Hrvát je tak chlápek neznámý, hned přešel by ho zpěv. Smůlu má ale náš Franky, a to není voda.

hlavního vchodu a světla dole svítí a vem si sebou vodu a vrať se do desíti. Na cestách pozor dávej, řidiči jsou slepí, na holou země se dávej a uřícený nepij. A když je venku zima, vem si teplou čepku, nebav se s ožralýma, chytneš jenom depku.

a pak mě pohladila. Budu teď, chlapče, pár let pryč, ale jako bych tu byla. Když půjdeš mezi lidi, vyčisti si boty a hned každý vidí, že nejsi znuzné lhoty. Nenech na sebe křičet od nějakých pobudů a choď do holiče, ať neděláš ostudu. A když poletí bláto, neboj se a stůj, nezapomeň na to, že jsi můj. Na lidi buď slušný a nechoď furt v tom tričku, o neděli svatodušní, zapaluj mi svíčku. Máma mi na krk dala klíč a přešla přes trať. Budu teď, chlapče, pár let pryč, tak se tu nestrať. A tak se snažím, nejde to samo, a tak se snažím, mámo, a tak se snažím, nejde to samo, a tak se snažím, mámo.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Vážení posluchači, já jsem dostal krásnou pozvánku do cyklu Desky, pásky a vzpomínky. Já se jmenuji Zdeněk Barták, jsem hudební skladatel a těším se, že spolu prožijeme několik týdnů dobré hudby.

Jak se určitě zaregistrovali, tak jsme slyšeli takovou jednu ze slavných mých melodií z Divočá země, ale já se chci vrátit úplně na začátek. Do svého dětství, kde jsem vyrůstal v hudební rodině, protože můj otec měl orchestr Zdeňka Bartáka, slavný, vedle pana Karla Vlacha, a vždycky vlastně u nás doma se zkoušelo se takzvaně po sekcích, to znamená 4 trumpety, pak 4 trombony. Takže od malička jsem byl obklopený hudbou. A jakou měl orchestr Zdeňka Bartáka znělku? Pojďme si ji schválně připomenout.

Já jsem se rozhodl, že na začátek potěším hlavně posluchače, kteří jsou třeba staršího ročníku. Ale u táty začínalo spousta výborných muzikantů. Jedním z nejslavnějších byl třeba Libor Pešek, slavný dirigent Liverpoolské filharmonie, který si představte, že u táty začínal na trombon. Další velkou hvězdou byl Václav Hybš, který bohužel nedávno odešel. Ten zas tam u něj hrál na trumpetu. A takový mohl jmenovat celou škálu muzikantů, pana Žižku, třeba bubeníka a tak dále, který se proslavili. A vždycky to byla taková konkurence orchestr Barták, orchestr Vlach. Jo. A pan Vlach byl o 10 let starší než můj otec, takže ten už měl takový větší portfolio a vždycky si ty muzikanty kradli. Takže táta je našel, stejně jako našel prostě třeba Milana Chladila, ale k tomu se dostanu za chvilečku, ale objevil taky, budete se divit, Ivetu Simonovou. A Iveta Simonová mě provázá opravdu od kolíbky, protože to je zase taková informace, kterou asi neznáte. Kromě toho, že teď v listopadu bude slavit 98 let, tak Iveta Simonová je mojí kmotrou. A já jsem si zamiloval její písničky a tak zazpomínáme na jednu, kterou určitě znáte.

0: háčku samozřejmě do tebe.
1: Takže Iveta Simonová byla zamilovaná od malička už do mě. A jsme přátelé do dneška a chodíme spolu vždycky na Čínu jednou za měsíc do hostivic a je pořád elegantní, udržovaná, super ženská. No a jak jsem říkal, tak dalšího člověka, kterýho objevil táta, nebo on se vlastně objevil sám, protože on je Brňák a orchestr mýho táty tam hrál na nějaký prostě slavnosti v amfiteátru a byl tam takový klučík, který pořád to pozoroval, až se odvážil a šel za tátu a říká, jestli by si ho neposlech, že jako zpívá a tak dále. A tato říká, no ale tak tady není na to teďka prostředí a my ráno brzo odjíždíme autobusem prostě do Prahy. A představte si, že on si našel, kde bydlej a ráno před tím autobusem stál s kufrem. Odjel do Prahy a stal se posléze slavným. A když uplynula doba, kdy já jsem začal sám tvořit, tak to bylo zase krásný gesto od pana Vlacha, protože první dvě věci, které jsem já složil, tak mi natočil paradoxně orchestr Karla Vlacha. A úplně první se jmenovala Tvá ústa medová a zpíval ji kdo jiný než Milan Chladil.
2: Tvá ústa medová

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: To byly Tvá ústa medová, můj první single, kde na druhé straně této desky byla písnička Lásko, lásko od Váta, což byl velký hit a díky tomu i moje první písnička zaznamenala úspěch v podobě zlaté desky. Bylo to úžasný a měl jsem to štěstí, že za můj hudební život se to párkrát podařilo zopakovat, takže pojďme si ji připomenout.

Takže lásku, lásku odvátá. Láska není nikdy odvátá, láska je pořád potřeba k životu a myslím si, že to všichni chápete. A tou druhou písní, kterou mi orchestr Karla Vacha natočil, tak byla písnička tehdy ještě nemoc známého zpěváka, který se potom hodně proslavil, a ten se jmenoval Viktor Sodoma. A já jsem s ním natočil možná takových 10 písní. A ta první, která se nám podařila udělat, tak měla taky takovou svoji zajímavou historku, protože textař ji nazval Hej zahradníku. A tehdy byl orchestr Československé televize, který vedl Václav Zahradník, tak se to stalo v televizi populární a muzikanti si z pana Zahradníka říkali, hej, Zahradníku, a si vždycky z něj dělali srandu. Takže i takové osudy jsou někdy u písniček, které vznikají v dávných letech.

To byla písnička Hej zahradníku a teď chci vzpomenout na dalšího výborného zpěváka, hlavně skladatele, který se jmenuje Jaroslav Vikr. Bohužel se jmenoval, protože už není mezi náma, tak Jardo do nebe, tě zdravím. A on napsal velký šlágry, to málo kdo taky ví, že za takovýma hitama jako je Láska od paní Rotrový, a jeho největší šlágr, co on si napsal pro sebe, tak ten určitě taky znáte. Bylo to svýho času velmi populární a myslím si, že on měl cit pro hezký slova a líbivou melodii.

0: Takže Růžová pentle Jaroslava Wikenta dozněla a já jsem měl to štěstí, že jsem s ním taky mohl spolupracovat. Později jsme se stali velkými kamarády a vždycky jsme se měli rádi. A první věc, kterou jsem s ním natočil, tak tehdy byla taková soutěž písničky pro hvězdu, to byla stanice Hvězda, která vysílala populární hudbu, vlastně non-stop, kromě zpráv. A my jsme tam s ní vyhráli asi, teď nevím, druhý nebo třetí místo. A ta písnička se jmenovala Človíček. A zas to má takový poetický název, ale když si ji poslechnete, tak hned budete vědět, o co se jedná.
1: Pokorně čekám na chodbě, snad přijde doktor včas.

Tak to byl človíček od Jaroslava Vikrenta. A musím se trošku vrátit k tomu, jak já vlastně jsem se k té muzice dostal. Protože samozřejmě táta chtěl, abych prostě hrál na něco, tak jsem chodil nejdřív na housle, který jsem nenáviděl. Ale zase musím říct, že protože jsem na to hrál už, přátelé, ve 3 letech a 8 měsících jsem měl první vystoupení. No vystoupení. Drželi jsme notu E, to znělo asi takový 40 malých koťátek tam hrálo. Tak ty housle jsem nenáviděl, ale tehdy klavír byl takový poměrně nedostupný. Tak až od 6 let nazpátky prostě mi maminka vzala klavír domů a začal jsem na něj hrát. Hrál jsem na něj dlouhý leta, vystudoval jsem tu LŠku 7 let, jo, a dostal jsem se do toho věku takového pubertálního a nechtěl jsem jít vůbec na konzervatoř a nechtěl jsem vůbec hudbu dělat. Takže jsem si podal přihlášku, bylo to tak daný trošku tím, že ve třídě jsme byli takový kolektiv a všichni jsme chtěli zůstat po 9. třídě spolu. Jo. Takže jsem prostě si dal přihlášku na ekonomickou školu a druhý musel být obor, tak jsem si dal prodavač elektrotechnického zboží. V Kotvě jsem mohl dělat. No. A vrátil jsem se z tábora 27. srpna a táta na mě čekal u toho autobusu a řekl mi, že jdu na dodatečné zkoušky na konzervatoř. Já jsem kladl odpor trošku, že ne, že už prostě to... A tak jsem dostal pár facek, když to řeknu lidově, a druhý den jsem šel na zkoušky na konzervatoř. A jak to dopadlo, to vám řeknu v příštím vstupu.

S další zpěvačkou, s kterou jsem měl možnost spolupracovat, byla Marcela Králová, která vám právě zaspívala písničku Řeka mi zpívá. Byla to taková trošku experimentální skladba, protože jsme chtěli používat nástroje, které tady nebyly zvyklí, ale to se vyrábělo velmi těžce, protože ty nástroje ještě ty zvuky neměly, takže my jsme si je vyrábili. Třeba jsme hi-hatu točili pospátku a trumpetu v oktávu vejš a pomalejší rytmus a tak dále. No prostě taková alchymie to bylo, čarodějství. Ale teď vám chci pustit píseň Poděkuj slunci, kterou vám zaspívá Josef Štágr.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Tak, to jsme slyšeli písničku Poděkuj slunci, kterou zpíval Josef Štáger. A s tou písničkou jsme soutěžili taky v populárním pořadu, který se jmenoval Intertalent. A s tím se jezdilo po celé republice, hlasovalo se a tahle písnička získala druhé místo u diváku. Ale abych se vrátil ještě k té konzervatoři, než jsem se dostal jako na Intertalent, tak jsem musel tam udělat zkoušky, že, na tu konzervatoř. Tak jsem se tam etabloval na klavír, to jsem uměl hrát docela dobře, ale když už na konzervatoř, tak jsem vždycky chtěl chodit na skladbu. Jenomže skladba, protože ještě jsme nebyli zralého věku, tak byla až od třetího ročníku. Takže já ty dva roky jsem tam potřeboval. Na klavír jsem zase tam nechtěl chodit jako hlavní obor, protože bych skončil někde jako vážený profesor možná na Lidové škole umění a to bych se zbláznil. Ale přálo mi štěstí, protože ty místnosti, kde se zkoušelo, tak obcházel takový menší, silnější člověk, kterýho já jsem do té doby neznal, ale ukázalo se, že to je první tubista České filharmonie a vešel do té třídy a scháněl žáka nějakýho, protože jinak by mu neodevřeli ten ročník první. A tak jsem se dostal na konzervatoř vlastně takovým zvláštním způsobem. Protože on ke mně přišel a ty komisaři říkali, hele, tady je docela takový šikovný, umí harmonii, tohleto, no ale nevíme, co s ním. A on ke mně přišel a říká, Barták, aha, znal zase tátu mýho, Barták, odevř hubu. Tak jsem odevřel hubu a on říká, zuby dobrý, jde na tubu. A takhle jsem se dostal, že on se do mě zamiloval. A já jsem potřeba přežít jenom ty dva ročníky. A on prostě se rozhodl, že ze mě udělá tubistu svýho náhradníka ve filharmonii. Tak tomu taky nevyšlo. Ale nicméně, já už jsem při té konzervatoři začal spolupracovat s různýma kapelama a s různýma souborama. A jedním z nich byla taky skupina Beatings, později Fontána, protože jsme se museli přejmenovat. A než se dostanu dál k tomu pokračování mého studia, tak si vám dovolím pustit jednu písničku, která má taky svůj osud a ten vám řeknu, až zazní. Jmenuje se Sestřenice z Rokytnice a zpívá jí Pavel Sedláček.

Chodí mi totiž dopisy z Výsky, zvané Rokytnice, od mé statné sestřenice.

To byla sestřenice z Rokytnice a tam u ní je jedna zajímavá věc, protože tehdy nebyl moc rock and roll a tohle to jako oblíbený, když to řeknu slušně. Tak jsme si museli pomoct a vymyslel jsem s textařem takovou věc, že to je vlastně sestřenice z Rokytnice. Jo. A v tom refrénu proto je Rokytnice a už jsme tam ten rok měli. No, tak nicméně já jsem potom od třetího ročníku na státní konzervatoři začal chodit na tu skladbu vysněnou a přitom jsem takhle jezdil a tam byla taková poměrně volná výuka, protože musel člověk umět ty nástroje a chodit tam pravidelně, což mě vyhovovalo, protože pan profesor byl velmi akční, tubista, takže hrál každý den někde a říkal, hele, Bartáčku, nevadilo by ti, kdyby si chodil v sobotu ráno a uděláme si 4 hodiny do oběda, aby mohl jet na kšet a já taky, takže to bylo úplně super. No a představte si, že já jsem chodil do denního studia státní konzervatoře a přitom jsem absolvoval někdy takových 15 až 20 koncertů po celé republice. No, ty známky některý to odnesly, ale byla to krásná doba. Dokonce se na škole na chodbě taky kouřilo ještě. A když se vrátím teďka zpátky k dalším písničkám, které mají svůj nějaký příběh, tak je to písnička To se nesmí stát. A to byl velký můj první úspěch, protože snem každého skladatele bylo se dostat na bratislavskou liru. A tehdy to byly 12 písniček, muselo být slovenských, 12 českých, takže mezi ty autory 12 se dostat, tak to nebylo tak úplně snadný. A mně se to podařilo s písničkou To se nesmí stát a zpíval ji kdo jiný než Viktor Sodoma.

Tak to nám dozněla písnička To se nesmí stát, kterou na bratislavské lyře zpíval Viktor Sodoma. A já vždycky jsem měl takový nápady vyzkoušet nějaký nový zpěváky. A představte si, co se mi povedlo. Patří to mezi rarity. Teď tady mám zpívajícího doktora. Představte si, tuhle píseň naspíval doktor František Janeček.

Tak, to byl zpívající doktor František Janeček a píseň Krouží, krouží. Druhý rok jsem se na tu bratislavskou liru dostal znova. A to bylo vždycky sranda, protože to muselo mít razítko 31. ledna. Jo. A my jsme se vždycky na hlavní poště v Praze sešli všichni skladatelé, kteří tam stáli ve frontě a upláceli, aby to vyšlo, aby tam bylo 24. Jo. Nesmělo tam být už další datum. No a tahle písnička měla krásný osud, protože dostal jsem zprávu telefonicky nejdřív Zdeněk Mará, taky slavný skladatel, který tam prostě byl předsedou té poroty. A tehdy jsme se ještě vůbec neznali, že? Tak samozřejmě jsem slušně mu vykal a všecko, že má pro mě výbornou zprávu, že zkrátka písnička Kamarád byla vybrána do hlavní soutěže. Tak jsem zajásal, ale hned jsem byl schlazený, protože on mi říká, no ale má to takový malinký problém, protože máme tam potřeba nějaký úpravy v textu. A jsem říkal, no tak to tehdy bylo běžný, jo, takže prostě jsem to nebyl tak nějak moc jako v potaz. A o co jde? A on říká, no nesmí v té písničce být slovo kamarád. Protože to mělo nějaké historické souvislosti prostě za války a tak dále. Takže myslím druhý světový, teda první jsem taky nepamatoval. A normálně to bylo trošku problém, jak to nahradit, že jo, tu písničku, která se potom stala mým prvním velkým hitem, tak prostě bez toho slova se to nedalo udělat. Tak naštěstí zas mi přihrál osud do cesty nějakého člověka, který mi z tohohle toho problému pomohl. A potkal jsem Karla Wagnera. A Karla říká, prosím tebe, no, já jsem původně myslel, že Hanka Zagrová tu písničku bude zpívat na lyře. Jo. A když jsem mu tohle řekl, co se stalo, on říkal, víš co, stáhni tu písničku z lyry, já to s Hankou natočím a než bude bratislavská lyra, tak to bude šlágr. A jak se ukázalo, tak měl na tohleto velký čich. A ještě to bylo takový zajímavý, smutnou příhodu, protože v den toho natáčení, kdy už jsem se těšil, jak budeme, jo, to bylo podsta dělat s paní Zagorovou a tak dále, tak prostě se stala taková věc, že Karlovi umřel tatínek. Tak jsem si říkal, no tak to asi se točit nebude. Ale on profesionál přišel, natočili jsme to a měl pravdu, protože to byl můj opravdu první velký hit, který zpívala Anna Zagorová a jmenuje se, jak jsem říkal, Kamarád.

0: kamarád.
1: No a přátelé, jsme u konce prvního dílu z cyklu Desky, pásky, vzpomínky, kde jsem měl tu čest se s vámi poprvé seznámit a těším se příští týden, že opět se uslyšíme u nějakých nových písniček z mojí dílny. Zdraví vás Zdeněk Barták.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Střední Čechy. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ty to končíš.
2: Končí, končí.
3: Já mám nalíkají.
1: Co jste z toho strudaná?
4: My bychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne, přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Marie Tomsová. Dobrý den, ahoj, vítej.
6: Ahoj Pavle, dobré odpoledne, milí posluchači. Hlavně veselé odpoledne, protože smích je solí života a kdo je dobře prosolen, ten zůstává dlouho čerstvý.
5: Krásně to řekla Marie, tak hodně soli přejeme, dámy a páni, historky, scénky, písničky, i dnes jsou tu k mání pro vaše pousmání.
0: Humoriáda.

0: Písnička mého mládí, která nestárne na rozdíl ode mě.
1: Marie mě předběhla, chtěl jsem se zeptat, co se jí vybavilo při zpěvu Petra Nováka z archivu. No tak oblíbená.
0: Ano, velmi.
1: Tak jsme rádi, doufám, že i ty další se budou líbit Marii i všem našim posluchačům právě teď. Marie, jaké je tvoje babí léto?
0: No, tak vzhledem k věku je opravdu babí. No, protože...
1: To by bylo babské a to já bych si nedovolil vůbec použít.
0: Já vím, takže že babí, ty jsi to nedovolil, ale měla jsem ho skutečně pestré. Strávila jsem 10 dní babího léta v IKEMu na pokoji se zánětem slinivky. Museli jsme kvůli tomu odjet z turistického zájezdu do Rakouska, takže první den jsme přijeli ve 4 hodiny odpoledne a druhý den ráno už jsme jeli zpátky, protože jsem v noci dostala záchvat.
1: Nemoci nechodí po horách, ale po lidech, bohužel
0: tak,
1: se to říká.
0: Ano, na hory jsem se ani nedostala tím pádem, takže tím to začalo, no a teď to pokračuje za šprclým krkem. Takže opravdu...
1: A proto přišla Marie do humoriády sem, aby se vyléčila z toho všeho smíchem.
0: Ano, přesně. Humor léčí.
1: Ano, tak. A pustíme se do toho tedy.
0: Tak jo, tak já vybírám Bolka Polívku, protože ten nesklame.
2: Tak, dobrý večer. Rozhodla jsem se vám napsat komickou příhodu, píše paní Libuše Čtvrtničková, která se nám povedla na naší svatbě před x lety, a to v roce 1970. Umíme si představit. Pokud bude vybrána tato historka nebo tato příhoda k převyprávění Bolkem Polívkou, nedovedu si představit lepšího interpreta, prosím. No tak, brali jsme se v lednu, byly kruté mrazy a hodně sněhu. Moje matka si přála, aby svatba byla v kostele. Můj nastávající v životě v kostele nebyl, neb pochází z nevěřící rodiny a byl tedy bez vyznání. On byl tak nevěřící, ani nevěřil, v kostele může být hezky. Nevěřil tomu. A takže on nikdy nebyl v kostele. No dobře, no, pan Čtvrtníček. No. Doufám, že to napravíš, když se to může. Před svatbou jsme byli pozváni na faru k předběžnému pohovoru. Krátká lekce, jak se máme při obřadu v kostele chovat. Pan farář tolerantně svolil k tomu, že můj snoubenec, i když není křesťan, bude v kostele oddán. V kostele ministroval starý Šimon, figurka jako Fernandel, v závorce figurka jako Fernandel. Starý Šimon byl známá vyškovská figura, on totiž se takzvaně zadrhával. On se zadrhával ovšem v akci. On se zadrhával v čase, rozumíte? On viděl třeba přeběhnou kočku, on se na ní podíval, jak ona přeběhne. A zadrhl se. A takhle byl zadržen. Tedy zadrhnut. Zadrhnut a potom se zase zpamatoval a šel dál. A takhle se mu to, jak on byl tam s tím kadidlem, rozumíte? Jo, my křesťané víme. Byl s tím kadidlem takhle a najednou prostě něco zpozoroval, nikdo neví co, a on se zadrhl, starý Šimon. Kadidle se takhle hoube. No a ten nevědoucí ženich, který byl poprvé v tomto prostředí a neznal ty rituály naše katolické, myslel, že starý Šimon, když to trvalo už tu minutku, že mu to kadidlo, tu kadidelnici podává. No tak jí vzal. Říkal si, no, asi když on mává, tak já musím asi mávat taky. A jí zamával takhle nad hlavou trošku, jako pilně mával. Jenomže starý Šimon samozřejmě si to nechtěl nechat líbit a tu kadidelnici mu chtěl vyrvat, tak vznikla taková šarvátka. Farář nevěděl, co má dělat a ti svadební hosti už se trošinku začali smát. Konečně se starému Šimonovi podařilo to vytrhnout. A jak se ti hosté svadební smáli, tak se smála tady taky Libuška Čtvrtničková, tehdy v 70. letech. Dneska už Libuše Čtvrtničková Zvyšková, tedy Libuška, nebo také Libuša. A tak se ona začala smát a jenom maminka, která vůbec nespozorovala nic, máš slzela jak maminky na pohřbech. Nazvěme tu svatbu správně, přátelé. Nazvěme ji pohřbem svobody. Ano, takže na tomhle pohřbu svobody, čili na svatbě, maminka zaslezená nevěděla nic a jenom viděla najednou zádička ty svoji Libušky, jak se tam... V kostele je zima, no tak ji na ně vrhla kožich. Aby to Libuško ohřála, rozumíte, nerozumíte. Ona, to vypadalo, že ona ze zadu, rozumíte. Nebylo to. No někdo rozumí, ale ten je nás nějak málo. Ne? Ona myslela, že jektá ta Libuška, že jektá, tak dal ten kožich. No to už se všichni opravdu smáli, Savrenčané se smáli, pan farář se trošku smál. A teď došlo k tomu polipku, protože pan farář říká, prosím vás, urychleme to. Už se snad polipte, nebo co? Polipte se mi. A teď ten ženík prostě vzal ten závojíček, jak ho takhle dával, tak se všiml to, protože jak Libuška plakala, tak ono, ty umělý řasy, jak se tehdy v roce 70 nosil, tak se jí přilepil na ten závojíček, přilepili, a on jak to zvedl, tak najednou vidí ty umělý řasy přilepili na tom závojíčku, tak to už se smála. Došlo k takové takzvané hubičce, takzvané... To je krásná, jsi řekla Zvišková, tak to je...
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Má Majka co dodat na téma svatba?
0: Já mám dva oblíbené filmy se svatební tématikou a sice ten první je Svatba jako řemen.
1: Ano.
0: Pana režiséra Krejčíka, kde jsou nebo zazní nezapomenutelné hlášky, hlavně od dvou SNBáků, z nichž ten mladší pitomý, se dá říct, je Vladimír Puchold. A druhý film jsou Divoké historky, což je argentinsko-španělský film z roku 2014, který za to dostal Oscara. A poslední povídka, to je Svatba se jmenuje a tam je takový masakr. A našemu kamarádovi se to stalo ve skutečnosti, ale nedokážu to popsat. Ale co mě připomněl teď Bolek Polívka tím povídáním, to, že my jsme měli tedy zlatou svatbu, ale ta proběhla bez jakýchkoliv problémů, ale Bolek hrál faráře nezapomenutelně v zapomenutém světle. A ten kostel, který tam hraje hlavní roli, kde on tedy... splňuje tu funkci, tu pozici toho faráře, se nachází v Roprachticích. A tam my jsme měli chalupu.
1: Aha.
0: A dočetla jsem se, že Vladimír Michálek, režisér tadyhle toho zapomenutého světla, dlouho hledal všude možně tu chalupu, až ji našel 15 kilometrů, teda ten kostel, pardon, až ji našel, ten kostel našel 15 kilometrů od své chalupy a to by mě zajímalo, kde ji má, protože my měli přesně v těch Roprachticích, kam jsem jezdila jako malá. Ale protože to bylo daleko a ještě byly pracovní soboty, tak naši ji pak prodali a byla to taková ta roubenka na kopci, bez elektřiny, s tou pecí, na které se dalo krásně ležet, s kamnovcem, tak to jsou Roprachtice a Bolek Polívka, co by farář, nezapomenutelná role.
1: Tak to jsme se dostali kousek dál, i když u faráře, u Bolka a u svateb jsme zůstali. Můžeme zůstat s Bolkem Polívkou dál. Bude vyprávět o Věře Chytilové nezapomenutelné režisérské legendě, anebo nastoupí Stella Zázvorková s tématem o první lásce, fyzice a tak dále. Dámy a pánové, vyberte si SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: V Humoriádě jsou s vámi Marie Tomsová a Pavel Kučera a vy teď na našem telefonu můžete přidat své hlasy pro Bolka Polívku nebo Stelu Zázvorkovou. Tak kdo se pustí do hlasování? Dobrý den.
2: Dobrý den, dobrý den. Já vás zdravím, pane Pavle i paní Tomsovou.
3: Děkuju.
2: A prosila bych pana Polívku, prosím. Ano. Děkuji moc.
1: A kdo pak nám volal?
2: Libuše, vaše posluchačka, Libuško. Libuše, já se ano. Omlouvám.
1: Ne, v pohodě. Chtěla jste říct, že máme něco krásného, někdo z nás?
2: No,
1: Majka,
2: že
1: určitě.
2: Máte krásné pořady.
1: Jo, tak.
3: Jo, pořady, já myslela pozadí.
2: Pozadí.
1: To není vidět.
2: Ale paní Tomcová je pořád krásná.
1: No,
3: a
1: prosím.
3: Vy mě vidíte?
2: Nevidím, ale já si
1: podle hlasu se to pozná.
3: Děkuju.
2: Protože jste pořád krásná.
3: Děkuju.
1: Já to potvrzuji samozřejmě.
3: Díky moc.
1: Libuško, děkujeme pěkně. Naslyšenou, kdo je dál s námi? Dobrý den.
4: Krásné slunečné odpoledne, Petr z Pernarce, Pavle i vám, i paní Tomsový.
1: Děkujeme.
4: Je to hrozně uklidňující, jak je ta humoriáda a mezi tím uklidňující hlas paní Tomsový a váš, Pavle.
1: Děkujeme.
3: Je to je hezký. Děkujeme.
1: Mě teď takový jemný mrazík přišel tady.
3: No.
1: Tak ti posluchači to s námi umějí, tak doufáme, že je potěšíme, ale ještě nevíme čím. Hlasujeme dál. Dobrý den. Haló.
3: Hola.
5: No prosím. Tady Janíčka z České Třebové.
1: Ano.
5: No a tak bych hlasovala pro paní Zázvorkovou.
1: Děkujeme za váš hlas.
3: Děkujem, Aničko.
1: Mějte se pěkně. Dobré odpoledne, už se slyšíme?
6: Ano, dobré odpoledne.
1: Výborně.
6: Zdravím paní Tomsovou i
3: děkuju.
6: Vás, Pavle. A já bych si přál Ačko.
1: Máme zapsáno.
3: Ano, děkujem.
6: Naschledanou.
3: Naschle.
1: Dobré odpoledne, vítejte.
6: Dobré odpoledne, Pavle. Zdravím vás při pondělku, jak jste slíbil, že budete.
1: Sliby se mají plnit, nejenom o Vánocích, ano.
6: Paní Tomsovou, zdravíte.
3: Děkuju.
6: A vybírám pana Polivku se slavnou režišérkou.
1: Děkujeme pěkně.
3: Naschledanou.
1: Dobré odpoledne. Ano.
7: Dobré odpoledne. Zdravotně z vás zdraví posluchačka Jana. A prosila bych Ačko.
3: Ano, děkujeme, Jano.
1: Jana z Rapotic podala raport doslova. My můžeme sečítat všechny hlasy dorazivší do humoriády. Bolek Polívka to vyhrál. A mě napadá, když bude řeč o Věře Chytilové, uváděla hlasatelka někdy ten film Dědictví aneb a tam to slovo?
3: No samozřejmě, to jsme museli uvádět, ale konec konců je to ve slovníku spisovné češtiny.
1: Opravdu?
3: Češtiny, ano, samozřejmě, takže nám to šlo.
1: Navíc je to umělecké dílo s tímto názvem.
3: Ano. A možná oni natočili, promiň, že tě skáču do řeči, tři úžasné filmy spolu. Dědictví, předtím jako první společný film byla Kalamita a potom Kopitem sem, Kopitem tam. Mm-hmm. Takže tři fantastické filmy. A mně se, já jsem si vzpomněla na historku, kterou Bolek povídal, nevím, jestli ji nebude říkat teď, uvidíme. Když točili to Dědictví, tak režisérka zařvala stop, on přestal hrát a ona na něj, proč nehraješ? Jako co je? Co stojíš? Jste řekla stop. To byla slepice, ty blbče z vedlejšího dvorku.
1: Aha, no tak. Ale Majce docela jde, ta Věra Chytilová.
3: No já nevím. No, radši se do toho nebudu pouštět.
1: Nedá se na imitátorku z Hlasatelky?
3: Ne, radši ne. Dobře. Nebojte se.
1: Dáme si Bolka polívku slíbeného.
8: Pozoruje, jo. Tady jsme v Holšanech, u Rousinova točili jedny ty chaloupce, kde ten Bouš bydlí, ten film Dědictví a nebo Kurhoši Guten Tag. Jo. A Věra Chytilová režíruje, já hraju složitý záběr. Chceš, abych to říkal? Nebo neříkal jsem mi to už?
9: Neříkal jsem mi to.
8: Když jsme ve věku, kdy ještě objevujeme pořád. No. No a mohla to zrežírovat, to bylo tak 3 minuty, to trvalo, že dvorek, tam ta drůbež a tohle. A Věra říká, kamera, tak začnu hrát. Hrajeme, ona vždycky se dívá, ona hraje vlastně, že s tebou, ona. Hraju a nejenom si říkám, stop, stop. Se zastaví, ona říká, proč necháješ? A když jste říkala stop, to byla slepice, ty blbče.
10: Říkal to filmování, jak se o člověka starý, to jsi mě jenom připomněl nějakou krátkou historku, když se kdysi dávno točili ještě Bakaláři, tak se točilo na nádraží Střed, tehdy se ještě nesmělo jmenovat Masarykovo, a byl tam připravený celý vlak a byla taková scéna, jako že se tam protagonisti loučej a komparas a všecko. Tak to tam měli takovou taky jednu lavičku, kde tam ty lidi líčili a všecko bylo připravené a produční byla tak na plac, pojedeme všichni, tak si všichni ty statisti rozešli a mávali na sebe z oken a byli připravení, nastupovali, jak měli a jeden ten statista tam zůstal pěkně sedět nalíčený a pál, tak co je? Na vás to neplatí a on takhle seděl tam nalíčený a pál, já jedu do Kolína. Tak proč jste se nechal nalíčit? A on říká, já myslím, že to k tomu patří, že to děláš. Nový nařízení.
8: To je moc hezky. To je moc hezky. Rozumíš, proto oni stávkovali, že neměli nalíčidla.
1: Humoriáda. Tomáš Tepfer i Bolek Polívka vzpomínali na paní režisérku Věru Chytilovou a Marie ještě k Bolkovi by něco prozradila?
3: No dalšího? Tak mně se podařilo mu sebrat poentu, protože jsem opravdu řekla
1: tu po svém, on to řekl v originále, to nevadí vůbec.
3: Ale má úžasný citát Polívka. Ideální rozměry manžela, ne manželky, ale manžela. 90, 60, 40. 90 let... 60 milionů na kontě a 40 stupňů horečky. To je ideální manžel.
1: Černý humor. No, dobře, velmi. My poputujeme dál. Dáme si tabáček od Činasky, potom si vybereme z našeho archivu. Marie se zahledí, zatím si to prostuduje a za chvíli za vámi vyšle dalšího komika. Dnešní Humoriáda pokračuje. Hezký den. Halo, kdo?

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda pokračuje výběrem našeho dnešního hosta a to je Marie Tomsová. Tak co si dáme dál, Majko?
2: No, já jsem zvědavá na Lukáše Pavláska, protože já ho znám vizuálně jenom ze Stardance. A teď z jedné reklamy. A já jsem si řekla, že to musím zkusit, jestli bych si dokázala vyrobit nějakým domácím vysavačem, který mám u sebe v pokoji. Takové, to už se nedá říct rty, ale opravdu ty pisky, jako si udělal on, musím to vyzkoušet. A teď jsem zvědavá, co bude říkat. Mimochodem, on napsal 20 knížek.
1: Takže je to i spisovatel, kromě toho, že je tanečník a stand-up komik a skvělý bavič. No a ještě poznámka předtím, než to pustíme, ty to nepotřebuješ.
2: Dobře.
1: Ten vysavač.
3: Zkontroluju, aby bylo nějaké štěstí. Takhle jo. Přišel jsem říct takovou věc. Teďka vlastně řeším takový problém, jo. Nebo takhle jo, jako já to neřeším, jo, mně je to jedno, jo, ale řeší to Samantha. To je moje družka. A ona se ta nejmenuje Samantha, jo. Ona se jmenuje Jaroslava. Ale já jí říkám Samantha, protože to má lepší zvuk. A Samantha říkala, že jí jako připadá, že moc chlastám, jo. A tak si mě to říkal, že kdyby chlastal, tak asi vypadám trochu jinak, než vypadám. A hlavně už tady ani dávno nejsem, jo. Kdybych chlastal, tak jak všichni říkají, jo, protože to je říká jenom ona, jo. To říkají i rodiče, i bratr, i sestry, i doktoři na záchytce. I lidi v práci to říkají. Jako tam, co teď dělám, i tam, co jsem dělal dřív, když mě vyhodili, protože oni tam měli jako problém s mýma absencema, jo. Což zase já jsem jako problém necítil, protože z mý strany mi to nevadilo, že tam občas chodím pozdě, jo. Nebo že tam občas nechodím vůbec. Tak jako, netvrdím, že jsem úplně abstinent, jo. Asi občas si dám to pivo k obědu jako každej. Někdy si dám i dvě. Ale já bych jako chodil takhle večer někde po hospodách, tak to nechodím, protože už tam většinou sedím od oběda. A právě třeba včera já jsem vyšel na oběd a jsem stál pivo k obědu normálně a pak jsem stál ještě jedno, protože to bylo ostrý. A teda to jídlo, jo. Já jsem žádný jídlo neměl, ale jako celkově, že je taková ostrá situace ve světě. Tak jsem stál ještě jedno a pak už jsem teda ani nejet, jo, protože oni v té herně, kam chodí na ty obědy, tak oni tam stejně ani nevaří, jo. No vlastně jako jediný, co oni tam mají, jsou taky ty slaný oříšky. A to zase nebudu žrát k obědu, kde bych se akorát zkazil žaludek, jo. Tak jsem se dal ještě třetí pivo na vytrávení. Tak se koukám na hodinky. Koukám. A vidím, že ono už bude 2 hodiny, jo. Což je takový čas, že buď se teda sebrat a jít zpátky do práce, což zase notabene, tam dojdu někde ve 14:15, což v podstatě do těch 5 už neudělám ani. A nebo tam teda zůstat sedět, jo.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak to byl Lukáš Pavlásek prozatím ve svém vystoupení na téma Už nepiju. A musím říct, že on ten stand-up dělá už přes 20 let. V roce 2005 to všechno začalo.
2: Já si to musím pustit, já jsem ho v životě neviděla, neslyšela takhle. No, ale to tohle ještě bylo velmi vtipné.
1: Ano, doporučoval bych posluchačům slyšet Majčin upřímný smích během ukázky. Pustil bych to do vysílání, ale nechci být netaktní, abychom nerušili ten text Lukáše Pavláska. Ale jak dělá Jarušku, tak to je ještě lepší a její zážitky. Puste si to všichni, i Marie si to pustí,
2: tak jo,
1: aby se pořádně pobavila. A myslím, že i to ty záda a ten krk všechno vyléčí. Jo. Tak přátelé, bude nás dál léčit Lukáš Pavlásek svým humorem, nebo nastoupí dvojice Josef Mladý a Josef Náhlovský. Vyberte si SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Tak jak zaznělo, atraktivní hosté v zábavných pořadech, to tady potvrzuje Majka Tomsová z křesla pro hosta. A poslouchá vaše hlasy, přidáte je Lukáši Pavláskovi anebo dvojici Mladý Náhlovský. Dobré odpoledne, zdravíme.
3: Miroslav Karviné, dobrý den, paní Tomsová.
4: Dobrý den.
3: Dobrý den i vám, Pavle, a dobrý. Já dávám hlas Pepovi Náhlovský.
2: Děkujeme, píšeme si a mějte se hezky. Dobré odpoledne, další prosím.
5: Dobrý den, tady Petr ze Zdolnek, já vás zdravím, Pavle, zvlášť příjemnou Marušku.
4: Děkuju.
5: A všichni ostatní humoriádníky. Což, to je takové veselé potom, takové radostné, když se někdo usmívá na vás. Dneska se na mě všetci tady usmívají. A ještě Marušku slyším, tak to je super.
4: Je, a teď se usmívám já.
2: Ještě víc než doteď.
5: A ještě jedna zajímavá věc, že vlastně jsem tady se bavil s jednou paní o humoriádě, že musím poslouchat, že prostě musím mít ten prostor na to. A ona říká, no můj manžel to také. A tak mě seznámila s manželem, s Vítěho z Hradce Královýho.
2: V Luhačevicích. No vidíte, jak jsme mezinárodním pořadem. I seznamujeme lidi, dáváme dohromady.
4: Taková seznamka.
5: No, Hradce Královýho, Vítěho zdravím.
2: Tak pozdravujte úplně všechny. Dobře.
5: A všechny humoriádníky a Bečko.
2: Bečko, děkujeme pěkně.
4: Mějte se.
2: Dobré odpoledne.
6: Krásné odpoledne. Přeji vám, Pavle. Tady posluchačka Stanislava Skobilic.
2: Dobrý den.
4: Ano.
6: A srdečně zdravím vás, Majko.
4: Ano, děkuju.
6: A byla jste perfektní s paní režisérkou. Bylo to paráda.
4: Děkuju.
6: Tak se mějte dobře.

0: dobře, hezky, ať se vám daří a vybírám Pavle Bčko.
1: Děkujeme.
2: Máme zapsáno. Děkujeme pěkně. Dobré odpoledne.
3: Dobrý den, tady Eva z Uherského Hradiště.
2: Ano.
3: A přála bych si Ačko.
2: Máme zapsáno, Evo, a mějte se fajn. Děkuju. Taky.
1: Zdravíme.
2: A zdravíme ještě dalšího, dobrý den.
4: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy, zdravím vás, Pavle, i paní Majku.
1: Děkuju.
4: A já bych hlasoval pro naše Pepíky.
2: Máme zapsáno. Děkujeme pěkně.
1: Mějte se.
2: Naschledanou, naschledanou. Takže Lukáš Pavlásek nám to bohužel nedopoví, snad příště někdy. Nastupují Josef Mladý, Josef Náhlovský a pozor, o literatuře nám budou povídat.
5: Prosím tě, přece na tebe museli působit nějací velikáni literatury.
6: Ano.
5: Co třeba Igo?
6: Čego?
5: Ne Čego, Igo.
6: My spolu se po chorvátsky?
5: Ne, Igo, psáno Hugo.
6: Tak mluvte česky, jak vám zobák narost, Igo, Hugo. To je jako já, kdyby jsem těm lidem řekl Igo Ás.
5: Co to je Igo Ás?
6: No Hugo Ás.
5: To je legrační. A co třeba London, Bílý tesák?
6: Bílý tesák, tak mi říkali, když jsem byl malej. Ani nevím proč.
5: Se musíš podívat do zrcadla. Hele, a co ti říká třeba děti kapitána Granta?
6: Kapitána Granta, toho jsem znal osobně.
5: Ty?
6: Toho tady v Praze znal kde kdo, on tady dřív měl hotel.
5: Myslíš hotel Grant?
6: Fórum.
5: To je velmi, ten je dobrý dneska, opravdu s tím se výborně spolupracuje. Hele, a co 15letý kapitán?
6: 15letý kapitán, to je blbost. U nás nemůžete být v 15 letech kapitánem. To byste taky ve 20 mohl být ministr národní obrany. Nejde.
5: Hele, vrátíme se zpátky k literatuře, to bude nejrozumější. Ano. Co si čet naposledy?
6: Naposledy jsem čet takovou hezkou knížku o takovém hodném finském chlapci.
5: Výborně, jak se to jmenovalo?
6: Jmenovalo se to Dobrodružství Huckleberryho Fina.
5: Hele, ne, to taky nejde to. Jakou máš oblíbenou knihu?
6: Nejoblíbenější knížku, kterou jsem teďka čet, to je Spořitelní.
5: Nás nezajímá tvoje Spořitelní knížka.
6: To byla vaše. Vybral jsem si 1000 korun.
5: Jo, a co heslo?
6: Orelie vláhny.
5: Matka jich zavařila celé hnízdo, buď zdrav. Moment, počkej, tohle je heslo mojí Spořitelní knížky, jak jsi se k tomu dostal?
6: Máte ho vzadu napsaný tuškou, abyste ho nezapomněl.
5: Pojď, jsem chytrej, to se nedá nic dělat, no.
6: No a teď čtu takovou krásnou knížku, která se jmenuje Její první láska, je to příběh chudé květinářky, ona nemá povolení národního výboru, prodává tady, on je zmrzlinář, jo, on povolení má.
5: Výborně, všichni už tomu rozumíme, to je normální červená knihovna.
6: Co tady melete? O nábytku, červená knihovna. My o literatuře, vy o nábytku, co mi do toho, že máte červenou knihovnu. Já mám doma zelený regál, taky se nevytahuju.
5: Aloj, zelený regál, na rozdíl od červené knihovny, nemá s literaturou nic společného.
6: To byste se divil, já právě na tom zeleném regálu mám svoji sbírku rodokapsů.
5: Jenomže rodokaps to není literatura, to je brak.
6: Pro dnešního člověka to je náhodou vzorová literatura.
5: Jo, a v čem, prosím tě?
6: Do ničeho to nereje. Dobro zvítězí vždycky na zlem a pak rodokaps nemá pevný hřbet a dá se lehce vohnout.
7: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik Josef Mladý a Josef Náhlovský na téma knihy, knihovny a literatura. Můžeme mít tyto dva dál i s Karlem Šípem u soudu ve výstupu o soudním přelíčení, anebo nastoupí Ivan Mládek na téma taxi ze zápisků šílencových. Co by vybrala Majka? Jako
1: no to je
2: typ.
1: Těžká volba, já to nechám na posluchačích.
2: Je to síla Mladý Náhlovský nebo Mládek? Tak si vyberte SMS humor mezera A nebo humor mezera B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900 a písnička Harlekín Věry Martinové vám teď zní k tomu vašemu závěrečnému dnešnímu humoriádnickému hlasování.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tady je humoriáda, závěrečný souboj mezi Josefem Mladým s Josefem Náhlovským a Karlem Šípem a proti ním stojí v tuto chvíli Ivan Mládek. Dobré odpoledne, kam s vaším hlasem?
2: Takže tady sir Luboš ze Dvora Králové nad Labem, zdravím lady.
3: Marie.
1: Gaga.
2: Mařenku.
1: Ano.
2: A Mary. Pavla.
1: Lady Mary, ano. A pane síre, co jste si vybral?
2: Pepany.
1: Dobře, zapsáno, mějte se krásně. Děkujeme pěkně a zveme ještě dalšího. Dobrý den, kdo je s námi?
4: Dobrý den, Pavle, tady je Marcela z Ústí nad Labem. Zdravím vás a vašeho hosta.
3: Děkuju.
4: A chtěla bych, nemáte zač, a chtěla bych kluci naše.
1: Kluci naše, to je Ačko, že jo?
4: Ano.
1: Dobře,
4: ano.
1: Děkujeme pěkně. Omlouváme se v tuto chvíli Ivanu Mládkovi, že nám dnes nevystoupí, ale příště na něj určitě vyjde řada. Teď Josef Mladý, Josef Náhlovský a Karel Šíp. Jsme u soudu.
5: Zahajuji soudní líčení ve věci stát versus...
6: Pane předsedo, pardon, omlouvám se, jdu pozdě, no, ale kdybyste se neurazil tady ještě, než začnete proces, malá pozornost pro vás. Včera jsme zabili prase.
5: Jaké vyřizování starých účtů?
6: Ale ne, žádný jeho mafiána, obyčejný český prase s čistým trestním rejstříkem. No, tak jenom jitrničky a tlačenka, tak pro vás.
5: Teda, pane doktore, vy se vyznáte, já vám řeknu, jako je někdo na sladký, já jsem na tlustý.
6: No, já právě vím.
5: Ale poslyšte, ono by to mohlo být klasifikováno jako obviňování soudu.
6: Nemohlo, to prase totiž mělo červinky. Jde, tak.
5: To je v pořádku. To je v pořádku, tak. Děkuji. Já myslím, že můžeme začít. Zavolejte obžalovaného.
7: Dobrý den. Dobrý den, pane soudce. Dobrý den.
5: Obžalovaný, tady jste u soudu a u soudu obžalovaný nemusí zdravit.
7: Postaďte se, paní dozorkyně, postaďte se. Maminka mi říkala, abych vždycky, když přijdu do nějaké místnosti, pozdravil. Protože mě potom taky všichni pozdraví, když budu odcházet.
6: Já už odsud jen tak neodejdeš, o to se postarám.
7: Já odsud asi pojedu, že jo? To jste hodný. A který pak vy jste?
6: Já jsem Tvrdý.
7: Já jsem na Měko.
6: Doktor Karel Tvrdý.
7: Vy jste doktor? Ano. No to já potřebuju, pane doktore. Já když ráno stanu, tak mám takový suchý kašel. Nedal byste mi kapky?
6: Já jsem doktor práv. Já jsem tvůj obhájce. A neboj se, kapky tady dneska dostaneš.
5: Pane obhájče, máte v úvodu něco na obhajobu obžalovaného?
6: Ano, pane soudce, moje obhajovací řeč bude krátká. Můj mandant je ve všech bodech obžaloby vinen.
7: To je výborný advokát. Vy jste dobrý obhájce. Jenom jestli já na vás budu mít peníze, vy budete asi pěkně drahej. Takhle
6: ale
7: dobrý?
6: Netřeba, já jsem ex ofo.
7: Ex ofo.
6: Mě přidělil stát.
7: Ano, mě jsem přidělili sedět. Vás přidělili stát, mě přidělili
5: pane
7: sedět.
5: Obhájče, máte pro svá tvrzení důkazy?
6: Ano. Podívejte, pane soudce, asi takhle. Víte, my právníci a obhájci, nebojte se, se kolikrát ocitáme v nelehké situaci. My musíme totiž obhajovat a zastupovat kolikrát i evidentní zločince. My musíme prokazovat jejich vinu, i když víme, že totiž my ji udělali. A s tím je konec. My před lidma ze sebe děláme akorát blbce, takže s tím je dost. My právníci říkáme stop. My chceme říkat jenom to, co si myslíme, pane soudce. A já si myslím, že on to udělal a měl by jít sedět a hotovo.
7: Správně. Proč byste se měl, pane advokáte, předvažovat?
5: Počkejte, vinu je třeba napřed dokázat.
7: Ano.
5: A my jsme ještě nezačali.
7: No, právě.
5: Takže...
7: Nezačali jsme ještě.
5: Kde to máme?
7: Hezká paní dozorčí.
5: Zahajuji líčení s obžalovaným Alojzem Jozívkem.
7: To jsem já. Dobrý den.
5: Vy jste Jozífek?
7: Ano, já jsem Jozífek.
5: Zlatý kajínek. Obžalovaný, vstaňte.
7: Ano. Před chvilku jsem vstal, teď jsem...
5: To je jedno. Jste obviněn z maskovaného přepadení pošty v Praze 3, kterou jste se pokusil vyloupit v převlečení za instalatéra.
7: Jaký převlečení? Já jsem přece instalatér.
6: Námitka!
7: Námitka!
6: Námitka, tady předkládám soudu seznam nájemníků, u kterých obžalovaný prováděl instalatérské práce, konkrétně opravu vodovodních kohoutků. A výsledek? U brázdů kape, u nováků dokonce stříká! Čili práce evidentně provedena nekvalifikovaně, což svědčí o tom, že obžalovaný se za instalátora pouze vydával.
5: Co na to obžalovaný?
7: Pane soudce, jaký je trestní postih za špatný těsní?
6: Námitka.
7: No, zase námitka.
6: To je pohrdání soudem, pane soudce.
7: Ano, správně.
5: Zamítá se.
7: To je advokát, to je dobrý.
1: Pokračování příště. Marie Tomsová i Pavel Kučera se loučí.
3: No a já vám všem přeju krásné pokračování babího léta. Ať je pořád tak sluné, barevné a veselé.

chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak. Tví roky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let, dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět, chtěl si prachy na mejdan.

0: Pět hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Do dneška by měli všem voličům dorazit volební lístky. Středočeský kraj podpoří školy při řešení konfliktů mezi žáky. Bude slunečno a teploty do 23 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné ráno. Voličům by do dneška měli dorazit do poštovních schránek hlasovací lístky. Jejich roznášku mají na starosti obce a města. Všichni voliči by měli dostat šedý hlasovací lístek pro komunální volby. Třetina obvodů pak žlutou sadu s kandidáty do Senátu. Pokud hlasovací lístky nedorazí, voliči se můžou obrátit na obecní úřad. Novou sadu ale dostanou i ve volební místnosti, vysvětluje ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jírovec.
2: Státní rozpočet na to vynakládá ty prostředky taky tak, aby bylo vždy zajištěn nějaká zhruba třetina té porce do okrskových volebních komisí, takže je to tam připraveno a já věřím, že v dostatečné množství.
0: Volby budou už tento pátek a sobotu. Dvě středočeské základní školy dostanou od kraje dohromady skoro 90 tisíc korun na odbornou pomoc při řešení problémů v třídních kolektivech. Peníze využijí na programy zaměřené na zlepšení vztahů mezi žáky, řešení konfliktů a posílení pocitu bezpečí ve třídách, říká mluvčí hejtmanství Zuzana Žítková.
3: Jedna chce peníze využít na projekt, který má vylepšit vztahy mezi žáky druhého stupně. Cílem je kolektivy stabilizovat, nastavit pravidla a posílit schopnost konstruktivně řešit konflikty. Druhá základní škola peníze využije na zlepšení třídního klimatu a stabilizaci vztahů mezi žáky pátého ročníku.
0: O které školy se jedná, ale mluvčí Středočeského kraje kvůli ochraně dětí neuvedla. Základní škola Zahrubová v Kamíkou v Praze 12 má novou kuchyň. Dělníci opravili i zázemí pro kuchařky. Přibylo také několik automatizovaných zařízení, například takzvaná tunelová myčka, víceúčelové pánve nebo konvektomaty. Podle mluvčí Prahy 12 Petry Svobodové rekonstrukce stála téměř 50 milionů korun.
4: V kuchyni také nově funguje moderní systém, který umožňuje průběžné sledování teplot v jednotlivých fázích přípravy a skladování potravin, čímž pomáhá předcházet případným zdravotním rizikům. Cílem je zajistit zdravotní nezávadnost potravin ve všech fázích jejich zpracování.
0: Hokejové týmy Sparta a Mladá Boleslav si po nevydařeném úvodu extraligové sezony vyměnili útočníky. Do mladoboleslavského klubu jde zkušený Tomáš Hika, Pražané naopak získali mladého Vojtěcha Hrabce. Oba týmy o tradu informovali na svých oficiálních webech. Pražanům se úvod ročníku nevydařil, v tabulce jsou z 10 body 9. Mladá Boleslav je předposlední s 6 body a 18 vstřelenými brankami, což je nejméně po poslední Olomouci.
1: Počasí.
0: Čekáme jasno nebo skoro jasno ráno a dopoledne místy mlhy nebo nízká oblačnost. Naměříme 20 až 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
5: Aktuální informace z Prahy, pozor, neprůjezdná je štěrbolovská spojka směrem z Běchovic k Lanovému mostu. Je tam v šetření nehoda, a to u sjezdu na Štěrboholi. Policie odklání provoz na pražském okruhu z 63. kilometru, a to do Českobrodské přes Počernice. Ta je ale už teď velmi ucpaná. Kolona začíná už na pražském okruhu u sjezdu z Hradecké dálnice. Tak se prosím držte a než se to vyřeší, hold objízdné trasy vás neminou.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno, Střední Čechy.
5: A já, proč ty sanitky a hasičské vozy tak blikají, houkají a jedou přesně tím směrem? Tak doufejme, že se to tam brzy vyřeší a doufejme, že tam nepřišel nikdo. O tu dušičku. Tak přejeme dobré ráno při úterý 6.10. No nezačínáme optimisticky, tak Tamara, ty máš takové ženské něžné srdce, řekni něco.
0: Tak krásné ráno všem.
5: Dobře, a když tak do příště to dopilujeme. Ale v Vzhledem k tomu, že máme 6.10.2026, dovolil bych si tedy popřát třeba dálniční hlídkou, a to písničkou, a to konkrétně, ono je to totiž dneska 20 let od dokončení dálnice D5, takže kéž by to 20 let. Zatím jsme žádnou jinou další dálnici takhle nedokončili, myslím. Tak, milé dálnice, to je pro vás.
6: Mé jméno je Joe Roberts.

noc jako každá jiná, to jenom muž tváří k zemi pad. Ten Frankie to je blázen, proč jenom musí se prát? Teď v uších s nimi to hlášení a rozkaz, že mám tam jet.

0: za co bych stál.
1: Pětiminutovka, jak vyšitá v ranním vysílání při úterý 6.10. Pavel Bobek, dálniční hlídka na počest dokončení dálnice D5. Ano, 6. října 2006 se otevřel poslední chybějící úsek plzeňského obchvatu, včetně tunelu Valík. No jo, s tím bylo tenkrát problémů. A dál...
2: Zvítězila pravda a láska.
3: Yes, we can.
4: Úterý 6. října. Svátek má Hanuš. To je vlastně Jan z německého Hannes. Tady je Petr Jungmann. Pěkný den. Historicky první fyziologický ústav na světě založil Jan Evangelista Purkyně v dnešní polské Bratislavi před 175 lety v roce 1851. Právě tam Purkyně působil, než se vrátil do Prahy. Zde pak na lékařské fakultě ústavu vytvořil druhý domov.
5: Hello, can you hear me?
4: Telefonem si poprvé popovídali jeho otec Alexander Graham Bell a asistent Thomas Watson před 150 lety. 6. října 1876 byl uskutečněn první oboustranný telefonní hovor. Z Bostonu do 3 kilometry vzdáleného Cambridge si oba pánové poprvé pokecali.
5: Hang on.
4: Nový fenomén vstoupil na televizní obrazovky přesně před čtvrtstoletím v roce 2001. Ve Velké Británii se vysílal historicky první díl pěvecké soutěže Pop Idol, u nás známé jako Česko nebo Československo hledá superstar. Jižní obchvat Plzně byl otevřen před 20 lety v roce 2006. To byl otevřen poslední 3-kilometrový úsek Útušice Černice, včetně tunelu pod vrchem Valík. A definitivně tak byla dokončena dálnice D5 z Prahy do Rozvadova. Atomová lady Dana Drábová zemřela přesně před rokem. 75 má dneska advokát Tomáš Sokol. Kulatou 60 slaví scénárista Petr Jarchovský. A kulatých 40 je brněnské rodačce, zpěvačce Tereze Kendlové. Já přeju hezký den.

0: Hledají se si ty elefanty, kde pak jsou? Je jich nějak málo? Aha. Některé v opravě, některé dobře, rekonstrukce a tyhle. Odstavené taky, no tak jak je to možné? A to jich je tolik? Víte co, já to se smolím, tu zprávu najdu a taky vám prozradíme v průběhu ranního vysílání, kdeže bude snížena kapacita vlakových souprav ve středních Čechách. Takže nejen pro ranní špičku tam, i tu odpolední zpátky pro vás. Kudy to bude lepší vést jinudy nebo jiným spojem? Počkejte si.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Pro úterý platí, po ráno by měly být místy mlhy nebo nízká oblačnost, hlavně v Polabí a v údolích. Dopoledne se většinou rozpustí a bude jasno až skoro jasno bez deště. Později večer přibude od jeho západu oblačnosti, povane slabý proměnlivý nebo východní vítr. Rozptylové podmínky budou většinou mírně nepříznivé, ráno mohou být až nepříznivé a podobné to bude i večer. Jo a ty teploty, 19 až úterník 22.
1: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.
0: Jaká je taková typická služba záchranářů, když nezachraňují? No i na to jsem se dokázal dětí zeptat. Teda jejich myšlenkové pochody jsou někdy zázračné a tentokrát se dost zadařilo. Tak poslouchejte, ahoj rádio už za chvíli. Teď 5.17.
2: Tou cestou tím směrem

0: jste připraveni úplně na všechno v rámci dnešního rána. Je to takové zvláštní, ale musí se počítat, že ne vždycky všechno je na 100% nejlepší a mezi těch 100% asi nebude patřit úplně hromadné cestování vlakovou dopravou. Pokud dneska ráno cestujete vlakem do Prahy, počítejte u některých spojů s menším počtem míst. Českým dráhám chybí provozuschopné jednotky City Elephant a část vlaku proto vyjíždí v kratším složení. Dopravce pro dnešní den, tedy úterý, upozorňuje například především na spoje z Českého Brodu a Poříčan na Masarykovo nádraží, ale taky na vlaky mezi Prahou, Benešovem, Strančicemi a Milovicemi. Omezení se týká vybraných spojů v obou směrech. Z Českého Brodu mají sníženou kapacitu třeba ranní odjezdy v 5.22, což máte teď, doufám, že to pojede na čas, v 5.52, 6.52 anebo 7.22. Z Benešova jde mimo jiné i o vlak v 6.05. Na pražské nádraží sice dojede, ale v jakém stavu? Asi tam nebude dvakrát dýchatelno. Tak buďte na všechno připraveni a kyslíkové masky sebou. Být záchranářem, to znamená být neustále ve střehu. Ale co když se právě nezachraňuje? Co při čekání na výjezd vlastně dělat?
1: Čtou si, spínkají.
2: Nebo třeba po nějaký akci můžou nějaký děti přijít, aby si to tam všude prohlídli.
3: Cvičí.
2: A nebo napít a na chvilku si odpočinout, a nebo třeba sedět u stolu a dát si něco dobrýho a povídat si s kolegama a kolegyněma.
3: Čekají, až někdo zavolá, připravují. Stavujou se na nějaký případ, nebo třeba umývají auta, když byly v nějaký třeba bahnivý akci.
0: A všechno je vlastně možné. 5.23, pěkné ráno, tady je Český rozhlas, střední Čechy a za chvíli zprávy v půl. Kolej Albertov, Petr Spálený, anebo děkujem, že si a no name, rodina Tymkovic. Ať se vám daří skvělý den a úsměv.

Víte, že Středočeský kraj je největším krajem v České republice? Má 1144 obcí, z toho 84 měst. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: mě se nesní. Oni určitě ne. Páče vedle mě a ona, když přijde, to je eterická bytost, zpravodajská bytost.
1: Půl šesté.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Od dneška platí zákaz zveřejňování předvolebních průzkumů. Platí to pro komunální i senátní volby, které začnou v pátek ve 14 hodin. Třídenní moratorium má zaručit, aby se lidi nerozhodovali na základě průzkumů a měli klid na výběr. Příbramská nemocnice získala nové neonatologické pokoje s moderním vybavením, včetně mobilního rentgenu. Stavební práce trvaly skoro 4 měsíce a vyžádaly si přes 5 milionů korun. Výhodou nových prostor je, že umožní větší blízkost dětí a jejich rodičů. V Tyršově domě v Praze se dnes sokolové chystají hromadně darovat krev. Akcí nazvanou Sokolská kapka krve chtějí pomoci s doplněním zásob krve po letních prázdninách a také přilákat nové dárce. Pokračuje týden vyhlašování Nobelových cen. Dnes se dozvíme 1 až 3 jména oceněných v oboru fyziky. Cenu si převezmou společně s ostatními laureáty 10. prosince. A dnešní počasí čekáme jasno nebo skoro jasno ráno a dopoledne místy mlhy nebo nízká oblačnost. Odpoledne naměříme mezi 20 a 23 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: V Praze na Štěrboholské spojce směr Černý most u sjezdu do Dolních Počernic stále odklízejí následky noční srážky dvou kamionů. Po úplné uzavírce se teď projíždí pouze připojovacím pruhem. Kolony jsou i u obchodního centra Černý most poblíž IKEA. Ucpaná je taky objízdná trasa po Českobrodské. Já bych se dneska na to vykašlal, nikam bych nejezdil, jestli můžete.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A pojďme k nám. Pojďme se podívat na naše zdraví, které úplně idylicky vypadat nemusí, protože...
1: Lékaři se snaží najít způsob, který má vést k vymizení nádorů způsobených viry HPV. Ty nejčastěji způsobují rakovinu děložního hrdla, závažné onemocnění, ale můžou vyvolat i u mužů. Tak podrobnosti si řekneme už za chvíli.
0: Ještě pohled na hodiny 5:32. Ráj.
2: Dobré ráno Střední Čechy s Honzou Macounem.

0: 8,5 minuty po půl šesté. Česko dokončuje strategii, která má vést k vymizení nádorů způsobených viry HPV. Ty nejčastěji způsobují rakovinu děložního hrdla, která je u nás každý rok podle Státního zdravotního ústavu asi u 750 žen. Závažná onemocnění ale může vyvolat i u mužů a přesto o HPV podle nového průzkumu ví jen třetina Čechů.
1: Udělali jsme to mezi lidmi 15+, čili dospělou populací, a ta znalost je tam kolem 33%.
2: Výzkumu se podle socioložky Lucie Vlčkové zúčastnilo víc než 1000 Čechů. V informovanosti se přitom výrazně liší muži a ženy i jednotlivé věkové skupiny. Nejlépe se orientují ženy mezi 35 a 55 lety.
1: Protože se to více týká žen, tak tu znalost tahnou především ženy.
2: HPV přitom není nijak vzácná infekce. Před 50 se s ní podle gynekoložky Blanky Hinkové setká většina žen a nejméně polovina mužů.
3: Většina těchto lidí, kteří jsou nakažené, se tohoto viru naštěstí zbaví vlastně imunitou a pouze u malého procenta, kde ten virus persistuje, může v průběhu 10 až 15 let vyvinout závažné onemocnění.
2: Právě mezi tato onemocnění patří rakovina děložního hrdla, ale také další nádory, které můžou postihnout ženy i muže. Vedle pravidelných kontrol je důležitou součástí prevence také očkování. Největší smysl má ještě před začátkem sexuálního života, vysvětluje Petra Adámková, ředitelka organizace OnkoUnie, která podporuje pacientky s onkogynekologickými diagnózami.
4: Je strašně důležité vědět, že očkování je pro dívky i chlapce. Nejúčinnější je to očkování před začátkem sexuálního života. A u nás je i tak hrazeno od 11. roku do 15. narozenin.
2: I přesto, že pro očkovanost podle ředitelky Státního zdravotního ústavu Barbory Mackové stoupá, Česko chce pro očkovanost dál zvyšovat a zároveň posílit i další části prevence, popisuje Macková.
5: Klade si za cíl, aby 90% osob bylo očkováno proti papilomaviru. Cílem je, aby přes 70% žen ve věku od 25 do 59 let absolvovalo preventivní prohlídky u gynekologa pravidelné.
2: Česko chce strategii na roky 2026 až 2030 dokončit v nejbližších týdnech. Karolína Burdová, Český rozhlas. Poslouchej.

0: Za minutu a kousek 6:45. Připomínám, vážná nehoda dvou kamionů omezuje Štěrboholskou spojku. Ucpaná je i objížďka po Českobrodské, tak buďte na všechno připraveni. A mimochodem ve Kbelské, a to ve směru z Prahy ven, vlastně kousek za sjezdem z pražské spojky, tak i tam očekávejte kolizi dvou aut a bude se to štosovat.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: V tomto případě mám pro vás typicky podzimní předpověď. Počasí nádherného dne, kdy se mu dá říkat babí léto. No, očekává se, že teď po ráno by mohly být místy mlhy nebo nízká oblačnost, stejně jako včera, tak především v Polabí, v údolích, kolem těch vodních toků, rybníků. Během dopoledne se většinou mlhy rozpustí, jinak bude jasno, skoro jasno, odpolední teploty až 22. No a potom až později večer od jeho západu oblačnost a foukat bude slabý proměnlivý nebo východní vítr.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
0: Znáte kvízovou dámu? A milujete jí dokonce. A to je velmi chytrá žena. A nerozumí jenom tak jako povrchně všemu, ale i třeba počasí. A tam to rozhodně není povrchní. Mimochodem i pozvánku k ní nebo za ní uslyšíte už za chvíli v nabídce typu Denisy Hergeslové.

0: středočeské tipy.
1: Kam se dnes můžete vydat? Mozaiky Františka Tesaře dodnes připomínají v Čáslavi tvorbu významného místního rodáka a jednoho z předních českých mozaikářů. O jeho životě a díle bude vyprávět restaurátor, malíř a lektor výtvarných kurzů Petr Hampl. Přednáška s názvem Příběh mozaiky, který psal František Tesař, začíná v 17 hodin na nové scéně Dusíkova divadla. Co se děje za kamerami televizní soutěže? Do zákulisí oblíbeného kvízu nechá nahlédnout Dagmar Jandová, znám má jako kvízová dáma. Bývalá meteoroložka a autorka knih pro děti bude hostem besedy v městském Tylově divadle v Kutné Hoře. Řeč bude taky o ostatních lovcích, vzniku její přezdívky nebo o tom, co jí přináší popularita. Začíná se v 18 hodin na malé scéně. Večerem provede redaktor Českého rozhlasu Pavel Petr. Tapiserie Hany Jaklové nově zaplnily výstavní prostor Galerie Podvěží v Mladé Boleslavi. Slavnostní vernisáž začne v 17 hodin. Autorka se ve své tvorbě věnuje ručnímu tkaní a pracuje s barvou, strukturou i samostatnou technikou tapisérie. Její díla si můžete prohlédnout do 6. listopadu. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.

Ach ano, vzpomínám. Vzpomínám na tu zvláštní

dobře, že si ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněla, ani na náš tanec v nočním parku, ani na tvou přiléhavou sukni, ani na slova jednoho básníka.

Víte, že zřícenina zvířetice u Bakova nad Jezerou na Mladoboleslavsku není pozůstatkem hradu, ale renesančního zámku? Dnes je možné vystoupat na zbytek někdejší zámecké věže, ze které je krásný výhled do širokého okolí. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: vámi ranní vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy. Řekněme si na rovinu, výhled předpovědi počasí máme od Pavla Karase. Já vám ho nabídnu v příští vysílací hodině hned po zprávách. A nebo že bych to neprodlužoval a dal ho teď. No ne, tak dobré zprávy jsou pro ty z vás, kdo jste si vzali dovolenou pro tento týden a s tím, že ve čtvrtek už vám to bude jedno. Jo, ve čtvrtek už totiž se to dost pokazí. Víte co, buďte radši připraveni, naladěni po 6. hodině, všeho do času, žádný spěch, žádný stres, aby to nedopadlo tak, jako v Praze. Ono totiž, jakmile se nedává pozor, anebo velká únava, může to dopadnout i kolapsem dopravy už teď po ránu, kdy už několik hodin je štěrbolská spojka skoro mimo provoz.
1: Šest hodin.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Ministerstvo školství chce změnit pravidla pro případné slučování škol. Budoucí rodiče si dnes můžou prohlédnout porodnici ve Slaném na Kladensku. Bude slunečno a teploty do 23 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné ráno. Ministr školství Robert Plaga za ANO kritizuje hranici 180 dětí a žáků nastavenou pro případné slučování škol. Chce proto změnit školský zákon. Mateřské a základní školy, které letos nebo v následujících dvou letech hranice pravděpodobně nedosáhnou, se ale už podle současného zákona na možné sloučení připravují. Týkat se to může stovek škol. Jak chce ministerstvo pravidla upravit a kdy změnu předloží, zatím není jasné. Pokračuje mluvčí ministerstva školství Ondřej Macura.
3: Pro stanovení právě této hranice není dostatečné věcné odůvodnění a současná úprava navíc dopadá nerovnoměrně na jednotlivé obce. Zatímco tam, kde je více škol, může vést k jejich slučování, obcí s jedinou školou se tato povinnost obdobným způsobem netýká.
1: Školy a zřizovatelé by uvítali snížení hranice, je ale potřeba změnu představit co nejdříve. Sály, pokoje i další prostory si dnes můžou prohlédnout lidé v porodnici ve Slaném na Kladensku. Budoucí rodiče se budou moci potkat také s nemocničním personálem. Součástí doprovodného programu jsou i masáže pro těhotné ženy, říká mediální zástupkyně nemocnice Slaný Adéla Štajnová.
4: Připravené bude také setkání s komunitní porodní asistentkou, laktační poradenství, ukázka práce s šátky Rebozo. Samozřejmě bude prostor na praktické dotazy kolem porodu i následné péče.
1: Po dobu budoucí čtvrti Nového Lešovice si můžou lidé prohlédnout na radnici Prahy 7. Vítězný návrh studia Chybík Krištof počítá s kompletní přeměnou lokality kolem stanice metra Holešovice a propojuje dopravní uzel s bydlením a obchody. Počítá také se vznikem dvou nových náměstí. Součástí výstavy, která potrvá do 2. listopadu, jsou i neúspěšné architektonické návrhy, říká organizátorka výstavy a architektka Jana Moravcová.
5: Účastníci workshopu ve větším detailu stvárnili 3 stavební bloky, navazující uliční prostranství a dvojnáměstí o rozloze 7000 metrů čtvereční, které se má stát novým živým centrem Prahy 7.
1: Přeměnu 83 tisíc metrů čtverečních u metra Holešovice připravuje soukromý investor společně s městem a dopravním podnikem.
2: Sport.
1: Česká fotbalová reprezentace dnes večer zabojuje o první body v Lize mistrů. Národní tým se o to pokusí ve Wembley proti domácím Angličanům. Po úvodních 3 porážkách pod novým španělským trenérem Santim Deniou se pokusí zvrátit nepříznivou statistiku. Utkání Anglie-Česko začne ve 20 hodin a 45 minut našeho času.
2: Počasí.
1: Čekáme jasno nebo skoro jasno ráno a dopoledne místy mlhy nebo nízkou oblačnost. Odpoledne naměříme mezi 20 a 23 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Problémy na silnicích už teď po ránu, chvilku po 6. hodině, co teď? Ono už nějaké 2 hodiny je problém projet Prahou skrz. A cože se to děje? Mám tady poznámky. Aktuálně v Praze se vyhněte Štěrbolovské spojice ve směru na Boleslav je velmi ucpaná. U sjezdu na Dolní Počernice se v noci srazily dva kamiony. Štěrbolovská byla dlouho zavřená, teď už je ve směru z Boleslavy aspoň průjezdná levým připojovacím pruhem. Kolona dlouhá od Černého mostu a je to asi na 40 minut. Hodně ucpaná i objížďka po Českobrodské a přes Dolní Počernice. Jinak pozor taky na okruhu směr Ústí ve sjezdu z Novopatské do Kbelské. Kolize tří aut. Brzdí se ve sjezdu z Novopatské, tak i tady to bude docela blamáž.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno, střední Čechy.
0: Kde začínáme úplně veselé, ale takový je život. Doufejme, že se to co nejrychleji vyřeší, pořeší a že už bude jenom samé sluníčko, klid, pohoda, úsměv a správně rozsvícená světla, protože taky mlhá nízká oblačnost, to bude potom prevít, až začne svět se ukazovat v celé své denní kráse. 6 hodin, 5 minut posílám Miraj, Projektil, ale pozor, dorazí i Stevie Wonder.

0: 6 hodin, 11,5 minuty a Český rozhlas Střední Čechy. Tohle byla kapela Projektil, Zahrada ticha. Ticho léčí, ale ticho úplně není vítaným hostem v rámci kteréhokoliv vysílání jakékoliv rozhlasové stanice. Tak radši popojedeme ve scénáři téma volby. Nejpozději dneska, 6.10., jenom pro přesnost, by měli mít všichni voliče ve schránkách hlasovací lístky pro nadcházející komunální a někde i senátní volby. V Praze 6 pošťáci poslední roznost dokončili včera. Byli jsme na obchůzce s nimi.
1: Obsluhuji zhruba 3700 domácností, kde musím chodit každý den. Chodím to pěšky všechno.
2: Je 7:45 ráno a pošťák Roman Ticháček právě třídí dopisy, které bude roznášet do schránek.
1: Když jsou těžší dny a je to hodně, tak mi to zabere 4 až 5 hodin.
2: Kromě klasické pošty bude roznášet ještě poslední volební lístky. Ty musí mít všichni voliči ve schránkách nejpozději 6. října, vysvětluje oblastní manažer České pošty Michal Strachota.
3: Proces roznosu standardně je třeba 14 dní jako dopředu, maximálně jako 3 týdny, s tím, že jako 14 dní, takže 10 pracovních dní je pro nás relativně komfortní čas.
2: Po 10. hodině měl pošťák Roman Ticháček všechny zásilky přehledně rozdělené a jdeme roznášet do schránek.
1: Je to ulice Bělovská 16 až po 4.
2: Kolik těch lístků pro tuhletu ulici to dohromady je?
1: A nevím, plus minus, kolem 80.
2: Takže vy tady máte klíč od každého toho vchodu?
1: Od vchodu mám klíč, no. Člověk, jak už znáte jména, tak já už to pomalu házím z paměti. Samozřejmě, že se může stát, že ty lidi už tady nebydlejí, tak to už to odvezu zpátky na poštu a to se pak kompletně zabalí a vrací se to.
2: Poslední lístky v Praze 6 jsme už tedy roznesli. Lidé budou případně moci využít i záložní lístky přímo ve volebních místnostech, jak potvrzuje ředitel odboru voleb na ministerstvu vnitra Tomáš Jírovec.
4: Samozřejmě se stává, že z různých důvodů někteří voliči si nepřinesou ty hlasovací lístky do volební místnosti, takže je to tam připraveno a já věřím, že v dostatečné množství.
2: Komunální a ve třetině Česka i senátní volby budou už tento pátek a sobotu. Z Prahy Ondřej Mikušek, Český rozhlas.
0: Tak jsme zase o něco chytřejší, kdyby vám nějaké rady, tipy anebo postřehy na téma volby chyběly, podívejte se na náš web nebo na irozhlas.cz. Náš web středníčechy.rozhlas.cz. Jo, a jinak pozor, taky budeme výsledky voleb podrobně sledovat a přinášet vám výsledky i do vysílání. Tak kdo nechce koukat na virtuální studio Marcely Augustové, nic proti, ale my to taky umíme. 6 hodin 14 minut, za chvíli počasí a další zelená vlna. Pěkný den.

0: Nemusíte vstávat, nenechte se vyrušovat. Otočte se na druhý špiček a zpěte dál.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Ale než se vám v bleskové rychlosti zalepí zase oči a než budete mimo, radši ještě chvilku vydržte, máme pro vás informace o tom, jaké nás čeká dál počasí. Pavle Karasy.
2: Dva slunečné a nadprůměrně teplé dny, to znamená úterý i středa, budou s jasnou až polojasnou oblohou. Ve středu už může být těch mraků na obloze přechodně i víc, tedy až oblačno. No a odpolední teploty se budou pohybovat kolem 21 nebo 22 stupňů Celsia. No a pak už přijde ta změna, kterou jsme avizovali už od konce minulého týdne. To znamená přechod studené fronty, výrazné přibývání oblačnosti během dne od západu, na většině území déšť a přehánky a pak samozřejmě i to výrazné ochlazení, protože od pátku už bude do střední Evropy proudit od severozápadu chladný a taky vlhký vzduch a teploty se nám přibližně o 8 stupňů Celsia propadnou.
0: Brr, takové chladné slovo. Má ho. Dokáže to. Další informace o počasí z Kavčích hor nabídneme ve 7:45. Takže dneska nádherný babí den a teploty tak akorát.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Katka Jelenová.
3: Východ metropole stále ucpaný, kolona před nehodou na Štěrbohorské spojce se sílícím ranním provozem narůstá. Aktuálně se brzí už v Novopatské za Satalicemi. Kolona se pak vleče celou východní částí okruhu okolo Černého mostu až do zmíněné Štěrbohorské za sjezd na Dolní Počernice. Tam po noční kolizi dvou kamionů zůstává průjezdný pouze připojovací pruh. Zdržení čekejte bezmála hodinové. Ucpává se i sjezd z D10 na hradecké dálnici D11, se do kolony dojíždí okolo 4. kilometru. V Liberecké do centra před Bulovkou blokují levý pruh, následky srážky tří osobních aut, kolona už v Cínovecké od sjezdu na Čakovice přibližně na 20 minut a potíže trvají i ve Kbelské směrem z Hloubětína nahoru do Letňan. V připojovacím pruhu z Novopatské stojí dvě nabouraná osobní vozidla.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Hudební kavárna Pavla Vítka.
4: Pozvání na kávu přijala Debbie, zpěvačka, jejíž rodnou zemí je Německo. Prozradí, jak se popasovala s češtinou a s tuzemskou hudební scénou. I to, jak zásadní roli v její kariéře sehrála reklama na řeckou pálenku.
1: Hudební kavárna Pavla Vítka. Český rozhlas Střední Čechy každou neděli po 11. hodině.
0: 6:21.
1: Český rozhlas Střední Čechy.

Víte, že chrám svaté Barbory v Kutné Hoře nebyl postaven na popud církevní instituce? Od počátku byl zamýšlen jako reprezentativní stavba iniciovaná a financovaná bohatými kutnohorskými měšťany. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

Řekněme si upřímně, že dneska milovníci fotbalu vědí velmi dobře, co se bude dít. Ono čeká totiž, je večer se zápasem na ikonickém stadionu ve Wembley. Ale víc informací na téma Londýn, fotbal a Anglie vám řekneme až po zprávách v 6:30 s Tamarou a ty začínají už za pár. 6:28. A probouzíte se do úterního rána 6.10. Tak ať se vám daří s úsměvem do nového dne. Ať máte hodně síly, ať vás nic netrápí a hlavně

0: A Tamara se přidává se stručnými zprávami.
1: Půl sedmé.
2: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
1: Český statistický úřad dnes zveřejní předběžný odhad inflace za září. Ekonomové odhadují, že se meziroční nárůst spotřebitelských cen tentokrát může blížit až hranici 2,5%. V srpnu to přitom bylo 1,9%. Za růstem pravděpodobně stály zdražující pohonné hmoty. Cestující v Praze a Středočeském kraji mají nově předem zjistit, které vlaky pojedou s menší kapacitou. České dráhy se s krajem a hlavním městem dohodly, že přehled takových spojů zveřejní vždy v 6 večer na následující den. Informace budou na webu Českých drah mimořádnosti a v aplikaci Můj vlak. Opatření reaguje na nedostatek provozu schopných souprav. Praha 17 nabízí společenstvím vlastníků a bytovým družstvům možnost bezplatně si vypůjčit zatravněné pozemky u jejich domů. Využít je můžou pro vybudování okrasných zahrádek, malých dětských hřišť a zeleninových záhonů. Lidé se pak budou o vysazenou zeleň a hřiště starat na vlastní náklady. Ve Frankfurtu nad Mohanem dnes večer slavnostně zahájí 78. ročník největšího knižního veletrhu na světě. Čestným hostem je letos Česko. A dnešní počasí. Čekáme jasno nebo skoro jasno, ráno a dopoledne místy mlhy nebo nízká oblačnost. Odpoledne naměříme mezi 19 a 22 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
0: Dalo by se říct, že nejdřív to bude takové pianko. Začínáme na dálnici D1, ať jsme středočeští, tedy jaké jsou obtíže u 41. kilometru.
3: Já bych rád upozornil řidiče, kteří jedou ve směru od Brna na Prahu po dálnici D1 a chcou stížit na kilometru 41, ať se dají pozor, v tom odbočovacím pruhu stojí kamion asi pro poruchu, je za ním ŘSD se světelnou šipkou. A je to ohraničený kuželama, takže kdo tam chce stížet, tak má zhruba půlku toho odbočovacího pruhu zabranou.
0: Porouchané auto, nákladní auto s defektem pneumatiky, pozor, označeno je trojúhelníkem a světelným majákem, ale i tak D5, 2,5 kilometr ve směru do Prahy, tak buďte připraveni v kopečku. Asi to tam bude i tak dost nepřehledné a taky se štosovat. Mám ještě informaci z Prahy, ano, připomínám, to se musí, protože to je zásadní informace pro dnešní ráno. Na Štěrbohovské spojce směr Lanový most se nad ránem srazily dva kamiony, u sjezdu na Dolní Počernice se dá projet jen jedním pruhem a fronta z Novopatské je skoro na hodinu. Plní se kvůli tomu i dálnice D11, o tom zase vy, zpravodajové.
4: Pravěcká D11 směr do Prahy se zastavuje už před čtvrtým kilometrem a z toho čtvrtého kilometru to stojí a pojíždí postupně až na Černý most.
0: No, až. Za chvíli zablokováno úplně všechno.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Budu doufat, že posluchači, kteří teď jedou v autě a začínají se rozčilovat, že stojí v nehybných kolonách nebo v hlemíždím tempu jedou nebo se sunou do bodu B, tak budu předpokládat, že milují fotbal. Jo? A pokud tomu tak je, tak já myslím, že máme vyváženo, ne?
1: No, každopádně, česká fotbalová reprezentace dnes večer zabojuje o první body v Lize národů po úvodních tedy třech porážkách a národní tým se o to pokusí ve Wembley proti Angličanům ve světoznámém stadionu ve Wembley.
0: No, řekněme si na rovinu, to je jako cukr. A mimochodem, mám ho tady. Hlavu.

0: 6 hodin a 40 minut s vámi ranní vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy. Tak pojďme za tím slíbeným fotbalem, bude to zajímavé a doufám, že nebudete držet palce jen tak sami, že budete třeba ve společnosti, anebo si uděláte rodinný fotbalový večer. Ono totiž české fotbalisty čeká už večer zápas na ikonickém stadionu ve Wembley, ve fotbalovém chrámu v Londýně pro 90 tisíc lidí. No a utkají se v Lize národů s domácí Anglií.
1: Tohle Anglie ve Wembley a je to ikona anglického fotbalu, že jo?
2: Vypíchl velikost duelu právě ve svatostánku ve Wembley obránce národního týmu Vladimír Coufal.
1: Samozřejmě, historicky jsme tady měli obrovský úspěch a jeden možná z největších v historii českého fotbalu, nebo ne-li ten největší.
3: Dáma britská královna přidává stříbrné medaile českým fotbalistům, teď Bergerovi. Za chvilku Radovi.
1: Nechci říct, že na to chceme navázat, to určitě ne, ale chtěli bychom Anglii potrápit nějakým způsobem.
2: Připomněl Coufal, jak se Češi stali vicemistry Evropy 1996, tehdy ve finále podlehli Němcům, a to právě ve Wembley. I když tehdy ještě na tom starém, po jeho zbourání vyrostl na tomto místě nový stejnojmenný stadion, který zůstal domovem anglické fotbalové reprezentace. Právě ta dnes přivítá český národní tým.
1: I když se bavíte s anglickýma hráčema, tak prostě pro ně není nic víc než hrát za Anglii ve Wembley, takže je to prostě nádhera. Jenom když vstoupíte na tady ten jako svatostánek, vidíte 90 tisíc lidí, tak je to nádhera, je to sen pro každého tady hrát.

0: rád. Já jsem měl to štěstí, že jsem to zažil tady dvakrát s národním týmem už.
1: Ani v jednom z případů to ale Vladimíru Coufalovi nevyšlo. Češi ve Wembley v soutěžním zápase Anglii o body nikdy neobrali. Dnes mají další příležitost, a to pod vedením trenéra Santiho Denii.
2: Je to krásný, neuvěřitelný stadion, ale pro nás je nejdůležitější, co se stane na hřišti. Jsme plně koncentrováni.
1: Utkání mezi Anglií a Českem začne ve Wembley ve 20 hodin a 45 minut českého času. Z Londýna Karel Schamberger, Český rozhlas.

0: Soňa Jindrová, naše kolegyně milovaná, právě dorazila do koníčkárny. Vypadá výborně, dobrá nálada, kypí růžovou barvou, takže zdá se, vyspala se do růžova, tak to je, tak to má být. No a jela autem, no, jen tak, tak to bylo. Milí posluchači, kdo budete potřebovat vyrazit dnes do hlavního města hromadnou dopravou, taky to není úplně met, ale o tom zase později. Teď ve 6:45.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Co nás čeká dnes při úterý 6. další babí den, Pavel Karas ho sliboval a měl pravdu, dneska se očekává po rozpuštění ranních mlh nebo nízké oblačnosti jasno nebo skoro jasno. Vítr, co nebude silou stát ani za řeč, na teploměru 19 až 22 a podzim bude hrát všemi barvami.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Velké komplikace trvají na východě hlavního města. Kolona před nehodou na Štěrboholské spojce narostla v Novopatské už před sjezd na Satalice. Odtud k místu kolize pojedete více než hodinu. Zaplnil se jak sjezd z D10 od Boleslavy, tak i Hradecká D11. Kolona začíná kousek za Jirny okolo 7. kilometru, ale také stále narůstá. A v Novopatské kolona i ve směru z Černého mostu zpomaluje se už na konci dálnice D10 a téměř 20 minut se popojíždí ke Kbelské. V připojení z Novopatské stále překáží dvě havarovaná osobní auta. Ve Kbelské z Letňan do Hloubětína se sune fronta mezi Novopatskou a Poděbradskou. Se zdržením pak počítejte i dál směrem na Hostivař. Průmyslová se ucpává už kousek za Hloubětínem a silný provoz pokračuje až téměř ke sjezdu na jižní spojku. A v Liberecké směrem do centra kousek před Bulovkou bourala v levém pruhu 3 osobní vozidla. Ve frontě z Cínovecké od sjezdu na Čakovice strávíte přes 20 minut.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: 6:47, slyšeli jste, že máme v Praze teda ranní dopravní blamáž a kdo si říkáte, pojedu teda hromadnou dopravou vlakem, tak doufejme, že si ty elefanty budou v plném počtu, což ale úplně na všech tratích nehrozí. I o tom budou zprávy, tak ne, abyste se naštvali, až když je budete poslouchat, ať jste na to připraveni. No a vy, kdo chytáte tu kartu Černého Petra, tak potřebujete k přepravě trať Mělník Polepy. Tam je provoz vlaku aktuálně přerušen a zajišťuje se náhradní autobusová doprava.
1: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.

0: Další éterická bytost. Anaka pro vás 6:51. Přidává se i Alex. Kdo s ní bude v rámci dnešního odpoledního vysílání?
1: Do Alex a host zavítá oblíbený herec a dabér, držitel ceny Františka Filipovského, Martin Stránský. Jak vzpomíná na dabování doktora House, sledoval pak samotný seriál. Proměnil se český dabing od té doby? Tíhne některý z jeho synů k herectví? Bude jim ho případně rozmlouvat? Zeptám se po 13. hodině.

0: Český rozhlas Střední Čechy. Písničky, které nestárnou.
1: Šel bych za tou prašnou, co nikdo nezměří. Sám jedenkrát bych splnou prašnou cinklu dveří.
0: Písničky, které nestárnou.
2: Kratičký sen se mi kránu až zdál. Před probuzením a já spát chtěla dál zamilovaná.
0: Písničky, které nestárnou. Český rozhlas Střední Čechy. Rádio vašeho kraje.

0: pozor, mimořádně ze zelené vlny informace z Prahy.
1: Obě dvě nehody jsou na jižní spojce ve směru na Černý most. A první to je dodávka a Jeep a to je na sjezdu na Průmyslovou. A druhá nehoda je asi 100 metrů před Molkou u Europarku. Obě dvě nehody jsou v levém jízdním pruhu. A ta u toho Europarku je označená vlastně asistenční službou. Ta u té Průmyslové, tak tam bohužel zatím označení není, maximálně trojúhelník tam dávali.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
3: Začal platit zákaz předvolebních průzkumů. Dělníci vyměnili schátralé protihlukové stěny podél Ocelkovy ulice v Praze 14. Bude slunečno a teploty do 22 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné ráno. Ode dneška platí zákaz zveřejňování předvolebních průzkumů. Sdílet je nesmějí média ani politické strany, třeba na svých sociálních sítích. Omezení se týká komunálních i senátních voleb.
4: Zákaz se vztahuje i na průzkumy, které agentury vypracovaly třeba v září a novináři by je teď chtěli znovu vydat. Třídenní moratorium má dát čas voličům na to, aby se v klidu rozhodli, koho budou volit a nenechávali se ovlivnit. Zákaz zveřejňování průzkumů potrvá až do ukončení hlasování v sobotu ve 14 hodin. Pak můžou vycházet takzvané exit poly, tedy průzkumy pořízené předvolebními místnostmi. Další moratorium začne platit před druhým kolem senátních voleb příští úterý 13. října. Marek Sedláček, Český rozhlas.
3: Podél Ocelkovy ulice v Praze 14 postavili dělníci nové protihlukové stěny. Na délku měří dohromady víc než 170 metrů a nahrazují původní schátralou konstrukci. Stavební práce stály kolem 13 milionů korun, pokračuje mluvčí technické správy komunikací hlavního města Barbora Lišková.
5: Celková životnost těchto stěn je 40 let. Práce trvaly několik měsíců, ale dopravu neomezovaly. Stěny podél komunikace Ocelkova z 80. a 90. let jsme museli kompletně přestavět, protože byly na hraně své životnosti a technicky už nebyly v pořádku.
3: Pokračuje záchrana piaristické koleje v Benešově. Město ji koupilo v roce 2021 za 40 milionů korun a do oprav už investovalo 15 milionů. Teď vybralo firmu, která opraví fasádu ve vnitrobloku.
6: Kromě dělníků nastoupí na práce ve vnitrobloku taky restaurátoři. Budou totiž opravovat sluneční hodiny. Město za dobu, co piaristickou kolej vlastní, už opravilo schodiště, část oken, dveří a taky fasádu, která je do centra města. Z Benešova Věra Hájíková, Český rozhlas. Sport.
3: Tenista Jiří Lehečka si dnes zahraje o třetí titul na okruhu ATP. Na turnaji v Tokiu ho čeká třetí hráč světového žebříčku Carlos Alcaraz ze Španělska. Finále je na programu od 11 hodin našeho času. Lehečka si už loni odvezl trofej z Brisbane a o rok dřív z jiného australského města Adelaide.
2: Počasí.
3: Čekáme jasno nebo skoro jasno ráno a dopoledne místy mlhu nebo nízkou oblačnost. Odpoledne naměříme mezi 19 a 22 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: D11 Hradec Praha, od sjezdu na úvaly z 8. kilometru pojedete silné slovo. Budete zkrátka v koloně, výrazně se také zesílil provoz na souběžné silnici v Nehvizdech a před Horními Počernicemi. Zahustil se i provoz na 12. směrem z Kolína, poprvé se zpomaluje za úvaly, nesouvislá kolona pokračuje až do Dolních Počernic. Doufám, že tam končíte, protože dál to bude stěží. Novopatská ucpaná i směrem na D8, Vekbelské řeší srážku dvou aut a blokují připojovací pruh. Štěrbohovská spojka směr Lanový most pokračuje úklid po nehodě zase na Dolní Počernice. Tam se projíždí pouze pravým pruhem. Čekejte dlouhé kolony z Novopatské, skoro na hodinu. Plní se kvůli tomu i celé široké okolí. Stát budete i na dálnici D5, ale pro vás mám bojový úkol. Dneska je to 20 let, co jí dostavili.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: to jí můžete vlastně ve své podstatě i pohladit, že? Jenom pootevřít dvířka a... No, kolona tam je i dneska, nebojte.
2: Dobré ráno, střední Čechy.
0: Buďme připraveni na všechno, my se socelíme, všichni tady ve středních Čechách a v Praze. A začíná to dnešním ránem při úterý 6.10. Na několika železničních tratích mezi Prahou a středními Čechami dnes mohou jezdit kratší soupravy. Českým drhám chybějí provozu schopné jednotky a vybrané osobní vlaky, proto mohou místo dvou spojených jednotek nasadit jen jednu třívozovou patrovou soupravu. To omezení se týká spojení z Masarykova nádraží přes Český Brod do Poříčan, z Hlaváku do Berouna, taky přes Stránčice do Benešova a mezi Prahou a Milovicemi. Podívejte se případně na přesné jízdní řády a spoje, kterých se to týká, v aplikaci vašeho dopravce. A aby toho nebylo málo, tak přidávám ještě jednu informaci. Aktuálně zavedená náhradní autobusová doprava, a to na trati Mělník Polepy. Dokdy bude přerušen železniční provoz, zatím netuším.
2: Dobré ráno, střední Čechy, s Honzou Macounem.

0: Bojte všichni novní, pozvěte si všichni známé.
1: Ke všem těm mimořádnostem, ať už v individuální dopravě nebo té hromadné, se přidává taky výpadek spojů Arriva City, Kladno, linky 300, 322. Nedostatek provozu schopných vozů zapříčinil výpadek některých spojů právě těchto linek. Podívejte se na stránky pit.cz, najdete tam všechny výlukové informace. Tak šťastnou cestu.
2: Region Express.
1: V 7 hodin a 12 minut pojďme si dát reportáž. No, Prahou nově jezdí speciální tramvaj připomínající Václava Havla. Bývalý prezident, dramatik a dezident by včera oslavil 90. Do konce letošního roku bude tramvaj vozit cestující na lince 22.
3: Tramvaj je celá modrá, na bocích má nápisy Havel 90 s portrétem prezidenta v abstraktním provedení, které zdůrazňuje rysy jeho tváře. Jdu se podívat do kabiny řidiče tramvaje za panem Stanislavem Rückrem. Vstupuji tady do kabiny.
4: Samozřejmě já jsem pana Havla zažil jako prezidenta, jsem i pod něm sloužil u hradní stráže, takže samozřejmě mám k němu pozitivní vztah.
3: Z kabiny se jdeme podívat přímo do tramvaje. Jsou tu vylepené plakáty, které například upozorňují na akce spojené s výročím nedožitých narozenin Václava Havla.
4: Tramvaj hledím jako na vozidlo. Je hezká, vizuálně pěkná a určitě cestujícím bude líbit.
3: Dodává řidič Stanislav Rücker z pražského dopravního podniku. Na výzdobě tramvaje se podílela první prezidentská knihovna. Podle člena její správní rady, hudebníka Michaela Kocába, tramvaj jako každodenní dopravní prostředek částečně vystihuje Havlovy postoje.
5: Ta tramvaj vlastně symbolizuje to, co Havel neustále zdůrazňoval, to je ta občanská společnost. Najdete nepříliš věci, které jsou plně nezávislé na politice. Těžko bude vláda rozpočtem nějak omezovat prostě provoz tramvaje. Tramvaje tady jsou, slouží lidem.
3: Speciálně upravená tramvaj bude jezdit na lince 22. Říká mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman.
6: Tramvaj bude vždy vyjíždět z vozovny Vokovice. No a s touto tramvají, která připomíná prvního českého prezidenta Václava Havla, se budou moci lidé svést až do konce roku.
3: Podle Hofmana je speciální tramvaj poslední akcí magistrátu k výročí Havlových nedožitých 90. narozenin.
6: Z pohledu magistrátu ty připomínky završujeme právě touto akcí. Jinak jsme měli sérii několika akcí. Tou největší byla bezesporu 21. září, kde jsme mimo jiné slavnostně odhalili i lavičku Václava Havla.
3: Tramvaje věnované Václavu Havlovi v minulosti několikrát křižovaly pražské ulice. Například v roce 2023 vozila cestující tramvaj připomínající 30 let od Havlova zvolení prvním prezidentem samostatné České republiky. Z Prahy Dominik Kučera, Český rozhlas.
2: Region Express. Vše o veřejné dopravě ve středních Čechách a v Praze.

0: Jestli to překládám správně, tak hříšné myšlenky Elvise Presleyho 7 hodin 18 a půl minuty. S vámi Český rozhlas Střední Čechy, bude nádherný den, nenechte si ho pokazit nějakým ranním dopravním trablem.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Místy mlhy, nízká oblačnost, ale rozpustí se a potom už jenom ažur. Modrá obloha, žhnoucí sluníčko, pravda, už to není takové to léto, ale typický podzim a babí léto. Sucho máme, to taky se musí dodat. Ten první déšť by se měl očekávat příští týden až. Ale všechno si uvěříme s Michalem Žákem ve 7:45 s meteo z Kavčí hor. Jinak dnes maxima 22.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: A pojďme na silnice, jak to vypadá. Je toho poměrně dost. Ještě se podívám taky do středních Čech, aby nám náhodou něco neuniklo. Tak třeba, ano, předlouhé kolony vidím na příjezdu do Prahy i po 611, souběžné s Hradeckou D11. Je to jen provozem, není tam nehoda. Další informace přichází třeba z dálnice D11, ano, z Hradecké, tedy ještě z kilometru číslo 1. To je vlastně ta sjezdová rampa, směr ven z Prahy, nebo směr Ďáblice a Letňany Čakovice. Tam jsou po nehodě nákladní a osobní auto. Dále nás informujete o stavebních pracích třeba v Praze na Zenklově ulici, takže i tam se zahustí více provoz. No a stavební činnost na průjezdu třeba Okrouhlem, kdo jedete směr Jílové, Zahořany. Okrouhlo, tak na výjezdu ze Zahořan velmi opatrně. Nově je tam kyvadlový provoz a
2: bude. Na Štěrboholské spojce směrem na Smíchov u sjezdu na Dolní Počernice je po noční těžké nehodě dvou kamionů stále blokovaný levý pruh. Až hodinové kolony se vlečou celým severem metropole. D10 od Brandýsa z 11. kilometru, D11 od Jiren z 10. kilometru, nemluvě o totálně ucpané Novopatské od Kbelské, následně i celé východní části okruhu. Zaplněná stále i oblast Hloubětí na křižovatka Poděbradská průmyslová. Průmyslovou se dál vleče fronta směrem na Hostivař, téměř ke sjezdu na jižní spojku. Na spojce směrem z Barandovského mostu čekejte zdržení od podjezdu magistrály. Kolona se posouvá až k dřívějším nehodám ve Štěrboholech. Na úrovni Europarku už následky obou kolizí z levého pruhu odstranili. A před Barandovským mostem je hodně plno na spojce od sjezdu na Pankrác. Kolona pak pokračuje i dál do Břížskou až k Mrázovce. A ve Strakonické do centra první část fronty už od okruhu Klahovičkám, pak nesouvislá od Závodiště až k jižní spojce.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
0: 7:22 posílám k vám holky, taky Tinu Turner a Stinga a taky nejmenší děti z Prahy. Zkusím vám vysvětlit, co tak asi dělají záchranáři, když nezachraňují. Plodné, to byly výsledky, plodné.

0: být záchranářem, to znamená být neustále ve střehu. Ale co když se právě nezachraňuje? Co při čekání na výjezd vlastně dělat?
1: Čtou si, spínkají.
2: Nebo třeba po nějaký akci můžou nějaký děti přijít, aby si to tam všude prohlídli.
3: Cvičí.
2: A nebo napít a na chvilku si odpočinout, a nebo třeba sedět u stolu a dát si něco dobrýho a povídat si s kolegama a kolegyněma. Čekají, až někdo zavolá, připravujou se na nějaký případ, nebo třeba umývají auta, když byli v nějaký třeba bahnivý akci.

0: Ranní vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy máme úterý. V dopravě je to jedna velká dopravní individuální blamáž, s tím jsou spojené i zpoždění autobusových linek pražské integrované dopravy a přidává se i zastavený provoz vlaku mezi Štětí a Liběchovem. Více informací i v dalším vysílání.
1: Půl osmé.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Ode dneška platí zákaz zveřejňování předvolebních průzkumů. Platí to pro komunální i senátní volby, které začnou v pátek ve 14 hodin. Třídenní moratorium má zaručit, aby se lidi nerozhodovali na základě průzkumů a měli klid na výběr. Mladá Boleslav začne s přestavbou prostoru před hlavním vlakovým nádražím. Vznikne tady autobusový záliv a nástupiště, místa pro krátkodobé zastavení aut a stezka pro pěší a cyklisty. Úpravy za necelých 25 milionů korun by měly být hotové přibližně za 4 měsíce. V Tyršově Dobně v Praze se dnes sokolové chystají hromadně darovat krev. Akci nazvanou Sokolská kapka krve chtějí pomoci s doplněním zásob po letních prázdninách a také přilákat nové dárce. Pokračuje týden vyhlašování Nobelových cen. Dnes se dozvíme jedno až tři jména oceněných v oboru fyziky. Cenu si převezmou společně s ostatními laureáty 10. prosince. A dnešní počasí čekáme jasno nebo skoro jasno ráno a dopoledne místy mlhy nebo nízkou oblačnost. Odpoledne naměříme mezi 19 a 22 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
3: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
2: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na silnici vyrážíme a s úsměvem jako Jirka Korn svítí slunce nad námi, nad hlavou. Ne, nevydařilo se, radši nebudu zpívat. 272, pozor, snížená viditelnost, apel na správné svícení, to je každé ráno, ale buďte viděni. Nejste sami účastníky silničního provozu, je vás moc, obzvlášť když se stane nějaký problém, tak se to začne štosovat a pak už člověk jenom zírá a nedává pozor ani na nic. A v ruce mobilní telefon, jak to tak bývá. Tak pozor, dvě auta po nehodě jsou aktuálně na ulici 5. května. Projedete, je to ve směru k obchodnímu centru Chodov. Další nehodu, kterou mám hlášenou, to je taky z Prahy, Rochlická ulice, po nehodě dvě auta. Kolony jsou už i na příjezdu nebo ve směru k hlavnímu městu, kde jedete a projíždíte obcí Lázně Toušeň. Tak už tam budete postávat, to nebývá úplně zvykem. Tak je vlastně ve své podstatě jedno, jestli pojedete potom dál Hradeckou nebo Libereckou, protože u obou budete stát a budete se durdit.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Něžná Tamara prozradí, co je nového v nemocničním prostředí středních Čech. A nebo to mám říct já?
4: Jak chceš.
0: Povídej.
4: Příbramská nemocnice rozšířila oddělení neonatologie o 3 jednolůžkové pokoje. Rodiče tak můžou zůstat s dětmi, které potřebují po narození víc péče nepřetržitě a v soukromí.
0: Za chvíli reportáž velmi podrobně, poslechněte si.
2: Dobré ráno Střední Čechy s Honzou Macounem.
5: Ať je

0: na hodinách 7.39.
1: Kočovní herci tu jsou, zimy, léto přijelo k nám.
0: Oddělení neonatologie příbramské nemocnice má 3 nové pokoje. Jsou jednolůžkové a určené k intenzivní péči o novorozence. Rodiče tam můžou být se svými dětmi nepřetržitě a pěkně v soukromí.
2: Ve čtvrtém patře pavilonu D4 je oddělení neonatologie. 3 nové pokoje jsou v jedné řadě, propojené šoupacími dveřmi. Jsou malé a plné nové techniky.
3: Máme úplně nová lůžka, novorozenecká, intenzivní, která pracují vlastně jak v režimu inkubátoru, tak v režimu otevřeného lůžka. Máme novou infuzní techniku, monitorovací techniku, máme nový ultrazvukový přístroj, mobilní rentgenový přístroj.
2: Říká vedoucí lékař neonatologie Kilian Ressl. Lékaři už podle něj v pokojích ošetřili první pacienty.
3: Velmi rychle jsme si na to zvykli a i rodiče, kteří na těch pokojích se svými dětmi byli, se tvářili velmi spokojeně.
2: Doposud lékaři o novorozence pečovali v takzvaném observačním pokoji.
3: Dříve jsme ošetřovali děti, které potřebovaly nějakou větší péči, vlastně na jednoprostorové místnosti, kde leží několik dětí. My jsme vždycky umožňovali de facto neomezený kontakt rodičů s jejich dětmi, ale v těchto podmínkách to za nás nebylo úplně ideální.
2: Podle náměstka pro lékařskou péči, který je pověřený vedením nemocnice Vladimíra Dvořáka, se nyní nemocnice dostala nad průměr péče o novorozence.
4: My jsme chtěli předběhnout dobu, chceme navázat na takový ten systém baby friendly hospital, kdy rodina přijde porodit a vlastně může žít ten rodinný život, včetně toho miminka, i když to dítě potřebuje nějakou intenzivní péči a maminka může s ním tady být, může se podílet na tom.
2: Stavební práce a nákup nové zdravotnické techniky stály celkem asi 13 milionů korun. Z Příbrami Laura Hájková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas, střední Čechy.

0: To byl výkon, sympatický výkon. Posloucháte ranní vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy. Nevím, jestli si zaspíval tak jako ten John Travolta, tady náš nejvyšší meteorolog, klimatolog, pan docent Kavčíhor z redakce o počasí Michal Žák. Vítejte u nás.
1: Krásné ráno přeju.
0: Umíte zpívat?
1: No, to je dobrá otázka.
0: Ano.
1: Na dvojku.
0: Dobře. Tak, že byste nám odspíval třeba předpověď počasí nebo aktuální stav. Zase moc písmen to není, takže to se zase moc nebudete namáhat. Nebo nemáte hlasivky dneska oka?
1: Asi nemá úplně ten správný tón, nebo to správnou tón.
0: Tak to bude určitě tak nějakým lidi. Pilem nepříjemným. Co se nám teďka tady samozřejmě poletuje vůbec? Ještě jsou nějaké pily teď?
1: Už jenom minimálně.
0: Ale zrovna tam u vás, kde vy jste, tak tam jsou, takže dobře. Zpívání jindy, ale předpokládám, ano, že budete vědět, jak startuje úterní ráno.
1: Ano, máme ráno většinou slunečné, tedy jasné, skoro jasné, trochu vysoké oblačnosti, ale na některých místech v údolí se vytvořily mlhy. Týká se to hlavně údolí Sázavy, Vltavy a pak také Polabí a severně, řekněme, od toho Labe. Takže tam těch mlh je více. No a pokud o teploty, ty se pohybují nejčastěji mezi 3 a 8 stupni, v některých údolích je ale o trošku chladněji.
0: Řekněme se na rovinu, že v rámci dnešní dopravní špičky, vy to třeba nevíte, ale ta doprava je teda velmi, velmi problematická, dost kolon, delších než obvykle, takže předpokládám, že ztracení mlze jsou ti, kteří jsou u Brandýsa nad Labem Staré Boleslavy, takže se vlastně ani nemohou kochat hladinou Labe.
1: Tam bohužel ne, tam to kochání možné není, ale třeba v Praze a hlavně v té jižní polovině Středočeského kraje i na západě tam to kochání je možné.
0: Až se mlhy nebo nízká oblačnost rozpustí, můžeme se kochat pod zimními barvami.
1: Určitě, protože bude slunečno na celém území, bude jasno nebo skoro jasno. No a do odpoledne se vzduch prohřeje na příjemných 19 až 23 stupně, takže opravdu bude opět teplo. A vítr dneska jenom slabý, proměnlivý, případně od východu, takže takový klidný den babího léta.
0: A rozptylové podmínky nic moc, nebo?
1: Teď jsou mírně nepříznivé, nebo budou mírně nepříznivé, tak teď a večer můžou být naopak až nepříznivé.
0: No, vy umíte docela sympaticky vábit, to vám teda řeknu, babí léto pokračuje i dalším dnem, než se to pokazí, to vás ale včas radši zastavím.
1: Je to pravda. Zítra, respektive vlastně už v noci, bude od jihozápadu nicméně oblaku přibývat. K ránu se vytvoří jen výjimečně mlhy nebo nízká oblačnost. A zítra bude dopoledne přechodně až oblačno, ráno a dopoledne přechodně až oblačno. Postupně ale bude oblaků zase ubývat, takže do odpoledne se vrátí slunečné počasí a teploty, protože bude přece jenom o trochu méně slunce než dnes, tak budou asi tak o stupínek až dva nižší než dnešní.
0: To začne klesat trošičku rázněji a protože máme rádi naše posluchače a nechceme je po ránu moc rozčilovat, protože mají svých starostí dopravních dneska po ránu víc než dost, tak u kolegů odpoledne řeknete jim tu nálož, předpokládám, která stále platí. Tak ať se daří a děkujeme pěkně za předpověď.
1: Rádo se stalo a krásné úterý.
2: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: Dobré ráno. Na Štěrboholské spojce směrem na Smíchov u sjezdu na Dolní Počernice po noční kolizi dvou kamionů už se jede jak pravým, tak levým pruhem. Kolony ale přetrvávají velice dlouhé, až hodinové se stále vlečou dálnicí D10 už od Staré Boleslavy ze 13. kilometru. Dálnicí D11 od Jiren z 10. kilometru. Ucpaná stále zůstává Novopatská od Gbelské, následně i celá část východního okruhu. V Cínovecké brzdíte kousek za odbočkou na Čakovice a hodně přes 20 minut ztratíte na trase k regulované Blance. Jedete-li do Prahy D1 od Brna, čekejte kolonu od Čestlic z 8. kilometru, dálnice D5 z Plzně před Prahou, Ucpaná před Rudnou ze 7. kilometru.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.
0: No, to ona umí a děkujeme za to předem. Už se těším. 7 hodin, skoro 50 minut. Kapela Mandra, že dorazila, ještě vlastně tenkrát celistva. No a Petr Jungmann, sice udýchaný, ale to stíhá. Pohled do minulosti, do času 8.00 ještě stíháme.

0: zvítězila pravda a láska. Yes, we
1: can. Úterý 6. října. Svátek má Hanuš. To je vlastně Jan z německého Hannes. Tady je Petr Jungmann. Pěkný den. Historicky první fyziologický ústav na světě založil Jan Evangelista Purkyně v dnešní polské Bratislavi před 175 lety v roce 1851. Právě tam Purkyně působil, než se vrátil do Prahy. Zde pak na lékařské fakultě ústavu vytvořil druhý domov.
2: Hello, can you hear me?
1: Telefonem si poprvé popovídali jeho otec Alexander Graham Bell a asistent Thomas Watson před 150 lety. 6. října 1876 byl uskutečněn první oboustranný telefonní hovor. Z Bostonu do 3 kilometry vzdáleného Cambridge si oba pánové poprvé pokecali.
2: Hang on.
1: Nový fenomén vstoupil na televizní obrazovky přesně před čtvrtstoletím v roce 2001. Ve Velké Británii se vysílal historicky první díl pěvecké soutěže Pop Idol. U nás známe jako Česko nebo Československo hledá superstar. Jižní obchvat Plzně byl otevřen před 20 lety v roce 2006. To byl otevřen poslední 3-kilometrový úsek Útušice Černice, včetně tunelu pod vrchem Valík. A definitivně tak byla dokončena dálnice D5 z Prahy do Rozvadova. Atomová lady Dana Drábová zemřela přesně před rokem. 75 má dneska advokát Tomáš Sokol. Kulatou 60 slaví scénárista Petr Jarchovský. A kulatých 40 je brněnské rodačce, zpěvačce Tereze Kendlové. Já přeju hezký den.

0: aktuálně je hlášena nehoda z Bubenečského tunelu. Kdo jedete, tak nebo se snažíte projet, tak velmi opatrně, po nehodě jsou tam dvě auta. Přidávám taky ještě další informaci s předstihem ze zelené vlny. Litochlebské náměstí v Praze, i tady po nehodě dvě auta. Děkujeme za to, že voláte. 800 553 553. Pomohli jste, určitě ano.
1: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
3: 8 hodin.
4: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
3: Ministerstvo školství kritizuje hranici 180 žáků pro slučování škol a chce pravidla změnit. Lékaři v Praze ode dneška do čtvrtka vyšetřují lidem játra ve speciálním zdravotnickém voze. Bude slunečno a teploty do 22 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné ráno. Ředitelé mateřských a základních škol upozorňují, že na případné slučování potřebují dostatek času. Podle školského zákona se mají školy s méně než 180 žáky sloučit s jinou školou, pokud hranici nesplní letos nebo v následujících dvou letech. Ministr školství Robert Plaga za ANO ale pravidlo kritizuje a chce ho změnit. Zatím neřekl jak. Podle Asociace ředitelů základních škol by měl změnu oznámit co nejdřív, protože příprava trvá minimálně 2 roky. Pokračuje viceprezident asociace Tibor Hájek. Ode dneška do čtvrtka si lidé v Praze můžou přijít nechat vyšetřit játra na Palackého náměstí. Ve speciálně upraveném voze budou zájemce kontrolovat zdravotníci ze Všeobecné fakultní nemocnice. Ta se zapojila do evropského preventivního programu Livlin Screening Tour, pokračuje mluvčí nemocnice Marie Hermánková.
5: Na Palackého náměstí bude vždy od 10 do 16.30 hodin stát speciálně upravená dodávka. Pomocí přístroje změří tuhost jaterní tkáně a míru stukovatění jater. Vyšetření je to rychlé, bezbolestné.
3: Čáslavská radnice nechá opravit malou scénu, administrativní prostory a sklepy Dusíkova divadla. Dělníci bez testce stavebními úpravami měly začít v listopadu a skončit v dubnu. Předpokládaná cena rekonstrukce je zhruba 5 milionů korun.
6: Dělníci ve sklepě divadla vymění nosníky a ošetří zdi proti vlhkosti. Ve vyšších patrech potom vymění podlahy a obklady, repasují historická okna a dveře. V jedné místnosti také obnoví původní výmalbu, kterou odkryli dělníci při dřívější opravách. Z Čáslavy Alena Junová, Český rozhlas.
1: Sport.
3: Hokejové týmy Sparta a Mladá Boleslav si po nevydařeném úvodu extraligové sezóny vyměnili útočníky. Do mladoboleslavského klubu jde zkušený Tomáš Jika, Pražané naopak získali mladého Vojtěcha Hradce. Oba týmy o tradu informovali na svých oficiálních webech. Pražanům se úvod ročníku nevydařil, v tabulce jsou z 10 body 9. Mladá Boleslav je předposlední s 6 body a 18 vstřelenými brankami, což je nejméně po poslední Olomouci.
1: Počasí.
3: Čekáme jasno nebo skoro jasno, ráno a dopoledne místy mlhy nebo nízkou oblačnost. Odpoledne naměříme mezi 19 a 22 stupni.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
0: Pozor, milí řidiči, pozor, buďte připraveni, třeba šestnáctka. No, jaký je aktuální stav? silnice, jaký je provoz?
7: Já bych chtěl nahlásit, okolí Mladý Boleslavy je obrovská mlha, viditelnost tam a odhadu tak kolem 30, 40, 50 metrů. Já jedu teďka z Mladý Boleslavy na Jičín a opačným směru vlastně příjezd jakoby od Jičína, to je nějaká, myslím, že 14 silnice, kousek za obcí Žižněves, už se stojí po pojíždí v koloně, takže příjezd do Mladý Boleslavy počítat se zdržením, jinak jako opravdu velký upozornění na mlhu.
0: Zdržení vás taky čeká na dálnici D6, 11,5 km směr Vary, je tam odstavené auto. Nehoda nákladního auta taky v Drahelčicích nebo u Drahelčic D5 mezi 5. kilometrem, to znamená sjezd Rudná, a hlavním městem, tak někde na půl cesty, neprůjezdný jeden pruh. Další informace, které tady vidím, opravdu to se týká hlavně mlhy, upozorněte na to v každém druhém telefonu, děkujeme za to. Šťastný dojezd do cíle, to není výsměch, to je přání, držte se.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno, střední Čechy.
0: Jak to vypadá s vaší náladou teď po ránu, že jste se vyspali do Růžova? No tak zaplať pámbu, aspoň někdo, protože ne každý může být v tomto období nejšťastnější. Viděli jste ten měsíc? No tak teď už ne, ale večer nebo v noci, ten byl velký, ten srp. Chybělo tam kladivo a mohlo to být hotové. Petra Janů nás doprovodí s kapelou Olympic k Martinu Písaříkovi.
1: Střední Čechy s Honzou Macounem.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, které rostliny lidé pěstují nejdéle v celé historii zemědělství? Patří k nim především obiloviny. Pšenice, ječmen či proso tvořily základ rané zemědělské produkce. Jejich hlavní výhodou byla vysoká výživová hodnota a možnost dlouhodobého skladování. Velmi brzy se k ním přidaly také luštěniny, zejména čočka, hrách a cizrna. Ty doplňovaly převážně obilnou stravu o důležité bílkoviny a zvyšovaly její nutriční hodnotu. Vedle nich se v nejstarších zemědělských oblastech objevují i první ovocné a užitkové dřeviny. Datlovník, který byl významným zdrojem energie a cukru, a také fíkovník, u něhož archeologické nálezy dokládají pěstování plodů v oblasti Blízkého východu už před více než 11 000 lety. Velmi významnou kulturní rostlinou je i vinná réva, jejíž domestikace patří k nejstarším známým procesům pěstování dřevin. Zvláštní postavení mezi ranými plodinami má len. Ten také patří k nejstarším kulturním rostlinám vůbec. Poskytoval olejnatá semena a především vlákno, které se stalo základní surovinou pro výrobu textilií.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: čas 8.19.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Lehké zpoždění, omluvte, ale máme dobré zprávy, teda Michal Žák.
2: Na některých místech v údolí se vytvořily mlhy, týká se to hlavně údolí Sázavy, Vltavy a pak také Polabí a severně, řekněme od toho Labe, takže tam těch mlh je více. No a pokud o teploty, ty se pohybují nejčastěji mezi 3 a 8 stupni, v některých údolích je ale o trošku chladněji. Bude jasno nebo skoro jasno, no a do odpoledne se vzduch prohřeje na příjemných 19 až 23 stupně, takže opravdu bude opět teplo a vítr dneska jenom slabý, proměnlivý, případně od východu, takže takový klidný den babího léta.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: A sever Prahy stále totálně ucpaný, už z Cínovecké od sjezdu na Čakovice 50 minut pojedete k Blance plnou Libereckou i Holešovičkami, do Hloubětina k Poděbradské půl hodiny, dalších 20 minut ztratíte v koloně v průmyslové směr Hostivař. Situace už je lepší na Štěrboholské spojce směrem na Smíchov a Barandovský most. U sjezdu na Dolní Počernice po nehodě dvou kamionů už opět průjezdné oba pruhy, jak pravý, tak levý. Následky odklizené dlouhé kolony se dávají do pohybu stále velmi, velmi stěžka. V Novopatské se stále vlečou téměř od Kbelské a na příjezdu do Prahy dlouhé kolony na řadě dálnic. Na D10 směrem z Boleslavy brzdíte u Brandýsa na 10. kilometru, na D11 z Hradce před Jirny na 9., na D5 před Rudnou na 7. kilometru. D1 na příjezdu do metropole od Brna se plní nejprve před Šmejkalkou z 26. kilometru, po druhé se brzdí za sjezdem na Popovice na 15. kilometru a do třetice za okruhem na 10. Odtud na Chodov ke sjezdu na jižní spojku je to téměř na 40 minut.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Volby 2026. S čím přicházejí zájemci o vaše hlasy v komunálních volbách ve vašem městě? Až do 8. října vám každý všední den představujeme názory lídrů kandidátek ve velkých městech našeho kraje na témata, o kterých se mluví. Volební speciály z vašeho města každý všední den po 17. hodině 30. minutě v našem vysílání. Zase.

0: Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou.
1: Žál se odkládá, změna termínu, útěk ze stínu, to jsem zvlád.
0: Český rozhlas Střední Čechy. Český rozhlas Střední Čechy žije

0: Český rozhlas Střední Čechy.
1: Chyť mi ten sen a přijď zavolej a odpust mi vše, na nic víc nečekej. Já už jsem jiná, tak náhle jiná, zamilovaná.
0: Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou.

0: Řekněme si, že den na prd nemáte jenom vy. Já vidím všude.
1: To je neschopnost nejvyššího stupně. Já snad nakonec, abych si své pacienty chytal sám. Sestro, prosím vás, zavolejte mi orientální ústav japonskou sekci. To je ignorancí. To je nezodpovědnost, to je. Ano, já se nebojím použít toho slova, to je... Chokloušek?
2: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
3: Voliči by měli nejpozději dnes dostat do schránek své hlasovací lístky. Komunální a ve třetině obvodů taky senátní volby budou tento týden v pátek a v sobotu. Cestující v Praze a ve Středočeském kraji mají nově předem zjistit, které vlaky pojedou s menší kapacitou. České dráhy se s krajem a hlavním městem dohodly, že přehled takových spojů zveřejní vždy v 6 večer na následující den. Informace budou na webu Českých drah a v aplikaci Můj vlak. Opatření reaguje na nedostatek provozu schopných souprav. Praha 17 nabízí společenstvím vlastníků a bytovým družstvům možnost bezplatně si vypůjčit zatravněné pozemky u jejich domů. Využít je můžou pro vybudování okrasných zahrádek, malých dětských hřišť a zeleninových záhonů. Lidé se pak budou o vysazenou zeleň a hřiště starat na vlastní náklady. Ve Frankfurtu nad Mohanem dnes večer slavnostně zahájí 78. ročník největšího knižního veletrhu na světě. Čestným hostem je letos Česko. A dnešní počasí. Čekáme jasno nebo skoro jasno ráno a dopoledne místy mlhy nebo nízkou oblačnost. Odpoledne naměříme mezi 19 a 22 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Čerstvá nehoda na Kladně, opatrně, kdo projíždíte mezi křižovatkami ulic Štefánikova a Jana Vajta. Po nehodě je tam osobní auto. D5 stále není dořešená před Prahou ve směru do Prahy na druhém kilometru. Nehoda nákladního auta. Je sice u Krajnice, ale provoz blokuje. No a ještě informace z Rakovníka, Husovo náměstí. Je uzavřeno aktuálně. Z jakého důvodu? Těžko říct, jestli nějaká kulturní akce, ale budu jim to přát.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A vydáme se ještě do středních Čech v jednom takovém bodu v reportáži, nebo budeme poskytovat informace z Čelákovic.
3: V Čelákovické městské knihovně začala interaktivní výstava pořádaná v rámci letošního mota Čelákovice město hudby. Podrobnosti za chvíli.
0: Tak jim tam dojedu zaspívat, to bude veselé.
2: Dobré ráno, Střední Čechy, s Honzou.

0: knihovně v Čelakovicích u Prahy je nová výstava s názvem Letem hudebním světem. Žofie Nováčková byla na místě.
1: Výstavu Letem hudebním světem v Čelákovické knihovně připravovala Kamila Dovole.
2: Čtenáři si tady mohou prohlédnout dohromady 11 panelů, jsou zaměřeny na teda určité dekády, začínají 20. lety 20. století a končí současností, a ten 11. speciální panel je zaměřený na čelákovickou historii, tedy na hudbu v Čelákovicích.
1: Já jsem četla, že výstava je interaktivní, co si pod tím máme představit?
2: Na každém panelu je soutěžní otázka, vlastně návštěvník přijde, dostane, pokud teda bude mít samozřejmě zájem, do ruky soutěžní papírek, kde může vyplňovat teda odpovědi na tu otázku, dohromady mu to dá nějakou tajenku, kterou potom sdělí nám knihovnicím, a pokud bude správná, tak jenom dostane nějakou symbolický razítko, že splnil, a může si ponechat propisku s logem městské knihovny. Ještě tady můžete vidět vlastně přehrávače, které už asi v dnešní době moc lidí doma nemá, nebo tady máme dobová sluchátka, mikrofon, gramofon.
1: V rámci té výstavy se tady dá i pouštět ta muzika.
2: Přesně tak, může se pouštět, můžete se zeptat i knihovnice, jestli když tady uvidíte třeba nějakou desku, jestli by vám ji pustili jako hudební kulisu k té výstavě.
1: Máme v podstatě alternativní knihovnu, protože normálně v knihovnách musí být ticho, tady hraje hudba.
2: Přesně tak, my jsme si kvůli tomu vlastně museli i zaplatit měsíc, že můžeme teda přehrávat hudbu, normálně to povolené není. A potom ještě vlastně každý ten panel obsahuje QR kód, který po načtení na mobilním zařízení vlastně vám otevře playlist na Spotify, nemusíte tam být registrovaní, a vlastně na každý ten panel je zaměřený vlastně jeden ten playlist, takže si může přehrát ty největší hity toho daného období.
1: Které období jste dělala vy?
2: Já jsem měla na starosti 40. léta a roky 2010 až 2026.
1: To je dost daleko od sebe.
2: To je dost daleko, tak právě mě bavilo to, ten rozdíl velký, nejenom vlastně v tom, jak se hudba přehrávala, ale i co se vůbec hrálo, jak se tančilo a podobně, co lidé oblékali.
1: Výstava v městské knihovně Čelákovice trvá do konce října. Žofie Nováčková, Český rozhlas Střední Čechy.
3: Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou.

0: 8.46, no je nejvyšší čas vám taky sdělit důležité informace o počasí, zelenou vlnu, no a taky vždycky kulturně a usměvavě naladěnou Denisu Hergeslovou s jejími tipy do našeho kraje. Všechno má svůj jízdní řád, ano, koukám, i podle jízdního řádu s velkou vatou, rozumějte, s rezervou, dojela i Iveta Chlumská. Po své dálnici bylo to prý trošičku o život, ale dala to. No, byli na tom i hůř někteří řidiči, nebo byli na tom někteří řidiči hůř v rámci individuální dopravy. No a ta hromadná, no snad se to zlepší, asi ty elefantů bude jenom přibývat, protože být tělo na tělo v prostředku hromadné dopravy není nic moc. A mimochodem, dneska bude nádherný babí den. Čeká se 22, úplně nejvýš 23 a dost sluníčka po celý den. A Michal Žák přidá taky výhled.
1: Počasí ve středních Čechách.
2: Vlastně už v noci bude od jeho západu nicméně oblaku přibývat. K ránu se vytvoří jen výjimečně mlhy nebo nízká oblačnost. A zítra bude dopoledne přechodně až oblačno, ráno a dopoledne přechodně až oblačno. Postupně ale bude oblaku zase ubývat, takže do odpoledne se vrátí slunečné počasí a teploty, protože bude přece jenom o trochu méně slunce než dnes, tak budou asi tak o stupínek až dva nižší než dnešní.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: Cínovecká do centra stále ucpaná od sjezdu na Čakovice. Kolony pak pokračují jak Libereckou i Holešovičkami k Blance, tak i k Belskou do Hloubětína, dál i Průmyslovou na Hostivař až ke sjezdu na Jižní spojku. Ve Kbelské do Hloubětína navíc těsně před sjezdem do Novopatské blokují odbočovací pruh následky střetu nákladního vozidla s osobním. Plná zůstává východní část okruhu, následně Štěrboholská spojka. Dál na trase na Smíchov naberete zdržení i na jižní spojce, a to od podjezdu magistrály, pomalejší provoz i dál v Dobřížské až k Mrázovce. D5 na příjezdu do metropole směrem z Plzně, po pojíždí kolona před Rudnou z 6. kilometru. Na zdržení tam nabírají nejen kamiony, ale i osobní auta v levém pruhu. Ta se sunou až na okruh za Ořech bezmála 50 minut, nákladní soupravy o mnoho déle. Před Prahou trvá zdržení i na dálnici D10 směrem z Turnova, první část kolony, už kousek za Starou Boleslaví na 13. kilometru. Hradecká D11 na příjezdu do hlavního města, tam dojíždíte do kolony za Lysou na 14. kilometru.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: středočeské tipy.
1: Kam se dnes můžete vydat? Mozaiky Františka Tesaře dodnes připomínají v Čáslavi tvorbu významného místního rodáka a jednoho z předních českých mozaikářů. O jeho životě a díle bude vyprávět restaurátor, malíř a lektor výtvarných kurzů Petr Hampl. Přednáška s názvem Příběh mozaiky, který psal František Tesař, začíná v 17 hodin na nové scéně Dusíkova divadla. Co se děje za kamerami televizní soutěže? Do zákulisí oblíbeného kvízu nechá nahlédnout Dagmar Jandová, znám má jako kvízová dáma. Bývalá meteoroložka a autorka knih pro děti bude hostem besedy v městském Tylově divadle v Kutné Hoře. Řeč bude taky o ostatních lovcích, vzniku její přezdívky nebo o tom, co jí přináší popularita. Začíná se v 18 hodin na malé scéně. Večerem provede redaktor Českého rozhlasu Pavel Petr. Tapiserie Hany Jaklové nově zaplnily výstavní prostor Galerie Podvěží v Mladé Boleslavi. Slavnostní vernisáž začne v 17 hodin. Autorka se ve své tvorbě věnuje ručnímu tkaní a pracuje s barvou, strukturou i samostatnou technikou tapisérie. Její díla si můžete prohlédnout do 6. listopadu. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak obarvit látky rostlinami. Vypravíme se za rybáři do Příluky nedaleko Litomyšle a zaměříme se na ovocné pálenky.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
2: Začal platit zákaz předvolebních průzkumů. Budoucí rodiče si dnes můžou prohlédnout porodnici ve Slaném na Kladensku. Bude slunečno a teploty do 22 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné dopoledne. Ode dneška platí zákaz zveřejňování předvolebních průzkumů. Sdílet je nesmějí média ani politické strany, třeba na svých sociálních sítích. Omezení se týká komunálních i senátních voleb.
3: Zákaz se vztahuje i na průzkumy, které agentury vypracovaly třeba v září a novináři by je teď chtěli znovu vydat. Třídenní moratorium má dát čas voličům na to, aby se v klidu rozhodli, koho budou volit a nenechávali se ovlivnit. Zákaz zveřejňování průzkumů potrvá až do ukončení hlasování. V sobotu ve 14 hodin. Pak můžou vycházet takzvané exit poly, tedy průzkumy pořízené předvolebními místnostmi. Další moratorium začne platit před druhým kolem senátních voleb příští úterý 13. října. Marek Sedláček, Český rozhlas.
2: Sály, pokoje i další prostory si dnes můžou prohlédnout lidé v porodnici ve Slaném na Kladensku. Budoucí rodiče se budou moci potkat také s nemocničním personálem. Součástí doprovodného programu jsou i masáže pro těhotné ženy, říká mediální zástupkyně nemocnice Slaný Adéla Štajnová.
4: Připravené bude také setkání s komunitní porodní asistentkou, laktační poradenství, ukázka práce s šátky Rebozo. Samozřejmě bude prostor na praktické dotazy kolem porodu i následné péče.
2: Po dobu budoucí čtvrti Nové Holešovice se můžou lidé prohlédnout na radnici Prahy 7. Vítězný návrh studia Chybík Krištof počítá s kompletní přeměnou lokality kolem stanice metra Holešovice. Propojuje dopravní uzel s bydlením a obchody. Počítá také se vznikem dvou nových náměstí. Součástí výstavy, která potrvá do 2. listopadu, jsou i neúspěšné architektonické návrhy, říká organizátorka výstavy a architektka Jana Moravcová.
5: Účastníci workshopu ve větším detailu stvárnili 3 stavební bloky, navazující uliční prostranství a dvojnáměstí o rozloze 7000 metrů čtvereční, které se má stát novým živým centrem Prahy 7.
2: Přeměnu 83 tisíc metrů čtverečních u metra Holešovice připravuje soukromý investor společně s městem a dopravním podnikem.
0: Sport.
2: Česká fotbalová reprezentace dnes večer zabojuje o první body v Lize národů. Národní tým se o to pokusí ve Wembley proti domácím Angličanům. Po úvodních 3 porážkách pod novým španělským trenérem Santim Deniou se pokusí zvrátit nepříznivou statistiku. Utkání Anglie-Česko začne ve 20 hodin a 45 minut našeho času.
0: Počasí.
2: Čekáme jasno nebo skoro jasno, dopoledne ještě místy mlhy nebo nízkou oblačnost. Odpoledne naměříme mezi 19 a 22 stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
2: Na dálnici D5 na příjezdu do metropole směrem z Plzně popojíždí kolona před Rudnou. Z 6. kilometru zdržení nabírají nejen kamiony, ale i osobní auta v levém pruhu. Ta se sunou až na okruh za Ořech bezmála 50 minut. Nákladní soupravy ještě o něco déle. A před Prahou trvá zdržení i na dálnici D10 směrem z Turnova. První část koliny začíná už kousek za Starou Boleslaví na 13. kilometru a ještě Hradecká D11. Na příjezdu do hlavního města se dojíždí do kolony za Lisou na 14. kilometru. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: To byly zprávy a před námi je středočeské dopoledne s Ivetou Chlumskou.
6: Já vám přeji krásné úterý.
0: Středočeské dopoledne.
6: I navzdory nepříznivé dopravní situaci, buďte v pohodě, v klidu, v dobré náladě, třeba ve společnosti Českého rozhlasu Střední Čechy. Máme pro vás příjemnou muziku, tu můžete poslouchat i za volantem, pokud podcukáváte. Elton John zaspívá taky Václav Neckář, Leona Machálková a další. No a Matyáš Orsák z Kalcovny u Moruše v Kladně zkouší historické metody barvení přízí. Jestli pak víte, proč to v barvírnách páchlo a proč se královský purpur vyvažoval zlatem? Zeptáme se za chvíli a vy se dozvíte víc.
0: Středočeské dopoledne s Ivetou Chlumskou.

0: Elton John nám dospíval 15 minut po deváté. Ještě jednou vítejte při poslechu úterního dopoledního vysílání na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. Zavedeme vás do tkalcovny. Matyáš Orsák z ruční tkalcovny u Moruše v Kladně zkouší historické metody zpracovávání textilu. Jako středoškolák, pedagog vyučuje chemii, což se mu hodí při pokusech s barvami. No a jeho barevná vlákna okouzlila i naši redaktorku Báru Kvapilovou, kterou pozval do své tajemné laboratoře.
1: Já se zabývám textilní výrobou od úplného začátku až po de facto finální výrobky. Takže zpracování vlny, lnu, předení, tkaní, barvení, rád pletu, ale ne moc s jehlicemi, já pletu na pletacím stroji a šití mě úplně moc nejde.
2: Hodně experimentujete, zkoušíte různé historické techniky, také barvení. To barvení přízí kdysi dávno asi nebyla úplně voňavá činnost.
1: Většinou to bylo hodně zapáchající, protože barvíři používali pro nás až trošku odporné věci, jako třeba byla lidská nebo zvířecí moč.
2: Tady v té dílně to ale nádherně voní. Voní to tady dřívím, hřejeme se u krbu. A před námi je celá řada už obarvených přízí. Když to takhle na první pohled přehlédnu, tak se mi zdá, že i když používáte přírodní materiály, i když používáte rostliny, tak tady je vlastně velmi málo zelené barvy.
1: Ano, je to pravda. To zelené barvivo, ten chlorofil, zrovna není ideální na to barvení přízí jak vlny, tak i bavlny a lnu. A ta barva je velmi nestabilní. Už naši předkové to řešili vlastně tak, že používali dvě barvy, a to žlutou a modrou, které vzájemně přebarvovali a tím dostali požadovaný odstín té zelené.
2: Některé metody získávání barvy kdysi dávno byly docela drastické.
1: Máte pravdu, asi řekl bych nejbrutálnější způsob získávání barviva bylo královského purpuru, což je barvivo vlastně z mořských plžů, z ostranky. A vlastně lidé je drtili a z jejich tělíček vytékalo nepatrné množství krásné takové temně červeno-fialové kapaliny, kterou vlastně používali k barvení. A ta barva byla tak drahá, respektive to množství bylo tak malé, že na 1 gram se muselo zabít asi 10 000 těchto organismů a to barvivo se vyvažovalo zlatem.
2: Teď tady pan Orsák má obrovskou nádobu, v tom je něco, co vypadá jako kamínky, co to je?
1: Jsou to sušená tělíčka červce nopálového, nebo se mu také říká košenila. Je to zdroj červeného barviva. Je to jedna z mála věcí, která je živočišného původu.
2: Takže to vysvětluje, proč vy tady máte tolik krásných různých druhů od oranžové přes červenou, fialovou. To získáváte právě tady z toho červce.
1: Přesně tak. Košenila se různým mořením a různou úpravou dá dosáhnout těch velmi zajímavých odstínů.
2: Potom po večerech tady z těch přízí pletete, háčkujete?
1: Pletu, když už teda pletu, tak na pletacím stroji a pletu ponožky.
2: Proč se k těm historickým metodám barvení rád vracíte?
1: Je to dobrodružství, protože nikdy se vám nepovede ten samý odstín a to je trošku problém, ale zároveň ta krása, že dodržíte postup a stejně bude trochu jiný výsledek. Originál.
2: Říká Matyáš Orsák z ruční tkalcovny u Moruše v Kladně, Bára Kvapilová, Český rozhlas Střední Čechy.
0: A Matyáše Orsáka můžete často potkat například na akcích ve skanzenu v Kouřimi na Kolínsku. V jeho tkalcovně u Moruše v Kladně si vyzkoušela i tkaní nebo předení a vy si to můžete vyzkoušet také. A ještě se podívat na naše internetové stránky, kde najdete příspěvek Báry Kvapilové, včetně fotografií. Český rozhlas Střední Čechy.
3: Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.
0: A pozor, za chvíli vás naučíme péct kynuté rohlíčky máčené v másle. Tuhle pochoutku upekl podle výherního posluchačského receptu šéf kuchař a porotce Roman Paulus. A jenom dodám, že jde o poslední z letošních soutěžních receptů pořadu Pochoutkový rok a že pro ten některý, který se vám bude líbit, z těch 35 můžete hlasovat na stránce pochoutkovirok.cz.

0: host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude herec a dabér Martin Stránský.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Čelákovicích a Lysé nad Labem na 100,7 FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Marie Rotrová s písní Štěstí. Možná budete mít štěstí a vyhraje právě ten váš recept. V neděli vám Patrik Rozehnal v letošním jubilejním ročníku pochoutkového roku připomněl recept z prvního místa roku 2025 podle hlasování poroty. Šlo o kynuté rohlíčky máčené v másle, původně od Stanislavy Kotlabové z Babína na Horažďovicku. My se je teď naučíme připravovat s porotcem a šéfkuchařem Romanem Paulusem. To všechno v rámci speciálního narozeninového ročníku pochoutkového roku, kdy mezi sebou už od neděle soutěží všechny úspěšné recepty z předchozích 9 let. Jak s tím posledním receptem naloží Roman Paulus, tak na to se Patrik zeptal.
1: Tak jsem si řekl, abych to celý tak jako neskazil, takže uděláme úplně věrnou kopii, aspoň teda doufám, že věrnou kopii toho receptu a já se na to moc těším.
2: Co si máme připravit?
1: Na nějakých 80 rohlíčků potřebujeme 1/4 litru mléka, 40 gramů droždí, 2 lžičky cukru, 150 gramů másla, 4 žloutky, 0,5 kg polohrubé mouky, špetku soli. No a potom na to namáčení máme 0,5 kg másla, to je opravdu hodně, ale já myslím, že nám ještě něco zbyde třeba do buchet potom. 150 gramů moučkového cukru a 1 vanilkový cukr. To je potom na obalení.
2: Ono to vsákne, neboj.
3: Pochoutkový rok.
2: Asi se začíná kváskem u kynutého těsta.
1: Je to tak, ano. Připravíme si kvásek, který do vlažného mléka dáme kvasnice, přidáme cukr, zaprášíme trochu mouky a necháme vzejít.
2: My si mezi tím, co nám kyne kvásek, začneme připravovat to těsto. Tak ty máš v míse povolené máslo,
1: které vyšlehám do pěny. A přidáme žloutky.
2: Jak dlouho?
1: Asi tak 2 minuty šleháme. Teď přimícháme mouku s trochou soli. Přidám tady k tomu základu a potom přimícháme kvásek. A hněteme krásné kompaktní těsto. Náhra.
2: Dáme kynout?
1: Určitě, já bych nechal takových minimálně 45 minut. Tak, když těsto zvedá utěrku, tak je určitě v pořádku. Pomoučíme si trochu vál a teďko odkrojím kousky a vyválíme si v podstatě takovou jako tvarově, jako kdyby to byla...
2: Jako šulánek, když bychom ho dávali s mákem.
1: A v podstatě děláme takové velké vanilkové rohlíčky, takový větší vanilkový rohlíčky. A ty přendáváme na pečící plech.
2: S papírem.
1: No a samozřejmě, když máme hotovo, máme rohlíčky na pekáči, tak je jako každý kynutý těsto necháme ještě nakynout a potom s nima jdeme do trouby.
2: Ničím se nepotírají, jenom takhle zůstávají, protože teprve až budou upečené a jenom tak lehonce do světlonka, do růžova, nesmí stmavnout.
1: 150 stupňů, přesně, 15 minut.
2: Pak půjdou do rozpuštěného másla, v něm se jako omočí, nasajou a pak až to trošku zaschne, tak na to přijde ještě cukr, že jo? Že ten tam chybí v tom těstě.
1: No je to tak, je to tak. Bez toho by to nebylo ono.
2: Upečené, ještě horké rohlíčky krásně naběhly. Ano. Tak jako když jsme je přifoukli vzduchem.
1: A vlastně za pomocí dvou vidliček namáčím rohlíčky do rozpuštěného másla. A není to tak, jako že je hned zase vyndavám. Chviličku je tam máme nechat. Paráda. A rohlíčky vyndáme, dáme je zpátky na pečící plech. Já už bych to chtěl jíst.
2: Voní to, viď? A tím máslem to ještě podpoří.
1: Necháme je zaschnout. Teprve potom je obalíme v práškovém cukru s vanilkovým cukrem.
4: Dáme si, Patriku.
1: Jo. Hele, ke kafi nebo k mléku, ke kakau.
4: A já ti teda musím říct, že je to ještě o něco lepší, než jsem si představoval teda.
2: Že je to neskutečně měkonký. Ono to vypadá, že to drží, ale jako by se to na tom jazyku jenom jak pěna rozplynulo.
4: Je to tak. A já jsem si jenom znova potvrdil, že tady ten recept v roce 2025 vyhrál naprosto zaslouženě.
0: Recept na kynuté rohlíčky máčené v másle od Romana Pauluse najdete na stránce pochoutkovirok.cz. Je tam samozřejmě také původní recept od Stanislavy Kotlabové z Babína a dalších 35 receptů, které vyhrály předešlé ročníky. Z nich teď musíte vybrat ten nejlepší. Proto je na stránce pochoutkového roku hlasovací formulář, kde můžete jednou za 24 hodin udělit svůj hlas jednomu receptu. Na začátku listopadu pak budeme díky vám znát vítěze posluchačské ceny a budeme taky odměňovat i několik hlasujících. letech. Tak se zapojte do hledání receptu desetiletí.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.
0: Letos je to 30 let, co šli Češi poprvé volit své senátory. Od té doby usedlo v horní komoře přes 300 lidí a voliči o dalších rozhodnou už za pár dní. Jaké má vlastně senát pravomoci a čím se liší od sněmovny? I to probereme v našem volebním průvodci už za chvíli.

někdo dřína, někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Wow!

Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.

0: Český rozhlas Střední Čechy, stále vám přejeme krásné úterní dopoledne, schvaluje zákony a mezinárodní smlouvy, ale taky třeba kontroluje prezidenta. Ano, řeč je o Senátu. Senát bývá často označovaný za pojistku demokracie. Jak můžou jeho složení ovlivnit letošní volby? A co potřebujete vědět, jestli se k ním chystáte? Poslechněte si další díl našeho volebního průvodce.
1: Trutnov, Hradec Králové nebo třeba pražské Holešovice. Tam všude budou voliči v pátek a v sobotu vybírat nové senátory.
2: V horní komoře jich sedí celkem 81. Složení se mění každé dva roky a to vždy po třetinách, popisuje Jan Cízlar z Českého statistického úřadu.
3: Senátní volby se uskuteční v celkem 27 obvodech, tedy v jedné třetině z celkových 81 senátních obvodů. Voliči své senátory vybírají jednou za 6 let.
1: Jestli se volby letos týkají i vás, si můžete ověřit na webu Senátu. Nebo stačí zkontrolovat, jestli vám do schránky dorazily volební lístky.
2: Od komunálních kandidátek je poznáte podle barvy, radí ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec.
4: Budou šedivé pro komunální volby, pro senátní volby ta sada je žlutá a bude se vkládat do žluté úřední obálky.
1: Pokud během voleb nebudete v místě trvalého bydliště, můžete si do zítřka na svém městském nebo obecním úřadu osobně požádat o voličský průkaz. Ten vám umožní dorazit do jiné volební místnosti. Musíte ale zůstat ve svém obvodu. Na druhé straně republiky vám tak nepomůže.
2: A o průkaz můžou požádat i Češi v zahraničí, říká Jirovec.
4: Musí k té ambasádě si pro voličský průkaz, pokud mají zájem hlasovat do Senátu, ale pak stejně ve dny voleb musí přicestovat do České republiky a na ten voličský průkaz odvolit.
2: Své křeslo letos určitě opustí jen 5 senátorů. I přesto se zájem o kandidaturu snižuje. Letos se chce do Senátu dostat 154 lidí. To je o 80 míň, než bylo ve stejných obvodech před 6 lety.
1: Mezi kandidáty taky ubývá žen. Letos tvoří přibližně pětinu, pokračuje místopředsedkyně Českého statistického úřadu Eva Krumpová.
5: Třem nejstarším kandidátům je shodně 75 let, naopak třem nejmladším 40 let, což je minimální možný věk pro zvolení senátorem.
2: Mezi Čechy o senátní volby moc velký zájem není. Účast se v posledních letech drží kolem 30-40%. Ve druhém kole dokonce nejde nad 20.
1: Pokud se chystáte dorazit, volební místnosti se otevřou tento pátek od 14 do 22 hodin. V sobotu pak od 8 do 14 hodin. Anna Millerová a Marek Sedláček, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Střední Čechy.
0: Za 11 minut bude 10 a Tamara Kocourková přispěchá se zprávami. Pak se dozvíte, že Sokolové dnes hromadně darují krev. Projektem Sokolská kapka krve chtějí přilákat nové dobrovolníky. Podrobnosti přineseme po 10. Počkejte si na ně a mějte se fajn.
7: Na všechno mám dost času.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Dnes je poslední den pro roznos volebních lístků do schránek. Chybějící vlakové soupravy City Elephant už druhý den stěžují železniční dopravu ve Středočeském kraji a hlavním městě. Bude slunečno a teploty do 22 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné dopoledne. Nejpozději dnes by měli mít všichni voliči ve schránkách hlasovací lístky pro nadcházející komunální a někde i senátní volby. Jejich roznos zajistili buď sami radnice nebo pracovníci České pošty.
2: Bych to viděl třeba i kolem 8 000.
3: Tolik hlasovacích lístků v uplynulých 2 týdnech roznesl do schránek v Praze 6 pošťák Roman Ticháček.
2: Chodíme i po víkendu, protože lepší to dělat zvlášť v klidu, než s poštou a doporučenými dopisem a dohromady. To strašně zdržuje. Já mám radši klid a dělám si to v klidu.
3: Lidé hlasovací lístky najdou i přímo ve volebních místnostech, potvrzuje ředitel odboru voleb na ministerstvu vnitra Tomáš Jirovec.
4: I v těchto volbách lze prokázat svou totožnost tím e-dokladem. Samozřejmě platný doklad totožnosti v té plastové podobě je v tomto ohledu jako jistotou v zásadě 100%.
3: Komunální a ve třetině Česka i senátní volby budou tento pátek a sobotu. Ondřej Mikušek, Český rozhlas.
1: Druhý den ovlivňuje železniční dopravu ve Středočeském kraji a v Praze nedostatek vlakových souprav City Elephant. České dráhy se dnes potýkají s výpadkem 8 těchto jednotek. Včera to bylo víc než 20. Část spojů proto jezdí s nižší kapacitou. Podle mluvčí Českých drah Nikoly Moravcové za to můžou mimo jiné technické závady.
5: Další vozidla jsou odstavena kvůli instalaci kamerového systému nebo zabezpečovače ETCS a do disponibilního počtu jednotek se promítly také některé mimořádné události a vandalismus.
1: Kostel svatého Martina v Sázavě nechává město opravit. Památka je v jeho vlastnictví a slouží pro pořádání kulturních akcí. Za opravy radnice zaplatí přibližně 5 milionů korun.
6: Dokončené už jsou odvlhčovací práce a teď je okolo kostela i lešení. Z něj stavaři pracují na opravě oken a dalších dřevěných částí. Nakonec dojde i na opravu fasády. Práce mají být hotové na jaře příštího roku. Ze Sázavy Věra Hájková, Český rozhlas. Sport.
1: Tenistka Linda Nosková vypadla na turnaji v Pekingu v 8. finále. S Ruskou Alexandrovovou prohrála 2x2-6. V čínském hlavním městě budou dnes o postup do čtvrtfinále bojovat ještě Karolína Muchová a Nikola Bartuňková. Muchovou čeká zápas s Japonkou Osakovou, Bartuňková se utká s Rakušankou Krauzovou. Počasí. Čekáme jasno nebo skoro jasno. Odpoledne naměříme mezi 19 a 22 stupni. Počasí babího léta s chladnými rány a odpoledními maximy přes 20 stupňů vydrží až do čtvrtka, kdy začne přibývat mraku i srážek. V pátek se pak výrazně ochladí na 10 až 15 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
1: Na dálnici D1 na příjezdu do Prahy směrem z Brna čekejte kolonu těsně za sjezdem na Benešov z 21. kilometru. Příčinou je kolize před Popovicemi na 17. kilometru. 3 nabouraná osobní auta jsou v levém pruhu, hasiči v prostředním. Jede se tak pouze pravýma zdržení asi půl hodiny. A pokud na 10. kilometru D1 sjíždíte na Pražský okruh směrem na letiště, velmi silný provoz čekejte. I tam jeďte opatrně a šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: To byly zprávy v 10 a pokračuje Středočeské dopoledne. S vámi je stále Iveta Chlumská.
7: A jsem ráda, že jste na našich vlnách. Hezký den.
0: Středočeské dopoledne.
1: Přes internet se stále šíří různé řetězové e-maily a šokující zprávy. Mnoho z nich obsahuje informace, které jsou zkreslené či úplně vymyšlené. Jak tedy nenaletět, to si povíme v této hodině. Taky se dozvíte, že Sokolové dnes už po 12. hromadně darují krev. Projektem Sokolská kapka krve chtějí přilákat nové dobrovolníky. S dalšími informacemi už se nám za chvíli přihlásí do dopoledního vysílání náš reportér. Tak to nepropásněte. Ani příjemnou muziku, divokej byl, taky třeba Eurythmics, Pavel Novák nebo Vítě Vávra.
0: Středočeské dopoledne s Ivetou Chlumskou.

0: Kapela Eurythmics také přispěla do našeho úterního dopoledního vysílání na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. Teď vám prozradíme, že v Teršově domě v Praze dnes sokolové hromadně darují krev. Akci nazvanou Sokolská kapka krve chtějí pomoci s doplněním zásob krve po letních prázdninách a taky přilákat nové dárce. Na malé straně je náš reportér Richard Webs, teď se hlásí do vysílání. Richarde, dobrý den.
1: Hezký den, hromadný odběr krve začal v 8 hodin ráno, dobrovolníci se ale chodí na předem objednaný čas. Darovat krev můžou lidé, kterým je od 18 do 65 let, váží alespoň 50 kg a například nemají žádnou infekční nemoc. To tady zjišťují zdravotníci a zajímají se také o to, zda dotyčný nemá krve málo. Dárci musí vyplnit také formulář, v tom odpovídají třeba na to, zda v posledním půlroce nebyli v zahraničí. No a pokud všechno dopadne dobře, jdou si lehnout na lehátko. Samotný odběr trvá necelých 10 minut a zdravotníci při něm odebírají 450 ml krve.
0: Richarde, představ nám trochu víc Sokolskou kapku krve. Co je to vlastně za projekt?
1: To je taková soutěž, která má sokoly motivovat k darování krve. Můžou se do ní zapojit členové všech jednot napříč Českem. První tři jednoty, které za období 12 měsíců darují nejvíce krve, dostanou ocenění na slavnostním večeru Sokola. Každý dárce, který se do Sokolské kapky krve zapojí, pak dostane kovový odznak s logem projektu. Podle zástupců České obce Sokolské je o darování krve každoročně velký zájem a cíl akce se tak daří naplňovat. Sokolská kapka krve je určená hlavně pro členy jednoty, zapojit se ale může i veřejnost.
0: Akce se koná u příležitosti nadcházejícího památného dne sokolstva. Jaký další cíl má?
1: Sokolové si památným dnem připomínají nebojácnost svých členů za nacistické okupace během druhé světové války. Stejně tak je podle nich důležité i nemít strach pomoct při odběru krve. Dnešní akce pak připomíná i jednu ze sokolských hodnot, laskavost. Hlavním cílem je ale přilákat prvodárce a tím omladit základnu těch, kteří krev darují. Zájem o darování krve podle sokolů každoročně roste. Třeba letos v únoru přišlo přes 1000 dobrovolníků, z toho víc než stovka prvodárců. Za 11 let pak sokolové odevzdali dohromady přes 3000 litrů krve.
0: Říká náš reportér Richard Webs. Děkujeme za informace. Hezký den a naslyšenou.
1: Hezký den a naslyšenou.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.
0: Přes internet se stále šíří různé řetězové e-maily či šokující zprávy. Mnoho z nich obsahuje informace, které jsou zkreslené či úplně vymyšlené. Jak tedy nenaletět, tak to si povíme už za chvíli.

Desátý ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz.

0: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby.
1: Internet, ten je plný výmyslů a lží. Šíří se přes řetězové e-maily nebo sociální sítě. Důvodů ty mohou být různé. Chtějí pobavit či šokovat. Co je dobré vědět, než se na takovou lež takzvaně nachytáte? Zeptala se redaktorka Bára Kvapilová.
2: Dřív se říkalo, co je psáno, to je dáno. Ovšem v dnešní době to tak úplně neplatí.
3: Neplatí to ani zdaleka, protože máme nástroje, kterými může psát kdokoliv cokoliv. A na sociálních sítích se mohou objevovat názory, nějaké proklamace nebo rady k něčemu, co prostě nemusí být založené na pravdě.
2: Říká lektor organizace Elpida Ondřej Hlavín, který učí seniory bezpečně používat mobilní telefony a sociální sítě.
3: V první řadě se vždycky zaměřujeme na to, aby byl pod tím článkem někdo podepsaný a aby byl dohledatelný, abychom opravdu viděli, kdo je autorem toho sdělení. A pak jsou ty přidružené kroky, kdy vlastně přemýšlíme nad tím, proč takové sdělení vzniká, komu je určeno a jestli třeba není tímto způsobem zabarvené s ohledem na nějaké další okolnosti.
2: Vy jste říkal, proč takové sdělení vzniká. Proč takové sdělení může vznikat?
3: Těch motivů může být celá řada, protože může být cílem pobouřit část společnosti a tím ji nahnat do nějakého možná názorového spektra nebo upoutat na nějaký produkt, který se ať už teď nebo později budeme snažit těm lidem prodat, nabídnout, ale může to samozřejmě být i naprosto relevantní záměr čistě informovat o nějaké skutečnosti se správnými podklady, rešerší tak, jak by to ideálně mělo probíhat.
2: Řetězové e-maily podle mluvčího policejního prezídia Jakuba Vinčálka útočí hlavně na naše emoce.
4: Velmi často ti lidé, kteří takovou zprávu obdrží, tak to v nich emoce probudí a mají nutkání to poslat dál. V některých případech se může jednat o šíření nějaké lživé informace a v těch nejzávažnějších by se to mohlo považovat za šíření poplašné zprávy. Policie by samozřejmě poté ověřovala toho původce, nicméně zapojovat se jakýmkoliv způsobem do nějakého protiprávního nebo nevhodného jednání prostě není dobré.
2: V současné době se můžeme setkat i se články, které už píše umělá inteligence.
3: Ano, a to je vlastně úplně nová kategorie, řekněme, žurnalistiky obecně. Mělo by to být označeno. Zase, nedá se říct, že by to vždycky bylo nutně špatně, protože my můžeme sami dojít k tomu, že připravujeme nějaké jednoduché sdělení, které zvládne ta umělá inteligence sestavit. Ale pokud by se to týkalo mého zdraví, nějakých právních doporučení a podobně, tak už bych o tom samozřejmě měl vědět a mělo by to být správně označeno, že to je obsah vygenerovaný umělou inteligencí.
2: Máte pro nás nějakou radu na závěr?
3: Ověřování informací si můžeme přirovnat k běžnému životu, kdy nám někdo sdělí šokující informaci a my v tu chvíli tomu přikládáme váhu podle toho, kdo nám to zrovna řekl. Protože to může být někdo, kdo vždycky přehání nebo vždycky něco zlehčuje, takže my si vlastně hodnotíme toho autora toho sdělení. A to by mělo být i všude jinde.
2: Říká lektor společnosti Elpida Ondřej Hlavín. Hezký den vám přeje Bára Kvapilová.
1: A zítra si v naší rubrice povíme něco o tom, jak nenaletět při výběru potravin.
0: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby. Po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.
1: Další příjemná muzika, ta už je nachystaná. Za chvíli Pavel Bobek, teď Petr Kotwald s písní Kde kdo je dál. No a my se taky posuneme dál, podíváme se do kalendáře a zjistíme, jaké události v minulosti přineslo datum 6. října. Tak si na to počkejte a mějte se krásně.

oheň barev přejde v pastel. Já byl dřív jako ty, živý změnou. Pak tě čas

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na ochranu jahodníků před zimními časy. Navštívíme rybníky, tedy jak se letos dařilo horku rybám, a probereme, kolik prachu vám při větrání vnikne do domu.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Kapela Blondie dohrála, dospívala, máme 10:45, jak jsem slíbila, dívám se do kalendáře, 6. říjnový den tu máme a ozdobilo nám ho jméno Hanuš. Zní ryze česky, ale jeho původ je přitom hebrejský. Jméno je spojeno s křesťanským bohem, jeho milostivostí, potažmo také pokorou a přijetím. Tak Hanušové, všechno nejlepší. Herec, režisér a dabér Václav Knop nebo bývalý fotbalista David Limberský slaví den narozeninový. Další události s dnešním datem, na ty už se podívá Petr Jungmann.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Úterý 6. října. Svátek má Hanuš. To je vlastně Jan z německého Hannes. Tady je Petr Jungmann. Pěkný den. Historicky první fyziologický ústav na světě založil Jan Evangelista Purkyně v dnešní polské Bratislavi před 175 lety v roce 1851. Právě tam Purkyně působil, než se vrátil do Prahy. Zde pak na lékařské fakultě ústavu vytvořil druhý domov.
3: Can you hear me?
2: Telefonem si poprvé popovídali jeho otec Alexander Graham Bell a asistent Thomas Watson před 150 lety. 6. října 1876 byl uskutečněn první oboustranný telefonní hovor. Z Bostonu do 3 kilometry vzdáleného Cambridge si oba pánové poprvé pokecali.
3: Hang on.
2: Nový fenomén vstoupil na televizní obrazovky přesně před čtvrtstoletím v roce 2001. Ve Velké Británii se vysílal historicky první díl pěvecké soutěže Pop Idol, u nás známé jako Česko nebo Československo hledá superstar. V soutěži se proslavil mimo jiné asi její nejlepší porotce Simon Cowell. Prvním vítězem se pak v únoru 2002 stal Will Young. Jižní obchvat Plzně byl otevřen před 20 lety v roce 2006. To byl otevřen poslední 3-kilometrový úsek Útušice Černice, včetně tunelu pod vrchem Valík. A definitivně tak byla dokončena dálnice D5 z Prahy do Rozvadova. D5 byla teprve druhou českou dálnicí, kterou se podařilo zcela dokončit. A navíc díky ní jsme se napojili na západoevropskou dálniční síť. Atomová lady Dana Drábová zemřela přesně před rokem.
4: To informace, které mají povzbudit přemýšlení o tom, jak důležitá je v životě člověka energie a energetika.
2: Předsedkyni Státního úřadu pro jadernou bezpečnost bylo 64. 75 má dneska advokát Tomáš Sokol. Kulatou 60 slaví scénárista Petr Jarchovský. A kulatých 40 je brněnské rodačce, zpěvačce Tereze Kendlové. Já přeju hezký den.
5: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.
0: Už za 12 minut si můžete poslechnout úderem 11. další zprávy s Tamarou Kocourkovou. Jestli máte v plánu vyrazit třeba do přírody a kochat se barevnou krajinou, tak pro vás máme tip na výlet, kde vás podzimní scenérie rozhodně nesklamou. Víc vám po 11. prozradí naše reportérka, tak do té doby buďte napnutí a hlavně s námi. Hezký den.

že jsou drápské světničky na Mladoboleslavsku zbytky dřevěného skalního hradu, který pravděpodobně vybudovali husité? Později prý sloužily jako zásobárny nebo jako úkryt pro vesničany za 30leté války. Český rozhlas, střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Kyberšikana a ztráta zábran za oponou anonymity. Premiéra pořadu Rozpleteno, nenávist za profilem. ČT2. Euforická atmosféra počátků působení Václava Havla na Hradě v celovečerním dokumentu režiséra Vojtěcha Jasného Proč Havel? A ČT Art. Životní osudy světoznámé spisovatelky romantických příběhů v premiérovém historickém seriálu Slečna Austinová. Úterní večer s Českou televizí.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: U Kosmonos skončila oprava dálnice D10. Spotřebitelské ceny v září podle odhadu statistiků meziročně vzrostly o 2,5%. Bude slunečno a teploty do 22 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné dopoledne. Silničáři dokončili opravu dálnice D10 mezi Kosmonosy a Bezděčínem na Mladoboleslavsku. Rekonstrukce 4,5 kilometrů dlouhého úseku začala v polovině srpna a stála přes 118 milionů korun, říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl.
3: Na celý rekonstruovaný úsek natáhli finišéry téměř 15 000 kubíků nového asfaltu. Jen pro představu, tím bychom zvládli naplnit téměř 6 olympijských plaveckých bazénů. A také jsme rovnou vyměnili mostní závěry, aby byl přejezd mezi mostem a pevnou silnicí plynulý. A předešli jsme tak nepříjemným ranám při jízdě.
2: Pražská policie hledá svědky ranní dopravní nehody, která se stala na Štěrboholské spojce blízko přemostění z ulicí Národních hrdinů. Řidič dodávky Ford Transit tam v levém pruhu ve směru do centra narazil do vozidla údržby. Dva lidé se těžce zranili. Podle policejního mluvčího Jana Daňka se nehoda stala kolem 15:30.
4: Žádáme všechny, kteří nehodu viděli nebo místem v uvedené době projížděli, aby se přihlásili na linku 158. Uvítáme jakékoliv kamerové záznamy z palubních kamer vozidel, které by mohly zachytit průběh nehody nebo situaci bezprostředně předcházející střetu.
2: Inflace v Česku v září meziročně zrychlila na 2,5%. Předběžně to odhaduje Český statistický úřad. To je o 6 desetin procentního bodu víc než v srpnu. Konečnou hodnotu oznámí statistici příští týden. Meziročně rostly hlavně ceny energií a pohonných hmot. Zdražily taky alkoholické nápoje, tabák nebo služby. Růst spotřebitelských cen zrychluje od června, kdy byla inflace 1,5%.
1: Sport.
2: České fotbalisty čeká závěrečné utkání této reprezentační přestávky. V Lize národů večer nastoupí v Londýně proti domácí Anglii. Trenér národního týmu Santi Denia před duelem reagoval také na slova Patrika Šika, který včera na vyhlášení ankety Zlatý míč pro nejlepšího českého fotbalistu nevyloučil, že by se do reprezentace v budoucnu vrátil. Coach Denia k tomu řekl.
5: Už jsem o tom mluvil, bavil jsem se s ním. Dveře do reprezentace jsou otevřené, a to pro všechny. Chceme, aby byli hráči prospěšní asociaci, národnímu týmu. Dveře jsou otevřené.
2: Utkání mezi Anglií a Českem ve fotbalové lize národů začne ve 20 hodin a 45 minut českého času.
1: Počasí.
2: Čekáme převážně jasno, naměříme mezi 19 a 22 stupni. Počasí babího léta s odpoledními maximy přes 20 stupňů vydrží až do čtvrtka, kdy začne přibývat mraku i srážek. V pátek se pak výrazně ochladí na 10 až 15 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Na D1 z Brna ve směru do Prahy opatrně u sjezdu na Benešov na 21. kilometru se dojíždí do kolony zdržení asi 15 minut a další komplikace jsou ve směru do Prahy na sjezdu na Pražský okruh na 12. kilometru. Tam se ve sjezdové rampě srazil kamion s osobním autem. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: To byly zprávy v 11 a před námi je tak poslední hodina dnešního středočeského dopoledne. S vámi je stále Iveta Chlumská.
6: A čím naplníme následující hodinu? Hned to prozradím.
1: Středočeské dopoledne.
6: Dnes je poslední den, kdy by vám měly do schránek dorazit hlasovací lístky pro komunální volby. Ty budou už tento pátek a sobotu, podrobnosti vám k tomu prozradíme. No a taky vás pozveme do přírody. Máte v plánu vyrazit, ještě se pokochat, tedy barevnou krajinou. Máme pro vás tip na výlet, kde vás podzimní scenérie rozhodně nesklamou. Přidáme i příjemnou muziku, ta taky nesklame. Anna K., František Nedvěd, Xindl X a další. A vám všem moc hezký den.

0: 15 minut po 11. hodině, venku máme hezky, pojďte s námi na výlet. Přírodní rezervace Drbákov Albertovy skály, nedaleko Sedlčan na Příbramsku, je místem, kde si na své přijdou milovníci přírody a pěších výletů. Neminou vás tam skalní stezky, les ani výhledy na řeku Vltavu. Dnes se tam vydala naše reportérka Elena Chomátová a teď je s námi ve vysílání. Elen, hezké dopoledne.
1: Hezké dopoledne.
0: Pověz nám, je už na Albertových skalách cítit podzim?
1: Tak ano, určitě. Ten začátek října už je na Albertových skalách znát. Po cestě na vyhlídku už pod nohama žustí listí, stejně tak se hezky zbarvují stromy, ale i to počasí je stále příjemné. Já jsem vyšla jen v mikině, jsem tu přibližně asi hodinku a zima mi rozhodně není. Akorát takové doporučení, pokud se tady budete chtít kochat výhledem, tak vyrazit od dopoledních hodin. Já jsem tady přibližně od těch 10 a ve výhledu mi trošku bránila mlha, i když i to bylo na pohled zajímavé. A pokud sem vyrazíte, tak vás určitě zarazí pohled na řeku Vltavu, kde je skutečně málo vody. Tady je vidět, jak moc se do krajiny podepsalo sucho.
0: Jaká je vlastně historie dnešní přírodní rezervace Drbákov Albertovy skály?
1: Tak historie této přírodní rezervace nebo její ochrany sahá do roku 1933, kdy byla na strmých svazích vyhlášena chráněná oblast s názvem Drbákovské tisy. Hlavním důvodem tehdy byla snaha chránit mizející porosty tisu červeného. No a tato chráněné území se pak v 70. letech rozrostlo o sousední oblast Albertových skal. No a dnes tu také najdete okružní naučnou stezku, která má nějakých 7 kilometrů a veme vás tady po okolí, také hned po několika vyhlídkách a zároveň se po cestě dozvíte, jaká všechna zvířata a rostliny tu žijí.
0: Elen, prozraď nám ještě, jak se nejlépe k místu dostaneme.
1: Tak nejjednodušší je zvolit cestu autem a to vyrazit směrem na Nalžovice, pokračovat přes Nalžovické podhájí směrem na Častoboř, kde ještě před rekreační oblastí narazíte na parkoviště u křížku, které je přímo výchozím místem naučné stezky.
0: Z přírodní rezervace Drbákov Albertovy skály u Sedlčan se nám do dopoledního vysílání přihlásila naše reportérka Elena Chomátová. My ti děkujeme za informace, hezké výletění a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
0: A dnes je poslední den, kdyby vám rozhodně měli do schránek dorazit hlasovací lístky pro komunální volby. Ty budou už tento pátek a sobotu. My vás za chvíli vezmeme na takový roznos lístků s jedním z pošťáků. Nenechte si to ujít a hezké dopoledne.

0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude herec a dabér Martin Stránský.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: Slza a lhůta záruční. No a máme 11:30, to nám to utíká, to nám to letí. Nejpozději dnes byste měli mít, tedy všichni voliči, ve schránkách hlasovací lístky pro nadcházející komunální a někde i senátní volby. V Praze 6 pošťáci poslední roznos dokončili včera. Vydali jsme se na obchůzku s nimi.
1: Obsluhuju zhruba 3700 domácností, kde musím chodit každý den. Chodím to pěšky všechno.
2: Je 7:45 ráno a pošťák Roman Ticháček právě třídí dopisy, které bude roznášet do schránek.
1: Když jsou těžší dny a je to hodně, tak mi to zabere 4 až 5 hodin.
2: Kromě klasické pošty bude roznášet ještě poslední volební lístky. Ty musí mít všichni voliči ve schránkách nejpozději 6. října, vysvětluje oblastní manažer České pošty Michal Strachota.
3: Proces roznosu standardně je třeba 14 dní jako dopředu, maximálně jako 3 týdny, s tím, že jako 14 dní, takže 10 pracovních dní je pro nás relativně komfortní čas.
2: Jednotlivé pobočky si proto před volbami s dostatečným předstihem domlouvají brigádníky. Hlasovací lístky roznášejí i o víkendech.
3: Stane se, že jsou nějaké chyby na těch hlasovacích lístkách, takže se musí přetisknout, přijdou se zpožděním a dostáváme se pak trošku do časového presu. Loni se to stalo v rámci těch parlamentních voleb, takže tam to přišlo všude pozdě. Letos to proběhlo bez problémů.
2: Po 10. hodině měl pošťák Roman Ticháček všechny zásilky přehledně rozdělené a jdeme roznášet do schránek.
1: Je to ulice Bělovská 16 až po 4.
2: Kolik těch lístků pro tuhle tu ulici to dohromady je?
1: A nevím, plus minus kolem 80.
2: Takže vy tady máte klíč od každého toho vchodu?
1: Od vchodu mám klíč, no. Člověk, jak už zná ty jména, já už to pomalu házím z paměti. Samozřejmě, že se může stát, že ty lidi už tady nebydlejí, tak to už to odvezu zpátky na poštu a to se pak kompletně zabalí a vrací se to. V dnešní době se to mění, takže vždycky se někdo přistěhuje. Každý týden.
2: Poslední lístky v Praze 6 jsme už tedy roznesli. Lidé budou případně moci využít i záložní lístky přímo ve volebních místnostech, jak potvrzuje ředitel odboru voleb na ministerstvu vnitra Tomáš Jírovec.
4: Samozřejmě se stává, že z různých důvodů někteří voliči si nepřinesou ty hlasovací lístky do volební místnosti, takže je to tam připraveno a já věřím, že v dostatečné množství.
2: Komunální a ve třetině Česka i senátní volby budou už tento pátek a sobotu. Z Prahy Ondřej Mikušek, Český rozhlas.
5: Český rozhlas, střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

Volby 2026. S čím přicházejí zájemci o vaše hlasy v komunálních volbách ve vašem městě? Až do 8. října vám každý všední den představujeme názory lídrů kandidátek ve velkých městech našeho kraje na témata, o kterých se mluví. Volební speciály z vašeho města každý všední den po 17. hodině 30. minutě v našem vysílání.

0: To byla souměrná Bára Baziková minutu před 11:45 na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. Do Čáslavy, do Kutné hory nebo do Mladé Boleslavy vás za kulturou a za poznáním pozve Denisa Hergeslová.
1: Středočeské tipy.
2: Kam se dnes můžete vydat? Mozaiky Františka Tesaře dodnes připomínají v Čáslavi tvorbu významného místního rodáka a jednoho z předních českých mozaikářů. O jeho životě a díle bude vyprávět restaurátor, malíř a lektor výtvarných kurzů Petr Hampl. Přednáška s názvem Příběh mozaiky, který psal František Tesař, začíná v 17 hodin na nové scéně Dusíkova divadla. Co se děje za kamerami televizní soutěže? Do zákulisí oblíbeného kvízu nechá nahlédnout Dagmar Jandová, zná má jako kvízová dáma. Bývalá meteoroložka a autorka knih pro děti bude hostem besedy v městském Tylově divadle v Kutné hoře. Řeč bude taky o ostatních lovcích, vzniku její přezdívky nebo o tom, co jí přináší popularita. Začíná se v 18 hodin na malé scéně. Večerem provede redaktor Českého rozhlasu Pavel Petr. Tapiserie Hany Jaklové nově zaplnily výstavní prostor Galerie Podvěží v Mladé Boleslavi. Slavnostní vernisáž začne v 17 hodin. Autorka se ve své tvorbě věnuje ručnímu tkaní a pracovní.

0: pracuje s barvou, strukturou i samostatnou technikou tapisérie. Její díla si můžete prohlédnout do 6. listopadu. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.
1: Vám za chvíli popřejeme krásné poledne i s poledními zprávami od Tamary Kocourkové. Po 12. příjemná hodinka, příjemné muziky a k tomu určitě příjemné i vaše vzkazy. Já se na ně těším. Hezký den.

0: Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou.
1: Žál se odkládá, změna termínu, útěk ze stínu, to jsem zvlád.
0: Český rozhlas Střední Čechy. Český rozhlas Střední Čechy. Žije

0: Český rozhlas Střední Čechy.
1: Chyť mi ten sen a přijď zavolej a odpust mi vše, na nic víc nečekej. Já už jsem jiná, tak náhle jiná, zamilovaná.
0: Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou.

Víte, že rozhledna Děd u Berouna je první rozhlednou vybudovanou klubem českých turistů? Novogotická rozhledna má 56 schodů a stojí na vrchu Děd ve výšce 492 metry nad mořem. Český rozhlas, střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek
2: a Patrik Rozehnal.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Už za 3 dny čekají Česko komunální a část země taky senátní volby. Pražské vodovody a kanalizace otevřely nové laboratoře v Podolí. Bude slunečno a teploty do 22 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné poledne. Volby do Senátu a vedení obcí začnou už za 3 dny. Do dneška mají voličům přijít poštou hlasovací lístky. Desítky chybných sad ale podle zjištění Českého rozhlasu dostali lidé na Ostravsku.
2: Lístky se špatnou kandidující stranou dostali lidé ve Staré Vsi nad Ondřejnicí. Podle její úřednice Zuzany Palo chybu způsobila tiskárna ministerstva vnitra.
3: My jsme občany o tom informovali, že pokud bude tento lístek použit, tak je hlas neplatný. Okamžitě jsme to řešili. Tiskárna nám dotiskne nové hlasovací lístky do volebních místností.
2: Záložní hlasovací lístky má připravené každá volební komise. Pokračuje ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec.
4: Je to tam připraveno a já věřím, že v dostatečné množství.
2: Volební místnosti už taky některé obce začínají připravovat. Přibližuje Vladislava Mašková z olomouckého magistrátu.
5: Dovážíme urny přenosné, urny velké, volební zástěny samozřejmě, znaky České republiky.
2: Komunální a senátní volby začnou v pátek ve 14 hodin. Jan Duchoslav, Český rozhlas.
0: Pražské vodovody a kanalizace zprovoznili nový komplex laboratoří v areálu úpravny vody Podolí. Slouží k veškeré kontrole pitné vody. Laboratoře tam společnost přestěhovala z pronajatých prostor na Vinohradech. Náklady na úpravu místa byly přes 150 milionů korun, pokračuje generální ředitel PVK Petr Mrkos.
6: Celá ta administrativní budova byla přestavěna na laboratoře a je tu kompletní teda ta biologická a mikrobiologická laboratoř. O tom v další části úpravny vody Podolí jsou prostory, kde se nachází provozní laboratoř úpravny vody v Podolí a ještě v další části je potom ta chemická laboratoř.
0: 2 středočeské základní školy dostanou od kraje dohromady skoro 90 tisíc korun na odbornou pomoc při řešení problémů v třídních kolektivech. Peníze využijí na programy zaměřené na zlepšení vztahu mezi žáky, řešení konfliktů a posílení pocitu bezpečí ve třídách, říká mluvčí hejtmanství Zuzana Žítková.
7: Jedna chce peníze využít na projekt, který má vylepšit vztahy mezi žáky druhého stupně. Cílem je kolektivy stabilizovat, nastavit pravidla a posílit schopnost konstruktivně řešit konflikty. Druhá základní škola peníze využije na zlepšení třídního klimatu a stabilizaci vztahů mezi žáky 5. ročníku. Sport.
0: Čeští fotbalisté do 21 let odehrají dnes poslední zápas v kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy. V 18 hodin a 30 minut nastoupí v Portugalsku proti domácímu výběru a jistému vítězi skupiny B, který tak postoupí na šampionát přímo. Svěřenci kouče Bilíka mají jistou druhou příčku a účast v listopadové baráži.
1: Počasí.
0: Odpoledne bude převážně jasno, naměříme mezi 19 a 22 stupni. Počasí babího léta s odpoledními maximy přes 20 stupňů vydrží až do čtvrtka, kdy začne přibývat mraku i srážek. V pátek se pak výrazně ochladí na 10 až 15 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
8: www.nejlevnějšípneu.cz. Váš dodavatel pneumatik všech značek vám přeje příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek. www.nejlevnějšípneu.cz. Sponzor programu.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na východní části okruhu směrem na Běchovice trvá silný tranzitní provoz až na Štěrboholskou spojku k Europarku a na okruhu směrem na letiště se táhne kolona kamionů omezením mezi sjezdem z D1 až k Jesenici na 82. kilometr. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už jsou tu vaše písničky se vzkazem. S vámi je dál Iveta Chlumská.
9: A přeji vám krásné a pohodové poledne.
1: Písničky se vzkazem.
9: Dobrou chuť k obědu, příjemný poslech muziky, kterou pro vás mám, a můžu přidat k písničkám vaše vzkazy. To za předpokladu, že je budete posílat do naší SMS brány ve tvaru STC, mezera, pak váš text, odesílat na číslo 90 01 04 anebo napsat přes webový formulář, ten najdete na internetové adrese středníčechy.rozhlas.cz.
1: Písničky se vzkazem.

0: písničky se vzkazem.
1: Jak už jsem říkala, jsou tu písničky a samozřejmě k některé z nich můžu přidat váš vzkaz. Tak číslo naší SMS brány, kam ji můžete posílat, je 90 01 04. Pište ve tvaru STC, mezera, pak váš text. Dorazil první vzkaz, zahrajte Janinám, Květě Romanovi, Jarce Skladná, Janě a Zdeňkovi z Rakovníka, Jarmilkám, taky Libě Svendy, Maruš a Zdendovi, Jindře a Světle. Přeji si Stáňa a Alča.
2: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky záclonám mého pokoje a Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál

lyckas. Ja, dennes. Man van uppe nå, fjallek. Man van uppe nå, fjallek. Man van uppe nå, fjallovi, fjallek. Postupně se všem zalíbilo, budit se písní zvláště šlilo s harmonikou tahací. Začli říkat akordeon, já říkala Alain Delon, tomu, kdo bydlel v oblacích, tomu, kdo bydlel v oblacích. Už se to stěží, někdo doví,

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Když se řekne slovo rovnátka, většina z nás si představí teenagery. Doba se ale zásadně změnila. Zaměříme se na ortodoncii ve vyšším věku, a to s paní doktorkou Terezou Homolovou.
2: Tu odvahu jsem sebrala a říkala jsem si, že musím pro své zdraví něco udělat.
1: Říká paní Eva, která rovnátka nosila ve svých 54 letech.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 9. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy.

0: Písničky se vzkazem.
1: Mezi 12. a 13. vám ve všední den vždy dělá příjemnou společnost muzika k vašemu obědu a můžu přidat i váš vzkaz, pokud ho pošlete tak jako třeba Hela a Milátka Bukovské z Kutné Hory. Píší mi krásné poledne, Iveto, prosíme zahrát pro všechny v rádiu a taky moc pozdravujeme i Patrika Rozehnala a Janu Chládkovou. No já vaše pozdravy samozřejmě ráda vyřídím a když Jana Chládková, tak je zrovna naplánovaná.

0: Písničky se vzkazem.
1: Říkej mi, zpívala Petra Janu, já vám řeknu, kdo mi napsal další vzkaz. Paní Karla píše, zahrajte pro všechny, kterým toto příjemné říjnové počasí vyhovuje. Upřímně se na změnu k horšímu moc netěším. Paní Karlo, nezbývá než souhlasit.

0: to lásko vážně relí poslední.
1: Písničky se vzkazem.
2: Zdaleka ne poslední písnička s vaším vzkazem. Píšete mi hezké odpoledne za vámi do studia. Babí léto nemá chybu, je to prostě paráda. A tak zdravím Aničku z Kutné Hory, Jarmilky, Jindřišku, Stáňu, Veroniku, Maru z Malče a ostatní. Napsala nám babí Jarka z Kladna, tak si ho užívejte.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Písničky se vzkazem.
1: Minutu máme po 1:15 a stále ještě hrajeme vaše oblíbené melodie a taky přidáváme vzkazy. Iveto, zahrajte pro hezký den Libušce, Jarmilkám, Janičkám, Věře z Čachovic, Veronice, Stáně, Liběnce, Květě, Světlance, Jindřišce, Aničkám i Maruškám i všem dalším přátelům. Přejí si Janiny.

Marta Kubišová s písní Magdalena, no a zdá se, že žádný vzkaz už od vás nedorazil, ale dorazí dnešní host. Za 10 minut 13. hodina budou tu také zprávy s Tamarou Kocourkovou a po 13. bude právě hostem Alex Minářové herec Martin Stránský. Já vám přeju krásné úterý a zítra naslyšenou.

0: Ty hledáme signál.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Písničky, které nestárnou.
2: Říkají Markétko, zpívej si Markétko, srst plný džbál, už to vstej.
1: Písničky, které nestárnou.
3: Žál se odkládá, změna termínu, útěk ze stínu, to jsem zvlád.
1: Písničky, které nestárnou.
4: Už nechci řvát, chci radši zpívat, na hvězdy se dívat a dobrý kafe pít.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Rádio vašeho kraje.

budu starý, mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý, mužem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrce, dnu na břeh řeky.

se starým mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít. U okna, kavárny, avion, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi, a budu starým.

0: starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čpánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už, starý muž. Starý muž.
1: Víte, že kolínská dominanta, vodárenská věž, je od roku 2010 kulturní památkou? 45 metrů vysoká věž nabízí nejen krásný výhled na Kolín, ale také videoprojekci o vodě a výstavu věnovanou historii budovy. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Začal platit zákaz předvolebních průzkumů. U Kosmonos skončila oprava dálnice D10. Bude slunečno a teploty do 22 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné odpoledne. Ode dneška platí zákaz zveřejňování předvolebních průzkumů. Sdílet je nesmějí média ani politické strany, třeba na svých sociálních sítích. Omezení se týká komunálních i senátních voleb.
2: Zákaz se vztahuje i na průzkumy, které agentury vypracovaly třeba v září a novináři by je teď chtěli znovu vydat. Třídenní moratorium má dát čas voličům na to, aby se v klidu rozhodli, koho budou volit a nenechávali se ovlivnit. Zákaz zveřejňování průzkumů potrvá až do ukončení hlasování v sobotu ve 14 hodin. Pak můžou vycházet takzvané exit poly, tedy průzkumy pořízené předvolebními místnostmi. Další moratorium začne platit před druhým kolem senátních voleb příští úterý 13. října. Marek Sedláček, Český rozhlas.
0: Silničáři dokončili opravu dálnice D10 mezi Kosmonosy a Bezděčínem na Mladoboleslavsku. Rekonstrukce 4,5 kilometrů dlouhého úseku začala v polovině srpna a stála přes 118 milionů korun, říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl.
3: Na celý rekonstruovaný úsek natáhli finišéry téměř 15 000 kubíků nového asfaltu. Jen pro představu, tím bychom zvládli naplnit téměř 6 olympijských plaveckých bazénů. A také jsme rovnou vyměnili mostní závěry, aby byl přejezd mezi mostem a pevnou silnicí plynulý. A předešli jsme tak nepříjemným ranám při jízdě.
0: Lidé v Praze si můžou prohlédnout opravu Prágrových kostek. Dělníci ke staveništi umístili vyhlídkovou lávku. Práce za skoro 1 miliardu a 400 milionů korun potrvají 3 roky. V nejbližších dnech lidé budou moct sledovat například opravu fasády, říká mluvčí Institutu plánování a rozvoje hlavního města Anna Klímová.
4: Na lávku se lidé dostanou z ulice na Slovanech a bude tam po celou dobu rekonstrukce. Je z ní vidět, jak postupují práce na staveništi a aktuálně mohou lidé sledovat zblízka přesun stavby i na vnější plášť. Přístup na lávku je omezený v době, kdy se manipuluje s jeřábem nebo je špatné počasí. Sport.
0: Karolína Muchová postoupila do čtvrtfinále tenisového turnaje série Masters v Pekingu. Japonku Osakovou porazila v tiebreaku rozhodujícího setu 9-7. Využila až 9. matchball. V čínském hlavním městě naopak vypadla Linda Nosková, která ve 2 setech podlehla Rusce Alexandrovové. Hrát bude ještě Nikola Bartuňková, čekají zápas s Rakušankou Kraucovou.
1: Počasí.
0: Odpoledne bude převážně jasno, naměříme mezi 19 a 22 stupni. Počasí babího léta s odpoledními maximy přes 20 stupňů vydrží až do čtvrtka, kdy začne přibývat mraků i srážek. V pátek se pak výrazně ochladí na 10 až 15 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na D1 z Brna ve směru do Prahy opatrně u sjezdu na Velké Popovice. Na 15. kilometru se zastavuje, fronta pokračuje až na 12. kilometr ke sjezdu na Pražský okruh, zdržení asi 10 minut. A v Brněnské směrem do centra spozorněte, přes sjezdem na Opatov na 2,5. kilometru se srazila 2 nákladní auta, blokovaly pravý pruh. Před malou chvíli se je podařilo odklidit, v místě se ale vybočuje. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Alex a host.
5: Poznáte ho nejen podle tváře, ale i podle hlasu, kterého hojně využívá v dabingu. Za doktora House dokonce získal cenu Františka Filipovského. Na kontě má také řadu divadelních, filmových či seriálových rolí. Teď ho můžete vidět v novém snímku Léčivé účinky sebeklamu, kde hraje postavu, kterou už důvěrně zná. Martin Stránský, vítám vás, dobrý den.
6: Krásný dobrý den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex, ahoj, vítám herce a dabéra Martina Stránského. Pane Stránský, v jakém rozpoložení jsme vás zastihli? Přišel jste v takové dobré náladě, mi přijde jste takhle stále, nebo...
1: No, snažím se, ale jo, měl jsem dneska štěstí, byl jsem ráno v dabingu, kde jsem byl dost rychlej, takže když jsem přijel, jsem zjistil, že mám vlastně ještě 3/4 hodiny, takže jsem si skočil na oběd, byl jsem se najíst, teď jsem šel za váma a po vás ještě letím, zase odpoledne mám frekvenci na audioknížku.
0: Tak a to se vám běžně nestává, že si stihnete dát během pracovního dne oběd?
1: To se nestává.
0: Takže to bylo dneska takové zpestření příjemné.
1: Takový sváteční, taková svatomartinská husa. No.
0: Tak a dabing tím, že jste velmi zkušený dabér, tak i proto to bylo rychle.
1: možná to bylo i proto, že jsem dělal zase svého oblíbeného Valorio v jednom seriálu, který jsem úplně zapomněl, jak se jmenuje, ale je to taková trošku sitcom z archeologického prostředí.
0: Doktor House, když řekneme, tak hnedka víme, koho jste daboval, no, ale nebyla to role doktora House, samozřejmě.
1: No. Odehrává, nebo celý to vlastně natáčeli v Řecku opravdu jakože exteriéry, takže jestli se dá říct o nějakým sitcomovém seriálu, že se točil v exteriérech, tak je to možná tenhle ten.
0: Dobře, když tedy už jste otevřel dabing, díky tomu, že jste dnes v dabingovém studiu už byl, tak a vaším hlasem promluvá tedy Hugh Laurie, doktor House, za kterého jste dostal i cenu Františka Filipovského, dokonce jsem někde četla, že i dvě ceny. V jednom roce je to možné?
1: Ano, já jsem dostal dvě, protože jednu jsem dostal od odborný porty a jednu jsem dostal diváckou.
0: A tak nějak jste to předpokládal?
1: Ne,
0: nebo to
1: vůbec.
0: Bylo velké překvapení pro vás tehdy?
1: Vůbec. Bylo to hrozně milý, bylo to strašně příjemný. Fakt jsem to nečekal, že to spadne jako v oběty. Jako když přišla ta nominace, jak jsem říkal, to by nebylo špatný, nebo nemuselo by být špatný, kdyby to, by to vyšlo. No, to vyšlo, ale s tou diváckou jsem teda vůbec nepočítal.
0: Nebylo to jako Karel Gott, když přibíral 30. Slavíka, to jsem s tím jsem nepočítal, to jsem opravdu nečekal.
1: Ne, nebylo. Tak ono vlastně od té doby mě za nic jiného nenominovali, takže asi...
0: Jste to nečekal,
1: nečekal
0: skutečně.
1: Nečekal jsem to opravdu, ne.
0: Vy jste s dabinkem začínal v roce 93, zhruba tak nějak, začátkem 90. let?
1: No, já si to teda úplně nepamatuju, ale vím, že když jsem byl na škole, tak jsem vlastně moc nedaboval. Byl jsem jednou někde v Holešovicích, myslím ve fontáně, tam jsem dělal nějakýho asijského vojáka, který umře a byl to opravdu jenom osamocený výkřik, byl jsem spocený až na zadku, prostě hrozně neuvěřitelný, strašný, děsivý zážitek jako z toho dabingu, že my jsme to na škole neměli, nám to někdo, tenhle ten předmět se vlastně nevyučoval, teď se to možná tak jako lehce naťukává těm dětskám, který tam jsou, ale nás to vlastně úplně minulo. Takže moje začátky byly velmi krušný, pak teda v Plzni jsme přes vlastně našeho kolegu Tondu Kašku, který znal za pandu z Primy, tak ten od něj dostával nějakou práci, takže my jsme tam vlastně dělali takový křoví pro ty pražské hvězdy, které jezdili za náma do Plzně dabovat. Ať to byl Luděk Munzar, Jana Hlaváčová, Valina Zavadská, Zdenda Mádal a to. A Zdendu potom nějak napadlo, když dostal MacGyvera, že by zkusil nějaký nový hlas, no, takže mi strčil ten seriál. No, já jsem měl vlastně na rok a něco jsem měl vystaráno, protože každý pondělí jsem prostě jezdil tak, aby byl na 8 ráno v Plzně, večer do 6, teda v Praze na Strahově. A večer do 6 prostě jsme dělali nějakých, já myslím, že 8 dílů denně, no, bylo to pekelný tenkrát.
0: No, ale jako dabér jste nabil jistoty?
1: No, to samozřejmě.
0: Díky tomu.
1: To je řemeslo, že jo, to se člověk naučí. A tenkrát to bylo fakt jako všechno bylo úplně jinak, že jo. Jednak jenom přeložení té kazety, tenkrát to ještě byly bety, že jo, protože na VHSky se netočilo, točilo se na bety, tak jenom to přeložení a synchronizace s tím asi 16-stopým magnetofonem trvalo asi 15 hodin, takže člověk měl jako docela čas. Předjezdy byly asi 10 vteřin, jako než se to všechno pošťouchalo tam, kde to mělo být. Takže fakt jako ta práce tenkrát byla v něčem možná hodně jednodušší, než je teď.
0: Ale ten oběd jste nestíhal, nebo stíhal i tenkrát?
1: Něco málo, jo.
0: Martin Stránský je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je herec a dabér Martin Stránský, kterého teď můžete vidět v jeho nejnovější roli ve filmu Léčivé účinky Sebeklamu. Než se dostaneme k samotnému filmu, tak může být vlastně Sebeklam léčivý, nebo nás pak vždycky dostihne ta pravda?
1: Já myslím, že pravda vždycky vyjde najevo. A záleží samozřejmě na nás, jak se k tomu postavíme. Je fakt, že vlastně tohleto slovní spojení si vymyslel Adolf. A mně zpočátku přišlo ještě hloupější a stupidnější, než to, jak se jmenuje původně ta hra, která se jmenuje Enigmatické variace. A to je stejně vlastně nepochopitelný, neuchopitelný jako tenhle ten název. Ale vlastně postupem času jsem na to přistoupil a už vím, co tím Adolf chtěl a proč to takhle chtěl.
0: Adolf Zika, režisér filmu.
1: Adolf Zika, ano, tak, pardon, jsem jenom zapomněl. A je pravda, že od té doby, když zadáte na internet tohleto slovní spojení, tak nás prostě vyskáče naprosto neuvěřitelný počet tohletoho hesla. A dokonce údajně něco vykládal Adolf, že snad nebyl úplně první, kdo to chtěl jakože použít, ale nakonec to nějak nedopadlo. To by vám když tak řekl on, ale to nevím přesně, tuhleto historku.
0: Tak jenom zkrátka, film se jmenuje Léčivé účinky sebeklamu, který měl premiéru 10. září, nicméně postavu Abela z Norky vy důvěrně znáte, protože jak už jste sám zmiňoval, 15-16 let hrajete tuhletu postavu na prknech, co znamenají svět. A vlastně filmem to neskončilo, vy stále zůstáváte na divadle a ještě jste k tomu přidal tedy filmové plátno.
1: No, já jsem, když Adolf přišel před asi 7 rokama, jsem ho pozval na představení, on to viděl a když to skončilo, tak tam stál venku a byl úplně mimo a říkal, hele, já to prostě, a to říkal svý ženě stáně, říkal, já to musím natočit. A já jsem říkal, no počkej, to je jenom pro dva herce, jako to je film pro dva chlapy, to bude blbost, ne? No on si prostě na to sednul, tvořil asi 18 verzí scénáře všeho možného, pak nějak komunikoval s panem Schmidtem, takže nejdřív jenom práva na tu nějakou úpravu, pak teda jakože práva vlastně na film, aby to mohl vůbec natočit, že? No a rozděl se tenhle ten naprosto neuvěřitelný kolotoč, kdy teda vlastně do toho filmu jsou připsané nějaké figury, které na divadle nevystupují, protože na divadle je to opravdu jakoby komorní hra. Já do dneška nevím, co to je za žánr, jestli je to komedie, jestli je to thriller, jestli je to detektivka.
0: Já jsem se zrovna na tohle chtěla zeptat, takže nic.
1: A nevím, opravdu to nevím.
0: Multižánr.
1: Je to multižánr a je tam opravdu od všeho je tam něco. Jako, jsou tam poměrně docela šokující odhalení, které samozřejmě zůstaly i v tom filmu. Ale jakoby žánrově se to asi nedá úplně zařadit. Je to takový jako i poměrně dost jakoby filozofický. My jsme třeba vlastně skoro třetinu hry jsme vyškrtali, protože když to člověk čte, tak jsou to úplně nádherný, úžasný myšlenky. Ale když to pak člověk říkal nahlas, tak to bylo takový patetický, smrdělo to trošku papírem a bylo to jakože hodně filozofický. Tak jsme to všechno dali pryč, aby ten příběh měl jakoby tah na branku a aby to mělo nějaký esprit. A Adolf samozřejmě zase některé věci z toho původního scénáře tam vrátil, takže já když jsem vlastně šel točit ten film, tak jsem tu věc, kterou mám už důvěrně známou, tak jsem ji vlastně musel komplet svlíct, odložit někde, nechat si z toho jenom některé věci a oblíknout se zase úplně do jiného kostýmu, protože že jo, film se odehrává jakoby na samotě, když to divadlo se odehrává na ostrově, tam není kam utíct, není před kým a jediný způsob je lodí a ta jezdí jednou ráno tam a po druhý zpátky odpoledne. Takže nemáte kam utíct. Tady ty okolnosti byly trošku jinak. Teď navíc, že je to film, takže divadelní herectví vlastně ne, pryč, naschledanou, ale trošku ho tam nechat, protože je to vlastně flikna na toho novináře. Takže prostě pro mě totální guláš v hlavě, co tam nechat, co použít znova, co úplně jinudy vymyslet. A bylo to docela z mýho pohledu možná náročnější pro mě, než pro toho Ondru Sokola, který se to naučil vlastně jakoby čistou věc, jo, novou.
0: Pro něj to byl nový film, ale i... A viděl vlastně divadelní hru?
1: Ne, na tu se teprve teďka chystá.
0: Takže až po natočení filmu radši, aby se mu to Nepletlo. No, ještě se k tomu vrátíme za malou chvíli. Naším hostem je Martin Stránský.
2: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s hercem Martinem Stránským o Abelu Znorkovi, fiktivní literární postavě, slavném spisovateli, který je nositelem Nobelovy ceny a dobrovolně se uzavře kdesi?
1: Na ostrově.
0: Jednou na ostrově, ale po druhé někde...
1: V divadelní hře je to na ostrově, tak. A v tom filmu vlastně se vrátí jakoby sem zpátky do Čech a bydlí někde na samotě, prostě v takovém obrovském srubu, kde je vůbec na nejvysokou zdí a tu samotu jakoby tráví tam. I když tam není úplně sám, protože tam má hospodyni a tahají, nebo chodí za ním prostě holky, který on jakože maluje a prostě... Tu samotu, tu opravdovou samotu, na rozdíl od toho divadla, tam vlastně nemá.
0: Tak. A vy s touto postavou trávíte už opravdu pomalu dvě dekády. Stále ji hrajete. Jak se proměnila ta postava? Protože přeci jenom i vy se proměňujete postupem času.
1: No jasně, no tak trošku mi narostlo bříško, že jo. Jak to tak bývá, držel jsem basu se svojí ženou a s každým těhotenstvím prostě jsem něco přibral. Takže...
0: To je solidární, to je hezky.
1: Solidární, no. Takže za každého kluka mám nějaký to kilíčko navíc. Honzovi Maléřovi, který to hraje se mnou na divadle, tak mezi tím zase odešly vlasy do předem připravených pozic, že? Takže prostě i to, jak se vyvíjíme a stárneme, tak ty figury vlastně se vyvíjí a stárnou se náma a já to říkám už dlouho, já na této hře prostě miluju to, že je to fantastický text, se kterým se dá úžasně stárnout. A to vlastně, jaký strasti denního života i normálního, prostě toho okolního dění, který okolo nás je, tak se to promítá do toho představení. Každý představení je jiný, už jenom tím, že to vlastně nesekám jako basa cvičky a nehrajem to pětkrát do měsíce, ale hrajem to tak jednou, maximálně dvakrát. A dost často se stane, že třeba je dva měsíce odstup. Takže je to vlastně, vždycky je to zážitek, to představení. Pak máme ještě navíc štěstí v tom, že to fakt nehrajeme jenom v divadlech. Hráli jsme to na Kašperku, na Hradě. Dost často mě jakoby nejvíc baví, když to není vysloveně divadlo, když nejsme na jevišti, ale jsme jakoby mezi těma lidma, ty lidi sedí okolo nás. Takže my jsme to takhle vlastně původně i zkoušeli, že jsme hráli sice v klubu, ale vlastně bez pódia, byli jsme jakoby mezi těma lidma a tak to nějak jakoby v nás je jakoby to nejpřirozenější, když nám ty lidi takhle čumějí do té kuchyně, když se nemáme prostě kam schovat před kým a kdy to nejde a to nás jakoby na tom představení baví vlastně nejvíc, no. A když to dáte na jeviště, tak je to automaticky už trošku divadlo. A ty lidi lehce získávají odstup. Když to hrajete jakoby mezi nima, tak oni jsou hnedka s váma, hned vám jakoby fanděj, nebo jsou na vás naštvaný. Ale myslím, že se to týká opravdu jakýhokoliv kusu. Jo. Že tím, že to dáte na ten piedestal, na to pódium, tak to má automaticky prostě razítko divadla a to vzniká tam lehký odstup. No.
0: Enigmatické variace uvádělo i divadlo Věká těla v Plzni, kde vy jste stálým členem, ale kam teď na enigmatické variace?
1: No teď momentálně se vlastně po pár letech se vracíme do Prahy. My jsme to předtím hráli v Malém Kalichu a teď se vracíme do Prahy, kde bychom chtěli jakoby stále vystupovat, pokud se nám to povede, a to je divadlo Metro. Na Národní třídě. Takže tam.
0: Jak dlouho tak odhadujete, že se ještě bude hrát? Budou hrát enigmatické variace? Už se blížíte 20?
1: No, tak nevím, jako těch repríz bude nějakých 150, nevím, plus, minus, možná 300, já fakt nevím, nemám vůbec přehled, to by možná věděl Michal Jenčeřík jako náš šéf, když to řeknu takhle. Říkáme principál. A nevím, tak budem doufat, no, protože fakt si myslím, že je to text, který je vlastně věkově neomezený.
0: Každopádně ten film, který vznikl na základě tedy toho představení a tak získává řadu ocenění ve světě. Je to velmi úspěšný film. I to nám asi přiblížíte. Za malou chvíli naším hostem je Martin Stránský.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: S hercem a dabérem Martinem Stránským si povídáme o jeho velké filmové roli ve snímku Léčivé účinky sebeklamu, se kterou strávil už spoustu let předtím, protože to původně byla divadelní hra. A to dramatika Erika Emanuela Schmidta. A vznikl film, na jehož premiéře sám dramatik, sám autor té divadelní předlohy byl. A teď Martine Stránský, nebuďte skromný, co vám řekl?
1: Já jsem měl to štěstí, že jsme si s panem Schmidtem mohli povídat vlastně před i po tom filmem. Strávil jsem s ním poměrně dost času a byl výborný v tom, on je to takový človíček, z kterého možná až úplně stříká a tští to lidství a empatie a to. A je strašně skromný. A to je vždycky jakoby známka těch lidí, kteří něco umějí. Že jsou skromní a nepotřebují to dávat nějak najevo. A v tomhle tom si myslím, že to setkání pro mě bylo jakoby strašně obohacující a jsem za to vděčný, že jsem jakoby měl tu šanci se k němu dostat takhle blízko. A chválil nás všechny, zlíbilo se mu právě to, jak to Adolf zpracoval ten jeho námět, nevadilo mu ty připsané figury. Sám říká, že prostě ví, že píše jakoby intelektuální divadlo a potřebuje ty herce, který tomu dají ty nohy, aby to ustály a aby to mělo esprit a humor a tak. A takže byl fakt jakoby nadšený vlastně na základě toho, že si nechal od Adolfa poslat ten film. Zkouknul ho doma, podíval se na něj a na základě toho, že se mu to líbilo, tak se rozhodl, že do té Prahy přijede. Což teda samozřejmě Adolf se zhroutil, že jo, protože prostě to nepředstavitelného, že takovýhle člověk, že jo, který se překládá, já nevím, asi do 70-80 jazyků světa vydal, já nevím, 30 nebo 300 milionů knih prodal, což je něco naprosto neuvěřitelného. A že ten Adolf právě říkal na té premiéře, což bylo taky docela vtipný, říkal, no, tak co, teď já si tam vlastně můžu napsat, co chci, se spolu nikdy neuvidíme, že jo.
0: No, ono to možná nebude tak úplně pravda,
1: no,
0: ale.
1: A najednou prostě pan Schmidt přijel, že jo.
0: Takže, a možná přijde znova.
1: A možná přijde znova, protože ptal se mě právě, jestli to divadlo ještě hrajem, že slyšel, že to ještě hrajem, a já jsem mu říkal, že jo. A to mě teda uzemnil úplně, říká, že by to chtěl vidět. Takže možná někdy, nebavili jsme se ještě o žádném termínu, ale že to přání prostě vysloveno bylo, že by to chtěl vidět.
0: To musí být velké ocenění pro herce.
1: No je. Je to takový to, že se vám vrátí vlastně všechna ta tréma za těch, já nevím, 35 let, nebo jak dlouho dělám tohleto řemeslo, jako tak to najednou na mě sedlo v tu danou chvíli a trošku jsem se rozklepal, no.
0: A říkal jste si, tak to mělo všechno smysl? Jako herectví, čekání na role, všechny ty nervy s tím spojené.
1: Určitě,
0: když jsi, vy jste vůbec nějaký měl, protože vy máte na kontě takových rolí, že vlastně měl jste někdy strach vůbec o práci, o svoji budoucnost? Co by herce či dabéra?
1: Vlastně asi ne. Já jsem si to jakoby nikdy moc nepřipouštěl. Já tím, že jsem vlastně od jak živá jsem toužil a chtěl jsem být jakoby v angažmá, že jsem nikdy nešel na volnou nohu, nepřemýšlím o tom, já z nějakého důvodu uvozovky za prdelí ten barák prostě potřebuju, jo. Nevím, samozřejmě to svazuje, omezuje mě to, protože divadlo je hrozný žrout času, ale za druhým mě to dává svým způsobem nějakou svobodu a možná mi stačí jenom to, že a měl jsem to štěstí, že jsem fakt mohl, že dlouho jsem hostoval na Palmovce jako takový stálej host, tam jsem byl, nevím, 12 nebo 13 let. Takže mi to jakoby dalo ten odstup od toho mýho domovského angažmá a najednou jsem jakoby z toho odstupu jsem viděl, co je hra, proč dělá tenhle kolega tyhle ty věci a proč je takovej. A tím, že člověk získá ten odstup, tak už se v tom jakoby tolik nepatlá a nehrabe, takže všechno je daleko jednodušší. Prostě.
0: Říká Martin Stránský, náš dnešní host.
2: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je herec a dabér Martin Stránský, který stvárnil mnoho a mnoho rolí. O té poslední velké filmové roli ve filmu Léčivé účinky sebeklamu už jsme si povídali hodně a teď bych se ráda s vámi trochu vrátila do minulosti, protože vy jste stvárnil i role v pohádkách. Asi víte, kam mířím. Víte, kam mířím?
1: No, zkuste to.
0: Dvoj roli v pohádce.
1: Dvoj roli v pohádce.
0: Kde jste stvárnil vlastně krále pekel, Lucifera a kováře Jiru a ta pohádka se jmenuje
1: Peklo s princezma.
0: Přesně tak. A každé Vánoce nebo každý rok se reprízuje a mě by vlastně zajímalo pro diváka, je to příjemné, milé, hezké pro děti sledovat pohádku, ale jaké je natáčení pro samotného herce? Je to výhra, radost, jackpot, že budete hrát v pohádce?
1: Přesně, jak to říkáte, já pohádky miluju od svého dětství. Do dneška prostě pro mě taková ta správně strávená neděle je v oběd, u toho běží dráťák a z dráťáku běží pohádka. A když tahle ta pohádka skončí, tak jsme se vždycky přesunuli do obyváku, tam jsme si pustili tu další pohádku, která běžela v televizi. Takže já fakt jako to dětství s těma pohádkama mám takhle spojený, miluju to, štve mě, že mý kluci nečtou, protože to jsou paňáři a číst nebudou, oni to nepotřebují, to není důležitý. Říkal jsem jim, chlapci, nevadí vám, že se tím, že čtu lidem poměrně docela slušně živím, tak na to mi nedokázali odpovědět. Pořád tvrdí, že budou fotbalisti a že budou mít agenta na to, abym četl smlouvy, tak nevím. Ale já prostě pohádky miluju a vůbec jako čtení si myslím, že je správný, protože to rozvíjí fantazii. Vy si utvoříte ten svět, který chcete vidět. On vám k tomu dává jenom nějaký manuál, ta knížka, nebo ta povídka, nebo pohádka. A točit pohádku je opravdu, to je odměna, to je štěstí. Já to miluju a co víc si člověk může přát, než že si zahraje prostě Lucifera. Teď není asi hezčí figura jako v českých pohádkách. No a teďka zase vlastně s Milošem Šmilmérem, s kterým jsme točili tuhle tu pohádku, tak vlastně před minulý prázdniny jsme točili další pohádku, Princezna stokrát jinak. Tam jsem měl teda teďka jakoby jinou roli, už jsem nebyl pohádková bytost, nebo vlastně jo, ale byl jsem taková tichá síla toho Johana, toho hlavního hrdiny, takový kamarád, o kterého se může opřít, který za něj vyřeší všechny průšvihy, no. Takže pohádky, jo, pojďte, miluju.
0: Takže pohádky točit, je to radost samotná i,
1: no,
0: i
1: určitě
0: pro herce. Naopak, jsou nějaké role, které kdyby nebyly, tak nezapáčete?
1: Divadelní?
0: Jakékoliv, protože vy jste stvárně lékaře, kriminalisty, můžu jmenovat a dál, no vlastně hlavně

0: A především lékaře, ne? A pak doktora Hause, jste zase to byl lékař, toho jste dabovala.
1: Zase, no tak ono, to prostředí je strašně vděčný, že jo? Proto se vlastně točí se hodně z lékařského prostředí a točí se detektivky, protože to jsou věci, které jsou jako i námětově poměrně dost bohatý, tak právě proto se tam furt všichni se točí okolo těch kriminálek a okolo toho doktorského prostředí. Za co bych se dokázal odpustit? Já jsem nikdy nebyl, nebo myslím si, že to nemám úplně v povaze. Takhle. Když hrajete s prominutím hajzla, tak to v podstatě stačí 3 až 5 vteřin na to, abyste někomu dokázali, že jste fakt zlej. Ale to, že jste dobrý člověk, o tom nepřesvědčíte spoustu lidí ani do konce svého života.
0: Martin Stránský je naším hostem.
2: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept 10. století. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu 10. století Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.
3: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
2: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Alex, host je Martin Stránský, herec, dabér a také tatínek tří synů. Dva z nich tedy budou fotbalisté, to už jste řekl. Smlouvy budou číst agenti, to je... A co herectví?
1: Ticho,
0: to je naláká.
1: Ne, vůbec. Vůbec jako chodí do divadla, chtějí vidět vlastně všechno, co hraju. Občas je varuju, říkám, kluci, to není úplně pro vás. Jako je to třeba, teď jsme dělali Larse Frontiera, Dogville. Jako docela těžká věc. Ne, my to chceme vidět. Říkám, tak jo, dobře. Je to sice od 15, proč ne? Ale jo, dali to. Jako samozřejmě některé věci nerozumějí, takže jim to musíme jakoby s Martinou vysvětlit, ale do toho divadla prostě chodí rádi, no.
0: S Martinou, s vaší paní, která teď má ještě, nebo společně máte samozřejmě ještě úplně malé, ne miminko už, rok a půl. Je v tom nějaký pro vás osobně nějaký rozdíl, protože klukům už je 12 a půl, 11, tak a teď máte rok a půl staré dítě, tak je v tom nějaký rozdíl?
1: Pro mě jo, protože já vlastně, když se rodili kluci a přicházeli na svět, tak já jsem byl hrozným laufů, byl jsem v jednom seriálu, v druhém seriálu, spoustu věcí okolo, takže jsem v podstatě neměl vůbec čas a teďka hodně jsem přibrzdil i před porodem, i po porodu a snažím si to jakoby užívat a docela se mi to i daří, takže fakt vidím, jak to dítě vyrůstá a není to, jak to bylo dřív, že jsem prostě občas se stávalo, že jsem kluky viděl v pondělí ráno a pak ještě třeba ve čtvrtek odpoledne, jo. A tohle to zaplať pánbu jsem nějak jakože vytěsnil a snažím se, fakt se snažím prostě každý den aspoň jako chvilku vidět a něco s ním zažít, no.
0: A jací jsou starší bráchové?
1: Ve vztahu k tomu nejmenšímu?
0: Přesně tak. Zapřahujete je do péče?
1: Ani nemusíme, oni jsou opravdu, jak se mezi sebou třískají a jsou na sebe jako docela ostrý, tak na toho nejmladšího, na toho Marťu jsou milí, jsou starnou se z nich prostě chůvy, no, takže je to skvělý.
0: Nevyčítají vám kluci, nebo někdy nezaslechl jste právě to, s námi si byl málo, tati? Jako, ne.
1: Nikdy
0: se nezmínil.
1: Ale tak oni ač taky trhnou nohou, protože třeba když jsem, já jsem chtěl jim třeba číst ty pohádky, ne, tak to mě poslali do háje, že to musí já máma.
0: Jak to?
1: Nevím.
0: Takový školený úžasný hlas, co by za to jiní dali?
1: No, to jsem jim taky říkal.
0: Co vás čeká? Dnes jste říkal, že máte za sebou dubbing, tento rozhovor a pak...
1: Audioknížka.
0: Pak ještě audioknížka, takže budete číst.
1: Takže dětskou literaturu teďka dočíst.
0: No, a kluci u toho nebudou.
1: Kluci u toho zase nebudou.
0: Já moc děkuju, že jste si našel čas na Alex a hosta. Budu se těšit zase někdy příště. Martin Stránský.
1: Díky moc za pozvání, mějte se krásně, naschle.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Ear 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Ear 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
2: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
1: Pneu Tomcat All-Ear 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5 996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Ear 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Do České republiky dorazilo více než 500 000 dodávek vakcín proti chřipce. V Benešově pokračují opravy tamní piaristické koleje. České fotbalisty čeká večer v Lize národů utkání na hřišti Anglie. A dnešní počasí ve středních Čechách nadále slunečno, maxima příjemná kolem 21 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobré odpoledne. Do České republiky už dorazilo zhruba 540 000 dávek vakcín proti chřipce. Dalších asi 400 000 by mělo dorazit tento měsíc a také na začátku listopadu. Informuje o tom Ministerstvo zdravotnictví. Pro letošní chřipkovou sezonu by mělo být k dispozici o 15% očkovacích dávek více než loni. Podle ministra zdravotnictví za hnutí ANO Adama Vojtěcha je proočkovanost lidí proti chřipce v České republice stále nízká.
2: Chceme, aby se více zapojili zaměstnavatele, tam já vidím obrovský potenciál a řada zaměstnavatelů se snaží ho využít. Řada velkých firem dneska nabízí očkování přímo na pracovišti, což je, myslím, jedna z věcí, která může pomoci.
0: Lidem ve věku nad 65 let platí vakcíny proti chřipce zdravotní pojišťovny. Podle odborníků je nejvhodnější nechat se očkovat právě v říjnu a také v listopadu. Čáslavská radnice nechá opravit malou scénu, administrativní prostory a také sklepy tamního Dusíkova divadla. Dělníci by měli stavební úpravy zahájit v listopadu a skončit příští rok na jaře. Předpokládaná cena rekonstrukce je asi 5 000 000 korun.
3: Dělníci ve sklepě divadla vymění nosníky a ošetří zdi proti vlhkosti. Ve vyšších patrech potom vymění podlahy a obklady, repasují historická okna a dveře. V jedné místnosti také obnoví původní výmalbu, kterou odkryli dělníci při dřívějších opravách. Z Čáslavy Alena Junová, Český rozhlas.
0: V Benešově pokračuje záchrana piaristické koleje. Město ji koupilo v roce 2021 za 40 000 000 korun a do oprav už investovalo asi 15 000 000. Teď vybralo firmu, která opraví fasádu ve vnitrobloku.
4: Kromě dělníků nastoupí na práce ve vnitrobloku taky restaurátoři. Budou totiž opravovat sluneční hodiny. Město za dobu, co piaristickou kolej vlastní, už opravilo schodiště, část oken, dveří a taky fasádu, která je do centra města. Z Benešova Věra Hájíková, Český rozhlas. Sport.
0: Čeští fotbalisté se dnes večer pokusí získat první body v elitní skupině Ligy národů. Na závěr aktuálního reprezentačního bloku nastoupí ve Wembley proti domácí Anglii. Ostrované naposledy deklasovali v Rijece domácí Chorvatsko 7-0. Uzdravený český obránce Vladimír Coufal ale před dnešním večerním utkáním obavy nemá.
5: My nemáme strach, jsme sebevědomí, ale samozřejmě musíme respektovat kvalitu protivníka, protože to, co předvedli v Chorvatsku, bylo neuvěřitelné. Myslel jsem, že to je nějaká chyba. A když jsem si psal ještě potom s Andrejem Kramaričem, tak říkal, že ještě jejich gólman chytil hodně gólů, ale nechceme hrát jako Chorvati a nechceme tady tohle jako dopustit ani o tomhle přemýšlet vůbec.
0: Večerní utkání Anglie Česká republika začne v Londýně ve 20 hodin 45 minut.
1: Počasí.
0: Dnes odpoledne i v podvečer čekáme stále slunečno, bude příjemně, jasno nebo skoro jasno, maxima odpoledne mezi 19 a 22 stupni a jen slabý proměnlivý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na Pražském okruhu směr z na letiště popojíždí kolona kamionů v omezení u Jesenice. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most čekejte silný provoz od Běchovic až k Europarku a v Praze Vekbelské do Letňan se jede pomaleji od Kolbenovy k Cínovecké. Tolik doprava, Český rozhlas Střední Čechy vám přeje klidnou jízdu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná úterní středočeské odpoledne. Dnes je s vámi Pavel Kučera.
6: Pěkné úterý všem.
1: Středočeské odpoledne.
6: Tak čeká nás sladká chvilka s dalším receptem narozeninového pochoutkového roku. Přiblížíme novinku příbramské nemocnice a projedeme se speciální tramvají věnovanou Václavu Havlovi. Písničky, které nestárnou, zahrají a zaspívají Voxel, Jelen a Jiří Korn.
1: Středočeské odpoledne s Pavlem Kučerou.

0: I v úterý jste s Českým rozhlasem Střední Čechy. V neděli vám Patrik Rozehnal v letošním jubilejním ročníku pochoutkového roku připomněl recept z prvního místa roku 2025 podle hlasování poroty. Šlo o kynuté rohlíčky máčené v másle původně od Stanislavy Kotlabové z Babína na Horažďovicku. Naučíme se teď zmíněný recept dělat s porotcem a šéfkuchařem Romanem Paulusem. To vše v rámci speciálního narozeninového ročníku pochoutkového roku, kdy mezi sebou už od neděle soutěží všechny úspěšné recepty z předchozích 9 let. Jak s tím posledním receptem naloží Roman Paulus, se ptal Patrik Rozehnal.
1: Tak jsem si řekl, abych to celý tak jako neskazil, takže uděláme úplně věrnou kopii, aspoň teda doufám, že věrnou kopii toho receptu a já se na to moc těším.
2: Co si máme připravit?
1: Na nějakých 80 rohlíčků potřebujeme 1/4 litru mléka, 40 gramů droždí, 2 lžičky cukru, 150 gramů másla, 4 žloutky, 0,5 kg polohrubé mouky, špetku soli. No a potom na to namáčení máme 0,5 kg másla, to je opravdu hodně, ale já myslím, že nám ještě něco zbyde třeba do buchet potom. 150 gramů moučkového cukru a 1 vanilkový cukr, to je potom na obalení.
2: Ono to vsákne, neboj.
3: Pochoutkový rok.
2: Asi se začíná kváskem u kynutého těsta.
1: Je to tak, ano. Připravíme si kvásek, který do vlažného mléka dáme kvasnice, přidáme cukr, zaprášíme trochu mouky a necháme vzejít.
2: My si mezi tím, co nám kyne kvásek, začneme připravovat to těsto. Tak ty máš v míse povolené máslo,
1: které vyšlehám do pěny. A přidáme žloutky.
2: Jak dlouho?
1: Asi tak 2 minuty šleháme. Teď přimícháme mouku s trochou soli. Přidám tady k tomu základu a potom přimícháme kvásek. A hněteme krásné kompaktní těsto. Náhra.
2: Dáme kynout?
1: Určitě, já bych nechal takových minimálně 45 minut. Tak, když těsto zvedá utěrku, tak je určitě v pořádku. Pomoučíme si trochu vál a teďko odkrojím kousky a vyválíme si v podstatě takovou jako tvarově, jako kdyby to byla...
2: Jako šulánek, když bychom ho dávali s mákem.
1: A v podstatě děláme takové velké vanilkové rohlíčky, takový větší vanilkový rohlíčky. A ty přendáváme na pečící plech.
2: S papírem.
1: No a samozřejmě, když máme hotovo, máme... rohlíčky na pekáči, tak je jako každý kynutý těsto necháme ještě nakynout a potom s nima jdeme do trouby.
2: Ničím se nepotírají, jenom takhle zůstávají, protože teprve až budou upečené a jenom takhle honce do světlonka, do růžova, nesmí stmavnout.
1: 150 stupňů, přesně, 15 minut.
2: Pak půjdou do rozpuštěného másla, v něm se jako omočí, nasajou a pak, až to trošku zaschne, tak na to přijde ještě cukr, že jo? Ten tam chybí v tom těstě.
1: No je to tak, je to tak. Bez toho by to nebylo ono.
2: Upečené, ještě horké rohlíčky krásně naběhly, tak jako když jsme je přifoukli vzduchem.
1: A vlastně za pomocí dvou vidliček namáčím rohlíčky do rozpuštěného másla. A není to tak, jako že je hned zase vyndavám. Chviličku je tam máme nechat. Paráda. A rohlíčky vyndáme, dáme je zpátky na pečící plech. Já už bych to chtěl jíst.
2: Voní to, viď? A tím máslem to ještě podpoří.
1: Necháme je zaschnout. Teprve potom je obalíme v práškovém cukru s vanilkovým cukrem.
4: Dáme si, Patriku.
1: Jo. Hele,
4: ke kafi nebo k mléku, ke kakau. A já ti teda musím říct, že je to ještě o něco lepší, než jsem si představoval teda.
2: Že je to neskutečně měkonký. Ono to vypadá, že to drží, ale jako by se to na tom jazyku jenom jak pěna rozplynulo.
4: Je to tak. A já jsem si jenom znova potvrdil, že tady ten recept v roce 2025 vyhrál naprosto zaslouženě.
0: Recept na kynuté rohlíčky máčené v másle od Romana Pauluse najdete na stránce pochoutkovýrok.cz. Je tam samozřejmě také původní recept od Stanislavy Kotlabové z Babína a dalších 35 receptů, které vyhrály předešlé ročníky. Z nich teď vy musíte vybrat ten nejlepší, proto je na stránce pochoutkového roku hlasovací formulář, kde můžete jednou za 24 hodin udělit svůj hlas jednou jednomu receptu. Na začátku listopadu pak budeme díky vám znát vítěze posluchačské ceny a budeme odměňovat i několik hlasujících, tak se zapojte do hledání receptu desetiletí.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: dát.
1: Hudební kavárna Pavla Vítka.
2: Pozvání na kávu přijala Debbie, zpěvačka, jejíž rodnou zemí je Německo. Prozradí, jak se popasovala s češtinou a s tuzemskou hudební scénou. I to, jak zásadní roli v její kariéře sehrála reklama na řeckou pálenku.
1: Hudební kavárna Pavla Vítka. Český rozhlas Střední Čechy každou neděli po 11. hodině.

0: Středo české odpoledne na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy přináší dobré zprávy. Oddělení neonatologie příbramské nemocnice má 3 nové pokoje. Jsou jednolůžkové a určené k intenzivní péči o novorozence. Rodiče tam můžou být se svými dětmi nepřetržitě a v soukromí.
1: Ve 4. patře pavilonu D4 je oddělení neonatologie. 3 nové pokoje jsou v jedné řadě, propojené šoupacími dveřmi. Jsou malé a plné nové techniky.
2: Máme úplně nová lůžka, novorozenecká, intenzivní, která pracují vlastně jak v režimu inkubátoru, tak v režimu otevřeného lůžka. Máme novou infuzní techniku, monitorovací techniku, máme nový ultrazvukový přístroj, mobilní rentgenový přístroj.
1: Říká vedoucí lékař neonatologie Kilian Ressl. Lékaři už podle něj v pokojích ošetřili první pacienty.
2: Velmi rychle jsme si na to zvykli a i rodiče, kteří na těch pokojích se svými dětmi byli, se tvářili velmi spokojeně.
1: Doposud lékaři o novorozence pečovali v takzvaném observačním pokoji.
2: Dříve jsme ošetřovali děti, které potřebovaly nějakou větší péči, vlastně na jednoprostorové místnosti, kde leží několik dětí. My jsme vždycky umožňovali de facto neomezený kontakt rodičů s jejich dětmi, ale v těchto podmínkách to za nás nebylo úplně ideální.
1: V příbramské nemocnici se ročně narodí zhruba 800 dětí. Těch, které po narození potřebují intenzivní péči, přibývá, říká primář gynekologicko-porodnického oddělení Petr Chudáček.
3: Nemocí a stavů, které vedou k tomu, že ten novorozenec musí pobýt v inkubátoru, musí mít intenzivnější sledování a podobně, těch je řada a samozřejmě i ta populace rodiček k nám stárne, ty maminky jsou nemocnější.
1: Podle náměstka pro lékařskou péči, který je pověřený vedením nemocnice Vladimíra Dvořáka, se nyní nemocnice dostala nad průměr péče o novorozence.
4: My jsme chtěli předběhnout dobu, my chceme navázat na takový ten systém baby friendly hospital, kdy rodina přijde porodit a vlastně může žít ten rodinný život, včetně toho miminka. I když to dítě potřebuje nějakou intenzivní péči a maminka může s ním tady být, může se podílet na tom.
1: Stavební práce a nákup nové zdravotnické techniky stály celkem asi 13 milionů korun. Z Příbrami Laura Hájková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.

0: Region Express.
1: Středočeské odpoledne pokračuje projížďkou. Prahou nově jezdí speciální tramvaj připomínající Václava Havla. Bývalý prezident, dramatik a disident by včera oslavil 90. narozeniny. Do konce letošního roku bude tramvaj vozit cestující na lince 22.
2: Tramvaj je celá modrá, na bocích má nápisy Havel 90 s portrétem prezidenta v abstraktním provedení, které zdůrazňuje rysy jeho tváře. Jdu se podívat do kabiny řidiče tramvaje za panem Stanislavem Rückrem. Vstupuji tady do kabiny.
3: Samozřejmě já jsem pana Havla zažil jako prezidenta, jsem i pod něm sloužil u hradní stráže, takže samozřejmě mám k němu pozitivní vztah.
2: Z kabiny se jdeme podívat přímo do tramvaje. Jsou tu vylepené plakáty, které například upozorňují na akce spojené s výročím nedožitých narozenin Václava Havla.
3: Tramvaj hledím jako na vozidlo. Je hezká, vizuálně pěkná a určitě cestujícím bude líbit.
2: Dodává řidič Stanislav Rücker z pražského dopravního podniku. Na výzdobě tramvaje se podílela první prezidentská knihovna. Podle člena její správní rady, hudebníka Michaela Kocába, tramvaj jako každodenní dopravní prostředek částečně vystihuje Havlovy postoje.
4: Ta tramvaj vlastně symbolizuje to, co Havel neustále zdůrazňoval, to je ta občanská společnost. Najdete nepříliš věcí, které jsou plně nezávislé na politice. Těžko bude vláda rozpočtem nějak omezovat prostě provoz tramvaje. Tramvaje tady jsou, slouží lidem.
2: A dodává, že tramvaj věnovanou Havlovi považuje za dobrý nápad.
4: Je to něco příjemného, sympatického. Osobně mám třeba tramvaj velmi rád a taky s ní rád jezdím.
2: Speciálně upravená tramvaj bude jezdit na lince 22, říká mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman.
5: Tramvaj bude vždy vyjíždět z vozovny Vokovice. No a s touto tramvají, která připomíná prvního českého prezidenta Václava Havla, se budou moci lidé svést až do konce roku.
2: Podle Hofmana je speciální tramvaj poslední akcí magistrátu k výročí Havlových nedožitých 90. narozenin.
5: Z pohledu magistrátu ty připomínky završujeme právě touto akcí. Jinak jsme měli sérii několika akcí. Tou největší byla bezesporu 21. září, kde jsme mimo jiné slavnostně odhalili i lavičku Václava Havla.
2: Tramvaje věnované Václavu Havlovi v minulosti několikrát křižovaly pražské ulice. Například

0: Například v roce 2023 vozila cestující tramvaj připomínající 30 let od Havlova zvolení prvním prezidentem samostatné České republiky. O 4 roky dříve při kulatém výročí sametové revoluce vypravil dopravní podnik repliku tramvaje, kterou využíval Havel v prezidentské kampani v roce 1989. Z Prahy Dominik Kučera, Český rozhlas.
1: Region Express. Vše o veřejné dopravě ve středních Čechách a v Praze.

že Mělník skrývá také krásný podzemní systém ze 13. a 14. století? Rozkládá se pod celým historickým jádrem města a sloužil jako sklepy, skladiště nebo úkryt. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Kyberšikana a ztráta zábran za oponou anonymity. Premiéra pořadu Rozpleteno, nenávist za profilem. ČT2. Euforická atmosféra počátků působení Václava Havla na Hradě v celovečerním dokumentu režiséra Vojtěcha Jasného Proč Havel? A ČT Art. Životní osudy světoznámé spisovatelky romantických příběhů v premiérovém historickém seriálu Slečna Austinová. Úterní večer s Českou televizí.

0: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Volby do třetiny senátu a vedení obcí a měst začnou už za 3 dny. Středočeský kraj podpoří některé školy při řešení konfliktů mezi žáky. Český tenista Jiří Lehečka na titul v japonském Tokiu nakonec nedosáhl. A dnešní počasí stále slunečno, maxima kolem 21 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobré odpoledne. Nejpozději dnes by měli mít všichni voliči v České republice ve svých domácích schránkách hlasovací lístky pro nadcházející komunální a někde i senátní volby. Roznos hlasovacích lístků zajistili buď sami radnice nebo zaměstnanci České pošty.
2: Bych to viděl třeba kolem 8 000.
3: Tolik hlasovacích lístků v uplynulých 2 týdnech roznesl do schránek v Praze 6 pošťák Roman Ticháček.
2: Chodíme i po víkendu, protože lepší to dělat zvlášť v klidu, než s poštou a doporučenými dopisem a dohromady. To strašně zdržuje. Já mám radši klid a dělám si to v klidu.
3: Lidé hlasovací lístky najdou i přímo ve volebních místnostech, potvrzuje ředitel odboru voleb na ministerstvu vnitra Tomáš Jirovec.
4: I v těchto volbách lze prokázat svou totožnost tím e-dokladem. Samozřejmě platný doklad totožnosti v té plastové podobě je v tomto ohledu jako jistotou v zásadě 100%.
3: Komunální a ve třetině Česka i senátní volby budou tento pátek a sobotu. Ondřej Mikušek, Český rozhlas.
1: 2 středočeské základní školy získají celkem téměř 90 tisíc korun na odbornou pomoc při řešení problémů v třídních kolektivech. Peníze použijí na programy zaměřené na vylepšení vztahů mezi žáky, řešení konfliktů a posílení pocitu bezpečí v jednotlivých třídách. Upřesní mluvčí kraje Zuzana Žítková.
5: Jedna chce peníze využít na projekt, který má vylepšit vztahy mezi žáky 2. stupně. Cílem je kolektivy stabilizovat, nastavit pravidla a posílit schopnost konstruktivně řešit konflikty. Druhá základní škola peníze využije na zlepšení třídního klimatu a stabilizaci vztahů mezi žáky 5. ročníku.
1: O které školy přesně se jedná, ale mluvčí Středočeského kraje kvůli ochraně dětí neupřesnila. Kostel svatého Martina v Sázavě nechává město opravit. Památka je v jeho vlastnictví a slouží pro pořádání kulturních akcí. Za opravy radnice zaplatí přibližně 5 milionů korun.
6: Dokončené už jsou odvlhčovací práce a teď je okolo kostela i lešení. Z něj stavaři pracují na opravě oken a dalších dřevěných částí. Nakonec dojde i na opravu fasády. Práce mají být hotové na jaře příštího roku. Ze Sázavy Věra Hájková, Český rozhlas. Sport.
1: Český tenista Jiří Lehečka na titul v japonském Tokiu nakonec nedosáhl. Ve finále turnaje ATP 500 prohrál s Carlosem Alcarazem ze Španělska po bitvě 6-7 a 4-6. A česká tenistka Nikola Bartuňková porazila na turnaji v Pekingu Rakušanku Krauzovou 2-1 na sety a postoupila do čtvrtfinále. V něm narazí na další českou hráčku Karolínu Muchovou. V čínském hlavním městě naopak překvapivě vypadla Linda Nosková. Rusce Alexandrovové podlehla hladce ve 2 setech.
0: Počasí.
1: Po zbytek odpoledne čekáme ve středních Čechách slunečno, jasno nebo skoro jasno, maxima mezi 19 a 22 stupni, povane slabý proměnlivý vítr. Zítra by mělo být trochu více oblačnosti než dnes a také se slabě ochladí. Upřesní meteorolog už za chvíli.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
1: V Praze pozor v Dobřížské ulici směrem z centra města. Řeší tam nehodu osobního vozidla s nákladním v pravém pruhu před Zlíchovským tunelem. Tvoří se kolona od Mrázovky a také v Radlické. Počítejte se zdržením. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Středočeské odpoledne pokračuje. Stále s vámi Pavel Kučera.
7: Pohodové úterý i dál.
0: Středočeské odpoledne.
7: Meteorolog České televize Michal Žák už za okamžik prozradí, jak dlouho potrvá babí léto. Dozvíme se, jak probíhala už 12. sokolská kapka krve. Poradíme, jak nenaletět na řetězové e-maily a falešné zprávy a zahrajeme písničky, které nestárnou. Davida Dejla, Kabátu a Kristiny.
0: Středočeské odpoledne s Pavlem Kučerou.

0: prací ve středních Čechách.
1: Meteorolog České televize Michal Žák s námi. Dobré odpoledne.
2: Krásné odpoledne přeju.
1: Počasí je pěkné, vkusné, hezky jste to vymysleli, předpověděli.
2: To jsme rádi.
1: Jak to vypadá konkrétně aktuálně v našem kraji?
2: Ano, máme slunečno, jasno nebo skoro jasno, spíše ale to jasno a teploty jsou velmi příjemné, mezi 20 a 23 stupni. No a navíc fouká většinou jenom slabý vítr.
1: Co nás čeká v dalších hodinách a taky v noci?
2: Z pročátku zůstane jasno, postupně během noci bude ale od jihozápadu oblaku přibývat a k ránu se výjimečně vytvoří mlhy. Teploty klesnou na 9 až 6 stupňů, v údolích může být při té malé oblačnosti až 4, no a vítr slabý proměnlivý nebo bude klidno.
1: Jaký bude zítřek?
2: Tam počítáme s tím, že ráno a dopoledne bude přechodně více oblaků, tedy převážně oblačno, výjimečně s mlhami, ty se ale budou rozpouštět. No a v poledních a odpoledních hodinách od jihozápadu oblaků bude ubývat až do vyjasnění. Teploty o něco nižší, vystoupí zítra na 18 až 21 stupeň.
1: Platí stále, že to ochlazení přijde až pátek? Nebo už pátek?
2: Platí, ale změna přijde ve čtvrtek, tam bude sice ještě teplo, ty nejvyšší teploty mezi 18 a 22 stupni, ale už nás v průběhu dne začne ovlivňovat studená fronta, takže zprvu polojasno až oblačno postupně se bude od jihozápadu zatahovat. Odpoledne večer se pak vyskytnou přehánky a nebo déšť, později večer budou srážky zase ubývat nebo ustávat přesněji. No a v pátek, tam už jsme to naznačili, citelně chladněji, ty nejvyšší denní teploty mezi 11 a 15 stupni Celsia. Přes ten proměnlivá oblačnost, výjimečně s přehánkou, později odpoledne a večer, ale od severozápadu bude oblaků a srážek přibývat.
1: Zůstanou deštníky naší i víkendovou výbavou?
2: Zřejmě jenom v sobotu, tam by se ještě měly objevovat na většině území srážky v podobě deště nebo přeháněk, i když odpoledne a večer by jich mělo být méně. No a v neděli tam čekáme, že těch přeháněk během dne už bude málo, spíš ojedinělé a bude oblačné až polojasné nebe. Víkendové teploty nepatrně vyšší než v pátek, většinou mezi 12 a 17 stupni.
1: Děkujeme, hezký den a naslyšenou.
2: Vám taky naslyšenou.
0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Benešově a Vlašimi na 99,FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

Desátý ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz.

0: Středočeské odpoledne pokračuje místo cvičení darování krve Tyršův dům na pražské Malé Straně, kde se běžně scházejí a cvičí sokolové, dnes posloužil jako odběrové místo. Sokolové tam už po 12. hromadně darovali krev. Za 11 let projektu s názvem Sokolská kapka krve odevzdali tisíce litrů a každoročně se jim taky daří přilákat nové dárce.
1: Dobrý den, tak tady si vyplníte dotazník, je oboustranný, až to budete mít vyplněné, tak si dáte tamhle kolečko a zdravotníci vám řeknou, jestli jste způsobila darovat krev.
2: Jakou jste navštívila cizinu v tomto roce? Tam máte nějaké tetování nebo piercing? Projevila se u vás během posledního měsíce nějaké infekční onemocnění?
3: Na takové otázky lékaře odpovídala i členka Sokola Marcela Kuglerová. Na Malou Stranu přijela ze Spořilova a krev daruje po třetí.
4: Darování mi přijde jako úžasná věc, protože to není za peníze a je to skutečně jakoby z dobrý myšlenky a ty lidi, co tu jsou, to nedělají kvůli ničemu jinému, jenom protože je to prostě dobrá věc. A vidím tady okolo sebe všechny ty lidi, kterým to stojí za to sem přijít a tu krev darovat.
3: Přišel třeba i Ondřej Novotný z Podolí.
5: Nevím, kdy to třeba budu potřebovat já nebo někdo z blízkých a když máme tu možnost, jsme zdraví, tak proč bychom nechodili, že ať chodí všichni.
3: Hromadný odběr je součástí celorepublikové soutěže Sokolská kapka krve, do které se zapojují členové všech jednot.
5: Letos bohužel z naší jednoty jsem tady sám, protože na poslední chvíli všichni, nebo většina z nich onemocněla, takže jsem letos převzal to žezlo a jsem tady sám. No.
3: Akce zároveň připomíná památný den sokolstva, který připadá na 8. října, říká místostarostka České obce Sokolské Kamila Šolcová.
6: Je to krásná akce, má podle mě neuvěřitelný jako dosah a rozsah, protože si připomínáme sílu, nebojácnost bratrů a sester v protinacistickém hnutí a myslím si, že právě i to darování, jistým způsobem ta nebojácnost, solidarita, pomoc, prostě to propojení tam je ohromné.
3: Sokolové hromadně darují krev dvakrát ročně. Za 11 let to bylo přes 3000 litrů. Cílem akce je přilákat prvodárce. Podle přednosti Ústavu laboratorní medicíny Ústřední vojenské nemocnice Miloše Bohuníka se to daří.
7: Protože je to kolektivní akce, která je promovaná v rámci nějaké organizace a přijdou v rámci té organizace noví dárci a my jsme za to velmi rádi.
3: Letos poprvé se do hromadného odběru zapojila také iniciativa Aktivní sněmovna, podporující sport a zdravý životní styl u poslanců a zaměstnanců dolní komory parlamentu. Z Tyršova domu Richard Webs, Český rozhlas.
8: Český rozhlas, střední Čechy.

2026. S čím přicházejí zájemci o vaše hlasy v komunálních volbách ve vašem městě? Až do 8. října vám každý všední den představujeme názory lídrů kandidátek ve velkých městech našeho kraje na témata, o kterých se mluví. Volební speciály z vašeho města každý všední den po 17. hodině 30. minutě v našem vysílání.

0: Na Českém rozhlase Střední Čechy si teď poslechněte Báru Kvapilovou s dalším varováním.
1: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby.
2: Dřív se říkalo, co je psáno, to je dáno. Ovšem v dnešní době

0: No a jestli třeba není tímto způsobem zabarvené s ohledem na nějaké další okolnosti.
1: Vy jste říkal, proč takové sdělení vzniká. Proč takové sdělení může vznikat?
0: Těch motivů může být celá řada, protože může být cílem pobouřit část společnosti a tím ji nahnat do nějakého možná názorového spektra nebo upoutat na nějaký produkt, který se ať už teď nebo později budeme snažit těm lidem prodat, nabídnout, ale může to samozřejmě být i naprosto relevantní záměr čistě informovat o nějaké skutečnosti se správnými podklady, rešerší tak, jak by to ideálně mělo probíhat.
1: Řetězové e-maily podle mluvčího policejního prezídia Jakuba Vinčálka útočí hlavně na naše emoce.
2: Velmi často ti lidé, kteří takovou zprávu obdrží, tak to v nich emoce probudí a mají nutkání to poslat dál. V některých případech se může jednat o šíření nějaké lživé informace a v těch nejzávažnějších by se to mohlo považovat za šíření poplašné zprávy. Policie by samozřejmě poté ověřovala toho původce, nicméně zapojovat se jakýmkoliv způsobem do nějakého protiprávního nebo nevhodného jednání prostě není dobré.
1: V současné době se můžeme setkat i se články, které už píše umělá inteligence.
0: Ano, a to je vlastně úplně nová kategorie, řekněme, žurnalistiky obecně. Mělo by to být označeno. Zase, nedá se říct, že by to vždycky bylo nutně špatně, protože my můžeme sami dojít k tomu, že připravujeme nějaké jednoduché sdělení, které zvládne ta umělá inteligence sestavit. Ale pokud by se to týkalo mého zdraví, nějakých právních doporučení a podobně, tak už bych o tom samozřejmě měl vědět a mělo by to být správně označeno, že to je obsah vygenerovaný umělou inteligencí.
1: Máte pro nás nějakou radu na závěr?
0: Ověřování informací si můžeme přirovnat k běžnému životu, kdy nám někdo sdělí šokující informaci a my v tu chvíli tomu přikládáme váhu podle toho, kdo nám to zrovna řekl. Protože to může být někdo, kdo vždycky přehání nebo vždycky něco zlehčuje, takže my si vlastně hodnotíme toho autora toho sdělení. A to by mělo být i všude jinde.
1: Říká lektor společnosti Elpida Ondřej Hlavín. Hezký den vám přeje Bára Kvapilová.
3: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby. Po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.
4: Víc od nás a o nás najdete na webu strednicechy.rozhlas.cz. Úterním středočeským odpolednem vás provedl Pavel Kučera. Sejdeme se už za chvíli v Humoriádě s Jiřím Lábusem. Tak zůstaňte dobře naladěni právě s námi.

0: blízku.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Příbrami a Dobříši na 100,FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
2: Chybějící vlakové soupravy už druhý den komplikují dopravu v regionu. Silničáři dokončili opravy dálnice D10 mezi Kosmonosy a Bezděčínem. České fotbalisty čeká večer utkání v Anglii a budou mít nového kapitána. A počasí zítra zpočátku více oblačnosti, odpoledne se bude vyjasňovat, maxima kolem 20 stupňů. Zprávy a Otane Hasil, dobré odpoledne. Druhý den ovlivňuje železniční osobní dopravu ve středních Čechách i v Praze nedostatek vlakových souprav City Elephant. České dráhy se dnes potýkají s výpadkem 8 těchto jednotek. Včera jich bylo více než 20. Část spojů proto jezdí s nižší kapacitou. Podle mluvčí Českých drah Nikoly Moravcové za to mohou mimo jiné i technické závady.
3: Další vozidla jsou odstavena kvůli instalaci kamerového systému nebo zabezpečovače ETCS a do disponibilního počtu jednotek se promítly také některé mimořádné události a vandalismus.
2: Silničáři dokončili opravy dálnice D10 v úseku mezi Kosmonosy a Bezděčínem na Mladoboleslavsku. Rekonstrukce téměř 5-kilometrového úseku začala v polovině srpna, stála téměř 120 milionů korun. Upřesní mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rídl.
4: Na celý rekonstruovaný úsek natáhli finišéry téměř 15 000 kubíků nového asfaltu. Jen pro představu, tím bychom zvládli naplnit téměř 6 olympijských plaveckých bazénů. A také jsme rovnou vyměnili mostní závěry, aby byl přejezd mezi mostem a pevnou silnicí plynulý. A předešli jsme tak nepříjemným ranám při jízdě.
2: Národní památkový ústav stály dvě neděle s bezplatným vstupem na vybrané památky přes 18 milionů korun. Ve spolupráci s Ministerstvem kultury je v uplynulých týdnech otevřel návštěvníkům zdarma. Nabídku využilo více než 120 tisíc lidí, zhruba pětina těch, kteří si vstup předem rezervovali, ale nakonec nepřišla. Ministerstvo kultury slíbilo, že Národnímu památkovému ústavu alespoň část výpadku ze vstupného nahradí, říká jeho generální ředitelka Naďa Goričková.
5: Věříme, že do konce roku, respektive v nejbližší době, tu kompenzaci obdržíme. Nevím, jestli celou částku, hovoří se teď o 15 milionech, což i to pro nás bude velmi přínosné. Samozřejmě, pokud by to byla celá částka, byli bychom rádi. Sport.
2: Čeští fotbalisté zakončí reprezentační program Ligy národů v Londýně utkáním s domácí Anglií. Duel ve Wembley začne ve 20:45. Kvůli vyloučení v posledním zápase ve Španělsku nemůže do zápasu nastoupit kapitán týmu obránce Ladislav Krejčí. Kdo by ho mohl nahradit, upřesní trenér národního týmu Santi Denia.
6: Tento tým si společně vybral svého kapitána. Prvně jsem to udělal já a pak tým. Je to Ladislav Krejčí, za ním jsou pak Coufal a Sadílek.
7: Krejda, Coufal a Sadílek.
1: Počasí.
2: V noci bude zpočátku většinou jasno, postupně přibývání oblačnosti, ojediněle mlhy. Ranní minima většinou mezi 9 a 5 stupni. Zítra čekáme zpočátku tedy ráno a dopoledne velkou oblačnost, odpoledne ubývání oblačnosti až na skoro jasno. Maxima zítra mezi 18 a 21 stupni, k tomu slabý vítr od jihu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
2: Na dálnici D10 z Prahy směr Mladá Boleslav opatrně před sjezdem na Brandýs nad Labem na kilometru 8,5 se dojíždí do kolony, ta pokračuje na kilometr 7,5, kde zasahují u nehody 3 osobních vozidel v levém jízdním pruhu. Počítejte se zdržením. Tolik informace z dopravy. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Humoriáda.
9: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné úterní odpoledne, přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Jiří Lábus. Dobrý den, vítejte.
10: Dobrý den.
9: Ať je podzim nebo léto, babí, humoška vás prostě baví.
1: Humoriáda.

0: Helena Vondráčková z Karlštejna nás pozdravila s touto slavnou muzikálovou filmovou písní. Jiří Lábus je s námi ve studiu. Někteří ho viděli v přímém přenosu v sobotu na cenách Thálie, jak si jednu cenu omylem odnesl.
1: Ano,
0: chtěli mít doma.
1: Ano, já už jednu mám, ale...
0: No tak...
1: No jo, tak to bych
0: cen není nikdy dost.
1: No, je to pravda vlastně.
0: Bylo to hezké, slušelo vám to a krásně jste povídal.
1: Jo, tak to ani nevím.
0: Jak to?
1: Já už si to moc nepamatuju.
0: Bylo to pěkné. Jo. Děkujeme za to. Teď poděkujeme za první výběr už předem, co ano, to bude.
1: A budou to slavné rozhlasové pidivajzlice.
0: Ano, z roku 1965, Silvestr, československého rozhlasu.
1: To jsem poslouchal jako kluk, jsem to poslouchal ještě u rádia.
0: Tak to je paráda. Jo. Tak uvidíme, uslyšíme.
2: Dobrý večer.
3: Dobrý večer.
2: Dobrý večer, já myslím, že ani nemusím představovat. Stačí, když řeknu pouze dvě slova.
3: Pidivajzlice, oheň. Pro Krista. Oheň to... Kam mám stříkat?
2: Ne. Nikam nemusíte stříkat, to bylo jenom tak, víte?
3: Tak to je jenom tak, prosím vás, přede mnou neříkejte, protože to je, jak když přede mnou řeknete oheň, to je jako když řeknete před vedoucím pramene podniková kontrola.
2: Tak. Tak prosím vás, co je nového v pidivajzlici?
3: No, Bouša už není předseda.
2: A co pak, něco proved?
3: No jo, nekrad, tak byl podezřelý.
2: No a jaké jsou další novinky z pidivajzlic?
3: No, dostali jsme nos. To kreso.
2: Jo.
3: No, že se málo kulturně vyžíváme. Tak jsme šli do sebe. Přemýšleli jsme. Hlavama?
2: Přímo?
3: Přímo. A otevřeli jsme novou hospodu.
2: A takhle, a tam se jako vyžíváte.
3: No jo, tuhle se tam vyžil skladník Mráček, že ho dva museli vláčet ráno. Nebo učitel Hužera, ten řval od rána až do večera ve sklepě, pojď sem synu, uč se moudrým býti.
2: A poslechněte to, na okrese to uznali, že ta hospoda jaksi supluje za kulturu?
3: Ale nic nešupluje, co to povídáte? My jsme koumáci, my jsme tu hospodu nazvali naše kultura, rozumíte?
2: No, takhle, ano.
3: A je to, pač,
2: ano,
3: my
2: ano.
3: Máme...
2: A zůstalo, no. Prosím vás, jenom u názvu, anebo jste tu kulturu jaksi zabudovali hlouběji?
3: No, my jsme ji přímo zazdili. A prckama.
2: Přímo.
3: Ale my jsme si nechali taky natisknout takový kulturní jídelní lístek, který...
2: Vážně?
3: Vyhračte se podívat.
2: S dovolením. No to je velmi zajímavé. Předkrmy. Vočko Valdemar.
3: No.
2: Šterclův salát.
3: No.
2: Ale tohle. Televizní sekaná. Co to je, prosím vás? Co to je?
3: No takový to, co zbylo z ostatních hospod. Tak my to jenom trošku jaksi přešmrcneme a rozsekáme to a dáváme to krásně vypečený lidem.
2: Aha. Taková sekaná.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik pidivajzlice, začátek našeho dnešního humoriádnického menu. Silvestr roku 65. To možná, když to poslouchal Jiří Lábus jako kluk, jak nám sdělil, ještě netušil, že bude vytvářet rozhlasovou rodinku a pokračovat
1: no, to vůbec
0: v podstatě
1: netušil,
0: v takovéto
1: nikdy.
0: Zábavě.
1: No teď to teda nemáme v rozhlasu, už máme to na stanici Hero na internetu teda. A teď jsme točili nedávno s Aldou Kajzerem, zrovna minulý víkend jsme natočili 10 dílů v podstatě. Takže máme se do pokračování, do zásob.
0: A jak prožívá Božena Hořová babí léto?
1: No je to pro ní, je to bába, že jo, takže si to moc líbí, to babí léto, to je přesně pro ní, že jo.
0: Ano. Je to žena.
1: Je to
0: s
1: žena.
0: Velkým že.
1: Ano.
0: Tak přátelé.
1: No, skoro.
0: Jiří Melíšek, humorista, spisovatel a scénarista, je autorem, o něch pidivajzlic účinkovali pan Šúra, Najman a Lír. Můžeme s tím pokračovat, když dáte Ačko, když dáte Bčko, bude tady smutný muž Jaroslav Válek.
1: To jsem taky poslouchal.
0: Taky. Ano. Co ten Jiří Lábus všechno neposlouchal? Ano. Tak jo, tak si mu vyberte to, co by ho bavilo a hlavně, co by bavilo vás, dámy a páni, u rádia. SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Tak jsme tady, dnešní posádka Humoriády, náš dnešní host Jiří Lábus, Pavel Kučera. Zveme na hlasování na telefon 731 800 900. Můžete si vybrat a přidat své hlasy pro Pidi Vajzlice anebo Jaroslava Válka alias Smutného muže. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
2: Dobrý odpoledne, tady Pepa ze Štětí. Chtěl bych Pidi Vajzlici.
1: děkujeme pěkně. Naslyšenou.
2: A hezký den a zdravím pana Rumburka.
3: Děkuju, ano. taky.
1: Dobrý den, kdo je dál s námi na telefonu?
4: Dobrý den, Brno z Martina. Mm-hmm. Pozdravím vás do studia a posluchačů Humoriady a hlasujem za Ačko.
1: Máme zapsáno, děkujeme. Dobré odpoledne. Haló, haló.
5: Já zdravím ze Světlé hory, zdravím slavného Rumburaka.
3: Děkuju vám.
5: A chtěl jsem se pana Lábuse zeptat,
3: ano.
5: Jaký měl pocit, když se chystalo natáčení Arabela se vrací aneb Rumburak králem říše pohádek?
3: No tak já to první třináctku už jsem si odtočil, že jo, a po letech se točilo to pokračování a to bylo jednou tolik, to bylo 26 dílů, že jo, takže jsem byl velmi překvapený a byl jsem zvědavý, jak to jako ten děj vlastně bude pokračovat dál, takže bylo to pro mě taková jako docela překvapení a točilo se to vlastně jednou tolik, protože, že jo, tak 2x13, no takže to bylo asi rok a tři čtvrtě jsme točili.
1: Rumburak musel dvojnásobně čarovat.
3: No jo, dokonce tam byl, tam jsem měl dvojníka, jsem tam měl vlastně, no jo,
5: ano.
1: No. Ano. A koho jste si vybral?
5: A nebo B? Samozřejmě Ačko.
1: Ačko, děkujeme, mějte se. Naschledanou. Dobré odpoledne.
6: Já vás zdravím, tady je Pepík z Pardubic. Zdravím vás, Pavle, i pana Jiřího.
1: My vás.
6: Jinak musím říct, že v roce 61 jsem zpíval u pana Brodskýho u Hajají Maminkám k MDŽ. Takže taky jsem tam
1: Takže taky umělec.
3: No je.
6: Než jsem se přestěhoval tady na tu dědinu. No. Každopádně bych si vzal ty Pidi Vajzlice a přeju hezký den.
1: Tak děkujeme krásně a mějte se krásně. Naschledanou. Tak, sečítáme hlasy Pidi Vajzlice a Silvestr Československého rozhlasu 1965. Můžou pokračovat.
7: Sekaná mates, jo, to bych si dal povčerit.
8: To jo, my pojmaně moc nedoporučujeme.
7: Proč?
8: To je dost drahý, stojí to dost peněz a furt se to tak ošklivě táhne.
7: Tak to ne. Ale tady, kouká, máte rozhlasovou specialitu kolotoč.
8: A jo, to jsou dobře uleželý melodie. A my k tomu přidáváme ještě vždycky jako přílohu kázání šéf kuchaře, víte.
7: Je polévka Karla Hály.
8: Jo, co... to je cezenej vejvar. No, aby v tom nebyly vlasy.
7: Tady koukám, hlavní jídla, slavní buditelé, pečený kohout.
8: No. Kohout ten byl od jak živa jedinej buditel na vesnici, víte?
7: Jo, tady nápoje, no. Specialita závodu, proti všem.
8: No jo, to je půl litr rumu. Co když do sebe hodíte, tak projdete i vratama.
7: No. Tak vám moc krát děkuju. Jo. A jak je to s cenama, aby mě zajímalo?
8: Ale no jako v kultuře. Doplácíme na to a furt to není to, co bychom chtěli. Ale my už jsme na to přišli. My jsme si teď do šatny vzali bývalýho kapsáře Emana Čurdu, tak si od toho dost slibujeme.
7: Tak vy okrádáte lidi.
8: Co to povídáte? Takové pokrádání. To nemůžete tady nazývat věci pravým jménem.
7: No, to je pravda.
8: Aby jsme daleko nedošli.
7: No, nechme toho. Tak vám moc krát děkuju a já se zase někdy u vás zastavím.
8: Přijďte v pátek na zabíjačko.
7: Jo, výborně. A co porážíte?
8: Nějaký umělci z Prahy. Estráda.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda pokračuje, ptám se našeho hosta Jiřího Labuse, na čem teď pracuje, co mu zabírá nejvíc času?
2: No, vstát z postele, to by se byla...
1: To je někdy velká práce.
2: No, řeknu vám, teď jsem dotočil film jeden, k druhé půlce srpna jsem ho dokončil. Je to vlastně takový příběh, hrajou tam bratra Bolka Polívky v tom filmu.
1: Ano.
2: A je to komedie z prostředí těch zahrádkářů, co mají takový ty zahrádka, ty malý chatičky, a tam třeba 20 na jednom fleku, jo. Tak z tohoto prostředí.
1: Tak to tam, možná bude vtipné, že?
2: No, zase už hrajou pravidelně v Ypsilonce, v dalších divadlech v Kalichu a ve Viole a divadle Mana a zase v Rudolfinu ještě od ledna. Takže to práce mám moře, no.
1: Tak to už jsou všechna divadla, co jste vyjmenoval. No, kromě Národního teda, ale tam jste byl v sobotu na scéně.
2: Tak jsem byl v sobotu.
1: Tak jo, a jak často se vydáte s Oldou, s Oldřichem Kajzrem?
2: No, s Oldou točíme právě, ty jsme natočili další díly té rodinky Tlužořovic, tak teď tady byl a potkali jsme se v pořadu Tobogán, který byl věnován Václavu Havlovi. Jo, 90. nám by to bylo.
1: Krásně, tak ho pozdravujte, jestli zase uvidíte od nás z Humoriády za naše posluchače a že ho tady rádi vysíláme společně s vámi samozřejmě. Koho si dáme teď?
2: Teď si dáme Luďka Nekudu a jeho sešlost.
3: Jsem, pane, odpuste, jsem, pane Šlechtic, a byli pozdě, tak nechtíc.
4: O, zdá se mi, že jste podvodník.
3: Cože?
4: Patřili byste v skutku k šlechtě, věděl byste, že přechodník je v mužském rodě nechtě.
3: Cože? Pane, můj kort mě v dlaň lechtá. Tak dáte mi toho knechta?
4: Rád bych. Vždyť práce prý šlechtí. Však znáte to, nejsou knechti.
3: Nebudu prosit dlouho! Slouho!
4: Slouha! Ty jsi řekni, pane, slouha? Ukaž mi, můj milý meči, jak tenhle tulpas ječí. A! Au!
5: Teď si mi hledle odsek ruku.
4: Tak já za to nemůžu, romantika, držíš meč jak Flobertku, prosím tě. Tak
5: Flobertku, víš, já mám za sebou bitev v životě.
4: Já mám takovej dojem, že si dělal užíšky za mlada práče, víš? Jako kluk. Hele, pojď, je, no, romantik, no. Tak pojď, no.
5: Nech to. Dejte špičku pryč.
4: Ještě máš jednou oko volný.
5: No, ale to nevadí. Hele, já mám takovýhle nápad. Hele, všechny cizokrajní hvězdy, jo. Mají třeba ten, no, jak je mi podobnej.
4: Redford.
5: No, tenhle. Ano, tenhle. Tak každý, když jako má dělat nějakou takovouhle scénu, která je risková, tak si za sebe bere takovýho toho, jak mu říkají, boilera.
4: Dublera, myslíš?
5: Jo, Dublera, no.
4: Zajímavé, jak se to oko projevuje.
5: Hele, ty jsi celé zdravé, já si vemu boilera toho drahé. Haló, je tady nějaký někdo schopnej? Ano, ten je krásnej.
4: No.
5: Je hezký jako já.
4: No.
5: Tak tohle, dovolíte, abych vám ho představil, to jsem já, tohle. No, myslíš? Takže...
4: No a co teďko?
5: No a teďko jako... No a teďko vem si ho. No.
4: To je volovina, ten mě zabije.
5: To koukáš, jak jsem divokej,
4: vět? To mu lítají z nosu plameny, když ten mě zabije. Ne, to já si vemu taky kopii. Pojď sem. Boiler, pojď sem. Tak já mám taky tohle. Dublera, přátelé,
5: no to
4: jsem já.
5: No to je větší váha, těžší váha
4: ovšem. Já jsem taky těžší váha. Hele, a teďko ukaž mu, jak jsem silný, jo, jako referent. Pojď, hele, vy budete se za nás mlátit a my za vás budeme kecat, jo? My budeme tam. Takový je život, chlapci, tak do toho.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik prozatím sešlost Luďka Nekudy a slyšeli jsme Jiřího Cízlera a pan Lábu se s ním pracovně potkával.
2: No hodněkrát, my jsme spolu natáčeli takovou, ještě za totality, to byl takový televizní triptych, tři takové satirické komedie, to se jmenovalo Kdo si hraje nezlobě, tam jsme hrali takový podivný úředníky.
1: Aha.
2: S Jirkou Cízlerem. No a samozřejmě Jirku jsem znal a to je zajímavý příběh jeho životní. On vlastně začínal jako houslista v Budějovickém orchestru v divadle. Tam je činohra, balet i opera, že jo? A režisér Miroslav Macháček, který tam začínal v těch Budějovicích, protože on občas viděl, že Jirka Cízler vždycky v těch po představení v klubu exhiboval a vyprávěl nějaký vtipný historky a byl to opravdu takový klaun, tak ho použil a obsadil ho do nějakého představení, a už nevím, co to bylo, poprvé na jeviště, protože viděl, že má určitě ty dispozice a měl veliký, a pak už se dostal dál, dostal se do Prahy, no a vlastně my jsme spolu točili léta Studio Kamarád, on dělal hry showmana, že jo, a já do dneška dělám 45 let, jo, takže jsme se znali docela dobře a byl to, on byl nesmírně, byl to divadelník, veliký divadelník a on vlastně režíroval tu první Kytici v Semaforu celou, že jo, to dělal on jako režíně.
1: No já bych si teď přál pro naše děti jako posluchače, kdyby nám Jů uvedlo další souboj, Luděk Nekuda nebo Miloslav Šimek.
2: Ahoj kamarádi, tak co, podíváme se na Nekudu a nebo na Šimka, co tomu říkáte? Já už umím, hele.
6: Já myslím, že by to bylo velmi dobré, milé Jů.
1: Tak já tady mám oba teď, Jů i hele, dobře, paráda. Tak přátelé, výběr jste slyšeli, teď ještě spojení Humor mezera A, Humor mezera B na číslo 90 01 04, pošlete své SMS anebo zavolejte své hlasy na 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
2: Jsme tady spolu v Humoriádě, už se těšíme na vaše další hlasy, kam je přidáme Luďkovi Nekudovi nebo Miloslavu Šimkovi. Poslouchá vás i Jiří Lábus. Dobré odpoledne. Haló, haló.
3: Dobrý den, tady Milan ze Soběsuk.
2: Dobrý den.
3: Pana Lábuse a pana Kučeru. Chtěl bych hlasovat pro pana Šimka a Lábuse, teda kecám, pro pana Šimka a Kosmana.
2: Klidně.
3: A chtěl jsem poprosit, jestli by pan Lábus zaspomínal, jak natáčel Slunce, seno. Děkuju moc.
2: Tak to jsme tu dlouho neměli, ano, děkujeme.
4: No, Slunce, seno, tak samozřejmě to byly... Já měl tu výhodu, že já mám ve Volyni, což je 2 kilometry od Hoštická Lupu, že jo, po mém dědečkovi.
2: Takže ještě. Nemůžete zapomenout
4: takže,
2: na natáčení.
4: Takže tam vlastně jsem trávil příjemné léto, jsem to spojil práci a zábavu, že jo, a byla to doba šťastná, to natáčení a mezi báječnými lidmi, že jo, a hlavně tam hrála půlka Hoštic, ty vesnice, že jo, protože Zdeněk troška všecky dobře znal, tak je perfektně obsadil, takže tam byla polovina neherců, což byly velký zážitky pro mě taky a byl tam samozřejmě pan Kopřiva, Otík a Helena Ružičková, no a pak jsme točili 10 dní v Itálii, ten třetí díl, ale ten nadlouhý povídání, co jsem s Oldou Kajzerem udělal v autobuse, to vám ani nemůžu vyprávět. Psali jsme nějaký dopisy některým lidem jako mystifikační při té cestě. No, bylo to veselý, bylo to krásný, no. Mm-hmm. Je to dávno.
2: Živočichář Béda.
4: Ano.
2: Byla
4: ano,
2: ta
4: ano.
2: Velká role, nezapomenutelná. Tak pojďme dál, dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne. Standa Zemník vás oba zdraví.
2: Zdravíme.
5: Já jsem se vrátil ze setkání školáků z roku 54 a 63. Mm-hmm. A stihnul jsem vás a dám si taky jáčko.
2: Tak zdravíme školáka, mějte se hezky, naslyšenou.
5: Ahoj.
2: Dobré odpoledne.
6: Já vám taky přeju i posluchačům dobré odpoledne. Chtěla bych to áčko toho pana Cíblera a chci moc poděkovat panu Lábusovi za všechny jeho role.
4: Jo.
6: A přeju mu hodně zdraví moc. A těch rolí ještě se od něj dostaneme, od něj dostaneme hodně.
4: Moc vám děkuju, to se mě potěšila, děkuju.
2: Naslyšenou. Přátelé, sečítáme a výsledek máme. Vracíme se do pořadu Sešlost, tentokrát bude téma Jiří Žáček. Luděk Nekuda.
7: Jistě znáte lyrické verše Jiřího Žáčka, Potěrko, půjdeme si sednout. Lyrické verše Jiřího Žáčka znáte z novin a z časopisu, ale on píše i věci, díky kterým jsem ho mohl pozvat bez obav z porušení stylovosti i do tohoto zábavného pořadu. Tady je sbírka Okurková sezona, že by, Jirko, já si něco z toho přečet, prosím tě, já nevím, proč mi to dal, že by si něco zarecitoval.
8: No, já mám takovou představu, že mi pomůžeš, protože pro mě je lehčí takovou básničku napsat, než ji tady číst.
7: Dobře, no tak mi to půjč, jestli mi to svěříš, to svoje dílko. A já bych přečetl, co třeba. Někdo. Někdo žije kopretinou, někdo je zas na růže. Někdo je hňup vlastní vinou, někdo za to nemůže. Někdo kypí, zvedá činky, někdo šidí žaloudek. Někdo má rád prasečinky, někdo je spíš na soudek. Někdo bere tučné renty, někdo chodí bez gatí. Někdo platí alimenty, někdo je zas neplatí. Někdo bije svojí paní, někdo je zas od ní byt. Někdo mlčí, někdo žvaní. A kde kdo zpívá tenhle hit? Někdo žije kopretinou, někdo je zas na růže, někdo je hňub vlastní vinou, někdo za co nemůže. Nebo... Tady je krásná báseň, když si to vlastně ten obsah srovnáme s nadpisem. Nadpis zní Nespravedlnost a báseň. Tvář, ta musí snášet mráz, déšť, jinovatku. Za to ty si hovíš pěkně v teple, zadku. Tady je krásný, ale do toho se musím trošku položit, jo? Procházka se synem. Hele, padá nebíčko, udělá ti bebíčko. Proč by nebe padalo, tatínku, ty kořalo?
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik poezie ze sešlosti a teď jdeme do dalšího souboje. Vracíme vám do hry Smutného muže Jaroslava Válka na téma Lustr a slaneček, anebo Pedagog ve výslužbě, to už je téma pro Miloslava Šimka a Karla Šípa z Horoskopy Čin. Tak si vyberte v závěrečném souboji Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.
9: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: Máte 800 dílů, si myslím?
1: 800 dílů jsme dělali už, no je to teda úctyhodný výkon od všech, i od Lízy.
0: Tak no. Děkujeme za návštěvu, Marč, a teď se vracíme zase k našemu hlasování. Přátelé, Jaroslav Válek nebo Miloslav Šimek, závěrečný výběr dnešní humoriády, kdo pak je s námi? Dobrý den.
2: Dobrý den, já jsem vás teprve rozla, já jsem to dneska nějak zaspala.
0: Vy jste nás zaspala skoro, ale ještě jste zastihla pana Lábuse v posledním, no, ne tažení, ale výstupu.
2: Ještě no. Říká pozdě, ale přece, koho tam máte jako hosta?
0: Pana Lábuse.
2: Je, tak já ho pozdravuju moc, na to mě děti, mám vás hodně ráda, je to sranda.
1: Ano.
0: Že jo? Tak jo. A zvolíte si smutné...
2: Ano. Hodně zdraví a pevné nervy.
1: Ano.
2: Dneska potřebujeme.
0: Ano.
2: No a dejte mě tam pana Lábuse.
0: Pana Lábuse, tady máme, zdravím, ten už je daný.
1: Můžete si vybrat.
0: Můžete si vybrat smutného muže Válka, anebo Miloslava Šimka.
2: Tak toho Šimka.
0: Myslel jsem si, děkuji vám, nashledanou.
2: Tak milá paní.
0: A zveme dalšího, dobrý den. Haló.
3: Dobrý den, tady František Jalupy nad Vltavou. Zdravím pana Lábuse i vás, Pavlíku.
0: Zdravím.
3: A toho pana Šimka tam šoupněte.
0: No, uvidíme.
3: A jinak musím říct, že pan Lábuse je senzační a dělá, co dělá, v čem účinkuje.
0: Všechno mu jde.
3: Nemá to chybu.
1: Tak vám děkuji.
3: Mějte se. A stále zdravím stehu. Díky.
1: Ano, naschledanou, naschledanou.
0: Dobrý den.
4: Dobré odpoledne, Honza z Vltavy. Zdravím vás, Pavle, i pana Lábuse.
0: Zdravíme.
1: Ano.
4: A chlapi, já bych hlasoval taky pro pana Šimka určitě.
1: Dobře.
0: Je to tam, mějte se hezky.
4: Zbytek ne, naschle.
0: Dobré odpoledne, koho zdravíme?
5: Zdravíme. Zdravím Jiřího.
1: Ano.
5: A chtěl jsem si zeptat, jak dopadla scénka v Londýně před strážní budkou po natáčení vlastně.
1: Jo, to už je leta, to jsme tam byli s divadlem. Mm-hmm. Dopadlo to tak, že tam naše kamarádka, která žije v Londýně, je Češka, tak se domluvila s tím policajtem, že to byla taková jako sranda, taková recese. A on ten policajt řekl, že to ulici z Kajzre máme na dosmrti zakázanou už.
0: Takže takhle. No, Josefe, Ačko nebo Bčko?
5: Ačko.
0: Ačko, děkujeme pěkně. Naslyšenou. A koho ještě vyspovídáme? Haló, jste to vy? Dobrý den.
6: Dobrý den, Zuzana. Zdravím pana Lábuse.
1: Dobrý den.
6: Chtěla bych se zeptat, co mu říká kačka za kačku.
1: Cože?
0: Kačka za kačku?
1: Kačka za... Teď nevím, co to říká. Kačka.
0: Napovězte indici další, prosím.
6: Malý televizní kabaret.
1: Je to let.
0: Jo, frkačka za kačku.
1: Frkačky za kačku.
0: Já jsem špatně rozuměl. Frkačky za kačku.
1: Za kačku, ano. Ano, no to byl báječný pořád. To jsme dělali s Pavlem Zeníškem a s Pepíkem Dvořákem,
0: a s Jitkou Moravcovou
1: a s Ondřejem Havelkou. No bylo to báječný, byli jsme ještě mladí všichni docela a i dětské publikum bylo mladé, to už jsou dneska dospělí lidi a dělali jsme to hrozně rádi, no.
0: No, možná by stálo za to udělat takový kabaret po 40-50 no, letech.
1: To by se odehlo v LDNC. No,
0: Dobře, tak no. Nic. Ano. Pojďme vyhlásit výsledek. Pedagog ve výslužbě, to je Miloslav Šimek a Karel Šíp.
7: Zkus si to představit, že opravdu by tě zavolali, by byla taková nouze, že by řekli, ať jde učit Šimek. Zkus si představit, že tohle je tvoje třída, znovu by si stanul před tabulí. Aha. Jo? To je takový to velký černý.
8: Ona je tady, tabule?
7: No tak jako, aby si se cítil jako učitel. No, dobře, no, podívej.
8: No, jak, to, no? Jak to nosej, vej, tak... Tvoče, tak to nos...
7: Ne, oni někdy, ty žáci, ty pomůcky, víte? Kolega, jednou mi natrhli mapu. Jsem to... A kolegyně poslala pro sovu a oni ji vyškubali, ta přišla kuře na pipí přinesla.
8: Ne, pardon, ale už mě to bere, víte? To... Ne, to Čeka to poznamená, učil krátce, ale je to, víte, v tom člověku to...
7: Slavku.
8: A kde je houba, kde je tabule, teda kde je hadr? No, nebudem to
7: To
8: používat.
7: Jsou tvoji žáci,
8: jo, ne, to...
7: tohle to je katedra, ano. To je tabule, uč, ano, já si jdu sednout do lavice.
8: No tak ale, dobře, tak to vezmeme ale s příchodem nějak.
7: Vem to, jak
8: máte
7: chceš.
8: Zvoneček?
7: Ježišmarie.
8: Použij svůj teda šíp, jo? Tak, prosím vás, já jsem myslel, že jste bystřejší třída. Já jsem váš nový učitel, oni vstali pouze dvě žákyně. Já

0: času dost. Já nepospěchám, můžeme se zdržet. Tak já si ještě odejdu a přijdu jednou. Šípe, zazvoň ještě ano, potom. Učitele, pokud vám to nedošlo, zdravíme povstání. Já jsem netušil, že tak málo z vás chodilo do školy. Crrrr. Děkuji vám, sedněte si. Jsem váš nový učitel, jmenuji se Miloslav Šimek a vy jste moje třída. Již předem vás mám rád. Děkuji ti, že jsi jaký přišla. No, podíváme se na vás trochu blíže, abychom se seznámili. Já jsem vám své jméno řekl. Teď půjdu trošku mezi vás a vy se mi budete představovat. Samozřejmě ne všichni, ale vemem to namátkou. Tak jestli vás mohu prosit, vy se jmenujete jak?
1: Srnec.
0: Srnec se jmenujete, ano. S váma bude legrace. Srnec, ano. Hezké jméno, takové přírodní, ekologické. Můžete vy nám říct své jméno?
2: Maťová.
0: No, Maťová, nahlas, abychom si rozuměli.
2: Matějová.
0: No tak nestydím se. Já vím, že jednou se provdáš, ale třeba se dohodnete na společném příjmení Maťová. Tak prosím, jak to řekne? Ale
3: co? Matějová, no.
0: To se ti manžel poděkuje. Já jsem Matějová. No zkus to. Jak máš křestní jméno?
2: Zuzanka.
0: No Zuzanka, hned to, řekni to celé.
2: Zuzanka Matějová.
0: Zuzanka Matějová. Tu si budu pamatovat. Hezká žákyně. Výborně.
4: Tak tolik hezká žákyně a její obdivovatelé, tolik taky hezký host Jiří Lábus z dnešní Humoriádě. Děkujeme krásně, hezký pocit.
5: Mějte se hezky, taky, naschledanou.
4: Loučí se i Pavel Kučera a přejeme dobrý poslech našich dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu. Když okna...

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek
2: a Patrik Rozehnal.
3: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
4: Do České republiky už dorazilo přes 500 000 dávek vakcín proti chřipce. Podél Ocelkovy ulice v Praze 14 postavili dělníci nové protihlukové stěny. A zítřejší počasí v regionu zpočátku více oblačnosti, odpoledne se začne vyjasňovat. Maxima kolem 20 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobré úterní odpoledne. Pro letošní chřipkovou sezonu by mělo být v celé České republice k dispozici o 15% více dávek vakcín proti chřipce než loni. Informuje o tom Ministerstvo zdravotnictví. Zhruba 540 tisíc dávek už dorazilo, dalších asi 400 tisíc by mělo přijít tento měsíc i na začátku listopadu. Letošní zpoždění v dodávkách očkovacích látek vysvětlil předseda České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek. Podle něj se jedná o celoevropský problém.
5: Protože se historicky po hodně dlouhé desetiletí trvající době změnily všechny tři složky té vakcíny. Tam se změnily oba dva typy chřipkového viru typu A i B. Jinými slovy, je to úplně nové složení, protože jinak každý rok se třeba měnil jenom jeden nebo dva a ten virus, který tam byl loni, je i letos. Když to letos jsou všechny tři úplně nové.
4: Podle odborníků je nejvhodnější nechat se očkovat právě v říjnu a v listopadu. Lidem ve věku nad 65 let platí vakcíny proti chřipce jednotlivé zdravotní pojišťovny. Podél Ocelkovy ulice v Praze 14 postavili dělníci nové protihlukové stěny. Na délku měří více než 170 metrů a nahrazují původní schátralou konstrukci. Stavební práce stály kolem 13 milionů korun. Pokračuje mluvčí technické správy komunikací hlavního města Prahy Barbora Lišková.
6: Celková životnost těchto stěn je 40 let. Práce trvaly několik měsíců, ale dopravu neomezovaly. Stěny podél komunikace Ocelkova z 80. a 90. let jsme museli kompletně přestavět, protože byly na hraně své životnosti a technicky už nebyly v pořádku.
4: Čáslavská radnice nechá opravit malou scénu, administrativní prostory a také sklepy tamního Dusíkova divadla. Dělníci by měli stavební úpravy zahájit letos v listopadu a skončit příští rok na jaře. Předpokládaná cena rekonstrukce je 5 milionů korun.
7: Dělníci ve sklepě divadla vymění nosníky a ošetří zdi proti vlhkosti. Ve vyšších patrech potom vymění podlahy a obklady, repasují historická okna a dveře. V jedné místnosti také obnoví původní výmalbu, kterou odkryli dělníci při dřívějších opravách. Z Čáslavy Alena Junová, Český rozhlas. Sport.
4: Italský tenista Jannik Sinner předčasně končí sezonu. Prvního hráče světového pořadí dál trápí problémy s kolenem. Kvůli nim nehraje už od letošního červencového vítězství ve Wimbledonu. O svém rozhodnutí informoval Sinner na sociálních sítích. Počasí. V noci na středu čekáme v regionu zpočátku ještě většinou jasno, postupně od jeho západu přibývání oblačnosti, k tomu ojediněle mlhy. Ranní minima stále nízká, většinou to bude mezi 9 a 6 stupni v údolích až kolem 4. Zítra čekáme ráno i dopoledne převážně velkou oblačnost, odpoledne ubývání oblačnosti až na skoro jasno. Maxima zítra mezi 18 a 21 stupni, k tomu slabý vítr od jihu.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje.
8: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
3: Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
4: Na dálnici D5 Plzeň Praha opatrně za sjezdem na Rudnou na 4. kilometru se dojíždí do kolony. Ta pokračuje až na Pražský okruh k Ořechu na kilometr 19. Celkové zdržení je velké, asi 40 minut. Tolik doprava, šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Začíná úterní den v kraji. Dnes s Jitkou Lukešovou.
2: Hezké odpoledne.
3: Den v kraji.
2: No a já hlásím, že jako vždy vše je připraveno, takže startujeme a jako vždy přinášíme to nejdůležitější, jak ze středních Čech, tak samozřejmě i z Prahy. No a co to bude právě dnes? Například vás pozveme do Mělnického muzea, které vystavilo vzácný fragment hebrejského kodexu Bible. Také si připomeneme, že nejpozději dnes by měli mít všichni voliči ve schránkách hlasovací lístky pro nadcházející komunální a někde i senátní volby. No a třeba za chvíli to bude i zpravodajský souhrn celého úterního dne. Jako vždycky. Ale začínáme písničkou.
3: Český rozhlas Střední Čechy, den v kraji.
9: Mám naději, že uslyšíš mě.

0: jak žil bych rád.
1: Tak Pavel Bobek právě dospívává, no a teď už je na řadě slibovaný zpravodajský souhrn celého úterního dne s datem už 6. října, který pro nás pro všechny připravil Ota Nehasil.
2: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Praze a středních Čechách? Stručně, jasně, přehledně.
3: Dobré úterní odpoledne. Voliči by měli nejpozději právě dnes dostat do svých schránek své hlasovací lístky. Komunální volby a ve třetině obvodů také senátní budou tento týden v pátek a v sobotu. Tématu se budeme podrobněji věnovat už za několik málo minut. Druhý den ovlivňuje železniční osobní dopravu ve středních Čechách i v Praze nedostatek vlakových souprav City Elephant. České dráhy se dnes potýkají s výpadkem 8 těchto jednotek. Včera jich bylo přes 20. Část spojů proto stále jezdí s nižší kapacitou. V Praze byla dnes ráno a dopoledne extrémní ranní špička na silnicích, vydatně podpořená noční nehodou dvou kamionů na Štěrboholské spojce směr Lanový most. Tvořily se dlouhé kolony a zdržení bylo mimořádně velké. Silničáři dokončili opravy dálnice D10 mezi Kosmonosy a Bezděčínem na Mladoboleslavsku. Rekonstrukce téměř 5-kilometrového úseku začala v polovině srpna. Stála více než 115 milionů korun. 22 litrů krve dnes darovali Sokolové na 12. hromadném odběru v Tyršově domě v Praze. Zúčastnilo se ho 49 dobrovolníků, z toho 7 prvodárců. Cílem akce je například omladit základnu těch, kteří krev odevzdávají. V Rakovníku vznikl pluk podpory nasaditelných sil, který nahradí současný prapor. Počet vojáků vzroste na 1200, stoupne také kapacita pro zabezpečení lidí a vozidel. Rakovnický pluk je v České republice jediný svého druhu. Slavnostní nástup měl dnes dopoledne na Rakovnickém Husově náměstí.
2: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Praze a středních Čechách? Stručně, jasně, přehledně.

0: Miroslav Žběrka a jeho slavná Atlantida. Přesný čas 17 hodin, k tomu 13 minut. No a teď aktuálně. Nejpozději dnes by měli mít všichni voliči ve schránkách hlasovací lístky pro nadcházející komunální a někde i senátní volby. V Praze 6 pošťáci poslední roznos dokončili už včera. No a vydali jsme se s nima na obchůzku.
1: Obsluhuju zhruba 3700 domácností, kde musím chodit každý den. Chodím to pěšky všechno.
2: Je čtvrt na 8 ráno a pošťák Roman Ticháček právě třídí dopisy, které bude roznášet do schránek.
1: Když jsou těžší dny a je to hodně, tak mi to zabere 4 až 5 hodin.
2: Kromě klasické pošty bude roznášet ještě poslední volební lístky. Ty musí mít všichni voliči ve schránkách nejpozději 6. října, vysvětluje oblastní manažer České pošty Michal Strachota.
3: Proces roznosu standardně je třeba 14 dní jako dopředu, maximálně jako 3 týdny, s tím, že jako 14 dní, takže 10 pracovních dní je pro nás relativně komfortní čas.
2: Jednotlivé pobočky si proto před volbami s dostatečným předstihem domlouvají brigádníky. Hlasovací lístky roznášejí i o víkendech.
3: Stane se, že jsou nějaké chyby na těch hlasovacích lístkách, takže se musí přetisknout, přijdou se zpožděním a dostáváme se pak trošku do časového presu. Loni se to stalo v rámci těch parlamentních voleb, takže tam to přišlo všude pozdě. Letos to proběhlo bez problémů.
2: Po 10. hodině měl pošťák Roman Ticháček všechny zásilky přehledně rozdělené a jdeme roznášet do schránek.
1: Je to ulice Bělovská 16 až po 4.
2: Kolik těch lístků pro tuhle tu ulici to dohromady je?
1: Já nevím, plus minus, kolem 80.
2: Takže vy tady máte klíč od každého toho vchodu?
1: Od vchodu mám klíč, no. Člověka, jak už znáte jména, já už to pomalu házím z paměti. Samozřejmě, že se může stát, že ty lidi už tady nebydlejí, tak to už to odvezu zpátky na poštu a to se pak kompletně zabalí a vrací se to. V dnešní době se to mění, takže vždycky se někdo přistěhuje. Každý týden.
2: Poslední lístky v Praze 6 jsme už tedy roznesli. Lidé budou případně moci využít i záložní lístky přímo ve volebních místnostech, jak potvrzuje ředitel odboru voleb na ministerstvu vnitra Tomáš Jírovec.
4: Samozřejmě se stává, že z různých důvodů někteří voliči si nepřinesou ty hlasovací lístky do volební místnosti, takže je to tam připraveno a já věřím, že v dostatečné množství.
2: Komunální a ve třetině Česka i senátní volby budou už tento pátek a sobotu. Z Prahy Ondřej Mikušek, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Střední Čechy, den v kraji. Yeah!

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Když se řekne slovo rovnátka, většina z nás si představí teenagery. Doba se ale zásadně změnila. Zaměříme se na ortodoncii ve vyšším věku, a to s paní doktorkou Terezou Homolovou.
2: Tu odvahu jsem sebrala a říkala jsem si, že musím pro své zdraví něco udělat.
1: Říká paní Eva, která rovnátka nosila ve svých 54 letech.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 9. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy.

0: Skupina Holky a písnička pro mámu. No a teď jedeme do Mělníka. Mělnické muzeum totiž vystavilo vzácný fragment hebrejského kodexu Bible. Jde o část knihy Ester z doby kolem roku 1280 a kdysi ji prý přeložil Jakub Kerper, poslední kantor tamní židovské náboženské obce. Vzácnost si aktuálně prohlíží také náš reportér Radek Duchoň. No a já ho teď zdravím z našeho vysílání. Tak Radku, hezký den.
1: V Mělnickém muzeu jsem se byl podívat na část knihy Ester z roku 1280. Je opravdu velice zajímavé vidět list z knihy, který je téměř 750 let starý. List je z kůže a jak se dostal do rukou Jakubovi Kerplovi, poslednímu kantorovi židovské náboženské obce v Mělníku, není jasné. Nicméně tento člověk list přepsal na jiný list v hebrejštině a navíc ho přeložil také do jazyka českého. To se stalo v roce 1938 a překlad v tento rok dokončil. V té knize je například napsáno, cituji, když viděl, že Mordochaj se mu neklaní a nekleká před ním na kolena, tu se Haman velmi rozčílil. Konec citace. A právě Ester se stala jednou z manželek babylonského krále a celý ten příběh je o tom, jestli se Ester podaří zachránit svůj lid.
0: Mm-hmm. No a Jakuba Kerpra připomíná v Mělníku taky prý kámen zmizelý. Tak kde přesně je?
1: Přesně tak, dneska také muzejníci v místě, kde tento muž bydlel, dali do chodníku kámen zmizelých, takzvaný Stolperstein. Dům stál vedle místní synagogy, dům a ani synagoga už ale nestojí. Kámen je tedy zasazený před objekt, kde jsou teď prodejny. Jde o Bezručovu ulici, číslo popisné 720. A ještě dodám, že Jakub Kerpl se narodil v roce 1859 a nacisté ho zavraždili v Terezíně v roce 1943.
0: A můžeš prosím některým z nás připomenout a některým z nás vysvětlit, proč se vlastně kameny zmizelých vkládají právě do chodníků?
1: Vkládají se před dům, kde ten, který člověk žil, jako na památku. No a pokud si chcete přečíst, co je na nich napsáno, musíte se symbolicky sklonit před oběťmi nacistické perzekuce.
0: Tak tolik aktuálně z Mělníka náš reportér Radek Duchoň. Moc děkuju, hezký den.
1: Hezký den, naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Střední Čechy, den v kraji.

0: Hana Zagorová a Petr Rezek, no a jejich duet Asi. No a co teď? Krátká připomínka. Kdybyste náhodou nevěděli, už tento pátek a sobotu budeme totiž vybírat nové městské a obecní zastupitele. Za pár minut vám představíme 8 politických uskupení, kteří se budou ucházet o hlasy lidí v Nymburce. Bude pokračovat naše speciální předvolební vysílání. To všechno za chvíli. Ještě předtím třeba Eric Carmen.
1: Den v kraji.

0: Komunální volby 2026. Speciál z vašeho města.
1: Hezký podvečer, zdraví vás Pavel Kučera z dalšího dílu speciálního předvolebního pořadu Českého rozhlasu Střední Čechy k letošním komunálním volbám. Ty budou 9. a 10. října. Každý všední den se podle abecedního pořadí zaměřujeme na jedno vybrané město Středočeského kraje, ze kterého vám představujeme kandidující strany, sdružení a hnutí. Dnes vyšla řada na Nymburk. Jaká je tam předvolební situace a co lídři jednotlivých kandidátek říkají na hlavní témata současného a budoucího volebního období, to v následující půlhodině probereme s redaktorem Ondřejem Mikuškem. Dobrý den.
2: Hezký den.
0: Komunální volby 2026.
1: Ondro, pojďme si na začátek představit samotné město a stručně i okres Nymburk.
2: Nymburk leží asi 45 kilometrů východně od Prahy, žije tam necelých 16 tisíc obyvatel. Loni město oslavilo 750. výročí od svého založení králem Přemyslem Otakarem II. Z dnešního pohledu Nymburk můžeme označit za město spisovatele Bohumila Hrabala, město pivovaru nebo město basketbalu. Tamní mužský tým od roku 2004 každý rok vyhrál nejvyšší českou soutěž. Většinu okresu zabírá Polabská nížina, která je díky úrodné půdě poměrně významným zemědělským regionem. V okrese jsou ještě další dvě obce s rozšířenou působností, Poděbrady a Lysá nad Labem, a nachází se tam také Milovice, které jsou podle počtu obyvatel dokonce větší než Lysá.
1: Vraťme se ale do Nymburka a ke komunálním volbám. Kdo město vedl poslední 4 roky?
2: Stejně jako už 4 roky předtím, to bylo uskupení Nymburk s klidem v čele s nezávislým starostou Tomášem Machem. V minulých volbách získalo 10 zastupitelů z celkových 21, a tak mu chyběl jediný mandát k jednobarevné většině. Nakonec vznikla koalice se 2 zastupiteli z ODS. V průběhu volebního období ale Nymburk s klidem opustili 3 zastupitelky, včetně tehdejší místostarostky Stanislavy Tiché. Všechny v zastupitelstvu zůstaly, nicméně Nymburk měl poslední 2 roky menšinové vedení.
1: Na radnici v září zasahovala Národní centrála proti organizovanému zločinu. Připomeňme, co se tam stalo.
2: Ano, kriminalisté zasahovali kvůli podezření na ovlivňování zadávání veřejných zakázek. Mělo jít o plavecký bazén, zimní stadion a tělocvičnu. Policisté tehdy zadrželi 5 lidí, včetně starosty Tomáše Macha, ale hned další den je všechny policie propustila a nikoho neobvinila.
1: Jak to tedy v Nymburce vypadá před letošními volbami? Kdo všechno se chce dostat do zastupitelstva města?
2: Lidé budou vybírat z 8 různých uskupení. Všechna mají plné 21členné kandidátky. Starosta Mach a jeho Nymburk s klidem se pokusí podruhé obhájit vítězství. I jeho současní koaliční partneři jdou do voleb znovu, a to jako nymburská ODS a nezávislí kandidáti v čele s místostarostou Zdeňkem Vocáskem. 2 naopak opoziční subjekty se spojili v jeden nazvaný Starostové s nymburskými demokraty. Lídrem kandidátky je architekt Jan Ritter. O hlasy se bude ucházet také Sen pro Nymburk v čele s Nelou Kvačkovou, bývalou jednatelkou místní nemocnice a manažerkou ve zdravotnictví.
1: To jsou 4 uskupení, co ty další 4 strany?
2: Na prvním místě kandidátky ANO 2011 je právnička a zastupitelka města Adriana Gabrielová. Nejmladším mezi 8 nymburskými lídry je 24-letý student právnické fakulty Univerzity Karlovy František Vlasák. Ten vede do voleb uskupení TOP 20 Město pro život. Pak jsou tam ještě rebelky pro váš Nymburk, u kterých je lídriní už zmíněná bývalá místostarostka a živnostník Stanislava Ticha. Pod číslem 8 bude kandidovat ještě Respekt pro Nymburk, který združuje kandidáty z SPD a KSČM. Ti si do svého čela vybrali předsedkyni spolku Imuníci Olgu Němečkovou.
1: Tak jsme si vyjmenovali všechny kandidující subjekty. Zkusme to ještě před první písničkou trochu odlehčit nějakými volebními zajímavostmi z Nymburska.
2: Zajímavostí může být už to, že polovina subjektů v Nymburce zvolila do svého čela ženu. Celkově je mezi 168 kandidáty v tomto městě 43% žen. To je jeden z nejvyšších podílů ve Středočeském kraji. Kuriozní je určitě fakt, že nejvyšší počet kandidátek v okrese má paradoxně jedna z nejmenších obcí. To je Nový Dvůr se 78 obyvateli, kteří můžou vybírat z celkem 11 subjektů. Každý z nich ale má jen jednoho jediného kandidáta. Co se týče věku, nejstarší zastupitelkou na Nymbursku se může stát 94-letá Ludmila Molová z Poděbrad, která kandiduje za hnutí ANO 2011. Na opačné straně spektra je pak hned 6 18-letých uchazečů o hlasy, 2 z nich kandidují v Milovicích.
1: Na Českém rozhlase Střední Čechy posloucháte speciální pořad ke komunálním volbám, které budou 9. a 10. října. Už za chvíli probereme názory jednotlivých stran v Nymburce na vybraná témata. Budeme například mluvit o zadlužení města nebo o jeho nabídce základních a středních škol.
0: Komunální volby 2026. Život plyne dál.

0: dokud budu jenom trochu.
1: Komunální volby 2026. Speciál z vašeho města.
2: Na Českém rozhlase Střední Čechy s redaktorem Ondřejem Mikuškem představujeme kandidující strany, sdružení a hnutí v Nymburce. Jejich lídrů jsme se zeptali na tři stejné otázky. Ondro, čeho se týkala ta první?
3: V některých částech Nymburka si lidé stěžují na hluk a výtržnosti opilců a lidí bez domova. Kandidátů jsme se proto ptali, jak chtějí tuto situaci řešit. Volební lídři Nymburka s klidem a Občanské demokratické strany se shodli, že město problém s opilci nebo bezdomovci ve větší míře nemá. Radnice podle nich plošný nárůst stížností neeviduje a jednotlivé případy řeší vždy operativně. Naopak třeba lídrině uskupení Sen pro Nymburk odpověděla, že se s podobnými stížnostmi při kontaktu s občany setkává často. Někteří další kandidáti pak zmínili rovnou konkrétní nymburské lokality, kde se problémy opakují. Třeba podle Adriany Gabrielové z ANO 2011 tyto okolí hlavního nádraží, parky, supermarkety nebo sídliště. Zástupce TOP 20 napsal ještě o hluku z nočního baru v centru.
2: Jaká řešení výtržností opilců tedy lídři kandidátek navrhují?
3: Nejčastěji v rámci odpovědí zaznívala nutnost zvýšit počty policistů přímo v ulicích a cílit je právě do problémových lokalit. Starostové s nymburskými demokraty chtějí také zlepšit spolupráci městské a státní policie a zrychlit zásahy při incidentech. Počítají i s rozšířením kamerového systému. Na tom se shodují třeba s hnutím ANO, které chce navíc důsledněji vymáhat zákaz konzumace alkoholu na veřejnosti a případně ho rozšířit na další místa. Rebelky a TOP 20 zase zmínili, že by město mělo jednat i s provozovateli podniků, u kterých se problémy opakují. Radnice musí donutit takové podniky, aby si zajistili i vlastní ochranku, která na pořádek dohlédne. A pomoci může také úprava samotného veřejného prostoru, například parku u hlavního nádraží. To navrhují rebelky. Sen pro Nymburk pak chce zřídit záchytnou stanici, kterou by za poplatky mohla využívat i okolní města.
2: Dobře, tak to se týkalo především opilců, kteří narušují noční klid. Co kandidáti řekli k lidem bez domova?
3: Tam se vesměs shodují, že samotná represe nestačí. Namísto ní má problém z dlouhodobého hlediska řešit prevence. Lídrině kandidátky Respekt pro Nymburk pak chce řešit samotné příčiny a zaměřit se na lidi, kterým ztráta bydlení hrozí. Je podle ní potřeba vytipovat problémové oblasti, pravidelně situaci vyhodnocovat a podle toho nabízet konkrétní řešení.
2: Tolik k prvnímu předvolebnímu tématu z Nymburka, tedy výtržnostem opilců a lidem bez domova. Kompletní odpovědi všech kandidujících subjektů jsou v plném znění dostupné na webu Českého rozhlasu Střední Čechy. A po hudbě se podíváme na další téma.
1: Komunální volby 2026.

0: Komunální volby 2026. Speciál z vašeho města.
1: 9. a 10. října se budou konat komunální volby. Ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy se s redaktorem Ondřejem Mikuškem věnujeme předvolební situaci v Nymburce. To je město, které v posledních letech udělalo několik významných investic. Pojďme je připomenout.
2: Především šlo o dva projekty. Prvním byla stavba relaxačního centra Labe, které stálo přes 500 000 000 korun. Město na tento krytý bazén s tobogánem a saunami dostalo dotaci ve výši 120 milionů od Národní sportovní agentury. Druhým projektem byla rekonstrukce zimního stadionu. Za něj Nymburk zaplatil dalších více než 360 milionů korun.
1: Město si na takové investice muselo vzít úvěr, který bude v dalších letech splácet. Lídrů jednotlivých kandidátek jsme se proto ptali, jak plánují zadlužení řešit.
2: Nymburk s klidem k tomu uvedl, že si radnice celou dobu hlídala finanční zdraví města a drží se bezpečně pod stanoveným limitem zadlužení. Díky dotaci od Národní sportovní agentury navíc Nymburk nemusel úvěr využít jen na stavbu bazénu, ale může z něj investovat i do dalších projektů. Podle nymburské ODS a nezávislých kandidátů také radnice usiluje o zapojení Nymburka do pražské metropolitní oblasti ITI, což by městu otevřelo další možnosti financování důležitých projektů.
1: A co na otázku odpověděli další kandidáti?
2: Řada odpovědí vyznívala zhruba tak, že bude potřeba udělat si dobrý přehled o všech finančních závazcích města a na základě toho si jasně stanovit priority pro další projekty. Podle většiny kandidátů nové vedení nebude moci s investicemi kompletně přestat, ale bude muset hospodařit odpovědně, s rozmyslem a mít dlouhodobý plán.
1: Ale jak konkrétně tedy chtějí ušetřit a zároveň hledat peníze na další projekty?
2: Hned 4 subjekty, ANO 2011, Respekt pro Nymburk, Starostové a TOP 20, Město pro život, se shodují na tom, že je potřeba efektivněji využívat různé dotační programy, které městu pomůžou nadále investovat bez nutnosti brát si další úvěry. Rebelky pro váš Nymburk a TOP 20 se chtějí zaměřit na soukromé developery a přimět je k tomu, aby i oni v rámci svých projektů více investovali do občanské vybavenosti. Třeba Sen pro Nymburk pak navrhuje jeden zcela konkrétní plán. Vybudovat městský senior house, který zajistí bydlení nejen nymburským seniorům a současně bude generovat příjem.
1: Probíráme témata související s komunálními volbami v Nymburce. Na webu Českého rozhlasu Střední Čechy najdete kompletní odpovědi lídrů všech kandidátek na 3 otázky, které jsme jim položili. Zbývá nám pobavit se o té poslední, ta se týká školství. Teď si zahrajeme.
0: Komunální volby 2026.

0: Komunální volby 2026. Speciál z vašeho města.
1: Už tento pátek a sobotu čekají Českou republiku volby do zastupitelstev měst a obcí. Na Českém rozhlase Střední Čechy se dnes zaměřujeme na bezmála 16-tisícový Nymburk. S redaktorem Ondřejem Mikuškem jsme probrali výtržnosti opilců, zadlužení města, teď zbývá pobavit se o školství.
2: V Nymburce jsou 3 základní školy a my jsme se lídra každého z 8 kandidujících subjektů ptali, jestli je to podle nich dostatečný počet. Většina se shodla, že momentálně ano. Pouze podle rebelek naopak kapacity nestačí, a to především kvůli žákům z okolních obcí. I další lídři nicméně uznali, že je potřeba sledovat demografický vývoj. Kvůli přibývající bytové výstavbě by totiž místa na školách mohla chybět zhruba za 10 až 15 let.
1: Co s tím kandidáti hodlají udělat?
2: Třeba podle TOP 20 je nutné bezhlavou výstavbu zastavit a u každého nového projektu zvážit, jestli další přírůstek obyvatel právě školy zvládnou. Starostové s nymburskými demokraty vidí možnou pomoc v nové svazkové škole v Drahelicích, to je okrajová část města. Příprava stavby má být v počáteční fázi. Nymburk s klidem plánuje i rozšíření 2 současných základních škol. Sen pro Nymburk pak chce jednotlivé školy více profilovat, například sportovně, technicky nebo jazykově.
1: Také jsme se ptali na střední školy.
2: Ano, v Nymburce je gymnázium, střední zdravotnická škola a jedna střední odborná škola s učilištěm.
1: Jejich zřizovatelem je sice Středočeský kraj, ale nás zajímalo, jestli by i samotné město nemělo více ovlivňovat nabídku oborů.
2: A na to se lídři kandidátek dívají víceméně podobně. Například Respekt pro Nymburk chce být pro kraj aktivním partnerem a pravidelně jednat o oborech, které odpovídají potřebám regionu a místních zaměstnavatelů. Podle hnutí ANO 2011 pak díky vhodné nabídce víc mladých lidí zůstane žít a pracovat v Nymburce, což by pro město mělo být cílem. Nymburská ODS a nezávislí kandidáti chtějí konkrétně podporovat řemeslné a technické obory. TOP 20 chce spolupráci s krajem zlepšit také tím, že by radnice nabízela třeba městské byty pro nové učitele.
1: Na závěr připomenu, že odpovědi všech kandidujících subjektů jsou v plném znění dostupné na webu Českého rozhlasu Střední Čechy. Z Nymburka se zítra o 17:30 přesuneme do předposledního okresu, který v našem předvolebním seriálu zbývá, do Příbrami. Dnes tu se mnou byl redaktor Ondřej Mikušek.
2: Naslyšenou.
1: Prozatím se loučí taky Pavel Kučera.
0: Komunální volby 2026.

0: kavárna Pavla Vítka. Pozvání na kávu přijala Debbie, zpěvačka, jejíž rodnou zemí je Německo. Prozradí, jak se popasovala s češtinou a s tuzemskou hudební scénou. I to, jak zásadní roli v její kariéře sehrála reklama na řeckou pálenku. Hudební kavárna Pavla Vítka. Český rozhlas Střední Čechy, každou neděli po 11. hodině.
1: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
0: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
3: Národní památkový ústav zaplatil přes 18 milionů korun za vstupné na vybrané památky. Ministerstvo teď slibuje kompenzaci. V Benešově pokračují opravy piaristické koleje. A počasí v regionu zítra. Zpočátku dne zvětšená oblačnost, odpoledne vyjasňování. Maxima kolem 20 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Pěkný večer. Více než 120 tisíc lidí využilo dvě neděle s bezplatným vstupem na vybrané státní památky. Národní památkový ústav je zpřístupnil ve spolupráci s Ministerstvem kultury. To slíbilo kompenzaci za nevybrané vstupné.
4: Výpadek ze vstupného vyčíslil Národní památkový ústav na 18,5 milionu korun.
5: A v téhle chvíli jednáme s ministerstvem o kompenzaci a ten příslib, že nám budou tyto ztráty kompenzovány ze strany zřizovatele je.
4: Pokračuje generální ředitelka Národního památkového ústavu Naďa Goričková.
5: Nevím, jestli celou částku, hovoří se teď o 15 milionech, což i to pro nás bude velmi přínosné. Samozřejmě, pokud by to byla celá částka, byli bychom rádi.
4: Kompenzaci by měl Národní památkový ústav podle generální ředitelky obdržet nejpozději do konce roku.
5: Z finančního hlediska se to rozhodně nevyplatilo, jsou to vstupy zdarma, ale z hlediska prezentace to jistě své důvody má.
4: Valeria Oros, Český rozhlas.
3: V Benešově pokračuje záchrana tamní piaristické koleje. Město ji koupilo v roce 2021 za 40 milionů korun. Do oprav už investovalo více než 15 milionů. Teď vedení města vybralo firmu, která opraví fasádu ve vnitrobloku.
6: Kromě dělníků nastoupí na práce ve vnitrobloku taky restaurátoři. Budou totiž opravovat sluneční hodiny. Město za dobu, co piaristickou kolej vlastní, už opravilo schodiště, část oken, dveří a taky fasádu, která je do centra města. Z Benešova Věra Hájíková, Český rozhlas.
3: Přesně před rokem zemřela jaderná fyzička Dana Drábová. Od zítřka ji připomene nová výstavba v budově Státního úřadu pro jadernou bezpečnost na pražském Senovážném náměstí. Expozice mapuje 40-letou kariéru Drábové v jaderné energetice. Lidé si výstavu budou moci prohlédnout každý den až do konce listopadu. Upřesní dlouholetá partnerka Drábové a autorka výstavy Markéta Pávová.
7: Výstava se skládá vlastně z panelů, na kterých jsou vystaveny dokumenty nebo kopie dokumentů, které se stahují k té dané době. Jsou tady autentické fotografie, jsou tady autentické její předměty denního užití.
0: Sport.
3: Česká tenistka Nikola Bartuňková porazila na prestižním turnaji v čínském Pekingu Rakušanku Krauzovou 2-1 na sety a postoupila do čtvrtfinále. V něm narazí na další českou tenistku Karolínu Muchovou, která v osmifinále porazila Japonku Naomi Osakovou také 2-1 na sety. V čínském hlavním městě naopak vypadla Linda Nosková. Rusce Alexandrovové podlehla hladce 2x2-6.
0: Počasí.
3: V noci bude zpočátku ještě většinou jasno, postupně od jeho západu přibývání oblačnosti, ojediněle mlhy, ranní minima většinou mezi 9 a 6 stupni v údolích až kolem 4. Zítra čekáme ráno a dopoledne převážně velkou oblačnost, odpoledne už výrazné ubývání oblačnosti až do vyjasnění. Maxima zítra mezi 18 a 21 stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: Na Pražském okruhu směrem na letiště stále trvá silný provoz, a to mezi kilometry 15 a 18. Regulují proto vjezdy do obou tunelů. Kolona se nesouvisle táhne s omezení u Jesenice. Plný je také příjezd ulicí k Barandovu už od bazénu. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Naše vysílání pokračuje, s vámi je a bude Jitka Lukešová.
8: Hezký večer.
0: Středočeský večer.
8: No a co pro vás chystáme v následující hodině, tak například vás pozveme na zajímavé akce do světa kolem nás. Také si povíme, že i nevylečitelně nemocný se může podívat do italských Benátek, ale bude toho jako vždycky daleko více. Tak hezký poslech.

0: Tak tolik švédská čtveřice ABBA a jejich Dancing Queen. No a jinak máme přesně 18 hodin a k tomu 15 minut. A teď krásná pozvánka. Od zítřka si budete moci připomenout Danu Drábovou v budově Státního úřadu pro jadernou bezpečnost na pražském Senovážném náměstí. Výstava s názvem Dana Drábová 40 let, které stojí za vyprávění, připomíná její kariéru v oblasti jaderné energetiky. A na vernisáži byl náš reportér Petr Kastner. Hezký den.
1: Hezký den. Stojím v jedné ze dvou místností expozice. Hned na jejím úvodu je ve vitríně křišťálová koule, na které je vybroušený symbol atomu. V jejím středu je pak speciální látka, která by při nasvícení ve tmě svítila. Dále jsou tady panely, na kterých jsou fotografie nebo kopie různých dokumentů, například dotazník z nástupu do úplně prvního zaměstnání Dany Drábové. Vystavený je tady taky třeba článek z novin z roku 1980. 86, kde je vyfocená Drábová, jak měří radioaktivitu. Výstavu sestavila dlouholetá partnerka Drábové Markéta Pávová, protože při procházení pozůstalosti našla mnoho dokumentů a fotografií.
0: Petře, Dana Drábová v pozici předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost získala například vyznamenání japonského císaře, tak je třeba i to mezi vystavovanými exponáty.
1: Ano je, řád vycházejícího slunce je taková zlatostříbrná hvězda na červeno-bílé stuze s červeným kamínkem uprostřed a připomíná skutečně svítící slunce. Drábová vyznamenání dostala za přispění k posílení vzájemných vztahů v jaderné energetice, a to zejména v období po havárii v japonské jaderné elektrárně Fukushima v roce 2011. Tehdy o situaci informovala a uklidňovala veřejnost. Ostatně podobně jako když Rusové začali okupovat Černobylskou jadernou elektrárnu na Ukrajině. Drábová tehdy začala při informování na sociálních sítích psát hlášku: radiační situace na Ukrajině zůstává normální.
0: No a můžeš prosím, Petře, ještě říct si, dokdy bude výstava v budově Státního úřadu pro jadernou bezpečnost otevřená?
1: Do konce listopadu letošního roku. V pracovní dny vždy od 8 do 17 hodin a o víkendech od 10 do 16 hodin. Výstavu lidé najdou hned v přízemí úřadu, vstup je zdarma. Po jejím skončení by organizátoři chtěli alespoň část předmětů a dokumentů vystavovat například na vysokých školách. Doplním, že dnes je to přesně rok od úmrtí jaderné fyzičky Dany Drábové.
0: No a já jenom doplním, že z výstavy připomínající Danu Drábovou se nám do vysílání přihlásil náš reportér Petr Kastner. Děkuji moc, hezký večer, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Středočeský večer.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Vladimír Mišík a písnička Jednohubky. Taky nevylečitelně nemocný se může podívat do italských Benátek, i když jen virtuálně. Jak uslyšíte v dalším díle seriálu o domácí hospicové péči, přesvědčila se o tom rodina Jiřího z Kladenska. Jiří tak mohl své nemocné ženě splnit nejen přání dožít doma, ale taky to, aby se díky brýlím na virtuální realitu vydala na vysněný výlet do Itálie.
1: Do sídla domácího hospice Mezi břehy v Berouně mířím za zdravotní sestrou a jejím klientem. Je to takový žlutý dům, čtu tady nápis. Mezi břehy, důstojný odchod.
2: Dobrý den.
1: Vy jste sestřička Lucie Petáková, odsud vy vyrážíte za klienty domů v rámci regionu?
2: Ano, někdy tady odsud vyrážíme. Máme vlastně působnost 30 km od Berouna. Do rodiny chodíme s tím zdravotnickým baťohem, kde máme veškerý potřebný vybavení.
1: Jezdila jste také na Kladensko do rodiny pana Jiřího, ten je tady s námi. Proč vy jste využívali tu mobilní hospicovou péči?
3: Protože asi bych to sám nezvládnul. Jo, byly tam takové věci, kde byla opravdu potřeba sestřička a bez toho by to asi nešlo.
1: Manželka Zuzana zemřela letos na jaře po těžké nemoci.
3: Ano, ona s tím bojovala od roku 23.
1: Vy jste doma ještě oslavili manželky kulatiny, prozradíte ten věk?
3: Já myslím, že můžu 60 let, to není žádný věk.
1: Pan Jiří je dál v podstatě vaším klientem, on využívá takzvanou pozůstalostní péči, co to znamená?
2: Pozůstalostní péče vlastně znamená, že po tom, co zemře pacient, o kterého jsme se starali jako domácí hospicová péče, tak ještě se staráme vlastně o tu pozůstalou rodinu. Snažíme se jim poskytnout psychosociální podporu a snažíme se tak jako provázet tím truchlením.
1: Jaké povolání měla vaše žena?
3: Zuzka dělala na urgentním příjmu sanitářku.
1: A vy jste taky z oboru?
3: Jezdím sanitkou převozovou, ne záchrankou, ale převozovou.
1: Jak bylo pro vaši ženu důležité být doma?
3: Moc si přála jít domů. Jo, to vlastně, když byla v té nemocnici, tak přemlouvala pana doktora, aby ji propustil, on nechtěl, ale po týdnu ji propustil.
1: Já s vámi oběma chci mluvit hlavně o tom, co si paní Zuzana přála. Ona toužila cestovat, což už bohužel nešlo, ale vy jste jí nachystali takovou specialitu. Co to bylo?
2: Virtuální brýle, protože jsme při jedné hospicové návštěvě zjistili, že by paní Zuzana se ještě chtěla podívat do Říma. Vlastně byl to takový její velký plán. Měla už skoro možná koupený i letenky s rodinou.
3: Postupem doby tak manželka sama usoudila, že to nejde prostě. Takže pak se vlastně hodily ty virtuální brýle, což bylo úplně super.
1: Co ona popisovala, co viděla, co navštívila?
3: Samozřejmě první jsme hledali Řím, který tam byl zrovna dvakrát. Destinace celého světa, památky.
1: A jak manželka reagovala?
3: Manželka reagovala, že normálně říkala třeba tyjo, otáčela se s tím. To si člověk připadá, jako když je opravdu tam.
1: Jak dlouho měla třeba ty brýle nasazené?
3: 4 hodiny to mělo v kuse, od půlnoci asi do 4 do rána.
2: Tu noc těsně předtím, než jsme měli vrátit, tak právě to bylo, jak říká pan Jiří, to bylo velice dojemný, že prostě byli i v Benátkách a že paní Zuzka tam tancovala na gondole, takže pro všechny to byl silný zážitek.
3: Bylo to moc hezký a byla najednou šťastná, hrozně šťastná.
1: Vzpomíná Jiří z Kladenska, Veronika Hlaváčová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas, střední Čechy.

Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Dokola a Tomáš Klus, zakladní a milý. Dokola. Tomáš Klus dohrál, dospíval, no a co je na řadě právě teď? Připravte si diáře a tušku do ruky, prosím, protože na řadě jsou naše tipy, tak ať si stačíte zapsat datum a zajímavou akci.
1: Středočeské tipy.
2: Kam se zítra můžete vydat? Co všechno dokáže lidský mozek a co všechno s ním dokážeme my? Na to se pokusí odpovědět neurochirurg Vladimír Beneš, který má za sebou víc než 8000 operací. O fungování mozku, své práci, ale taky o životě a vlastních zájmech bude mluvit v přednášce Co umí mozek a co umíme my. Přijďte do Škoda muzea v Mladé Boleslavi v 19 hodin. Součástí akce bude taky diskuze s diváky. Naposledy ve středu 7. října se koná letošní ročník festivalu Den architektury, který otevírá běžně nepřístupná místa veřejnosti. Součástí akce jsou komentované prohlídky, debaty či třeba výstavy. Jednu takovou si můžete prohlédnout v Nymburce. V místní knihovně představuje výběr 15 nominovaných realizací České ceny za architekturu 2025. Prostřednictvím fotografií a ukázek architektonického řešení uvidíte různé podoby současné české architektury.

Víte, že nejzáhadnější místo České republiky je u Kounova na Rakovnicku? Kounovské kamenné řady jsou sestaveny z více než 2000 kamenů. Dodnes nikdo neví, co přesně znamenají. Mohou to být hranice pozemků, pravěký kalendář nebo posvátné místo. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

Tohle to byla Jana Kratochvílová a písnička Mám ráda tvůj smích. No a přiblížila se 19. hodina a to znamená, že pro tuto chvíli je to ode mě úplně všechno. Loučí se Jitka Lukešová, moc vám děkuju za pozornost a za společnost. No ale neloučím se vlastně úplně nadlouho, protože s vámi především nespavci se ještě můžeme slyšet o 23. hodině, kdy společně otevřeme noční linku, v tomto případě úterně středeční. Takže pokud se vám nebude chtít spát, budu se na vás moc a moc těšit. Do té doby krásný poslech všech našich dalších pořadů. A naslyšenou.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Do Česka dorazilo už přes 500 000 dávek vakcín proti chřipce. Středočeský kraj podpoří některé školy při řešení konfliktů mezi žáky. Český tenista Jiří Lehečka na titul na turnaji v japonském Tokiu nakonec nedosáhl. A počasí zítra zpočátku velká oblačnost, odpoledne se bude vyjasňovat, maxima kolem 20 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, pěkný večer. Do České republiky dorazilo už zhruba 540 tisíc dávek vakcín proti chřipce. Dalších asi 400 tisíc by mělo dorazit tento měsíc a na začátku listopadu. Informovalo o tom dnes Ministerstvo zdravotnictví. Pro letošní chřipkovou sezónu by mělo být k dispozici o 15% očkovacích dávek více než loni. Podle ministra zdravotnictví za hnutí ANO Adama Vojtěcha je proočkovanost lidí proti chřipce v celé České republice stále nízká.
2: Chceme, aby se více zapojili zaměstnavatele. Tam já vidím obrovský potenciál a řada zaměstnavatelů se snaží ho využít. Řada velkých firem dneska nabízí očkování přímo na pracovišti, což je, myslím, jedna z věcí, která může pomoci.
0: Lidem ve věku nad 65 let platí vakcíny proti chřipce zdravotní pojišťovny. Podle odborníků je nejvhodnější nechat se očkovat právě v říjnu a v listopadu. Dvě středočeské základní školy získají celkem téměř 90 tisíc korun na odbornou pomoc při řešení problémů v třídních kolektivech. Peníze využijí na programy zaměřené na vylepšení vztahů mezi žáky, řešení konfliktů a posílení pocitu bezpečí ve třídách, říká mluvčí Středočeského kraje Zuzana Žítková.
3: Jedna chce peníze využít na projekt, který má vylepšit vztahy mezi žáky druhého stupně. Cílem je kolektivy stabilizovat, nastavit pravidla a posílit schopnost konstruktivně řešit konflikty. Druhá základní škola peníze využije na zlepšení třídního klimatu a stabilizaci vztahů mezi žáky 5. ročníku.
0: O které školy se jedná, ale mluvčí kraje kvůli ochraně dětí neupřesnila. Pražské vodovody a kanalizace zprovoznili nový komplex laboratoří v areálu úpravny vody v Podolí. Slouží k veškeré kontrole pitné vody. Laboratoře tam společnost přestěhovala z pronajatých prostor na Vinohradech. Náklady na úpravu místa byly více než 150 milionů korun. Upřesní generální ředitel pražských vodovodů a kanalizací Petr Mrkos.
4: Celá ta administrativní budova byla přestavěna na laboratoře a je tu kompletní teda ta biologická a mikrobiologická laboratoř. O tom v další části úpravny vody Podolí jsou prostory, kde se nachází provozní laboratoř úpravny vody v Podolí a ještě v další části je potom ta chemická laboratoř. Sport.
0: Český tenista Jiří Lehečka na titul v Tokiu nakonec nedosáhl. Ve finále turnaje ATP 500 prohrál se Španělem Carlosem Alcarazem 6-7 a 4-6.
1: Počasí.
0: V noci bude zpočátku jasno, postupně přibývání oblačnosti, ojediněle mlhy, ranní minima většinou mezi 9 a 5 stupni, zítra čekáme ráno a dopoledne převážně velkou oblačnost, odpoledne ubývání oblačnosti až do vyjasnění. Maxima zítra většinou mezi 18 a 21 stupni, k tomu povane slabý vítr od jihu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Problémy jsou v Praze, na Nuselském mostě směrem do Holešovic. Počítejte se zdržením před omezením v Legerově ulici. Tam se projíždí kvůli frézování silnice pouze dvěma jízdními pruhy. Tolik informace z dopravy, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Po čase tu máme zase výpisky z médií, protože vy sledujete, co se děje okolo a díváte se na to pohledem jazykovědce, lingvisty.
2: No, je to taková volnočasová aktivita, když je něco opravdu vtipně formulované, tak si to zapíšu.
1: Já to tady mám, ty vaše poznámky. Tak třeba jste si tu napsala, volba příliš libového masa bez tuku má tendenci se vysušovat.
2: To je, myslím, krásný příklad toho, co se stane, když píšeme, ale při tom psaní si nakonec rozmyslíme, co chceme říct, takže začneme vzletně o volbě masa a pak mluvíme ale o tom mase. Volba se nevysušuje.
1: Mm-hmm. Museli obnovit informační systémy či vznik nových serverů.
2: To je vlastně to též. Obnovili systémy, ale neobnovili vznik, přestože tady je to na jedné rovině.
1: S nehnutou tváří řekne.
2: Tak, tohle je docela zajímavé, protože kdybychom byli v obrození, kdyby to napsal Karel Václav Rais, tak by to bylo úplně v pořádku, protože tehdy se ten výraz nehnutý užíval přesně v tímhle způsobem. Nehnutý výraz, nehnutá tvář. Ale od té doby se to trošku posunulo. Tohle už je velmi stylisticky příznakové a měli bychom běžně říct s nehybnou tváří, pokud se nechceme stylizovat do 19. století.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, které rostliny lidé pěstují nejdéle v celé historii zemědělství? Patří k nim především obiloviny. Pšenice, ječmen či proso tvořily základ rané zemědělské produkce. Jejich hlavní výhodou byla vysoká výživová hodnota a možnost dlouhodobého skladování. Velmi brzy se k ním přidaly také luštěniny, zejména čočka, hrách a cizrna. Ty doplňovaly převážně obilnou stravu o důležité bílkoviny a zvyšovaly její nutriční hodnotu. Vedle nich se v nejstarších zemědělských oblastech objevují i první ovocné a užitkové dřeviny. Datlovník, který byl významným zdrojem energie a cukru, a také fíkovník, u něhož archeologické nálezy dokládají pěstování plodů v oblasti Blízkého východu už před více než 11 000 lety. Velmi významnou kulturní rostlinou je i vinná réva, jejíž domestikace patří k nejstarším známým procesům pěstování dřevin. Zvláštní postavení mezi ranými plodinami má len. Ten také patří k nejstarším kulturním rostlinám vůbec. Poskytoval olejnatá semena a především vlákno, které se stalo základní surovinou pro výrobu textilií.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

tu numero de telefon.

dveřích cizích lásek stál, tak jsem řekl jenom svoje lásku.

Desátý ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz.

Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.

Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Oroma Vakeren.

Dobrý večer. Lačirate šukar šuniben. Dnes se podíváme na to, jak muzikanti přistupují k tradiční romské hudbě. O své tvorbě a vztahu k písním, ve kterých vyrůstal, bude mluvit zpěvák Bartoloměj Girga Berg.

0: Poslech o Roma Vacere nám zpříjemnil Jan Bendík. Minulý týden nám zpěvák Bartoloměj Girga vyprávěl o tom, jak změnil svůj přístup ke zdraví. Zhubnul a získal víc energie, kterou chce věnovat především rodině a hudbě. Dnes nám představí svou novou píseň a poví, co dalšího chystá. Ve své tvorbě se ale také vrací k tradiční romské hudbě, ve které vyrůstal. Rozhovor s ním natočil Dušan Vagaj.
1: Druhou písničku, kterou jsem teď postavil Honzíkem z Doobend Kladno, tak říkám, hele, nikdo tady nedělá gypsy swing. Takže jsem postavil krásnou písničku, která se jmenuje Lilia, ve stylu gypsy swing, s featem Doobend Kladno s Honzíkem, a můžu říct, že to je velká paráda. Použili jsme cymbál, použili jsme kontrabas, starý nástroje, s tím, že jsem někdy řekl, já tam chci ty starý nástroje, s tím, že tomu dej moderní šmerc a moderní bicí. Ano, mluvím o Vajdisovi značením, protože pro mě to je hitmaker. Taky je toho důkazem, že komukoliv dělá hudbu, tak je to hitovka. Proto já jsem si nastavil a nelitoval jsem těch peněz, říkám, pokud chci top věci, musíš do toho něco vrazit. Proto ten můj úmysl a záměr bylo první vydělat peníze, abych na to všechno měl, abych mohl zajistit rodinu, a potom můžu dělat tu hudbu a mít peníze na to, abych to dokázal postavit tu hudbu, jak chci, a aby to neovlivnilo moji rodinu. Ano, od Vajdise budu mít několik skladeb s tím, že teď spolupracuju s Milánkem od Gypsy Kubo, a konečně po několika letech se mi, doufám, podaří udělat to, že vlastně s velkým svolením od rodiny Giňových z Rokycan, tím, že jsem vyrůstal na Rokycansku, v brzké době vyjdou písničky přehraná kompletní deska starých Rokycanů Rytmus 84 v mém podání.
2: Rytmus 84, to byla kapela, na kterou
1: to byl fenomén, že jo?
2: Nikdo nikdy nezapomene. To byla taková ta střela, kde se slyšelo Rytmus Rokycany a každý se zžil ze všech koutů.
1: Proto jsem mi oslovil ty Gypsy Kubo, protože oni mají tomu teď momentálně na té hudební scéně jakoby nejblíž, že to umějí, že to je Čardášová kapela, jsou tam ty saxofony. Samozřejmě radíme si, říkáme si, stavíme to tak, aby to bylo co nejvíc autentický s tím, jak to bylo, že to nechceme zmodernizovat úplně jakože na pecky, aby to bylo moderní, ale ba naopak, my řešíme i samostatný bicí, aby to znělo stejně, jako to znělo tenkrát, akorát to oprášíme a ty písničky dostaneme zpátky mezi lidi. No.
2: To je krásný. Co říkáš na hudbu AI?
1: A to je otázka, kterou jsem čekal, že mi určitě dáš, když se budeme bavit o hudbě. Já mám na to takový dvojí metr. Na rovinu řeknu, že vadí mi, že lidé poslední dobou, jak si všímám, poslouchají AI, že to poslouchají tuhle tu hudbu a dělá jim to radost. Mě to uráží, protože

0: to umělá inteligence. Nejsou to živé lidi, kteří dávají pocity, kteří se tomu věnovali. Ale na druhou stránku, pokud někdo si vytvoří hudbu AI a naspívá si tam svůj vlastní zpěv, že to použije jako nápad, jako aranž, OK, pomozme si, je moderní doba, už nejsou ty garáže, jako jsme to měli my, že jsme zkoušeli v garážích a takovéhle věci. Ta vymoženost tady je, ta nabídka tady je. Pojďme ji využít, ale zůstaňme muzikanty. To znamená, pojďme něco z toho použít, třeba když nemám tu možnost těch muzikantů, protože řekneme si to na rovinu, dneska každý druhý muzikant chce peníze. Už to není takový jako předtím za nás, že jsme hráli z lásky od srdce pro hudbu, ale teď se hudba využívá k tomu, abych někdo byl. Jestli jsem to řekl správně.
1: Dřív se řeklo, hele, jdem si zahrát.
0: A bylo to proto, že uděláme si radost. A jdeme dělat radost dalším a ty budou mít radost toho, že my máme radost. Ano. Protože Amare Čave, Bašaven, Zkušinen, hej, Šukariben, pojďte si to poslechnout. A Kanatu Menge za Bašavna o Limale, no a ven upre, no.
1: No.
0: Jo, a my jsme z toho měli radost, měli jsme kvádra na sobě a prostě jsme byli ty největší borci. Jenže dneska se ta hudba dělá proto, aby chytil ty čísla, aby chytil ty lajky, abych jakože já byl ten top a dostal se mezi ty top muzikanty. Ale co dneska znamená top muzikant? Ale říkám, hudba kdysi byla pro radost a protože to tak cítím a chci to dělat, byl to příběh můj a dneska už se na to takový zřetel nebere, že lidi při té hudbě vyprávějí svoje příběhy. To tak není.
1: Přijde ti, že moderní hudba ztrácí tu tradiční romskou hudbu a zapomíná se na tu tradiční romskou hudbu.
0: Přesně co to tak řekl, jak tak to cítím. Proto jsem udělal písničku Lilia, kde prostě musí být cymbalový nástroje, miluju cymbalový nástroje, miluju cymbálovku, miluju romskou tradiční hudbu a člověk to musí umět rozdělovat, že? Záleží, pro jakou skupinu lidí hraješ. Pokud hraješ zábavový akce, no tak musíš hrát zábavové písničky, které tam chtějí brečet, chtějí tancovat.
1: Přizpůsobit
0: se jim. Pokud hraješ koncertní věci, chceš koncertovat a hraješ pro posluchače, ne tanečníky, ale posluchače, tak ano, dělej hudbu pro posluchače, ale pokud chceš dělat hudbu jakoby za sebe, tak nepoužívej AI, sedni si za kytaru, vem nástroj do ruky a zahraj to tak, jak to cítíš a použij kamarády, přátelé nebo muzikanty, kteří to s tebou stejně postaví tak, jak to cítí oni a každý ten člověk bude přínosem do té hudby a ono to bude znát. Samozřejmě pak je tady druhá otázka, jestli to bude stejně oceněný, jako to dělají ty ostatní.
2: Vysvětluje zpěvák Bartoloměj Girga, kterého všichni známe jako Bertíka. A teď už píseň Lilia.

0: obyčaje. A stále posloucháte u Roma Vakeren Pěkný večer. Tradiční romské písně, známé jako Porikane Gila, se dnes často modernizují a některé postupně i zanikají. Jedním z jejich druhů jsou halgaty, žalostné písně. Název pochází z maďarského slova halgat. Vedle starých písní vznikají také nové, takzvané nevegilia. Patří mezi ně například náboženské písně neboli chvály. Kolomana Staňka z Třebechovic pod Orebem oslovila Iveta Durdoňová.
1: Mikrofonu mám pana Kolomana a pana Terkela. Jste hudebníci, hrajete už několik let. Pane Kolomane, vy hrajete křesťanskou hudbu v romštině i v češtině. Chvály, vy jste si přeložil sám do romštiny.
2: Některé jsem přeložil, některé jsem přímo složil písně. Tak třeba Bari Vrána, anebo Ježíši náš, to je v romštině.
1: Pane Terkeli, co pro vás znamená romská hudba?
3: To je všechno to, co mám. Poněvadž zaprvé jsem Rom a rád zpívám romské písničky, protože to je všechno o lidech. A hraje se všechno, čardáče, halgáty. A já při svých letech, tak já se vždycky vracím do těch 70. 68. let.
1: A vy, pane Kolomane?
2: No tak já spíš duchovní, žalmy, zpívám a hraju pro sbor, pro kostel a tak. Ze staré doby, třeba z 80. let, to bylo jasné, že jsem hrával ty lidový. Teď už je moc nehraju, no. Ani nespívám. Protože já mám skupinu Amen sám, takže jak už tady Perkel řekl, on hraje ty halgaty, ty smutný, a my hrajeme s Davidem a s holkama, který zpívají moderní.
1: Zanikly už tradiční romské písně?
2: Určitě zanikly, jak helgatovi, tak i ty lidovky. My jsme měli taky lidovky, ale to už úplně zaniklo. A tak tady Terkel, bratr, probouzí ty helgatovi.
3: Je to tím, že to, co bylo předtím helgatovi, jak se zpívali ty starý, tak oni to všechno tak zmodernizovali. Udělali to do čardášu a podobně a zrychlili ty pravý helgáty.
1: Vy hrajete na kytaru, ano. Pane Terkeli, jak dlouho hrajete na kytaru a kdo vás to naučil?
3: Já jsem se to učil sám, za malá, poněvadž mě když táta kupoval, tak mi bylo 5 nebo 6 let a to za ní dával ještě 80 korun za kytaru. To je hodně dávno, takže no a 65 let už hraju.
1: Hrál jste v nějaké kapele?
3: Ano, hrál, nakladně.
1: Vzpomenete si na nejstarší písničku, která se pořád se hrála?
3: A hymna a to je Čajory domani. Čajory domani, já jde kér magia góry.
0: A jsme v závěru dnešního Roma Vakeren. Palika rauhojsanos amensa a čendevleha. Hezký večer a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Veterináři neprokázali týrání prasat v chovu v Markvarticích na Jihlavsku. Ve Znojmě otevřeli nové parkoviště u tamního nádraží pro 55 vozidel. A zítřejší počasí, zpočátku dne zvětšená oblačnost, odpoledne vyjasňování, maxima kolem 21 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Prasata v chovu v Markvarticích na Jihlavsku nebyla týraná. Na základě prvotní kontroly to dnes oznámila státní veterinární správa. Na konci září do tohoto chovu vnikli aktivisté s tím, že v něm podle nich panují špatné životní podmínky zvířat. Podle mluvčího státní veterinární správy Petra Majera se ale podezření zatím neprokázalo.
2: V tento moment můžeme určitě konstatovat to, že nebylo zjištěno, že by chovatel se dopouštěl týrání zvířat. Více v tento moment vzhledem k běžící kontrole komentovat nemůžeme.
0: Přehrada u Husince na Prachaticku jako první v České republice téměř vyschla, informuje o tom Povodí Vltavy. Kvůli extrémnímu suchu bude hráz vypouštět pouze přítok. V nejbližších dnech přestane vypomáhat průtoku v řece Blanici. V zásobním prostoru je 30 000 kubíků vody, to je asi setina běžného objemu přehrady. Hladina je o 7 metrů níže, než je běžné. Povodí Vltavy také preventivně sníží odtok z nádrže Římov na Českobudějovicku. Přehrada pitnou vodou zásobuje velkou část kraje. Motoristé mohou ode dneška ve Znojmě využít celkem 55 nových parkovacích míst v ulici Milady Horákové. Místa vznikla v nevyužívané části autobusového nádraží. Parkoviště zatím nemá nainstalované závory ani parkovací systém a řidiči tak mohou zaparkovat zdarma.
3: Nevyužívané pozemky pod autobusovým nádražím si město od soukromého majitele pronajalo před rokem. V uplynulých týdnech dělníci položili nový asfalt a nainstalovali betonové zábrany. Auta na parkoviště můžou najíždět od Tovární ulice. Po instalaci závor a platebních automatů by měl na parkovišti fungovat podobný režim jako na náměstí Svobody, cenu ale radnice zatím neurčila. Šimon Franz, Český rozhlas. Sport.
0: Čeští fotbalisté zakončí aktuální reprezentační program Ligy národů v Londýně utkání s domácí Anglií. Duel ve Wembley začne ve 20:45. Kvůli vyloučení v posledním utkání ve Španělsku nemůže do zápasu nastoupit kapitán Ladislav Krejčí. Kdo by ho měl večer nahradit, upřesní kouč národního týmu Santidenia.
4: Tento tým si společně vybral svého kapitána. Prvně jsem to udělal já a pak tým. Je to Ladislav Krejčí, za ním jsou pak Coufal a Sadílek.
5: Krejda, Coufal a Sadílek.
1: Počasí.
0: V noci bude jasno až polojasno, od jeho západu místy oblačno až zataženo a hlavně v Čechách ojedinělé mlhy. Nejnižší teploty nad ránem mezi 11 a 6 stupni, místy až kolem 4. Zítra čekáme oblačno až polojasno, přechodně i zataženo, odpoledne od jeho západu ubývání oblačnosti, maxima zítra budou mezi 18 a 23 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na hlavním tahu číslo 7 Praha-Chomutov počítejte s kolonou Zaslaným. Začíná kousek za Lotoušem, popojíždí minimálně 20 minut za Třebíz. V omezení tam jediný pruh blokuje porouchaný kamion. Objíždí se protisměrem, projíždějte velmi opatrně. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Teď už pro vás máme reprízu pořadu Alex a host. Přejeme pěkný večer a také příjemný poslech.
1: Alex a host.
6: Poznáte ho nejen podle tváře, ale i podle hlasu, kterého hojně využívá v dabingu. Za doktora House dokonce získal cenu Františka Filipovského. Na kontě má také řadu divadelních, filmových či seriálových rolí. Teď ho můžete vidět v novém snímku Léčivé účinky sebeklamu, kde hraje postavu, kterou už důvěrně zná. Martin Stránský, vítám vás, dobrý den.
7: Krásný dobrý den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex, ahoj, vítám herce a dabéra Martina Stránského. Pane Stránský, v jakém rozpoložení jsme vás zastihli? Přišel jste v takové dobré náladě, mi přijde jste takhle stále, nebo...
1: No, snažím se, ale jo, měl jsem dneska štěstí, byl jsem ráno v dabingu, kde jsem byl dost rychlej, takže když jsem přijel, jsem zjistil, že mám vlastně ještě 3/4 hodiny, takže jsem si skočil na oběd, byl jsem se najíst, teď jsem šel za váma a po vás ještě letím, zase odpoledne mám frekvenci na audioknížku.
0: Tak a to se vám běžně nestává, že si stihnete dát během pracovního dne oběd?
1: To se nestává.
0: Takže to bylo dneska takové zpestření příjemné.
1: Takový sváteční, taková svatomartinská husa. No.
0: Tak a dabing tím, že jste velmi zkušený dabér, tak i proto to bylo rychle.
1: možná to bylo i proto, že jsem dělal zase svého oblíbeného Hualorio v jednom seriálu, který jsem úplně zapomněl, jak se jmenuje, ale je to taková trošku sitcom z archeologického prostředí.
0: Doktor House, když řekneme, tak hnedka víme, koho jste daboval, no, ale nebyla to role doktora House, samozřejmě.
1: No. Odehrává, nebo celý to vlastně natáčeli v Řecku opravdu jakože exteriéry, takže jestli se dá říct o nějakým sitcomovém seriálu, že se točil v exteriérech, tak je to možná tenhle ten.
0: Dobře, když tedy už jste otevřel dabing, díky tomu, že jste dnes v dabingovém studiu už byl, tak a vaším hlasem promlouvá tedy Hualorio, doktor House, za kterého jste dostal i cenu Františka Filipovského. Dokonce jsem někde četla, že i dvě ceny. V jednom roce je to možné?
1: Ano, já jsem dostal dvě, protože jednu jsem dostal od odborný porty a jednu jsem dostal diváckou.
0: A tak nějak jste to předpokládal?
1: Ne,
0: nebo to bylo velké překvapení pro vás tehdy?
1: Vůbec. Bylo to hrozně milý, bylo to strašně příjemný. Fakt jsem to nečekal, že to spadne jako v oběty. Jako když přišla ta nominace, jak jsem říkal, to by nebylo špatný, nebo nemuselo by být špatný, kdyby to, by to vyšlo. No, to vyšlo, ale s tou diváckou jsem teda vůbec nepočítal.
0: Nebylo to jako Karel Gott, když přibíral 30. Slavíka, to jsem s tím jsem nepočítal, to jsem opravdu nečekal.
1: Ne, nebylo. Tak ono vlastně od té doby mě za nic jiného nenominovali, takže asi...
0: Jste to nečekal.
1: Nečekal
0: skutečně.
1: Jsem to opravdu, ne.
0: Vy jste s dabinkem začínal v roce 93, zhruba tak nějak, začátkem 90. let?
1: No, já si to teda úplně nepamatuju, ale vím, že když jsem byl na škole, tak jsem vlastně moc nedaboval. Byl jsem jednou někde v Holešovicích, myslím ve fontáně, tam jsem dělal nějakýho asijského vojáka, který umře a byl to opravdu jenom osamocený výkřik, byl jsem spocený až na zadku, prostě hrozně neuvěřitelný, strašný, děsivý zážitek jako z toho dabingu. Že my jsme to na škole neměli, nám to někdo, tenhle ten předmět se vlastně nevyučoval, teď se to možná tak jako lehce naťukává těm dětskám, který tam jsou, ale nás to vlastně úplně minulo. Takže moje začátky byly velmi krušný, pak teda v Plzni jsme přes vlastně našeho kolegu Tondu Kašku, který znal Capandu z Primy, tak ten od něj dostával nějakou práci, takže my jsme tam vlastně dělali takový křoví pro ty pražské hvězdy, které jezdili za náma do Plzně dabovat. Ať to byl Luděk Munzar, Jana Hlaváčová, Valina Zavacká, Zdenda Mádal a to. A Zdendu potom nějak napadlo, když dostal MacGyvera, že by zkusil nějaký nový hlas, no, takže mi strčil ten seriál. No já jsem měl vlastně na rok a něco jsem měl vystaráno, protože každý pondělí jsem prostě jezdil tak, jak byl na 8 ráno v Plzni, večer do 6, teda v Praze na Strahově. A večer do 6 prostě jsme dělali nějakých, já nevím, myslím, že 8 dílů denně, no, bylo to pekelný tenkrát.
0: No ale jako dabér jste nabil jistoty?
1: No to samozřejmě.
0: Díky tomu.
1: To je řemeslo, že jo, to se člověk naučí. A tenkrát to bylo fakt jako všechno bylo úplně jinak, že jo. Jednak jenom přeložení té kazety, tenkrát to ještě byly bety, že jo, protože na VHSky se netočilo, točilo se na bety, tak jenom to přeložení a synchronizace s tím asi 16-stopým magnetofonem trvalo asi 15 hodin, takže člověk měl jako docela čas. Předjezdy byly asi 10 vteřin, jako než se to všechno pošťouchalo tam, kde to mělo být, takže fakt jako ta práce tenkrát byla v něčem možná hodně jednodušší, než je teď.
0: Ale ten oběd jste nestíhal, nebo stíhal i tenkrát?
1: Něco málo, jo.
0: Martin Stránský je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je herec a dabér Martin Stránský, kterého teď můžete vidět v jeho nejnovější roli ve filmu Léčivé účinky Sebeklamu. Než se dostaneme k samotnému filmu, tak může být vlastně Sebeklam léčivý, nebo nás pak vždycky dostihne ta pravda?
1: Já myslím, že pravda vždycky vyjde najevo. A záleží samozřejmě na nás, jak se k tomu postavíme. Je fakt, že vlastně tohleto slovní spojení si vymyslel Adolf. A mně zpočátku přišlo ještě hloupější a stupidnější, než to, jak se jmenuje původně ta hra, která se jmenuje Enigmatické variace. A to je stejně vlastně nepochopitelný, neuchopitelný jako tenhle ten název. Ale vlastně postupem času jsem na to přistoupil a už vím, co tím Adolf chtěl a proč to takhle chtěl.
0: Adolf Zika, režisér filmu.
1: Adolf Zika, ano, tak, pardon, jsem jenom zapomněl. A je pravda, že od té doby, když zadáte na internet tohleto slovní spojení, tak nás prostě vyskáče naprosto neuvěřitelný počet tohletoho hesla. A dokonce údajně něco vykládal Adolf, že snad nebyl úplně první, kdo to chtěl jakože použít, ale nakonec to nějak nedopadlo. To by vám když tak řekl on, ale to nevím přesně, tohleto historku.
0: Tak jenom zkrátka, film se jmenuje Léčivé účinky sebeklamu, který měl premiéru 10. září, nicméně postavu Abela z Norky vy důvěrně znáte, protože jak už jste sám zmiňoval, 15-16 let hrajete tuhletu postavu na prknech, co znamenají svět. A vlastně filmem to neskončilo, vy stále zůstáváte na divadle a ještě jste k tomu přidal tedy filmové plátno.
1: No, já jsem, když Adolf přišel před asi 7 rokama, jsem ho pozval na představení, on to viděl a když to skončilo, tak tam stál venku a byl úplně mimo a říkal, hele, já to prostě, a to říkal svý ženě Stáně, říkal, já to musím natočit. A já jsem říkal, no počkej, to je jenom pro dva herce, jako to prostě film pro dva chlapy, to bude blbost, ne? No a on si prostě na to sednul, tvořil asi 18 verzí scénáře všeho možného, pak nějak komunikoval s panem Schmidtem, takže nejdřív jenom práva na tu nějakou úpravu, pak teda jakože práva vlastně na film, aby to mohl vůbec natočit, že? No a rozděl se tenhle ten naprosto neuvěřitelný kolotoč, kdy teda vlastně do toho filmu jsou připsané nějaké figury, které na divadle nevystupují, protože na divadle je to opravdu jakoby komorní hra. Já do dneška nevím, co to je za žánr, jestli je to komedie, jestli je to thriller, jestli je to detektivka.
0: Já jsem se zrovna na tohle chtěla zeptat, takže nic.
1: A nevím, opravdu to nevím.
0: Multižánr.
1: Je to multižánr a je tam opravdu od všeho je tam něco. Jako, jsou tam poměrně docela šokující odhalení, které samozřejmě zůstaly i v tom filmu. Ale jakoby žánrově se to asi nedá úplně zařadit. Je to takový jako i poměrně dost jakoby filozofický. My jsme třeba vlastně skoro třetinu hry jsme vyškrtali, protože když to člověk čte, tak jsou to úplně nádherný, úžasný myšlenky. Ale když to pak člověk říkal nahlas, tak to bylo takový patetický, smrdělo to trošku papírem a bylo to jakože takový hodně filozofický. Tak jsme to všechno dali pryč, aby ten příběh měl jakoby tah na branku a aby to mělo nějaký esprit. A Adolf samozřejmě zase některé věci z toho původního scénáře tam vrátil, takže já když jsem vlastně šel točit ten film, tak jsem tu věc, kterou mám už důvěrně známou, tak jsem ji vlastně musel komplet svlíct, odložit někde, nechat si z toho jenom některé věci a oblíknout se zase úplně do jiného kostýmu, protože že jo, film se odehrává jakoby na samotě, když to divadlo se odehrává na ostrově. Tam není kam utíct, není před kým a jediný způsob je lodí a ta jezdí jednou ráno tam a po druhý zpátky odpoledne. Takže nemáte kam utíct. Tady ty okolnosti byly trošku jinak. Teď navíc, že je to film, takže divadelní herectví vlastně ne, pryč, naschledanou, ale trošku ho tam nechat, protože je to vlastně flikna na toho novináře. Takže prostě pro mě totální guláš v hlavě, co tam nechat, co použít znova, co úplně jinudy vymyslet. A bylo to docela z mýho pohledu možná náročnější pro mě, než pro toho Ondru Sokola, který se to naučil vlastně jakoby čistou věc, jo, novou.
0: Pro něj to byl nový film, ale i... A viděl vlastně divadelní hru?
1: Ne, na tu se teprve teďka chystá.
0: Takže až po natočení filmu, radši, aby se mu to
1: No.
0: Nepletlo. No, ještě se k tomu vrátíme za malou chvíli. Naším hostem je Martin Stránský.
2: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: V Alex a host si povídám s hercem Martinem Stránským o Abelu Znorkovi, fiktivní literární postavě, slavném spisovateli, který je nositelem Nobelovy ceny a dobrovolně se uzavře kdesi.
1: Na ostrově.
0: Jednou na ostrově, ale po druhé někde...
1: V divadelní hře je to na ostrově, tak. A v tom filmu vlastně se vrátí jakoby sem zpátky do Čech a bydlí někde na samotě, prostě v takovém obrovském srubu, kde je vůbec na nejvysokou zdí a tu samotu jakoby tráví tam. I když tam není úplně sám, protože tam má hospodyni a chodí za ním prostě holky, který on jakože maluje a prostě... Tu samotu, tu opravdovou samotu, na rozdíl od toho divadla, tam vlastně nemá.
0: Tak. A vy s touto postavou trávíte už opravdu pomalu dvě dekády. Stále ji hrajete. Jak se proměnila ta postava? Protože přeci jenom i vy se proměňujete postupem času.
1: No jasně, no tak trošku mi narostlo bříško, že jo. Jak to tak bývá, držel jsem basu se svojí ženou a s každým těhotenstvím prostě jsem něco přibral. Takže...
0: Solidární, to je hezky.
1: Solidární, no. Takže za každýho kluka mám nějaký to kilíčko navíc. Honzovi Maléřovi, který to hraje se mnou na divadle, tak mezi tím zase odešly vlasy do předem připravených pozic, že? Takže prostě i to, jak se vyvíjíme a stárneme, tak ty figury vlastně se vyvíjí a stárnou se náma a já to říkám už dlouho, já na této hře prostě miluju to, že je to fantastický text, se kterým se dá úžasně stárnout. A to vlastně, jaký strasti denního života i normálního, prostě toho okolního dění, který okolo nás je, tak se to promítá do toho představení. Každý představení je jiný, už jenom tím, že to vlastně nesekáme jako basa cvičky a nehrajeme to pětkrát do měsíce, ale hrajeme to tak jednou, maximálně dvakrát. A dost často se stane, že třeba je dva měsíce odstup. Takže je to vlastně, vždycky je to zážitek, to představení. Pak máme ještě navíc štěstí v tom, že to fakt nehrajeme jenom v divadlech. Hráli jsme to na Kašperku, na Hradě. Dost často mě jakoby nejvíc baví, když to není vysloveně divadlo, když nejsme na jevišti, ale jsme jakoby mezi těma lidma, ty lidi sedí okolo nás. Takže my jsme to takhle vlastně původně i zkoušeli, že jsme hráli sice v klubu, ale vlastně bez pódia, byli jsme jakoby mezi těma lidma a tak to nějak jakoby v nás je jakoby to nejpřirozenější, když nám ty lidi takhle čumějí do té kuchyně, když se nemáme prostě kam schovat před kým a kdy to nejde a to nás jakoby na tom představení baví vlastně nejvíc, no. A když to dáte na jeviště, tak je to automaticky už trošku divadlo. Ty lidi lehce získávají odstup. Když to hrajete jakoby mezi nima, tak oni jsou hnedka s váma, hned vám jakoby fandějí, nebo jsou na vás naštvaný. Ale myslím, že se to týká opravdu jakýhokoliv kusu, jo. Že tím, že to dáte na ten piedestal, na to pódium, tak to má automaticky prostě razítko divadla a to vzniká tam lehký odstup. No.
0: Enigmatické variace uvádělo i divadlo JKTL v Plzni, kde vy jste stálým členem, ale kam teď na enigmatické variace?
1: No teď momentálně se vlastně po pár letech se vracíme do Prahy. My jsme to předtím hráli v Malém Kalichu a teď se vracíme do Prahy, kde bychom chtěli jakoby stále vystupovat, pokud se nám to povede, a to je divadlo Metro. Na Národní třídě. Takže tam.
0: Jak dlouho tak odhadujete, že se ještě bude hrát? Budou hrát enigmatické variace? Už se blížíte 20.
1: No, tak nevím, jako těch repríz bude nějakých 150, nevím, plus, minus, možná 300, já fakt nevím, nemám vůbec přehled, to by možná věděl Michal Jenčeřík jako náš šéf, když to řeknu takhle. Říkáme principál. A nevím, tak budem doufat, no, protože fakt si myslím, že je to text, který je vlastně věkově neomezený.
0: Každopádně ten film, který vznikl na základě tedy toho představení a tak získává řadu ocenění ve světě. Je to velmi úspěšný film. I to nám asi přiblížíte. Za malou chvíli naším hostem je Martin Stránský.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: hercem a dabérem Martinem Stránským si povídáme o jeho velké filmové roli ve snímku Léčivé účinky sebeklamu, se kterou strávil už spoustu let předtím, protože to původně byla divadelní hra. A to dramatika Erika Emanuela Schmidta. A vznikl film, na jehož premiéře sám dramatik, sám autor té divadelní předlohy byl. A teď je Martine Stránský, nebuďte skromný, co vám řekl?
1: Já jsem měl to štěstí, že jsme si s panem Schmidtem mohli povídat vlastně před i po tom filmem. Strávil jsem s ním poměrně dost času a byl výborný v tom, on je to takový človíček, z kterého možná až úplně stříká a tští to lidství a empatie a to. A je strašně skromný. A to je vždycky jakoby známka těch lidí, kteří něco umějí. Že jsou skromní a nepotřebují to dávat nějak najevo. A v tomhletom si myslím, že to setkání pro mě bylo jakoby strašně obohacující a jsem za to vděčný, že jsem jakoby měl tu šanci se k němu dostat takhle blízko. A chválil nás všechny, zlíbilo se mu právě to, jak to Adolf zpracoval ten jeho námět, nevadilo mu ty připsané figury. Říkal, nebo sám říká, že prostě ví, že píše jakoby intelektuální divadlo a potřebuje ty herce, který tomu dají ty nohy, aby to ustáli a aby to mělo esprit a humor a tak. A takže byl fakt jakoby nadšený vlastně na základě toho, že si nechal od Adolfa poslat ten film. Zkouknul ho doma, podíval se na něj a na základě toho, že se mu to líbilo, tak se rozhodl, že do té Prahy přijede. Což teda, samozřejmě Adolf se zhroutil, že jo, protože prostě nepředstavitelného, že takovýhle člověk, že jo, který se překládá, já nevím, asi do 70-80 jazyků světa vydal, já nevím, 30 nebo 300 milionů knih prodal, což je něco naprosto neuvěřitelného. A že ten Adolf právě říkal na té premiéře, což bylo taky docela vtipný, říkal, tak co, teď já si tam vlastně můžu napsat, co chci, se spolu nikdy neuvidíme, že jo.
0: No, ono to možná nebude tak úplně pravda,
1: no, ale. No a najednou prostě pan Schmidt přijel, že jo.
0: Takže, a možná přijde znova.
1: A možná přijde znova, protože ptal se mě právě, jestli to divadlo ještě hrajem, že slyšel, že to ještě hrajem. A já jsem mu říkal, že jo. A to mě teda uzemnil úplně, říká, že by to chtěl vidět. Takže možná někdy, nebavili jsme se ještě o žádném termínu, ale že to přání prostě vysloveno bylo, že by to chtěl vidět.
0: To musí být velké ocenění pro herce.
1: No je. Je to takový to, že se vám vrátí vlastně všechna ta tréma za těch, já nevím, 35 let, nebo jak dlouho dělám tohleto řemeslo. Jako tak to najednou na mě sedlo v tu danou chvíli a trošku jsem se rozklepal, no.
0: A říkal jste si, tak to mělo všechno smysl? Jako herectví, čekání na role, všechny ty nervy s tím spojené.
1: Určitě,
0: i když jestli vy jste vůbec nějaký měl, protože vy máte na kontě takových rolí, že vlastně měl jste někdy strach vůbec o práci, o svoji budoucnost? Co by herce či dabéra?
1: Vlastně asi ne. Já jsem si to jakoby nikdy moc nepřipouštěl. Já tím, že jsem vlastně od jak živá jsem toužil a chtěl jsem být jakoby v angažmá, že jsem nikdy nešel na volnou nohu, nepřemýšlím o tom, já z nějakého důvodu uvozovky za prdelí ten barák prostě potřebuju, jo. Nevím, samozřejmě to svazuje, omezuje mě to, protože divadlo je hrozný žrout času, ale za druhým mě to dává svým způsobem nějakou svobodu a možná mi stačí jenom to, že a měl jsem to štěstí, že jsem fakt mohl, že dlouho jsem hostoval na Palmovce jako toho stálej host, tam jsem byl nevím, 12 nebo 13 let. Takže mi to jakoby dalo ten odstup od toho mýho domovského angažmá a najednou jsem jakoby z toho odstupu jsem viděl, co je hra, proč dělá tohle, tenhle ten kolega tyhle ty věci a proč je takovej. A tím, že člověk získá ten odstup, tak už se v tom jakoby tolik nepatlá a nehrabe, takže všechno je daleko jednodušší. Prostě.
0: Říká Martin Stránský, náš dnešní host.
2: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je herec a dabér Martin Stránský, který stvárnil mnoho a mnoho rolí. O té poslední velké filmové roli ve filmu Léčivé účinky sebeklamu už jsme si povídali hodně a teď bych se ráda s vámi trochu vrátila do minulosti, protože vy jste stvárnil i role v pohádkách. Asi víte, kam mířím?
1: No, zkuste to.
0: Dvoj roli v pohádce. Kde jste stvárnil vlastně krále pekel, Lucifera a kováře Jiru a ta pohádka se jmenuje
1: Peklo s princezou.
0: Přesně tak. A každé Vánoce nebo každý rok se reprízuje. A mě by vlastně zajímalo pro diváka, je to příjemné, milé, hezké pro děti sledovat pohádku, ale jaké je natáčení pro samotného herce? Je to výhra, radost, jackpot, že budete hrát v pohádce?
1: Přesně, jak to říkáte. Já pohádky miluju od svého dětství. Do dneška prostě pro mě taková ta správně strávená neděle je v oběd, u toho běží dráťák a z dráťáku běží pohádka. A když tahle ta pohádka skončí, tak jsme se vždycky přesunuli do obyváku, tam jsme si pustili tu další pohádku, která běžela v televizi. Takže já fakt jako to dětství s těma pohádkama mám takhle spojený, miluju to, štve mě, že mý kluci nečtou, protože to jsou paňáři a číst nebudou, oni to nepotřebují, to není důležitý. Říkal jsem jim, chlapci, nevadí vám, že se tím, že čtu lidem poměrně docela slušně živím, tak na to mi nedokázali odpovědět. Pořád tvrdí, že budou fotbalisti, že budou mít agenta na to, abym četl smlouvy, tak nevím. Ale já prostě pohádky miluju a vůbec jako čtení si myslím, že je správný, protože to rozvíjí fantazii. Vy si utvoříte ten svět, který chcete vidět. On vám k tomu dává jenom nějaký manuál, ta knížka, nebo ta povídka, nebo pohádka. A točit pohádku je opravdu, to je odměna, to je štěstí. Já to miluju a co víc si člověk může přát, než si zahraje prostě Lucifera. Teď není asi hezčí figura jako v českých pohádkách. No a teďka zase vlastně s Milošem Šmidmajerem, s kterým jsme točili tuto pohádku, tak vlastně před minulý prázdniny jsme točili další pohádku, Princezna stokrát jinak. Tam jsem měl teda teďka jakoby jinou roli, už jsem nebyl pohádková bytost, nebo vlastně jo,

0: Mě točí se detektivky, protože to jsou věci, které jsou jako i námětově poměrně dost bohatý, tak právě proto se tam furt všichni se točí okolo těch kriminálek a okolo toho doktorského prostředí. Za co bych se dokázal odpustit? Já jsem nikdy nebyl, nebo myslím si, že to nemám úplně v povaze. Takhle. Když hrajete s prominutím hajzla, tak to v podstatě stačí 3 až 5 vteřin na to, abyste někomu dokázali, že jste fakt zlej. Ale to, že jste dobrý člověk, o tom nepřesvědčíte spoustu lidí ani do konce svého života.
1: Martin Stránský je naším hostem.
2: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.
3: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
2: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex, host je Martin Stránský, herec, dabér a také tatínek tří synů. Dva z nich, které budou fotbalisté, to už jste řekl. Smlouvy budou číst agenti, to je... A co herectví?
1: To je naláká. Ne, vůbec. Vůbec jako chodí do divadla, chtějí vidět vlastně všechno, co hraju. Občas je varuju, říká,

0: kluci to není úplně pro vás, jako je to třeba, teď jsme dělali Larse Frontiera, Dogville, jako docela těžká věc. Ne, my to chceme vidět. Říkám, tak jo, dobře, je to sice od 15, proč ne? Ale jo, dali to. Jako samozřejmě některé věci nerozumějí, takže jim to musíme jakoby s Martinou vysvětlit, ale do toho divadla prostě chodí rádi, no.
1: S Martinou, s vaší paní, která teď má ještě, nebo společně máte samozřejmě ještě úplně malé, ne miminko už, roka půl, 11 měsíců. Je v tom nějaký pro vás osobně nějaký rozdíl, protože klukům už je 12 a půl, 11, tak a teď máte rok a půl staré dítě, tak je v tom nějaký rozdíl?
0: Pro mě jo, protože já vlastně, když se rodili kluci a přicházeli na svět, tak já jsem byl hrozně laufů. Byl jsem v jednom seriálu, v druhém seriálu, spoustu věcí okolo, takže jsem v podstatě neměl vůbec čas. A teďka hodně jsem přibrzdil i před porodem, i po porodu a snažím si to jakoby užívat a docela se mi to i daří. Takže fakt vidím, jak to dítě vyrůstá a není to, jak to bylo dřív, že jsem prostě občas se stávalo, že jsem kluky viděl v pondělí ráno a pak až třeba ve čtvrtek odpoledne. Jo. A tohle to zaplať pánbu jsem nějak jakože vytěsnil a snažím se, fakt se snažím prostě každý den aspoň jako chvilku vidět a něco s ním zažít. No.
1: A jací jsou starší bráchové?
0: Ve vztahu k tomu nejmenšímu?
1: Přesně tak. Zapřahujete je do péče?
0: Ani nemusíme. Oni jsou opravdu, jak se mezi sebou třískají a jsou na sebe jako docela ostrý, tak na toho nejmladšího, na toho Marťu jsou milí. Stanou se z nich prostě chůvy, no, takže je to skvělý.
1: Nevyčítají vám kluci, nebo někdy nezaslechl jste právě to, s námi si byl málo, tati? Jako,
0: Ne, nikdy
1: se nezmínil.
0: Ale tak oni ať taky trhnou nohou, protože třeba když já jsem chtěl jim třeba číst ty pohádky, ne, tak to mě poslali do háje, že to musí já máma.
1: Jak to?
0: Nevím.
1: Takový školený, úžasný hlas, co by za to jiní dali?
0: No, to jsem jim taky říkal.
1: Co vás čeká? Dnes jste říkal, že máte za sebou dubbing, tento rozhovor a pak...
0: Audioknížka.
1: Pak ještě audioknížka, takže kdo ty číst?
0: Takže dětskou literaturu teďka dočíst.
1: No, a kluci u toho nebudou.
0: Kluci u toho zase nebudou.
1: Já moc děkuju, že jste si našel čas na Alex a hosta. Budu se těšit zase někdy příště. Martin Stránský.
0: Díky moc za pozvání, mějte se krásně, naschle.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Brněnský soud potvrdil půlroční vězení provozovatelce neregistrovaného domova pro seniory v Ivančicích. V České Lípě opět najel vlak do nastraženého kamení a zítřejší počasí zpočátku zvětšená oblačnost odpoledne se bude vyjasňovat. Maxima kolem 21 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, pěkný večer. Za provozování nelegálního domova pro seniory půjde žena z Ivančic na Brněnsku na půl roku do vězení. Krajský soud v Brně zamítl její odvolání. Už v minulosti přitom žena dostala za stejné praktiky dvě podmínky. Obžalovaná trvá na tom, že nic protiprávního nedělala a lidem jen pomáhala.
2: Za odvolání obžalované zamítá.
3: Rozsudek předsedkyně Markéty Jirsové přivítal státní zástupce Petr Dočkal.
4: Ukládání dalšího nějakého jiného výchovného trestu i podle mého názoru nepřicházelo v úvahu.
3: Obhájce Michal Neřád připouští, že jeho klientka neměla ideálně vyřešenou administrativu.
5: Na druhou stranu vykonávala činnost, kterou se snažila prospět společnosti. Tu činnost nedělala pro zisk, dělala i protože ji vnímá jako nějaké vlastní poslání.
3: Advokát zvažuje, že požádají o milost prezidenta. Z Brna Alena Hesová, Český rozhlas.
0: Policie prověřuje nehodu na železniční trati mezi Českou Lípou a Novým Borem. Včera v podvečer tam vlak najel do nastraženého kamení. Ve vlaku cestovalo zhruba 20 lidí, nikdo nebyl zraněn. Po pachateli policie podle své mluvčí Dagmar Sochorové pátrá. Případ prověřuje jako obecné ohrožení.
6: Podobná nehoda se na přibližně stejném místě stala zhruba před 2 týdny. Strojvedoucí podle policie v nakloněné levotočivé zatáčce pod českolipským sídlištěm Sever spatřil na kolejnici v řadě za sebou poskládané kameny. Na stejné místě se kameny objevily i v loňském roce. Kriminalistům se dosud tyto případy nepodařilo objasnit. Z Českolipska Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
0: Přesně před rokem zemřela jaderná fyzička Dana Drábová. Od zítřka je připomene nová výstavba v budově Státního úřadu pro jadernou bezpečnost na pražském Senovážném náměstí. Expozice mapuje 40-letou kariéru Drábové v jaderné energetice. Lidé si výstavu budou moci prohlédnout každý den až do konce listopadu. Upřesní dlouholetá partnerka Drábové a autorka výstavy Markéta Pávová.
7: Výstava se skládá vlastně z panelů, na kterých jsou vystaveny dokumenty nebo kopie dokumentů, které se vztahují k týdaný době. Jsou tady autentické fotografie, jsou tady autentické její předměty denního užití.
1: Sport.
0: Čeští fotbalisté do 21 let v závěrečném utkání kvalifikace mistrovství Evropy podlehli v Portugalsku 0-2. Už před tímto utkáním ale měli Češi jistotu, že budou hrát baráž.
1: Počasí.
0: V noci na středu čekáme v České republice jasno až polojasno, od jeho západu místy oblačno až zataženo a zejména v Čechách ojedinělé mlhy. Ranní minima většinou mezi 11 a 6 stupni, místy kolem 4. Zítra přes den čekáme oblačno až polojasno, přechodně až zataženo, odpoledne od jeho západu výrazné ubývání oblačnosti a maxima zítra většinou mezi 18 a 23 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D11 počítejte s omezením na příjezdu do Prahy směrem od Hradce Králové. Od 5. kilometru až po sjezd na Pražský okruh silničáři opravují vodorovné dopravní značení. Pohybují se v pravém pruhu. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Už za chvíli tu budou příběhy slavných značek. Pěkný večer a příjemný poslech.

0: KAP. Pražská kabelovna, firma, bez jejichž výrobků by se neobešel svět moderních technologií.
1: Říká vám něco firma Prakap?
2: Ne.
3: Ne, to mi neříká nic.
1: A když napovím kablo?
2: Kablo Prakap, ne.
3: Kabely nějaký, nevím.
1: Když rozebereme název Prakap, pražské kabely?
2: No tak si odvodím, že asi dělali nebo dělají nějaké kabely, ale nic mi to neříká.
3: Aha, tak to asi nějaký kabely, to jde mimo mě.
1: Jak dlouho myslíte, že firma Kablo nebo Prakap existuje?
2: 100 let.
3: Tak to nevím, ale protože o ní nic nevím, tak je mladá. Tak maximálně 50 let.
0: Na začátku je měděný nebo hliníkový drát. Na konci kabel. Nebýt nich, nefungovala by nám doma elektřina, nejezdilo by metro a ostatně nevznikl by ani tento pořad. Výroba kabelů má u nás 100letou historii. Kabel je soustava dvou nebo více elektrických nebo optických vodičů spojených společným pláštěm. Jednotlivé vodiče elektrického kabelu, jinak též žíly, mohou být buď z plného drátu, nebo také laněné, složené z tenkých drátků. Takovému vodiči se říká licna, z německého die Litze, tedy prýmek, což je pojem známý spíše švadlenkám. Kabely se nejčastěji používají k přenosu elektrické energie a optických signálů. Za vznik kabelu vděčíme Švýcarsku, respektive jedné firmě vlastnící asfaltové doly. Zprvu používala asfalt k výrobě papírových trubek s asfaltovou vrstvou. Až pak si její ředitel Franz Borel všiml elektroizolační schopnosti asfaltu a pokusil se zhotovit izolovaný vodič. Výrobek byl málo trvanlivý. Asfalt na vzduchu vysychal, křehl a opadával. Navíc výroba byla zdlouhavá a pracná, ale první krůček to byl. Pak si pan Borel zajel na dovolenou do Itálie a navštívil Pompeje. Ve zříceninách viděl, že předměty chráněné obalem z olova zůstaly bezvadně zachovány. Jen co se vrátil, doplnil asfalt směsí pryskyřice s olejem a na ní pod tlakem nanesl v lisu olovo. A první kabel byl na světě. Psal se rok 1879. Zpočátku byly kabely používány pro potřeby signalizace, jako telegrafní a telefonní. V silnoproudé elektrotechnice se kabel poprvé objevil v roce 1881 na světové výstavě v Paříži. Rok na to už byla v Lausanne u Ženevy položena první městská kabelová distribuční síť.

0: u nás začala výroba kabelů bezprostředně po vzniku Československé republiky. V roce 1919 po rozpadu rakousko-uherské monarchie zakládá v Praze Vysočanech svou pobočku rakouský podnik SKV, tedy Schwechater Kabelwerke. Důvod byl prostý. Bylo třeba zajistit zastoupení přímo v nově vzniklých důležitých odbytištích. Podílníkem se stal dnes pozapomenutý český velikán Emil Kolben. O dva roky později Kolben kupuje v SKV většinový podíl. Podnik přebírá, přesouvá ho na okraj Prahy do Hostivaře, na pozemek o velikosti zhruba 2 km čtvereční a registruje ho pod ochranou známkou Prakap SRO. Značka zkracuje dvouslovný název Pražská kabelovna. Obor podnikání formuluje takto. Výroba a obchod kábly a jiným elektrickým bodícím materiálem a všemi v obor ten spadajícími předměty. Potřebnou surovinu, ponejvíce měď, nakupuje v cizině. Nechá ji vyválcovat na drát o průměrech 7 až 8 mm, no a ostatní výrobní postupy až k hotovému výrobku už si zajišťuje továrna sama. Vedle kabelů si podnik zvládá i vlastní výrobu pryžových směsí a jako vůbec první v Československu v létě 1922 začne s výrobou lakovaných drátů.
1: Vybavena reflexní vestou a pevnými botami vydala jsem se do areálu Prakabu. To všechno kolem mě, to je bývalé kablo?
2: Ano. Nacházíme se v areálu bývalého kablo Hostivař.
3: Výrobou provedl Světlanu Lavičkovou výkonný ředitel Prakabu Jiří Dědek.
2: Budovy, které tady kolem sebe vidíme, tak ty historičtější z období první republiky poznáte podle cihlového vzoru, který je na jejich povrchu. Další ostatní postavené později, tak to už jsou moderní haly. V těchto historických tak máme pouze provoz kabelovna, jinak zbytek výroby tak se rozkládá především v těch novějších budovách.
1: My stojíme před vysokánským komínem, na kterém právě ten nápis Prakap je vidět zdaleka, když sem přijíždíme.
2: Komín, který je tady hned před námi, skutečně byl v provozu. V současné době využíván už ke svému účelu není. Máme ho toho důvodu, který jste sama zmínila, je vidět i z dálky nápis Prakat, to znamená, je to náš takovýhle čnící billboard. Určitě nám připomíná naši dlouholetou, téměř staletou historii.
1: Tak se vypravíme do té výroby.
2: Ukážu vám, jak u nás vyrábíme kabely.
0: Je čas věnovat se chvíli doktoru Emilu Kolbenovi, zakladateli Prakabu, jednomu z našich největších podnikatelů a průmyslníků. Získal kvalitní technické vzdělání a cenné zkušenosti ze zahraničních pobytů. Díky nim se zasloužil o vzestup tuzemského průmyslu na světovou úroveň a také o elektrifikaci českých zemí. V období meziválečného Československa se mu pak podařilo vybudovat obrovský podnik, který dle dobového sloganu vyráběl vše od špendlíku po lokomotivu. Narodil se v roce 1862 ve Stránčicích u Prahy do nemajetné židovské rodiny Joachima a Francisky Kolbenových. Měl 8 sourozenců a jen díky své píli se vypracoval, dnes by se řeklo, do pozice top manažera. Získal světové uznání. Poté, co s vyznamenáním dokončil německou techniku v Praze, odstartovalo jeho kariéru Gerstnerovo cestovní stipendium 1200 zlatých, kterému věnoval Český zemský výbor. Díky stipendiu navštívil průmyslová centra v Evropě, procestoval Švýcarsko, Francii a Anglii a pak se vydal na 5 let do Spojených států amerických. Během svého pobytu v New Yorku se dočetl v novinách, že slévárna společnosti Edison Machine Works, pozdější General Electric, na řece Mohawk schořela. Napadlo ho, že firma bude potřebovat projektanty, a tak jí nabídl své služby. Už druhý den dostal telegram. Přijedete-li hned, máte u nás práci. A tak začal pracovat v konstrukční kanceláři za gáži $15 týdně. Brzy upoutal pozornost samotného Thomase Alvy Edisona. Edison hned poznal jeho talent a schopnosti a jmenoval jej v 27 letech šéfem svých technických kanceláří i zkušebních laboratoří. U Edisona získal neocenitelné zkušenosti. Ještě víc jej ale ovlivnilo setkání s Edisonovým velkým obchodním i vědeckým konkurentem Nikolou Teslou. Ten ho pozval, aby se účastnil zkoušek vícefázových elektromotorů v Tesla Electric Company. Kolben byl nadšen a stal se jedním z prvních průkopníků střídavého proudu ve střední Evropě. I proto se mu přezdívalo Český Tesla. Za Kolbenem se mezi tím do Spojených států přistěhovala i jeho manželka Malvína. Přestože si sebou vzala i českou kuchařku, za oceánem nikdy nezdomácnila. V Americe se necítila dobře a nechtěla tam zůstat. A tak se v roce 1892 Kolbenovi vrátili zpět do Evropy. Načas se usadili ve Švýcarsku a Kolben se zabýval vývojem třífázových motorů pro přenos elektřiny na velké vzdálenosti. Po 4 letech se paní Malvína dočkala svého prvního potomka. Narodil se syn Hanuš a zřejmě i proto se Kolbenovi rozhodli pro návrat do vlasti. Odstěhovali se zpátky do Čech, kde se jim narodili další 2 děti, dcery Gerta a Lily. Napřed bydleli ve Vysočanech, pak se přestěhovali do Červené vinohradské vily v Hradešinské ulici.
4: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

otevřel jsem tvůj dopis a začínal tak hezky dvěma slovy. Drahý můj. V tom, odkud si přilétla kulka, jak už to v bitvách bývá, byla to náhoda nebo osud, kdo ví. Odcházelo se mi hezky z tohohle světa, protože jsem měl v rukou tvůj dopis, který začínal tak hezky.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: V září 1896 založil Emil Kolben východně od Prahy v městysi Vysočanech elektrotechnickou továrnu, která byla zapsána do firemního rejstříku jako komanditní společnost Kolben a spol. Elektrotechnická továrna. Místo si vybral dobře. Byla to sice periferie, ale v dosahu byla železniční trať i vydatné zdroje užitkové vody. Veškeré stavební plány, výpočty i konstrukce strojního vybavení byly jeho dílem. Začátky s 25 zaměstnanci jistě nebyly jednoduché, ale brzy už se továrna dostala do povědomí jako zdařilá kombinace evropského a amerického průmyslového myšlení. Krátce zvažoval i spolupráci s Františkem Křižíkem, ale ten ho považoval za snílka a odmítal připustit, že by budoucnost mohla patřit střídavému proudu. Továrna se specializovala na výrobu strojů a zařízení pro velké parní a vodní elektrárny. A z tohoto zárodku ve 20. letech vzešel mamutí podnik Českomoravská Kolben Daněk, chcete-li ČKD, se 14 tisíci zaměstnanci, který byl schopen konkurovat i škodovým závodům.
2: Tohle je jako v pohádce, protože tady se z velkého kola drátu odvíjí drát směrem nahoru a vypadá to jako pohádkový tančící hadi.
3: Dalo by se říct, že jsme krotitelé hadů.
2: Ti hadi, ty potom přijdou kam?
3: Kovoví hadi se protahují skrze průvlaky drátotahů, natahují se na tenčí průměry, ze kterých následně vyrábíme žíly kabelu ostřikem na extruzních linkách. Dráty putují na žilové linky buď přímo v podobě drátu, anebo přes lanovací linku, která z tenčích průměrů drátu slanuje větší průměry jader, nazýváme lana.
2: A teď půjdeme na tu lanovou linku?
3: Lanové linky jsou přímo za linkami drátotahů, kterých nyní stojíme.
2: Tady zase se hýbe ten drátový had a postupuje po velikých kolech.
3: Stojíme u měděného drátotahu. Ta vůně, kterou cítíte, tak to je vůně emulze, což je směs oleje a vody, která má za úkol chladit a mazat tažný proces, který probíhá v této lince. A ty kola, která vidíte, tak to jsou válce, které postupně protahují drát skrze menší a menší průvlaky k tomu, abychom na konci linky docílili požadovaného průřezu neboli průměru drátu. Drát je polotovarem pro výrobu kabelu.
2: Máme tedy drát a kde se z něj stane kabel?
3: Teď se musíme rozhodnout, zdali chceme izolovanou žílu, pouze konstruovanou samotným drátem, anebo chceme dráty tenčích průřezů slanovat do lan, které mají prakticky stejné elektrické vlastnosti, ale mechanicky jsou měkčí. A zrovna tady po pravé straně tak vidíme lanovací linku, která vyrábí takovéto měděné lano.
2: To znamená, že vyrábí lano z těch tenkých měděných drátů, které jsou tady na těch obřích cívkách.
3: Ano, jsme u polotovaru drátu, který vidíte na cívkách, a vyrábíme z něj další polotovar, měděné lano.
2: Jo, ano, tamhle se ohromnou rychlostí točí asi ty cívky s tím drátem a tady se to na takovém jakoby kolotoči, vodorovně položeném, stáčí do lana.
3: Vidíme jeden, druhý rotační koš košové lanovky, ze kterého se odvíjejí z jednotlivých cívek dráty a v průvlaku, který následuje za jednotlivými koši, se tyto dráty slanují do lana. Na konci linky vidíte buben, na který se navíjí už výsledné lano. Tato lana jsou jádry izolovaných žil námi vyráběných kabelů.
2: Z těchto lan teprve vzniknou ty kabely, když to řeknu po našem poženskou oblečením.
3: Ano, přesně tak. Oblékáme kabely postupně do izolace, do jednotlivých vrstev, které můžeme přidávat, a do finálního pláště. Ten je skutečně takovým naším svrchníkem kabelů, které vyrábíme.
2: Tak se tam půjdeme podívat?
3: Ano.
2: Thank you.
1: Nesmíme se ale příliš vzdálit od historie prakabu. Jak se podniku dařilo za první republiky? Skvěle. Rostl závratnou rychlostí. Výstavba svižně pokračovala, úroveň infrastruktury stoupla a tak v roce 1930 firma zřídila vlastní vlečku, která jí umožnila napojit se na železniční stanici Praha-Hostivař. Dva roky na to už bylo kvůli zvýšené spotřebě měděného drátu nutné postavit vlastní tažírnu. V té době už se vyrábějí dráty s pryžovou a textilní izolací, telefonní vodiče, kabely pro zdviže a lakované dráty. Podnik zaměstnává 250 lidí a je u nás jedinečným co do produkce i výrobních kapacit.
3: Teď jsme vstoupili do haly Aiky, kde vyrábíme kabely pro energetiku. Pojďme se tady podívat na postup, jakým z polotovaru lana nebo drátu vyrábíme kabel.
2: Obrovská cívka, která se otáčí, z ní jde stříbrné lano. To lano tady podle nás stále běží kolem různých
3: kladek, naváděcích zařízení. Dostává se do extrudéru. Extrudér je šnek, ve kterém se míchá a taví granulát plastické hmoty. Vystřikuje se izolace nebo plášť, to podle toho, na jaké jsme lince, ve směru polotovaru. Opět jsme na lince, která vyrábí polotovar.
2: Tady se to chladí, protože z toho původního se kouří.
3: Ten plast po vystříknutí tak je horký a následně se chladí ve vodních lázních. Nyní budeme ten polotovar vyrobené žíly následovat až k navijáku.
2: Tak a blížíme se ke konci. Už je také větší hluk.
3: Ten hluk je působený především ofukem, který používáme k sušení těchto polotovarů. Následně vyráběná žíla prochází vysokonapěťovou zkoušečkou, která testuje jakost, kvalitu vyráběné izolace s tím, že kdyby náhodou došlo k porušení izolace, proběhne jiskra, která zahlásí obsluze, že došlo k závadě a následně s materiálem pracujeme jako s neschodným. V tuto chvíli probíhá výroba bez potíží, takže vidíme, jak na buben navijáku je navíjena postupně otáčka za otáčkou námi vyráběné žíly.
2: A vy jste řekl, že tohle to je polotovar, ale já bych řekla, že se koukám už na hotový kabel.
3: Kabel se stává většině případů z několika žil. Děláme i jednožilové kabely. V tom případě by toto byl skutečně hotový kabel, ale tato konkrétní situace tak kabelem stále ještě není. Pořád se díváme na polotovar. Ještě musíme projít přes lanovací linku. Následně uvidíme plášťovou linku, která už vyrábí náš výsledný produkt, to znamená kabel.
2: Tak jdem.

0: A je tu rok 1939. Továrna sama sídlí v Hostivaři. Její kancelářské prostory leží ve vnitřní Praze, na Václavském náměstí a v ulici 28. října. Firma vlastní 5 automobilů, 3 osobní, jedno pro generálního ředitele a zbylé pro ostatní vedoucí pracovníky a 2 nákladní. Hotové zboží se prodává prostřednictvím zástupců s vlastními sklady ve větších městech naší země i v zahraničí. V Bruselu, ale třeba též v Haifě či Casablance. Jenže nad Evropou se stahují mračna druhé světové války. Prakap se po násilném vyvlastnění německými okupanty mění v akciovou společnost a většinu akcií přebírá Pražská měďárna a elektrotechnické závody Křižík Šodor AS. Staví se nová výrobní hala. Sortiment se rozšiřuje o místní telefonní kabely a silové kabely s papírovou izolací.
1: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: V době druhé světové války získává Prakap významné zakázky od československé armády a podnik zůstal strategicky důležitým i pro říšskou branou moc. Osudným se stal slavnému průmyslníkovi jeho židovský původ. Po Mnichovské dohodě rodina i přátelé Kolbena přesvědčovali k emigraci. Ten však takovou možnost vytrvale odmítal. Mně, Kolbenovi, nesmí a nemůže nikdo ničeho zlého učiniti. To byla jeho odpověď na jakékoliv varování. Syn a nejmladší dcera bez něj nechtěli Čechy opustit. Jen starší dcera včas emigrovala do Anglie i s rodinou. 16. března 1939 byl Emil Kolben odvolán ze svých funkcí v ČKD. Byl nucen prodávat majetek, včetně továrny na kabely. Navíc v roce 1940 zemřela jeho žena. Dva z jeho sourozenců spáchali sebevraždu před jistou deportací. Přestože protektorátní vláda pro něj požadovala u říšských úřadů výjimku, byl v červnu 1943 zatčen gestapem, deportován z jejich rodinného sídla v Praze a musel nastoupit s celou rodinou do transportu. Už nemohoucího ho SSáci odnášeli na nosítkách a nakládali do sanitky. On je přitom hlasitě proklínal. Bylo mu 80 let. Do géta se odebral jen s malým kufříkem. V něm měl akcie ČKD. Byl internován v terezínském koncentračním táboře a zde také po třech týdnech zemřel. Přestože Kolbenka patřila k sloupům českého průmyslu a strojírenství i v době po první světové válce, o jejím zakladateli a tvůrci se jako o kapitalistovi nesmělo v období budování socialismu vůbec hovořit. Teprve po roce 1989 se Kolbenovi dostalo satisfakce. Jeho jméno nese jedna ze stanic metra trasy B a také ulice v Praze 9. Obec Stránčice mu in memoriam vrátila čestné občanství zrušené nacisty. Jeho vnuk Jindřich byl spolu se svým otcem zařazen do transportu do Osvětimi. Hanuš Kolben zemřel v plynové komoře. Jindřichovi se podařilo uprchnout a válku jako jediný z mužských členů rodiny přežil. Protože se Kolbenovi před válkou přihlásili k německému jazyku, dostali v poválečném Československu zrádcovský cejch. Kolbenův vnuk tak v 50. letech musel kvůli původu ukončit studia elektrotechniky a uplatnění našel jen jako dělník v ČKD. Po srpnu 1968 emigroval do Německa.
2: Procházíme kolem velkých odvijáků a když se tak na ty vaše stroje dívám, ty už něco pamatují v tom dobrém slova smyslu.
3: Jedná se o letité zařízení, nicméně vybudované značně robustně. O toto zařízení je pravidelně pečováno, to znamená, držujeme provoz v dobré kvalitě a jsme schopni i s takto, řekněme, letitými zkušenostmi vyrábět kvalitní kabely. Jsme u lanovací linky, na které se vyrábí duše kabelů. Jedná se o podobnou linku, jako jsme viděli před chvílí, která lanovala lana jednotlivých jader do kabelových žil. Nicméně zde nejsou odvíjeny dráty, ale izolované žily, které se stáčejí do kabelové duše.
2: Spletá se to v podstatě jako pro vás.
3: Ano, kabelová duše je takovým, řekněme, silnějším provazem.
2: No jo, ale tady jdou ty žíly čtyř barev. Doprostřed se tam dostává jakýsi bílý tenoučký kabel, taková trochu nitka.
3: To je gumová vložka, kterou vpouštíme do prostřed duše kabelu kvůli vylepšení mechanických vlastností povrchu a kompaktnosti vyráběné duše.
2: Už je vidět, jak je ten pestrobarevný žílový provaz spletený. Vypadá to jako dlouhatánská, velikánská, barevná, velikonoční pomláska.
3: To je asi nejlepší příměr. Jedná se o takovou kovově plastovou pomlásku. Jedná se o energetický kabel, připojitelný do sítě s maximálním napětím 1 kV, to znamená 1000 V.
2: Jdu pořád podél té pomlásky, ale tadyhle se ty navijáky otáčejí, ale vlastně úplně jiným směrem, než by člověk řekl.
3: U tohoto velikého stroje se díváme na proces toho samotného skrutu. Odvijáky nerotují v axiálním směru, pouze odvíjí jednotlivé žily, čímž dodávají materiál do místa skrutu a samotný skrut je zajišťován rotací, kterou vidíte na navijáku.
2: Tohle už je, ne, hotové to ještě není.
3: To jsme u polotovaru Duše.
2: Tadyhle jako kdyby se otáčelo obří mlýnské kolo.
3: Obří mlýnské kolo, které nám nese pomlásku, kterou jsme vyrobili v předchozím kroku, to znamená kabelovou duši. Z tohoto odvijáku se kabelová duše dostává do gumolisu, což je podobné zařízení jako extrudér, s tím rozdílem, že šnek zpracovává pouze gumu, která tvoří výplňový materiál mezi kabelovou duší a svrchním pláštěm.
2: Tady si ten kabel obléká jakési spodní prádlo?
3: Tady si obléká svetr, to je výplňová guma, a následuje v dalším kroku plášť. Od tohoto kroku dál, tak už se jedná o finální produkt.
2: Takže teď dostane kabát a vyrazí na cesty.
3: Ano.
1: Po válce Prakap potkalo zestátnění a následně byl začleněn do národního podniku Elektrotechnické závody Křižík a poté do nově založeného národního podniku Kablo Bratislava. Později se stal samostatným národním podnikem a nesl název Kablo Hostivař, ovšem po 10 letech byl integrován spolu s dalšími kabelovnami do národního podniku Kablo Kladno. V listopadu 1991 byla založena akciová společnost Prakap a začal se hledat vhodný strategický partner. Po dlouhých jednáních bylo rozhodnuto o prodeji nadpoloviční většiny akcií kabelovně Švechater Kabelwerke. Touto změnou se obnovily původní svazky mezi oběma firmami, sahající do doby jejich samotného vzniku a přerušené druhou světovou válkou a obdobím po ní.

Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Do České republiky už dorazilo přes 500 000 dávek vakcín proti chřipce. Bývalý poslanec Petr Wolf chce už příští rok žádat o propuštění z vězení. A počasí zítra zpočátku zvětšená oblačnost, odpoledne se začne vyjasňovat. Maxima kolem 21 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Pro letošní chřipkovou sezonu by mělo být v celé České republice k dispozici o 15% více dávek vakcín proti chřipce než loni. Informovalo o tom dnes Ministerstvo zdravotnictví. Zhruba 540 tisíc dávek už dorazilo, dalších asi 400 tisíc by mělo přijít tento měsíc a na začátku listopadu. Letošní zpoždění v dodávkách očkovacích látek vysvětlil předseda České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek. Podle něj se jedná o celoevropský problém.
2: Protože se historicky po hodně dlouhé desetiletí trvající době změnily všechny tři složky té vakcíny. Tam se změnily oba dva typy chřipkového viru typu A i B. Jinými slovy, je to úplně nové složení, protože jinak každý rok se třeba měnil jenom jeden nebo dva a ten virus, který tam byl loni, je i letos. Když to letos jsou všechny tři úplně nové.
0: Podle odborníků je nejvhodnější nechat se očkovat právě v říjnu a v listopadu. Lidem ve věku nad 65 let platí vakcíny proti chřipce zdravotní pojišťovny. Bývalý poslanec Petr Wolf chce už příští rok žádat o propuštění z věznice. Od roku 2013 se vyhýbal trestu za dotační podvod a utekl do Paraguaje. Za útěk před vězením mu ostravský okresní soud k jeho 6 letům přidal ještě jeden další rok. Rozsudek je pravomocný, potvrdil to jeho advokát Tomáš Miketa.
3: Vzdali jsme se práva odvolání, protože si myslíme, že v případě toho prohlášení viny asi nižší trest být nemohl udělen. Jestliže někdo vykonává trest, tak má eminentní zájem na to, aby byl podmíněně propuštěn. Málo který odsouzený radši zůstane ve věznici.
0: Terezínské muzeum Geta se v pondělí 2. listopadu na 3 roky uzavře veřejnosti. V prostorách totiž během příštího roku začne plánovaná velká rekonstrukce budovy. Pracovníci památníku Terezín teď musí vyklidit stálou expozici a předměty uložit zpět do depozitáře, říká mluvčí památníku Terezín Stanislav Lada.
4: Zároveň se musí vlastně všechny ty prostory vyklidit tak, aby vlastně počínaje příštím rokem mohla firma, která tu zakázku na zhotovení té stavby vyhraje, tak aby mohla začít s rekonstrukcí.
0: Muzeum Geta se v následujících letech promění podle vítězného návrhu ateliéru skupina vedený architektkou Marcelou Steinbachovou. Součástí budovy má být nově také světelný maják, který navrhl americký architekt Stephen Hall.
1: Počasí.
0: V noci čekáme jasno až polojasno, od jeho západu místy oblačno až zataženo a zejména v Čechách ojediněle s mlhami. Nejnižší teploty nad ránem mezi 11 a 6 stupni, místy kolem 4. A zítra přes den bude oblačno až polojasno, přechodně i zataženo. Odpoledne od jeho západu čekáme výrazné ubývání oblačnosti. Maxima zítra většinou mezi 18 a 23 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D48 z Českého Těšína do Frýdku Místku překáží nehoda před sjezdem na Třinec a Žilinu. Na kilometru 64,5 se srazilo osobní vozidlo s dodávkou. Projíždí se pomaleji, tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná pořád Divadlo pro vaše uši. Přejeme pěkný večer a příjemný poslech.
1: Divadlo pro vaše uši.
5: Dobrý večer, dámy a pánové. Jestli tedy chcete vědět, jak se někdy líhnou nápady na tahle společná setkání s vámi tady večer v Divadle pro vaše uši, tak já vám jeden takový nápad prozradím. Nedávno jsem se na besedě ve východních Čechách potkal zase po dlouhé době s herečkou paní Libuší Švormovou. A napadlo mě, jak je vůbec možné, že ještě nebyla hostem u nás na rozhlasovém divadelním jevišti. Je čas to napravit. Tak hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Já to mám tady v divadle takhle vlastně pořád. Když už si řeknu, že mám to archivní pucle pro vás složené, pokaždé se pak ještě po čase najde něco navíc. Onehdá jsem vám přehrával kousky z Vrchlického Noci na Karlštejně, kolikrát se jen v rozhlase během let uváděla. No a vidíte, stejně jsem na jednu nahrávku zapomněl. Je z gramofonové desky a vedle Karla Hegera jako Karla IV. Nebo Eduarda Cupáka, co by arcibiskupa Arnošta z Pardubic, je na ní zachycena právě Libuška Švormová, co by královna Eliška, ta, která se tak nečekaně objeví na hradě Karlštejně.

0: Konečně jsem tady. Jak se chvěji. Svědomí praví mi, že nedělám dobře, ale hlas srdce je překřikuje a volá: musíš, musíš. To tedy Karlštejn. Nyní nemohu ani odtud, kdybych i chtěla. Teď je třeba zmužilosti. Každou chvíli mě někdo uvidí, potká a vše je ztraceno. Co si počnu, co jen řeknu? Ale co mi zbývalo činit, když jej tak šíleně miluji? Oběda. Tam přichází arcibiskup Arnošt. Skrýt se jest nemožno. Půjdu mu vstříc a svěřím se mu. Jeď dobrý a snad mi porozumí.
1: Co vidím? Tvoje milost zde?
0: Nedivím se podivení tvému, důstojný otče.
1: A v této chvíli?
0: Vím, že na Karlštejn večer vkročit ženě nedovoleno, leč manželka a královna snad...
1: Obávám se, věru, že ani ta nebude výjimkou. Císař je neúprosný u vykonávání svých předpisů. A pak...
0: Pak?
1: Odpust zvědavosti, mé královská paní, ale nedovedu si vysvětlit, co vedlo kroky tvé v tuto chvíli nárad. Co se stalo?
0: Nic, důstojný otče. Nic, než že jsem slabá, pošetilá žena. Nic, nežli, že miluji svého chotě až k šílenství. To jsou ovšem maličkosti vůči státnickým pletichám, kvůli kterým se choť můj zavírá na tento hrad. To jest ovšem hříšnou slabostí vůči hrdinským skutkům sebezapírání a křesťanské pokory, které zde vykonává. Cítím to, jak jsem dětinská a pošetilá. Půjdu. Nevím, čeho bych zde více pohledala.
1: Ty neodejdeš, dcero má. Ty stůněš. Tvá duše je rozjitřena do hlubin. Přede mnou nestojí královna, ale trpící žena. Tobě se stýská, není-li pravda? Baví se. Ty žárlíš.
0: A je to hříchem, otče?
1: Hříchem to není, máme-li důvody, ale slabostí je to vždycky. Máš příčiny k tomu, dcero.
0: Což nebyl můj sňatek pouhým výsledkem státnické smlouvy?
1: A myslíš, že by muž takový, jako je císař, mohl bez lásky vzít choť?
0: To nemyslím, ale on je spolu státníkem a těm je všecko dovoleno.
1: V očích lidí snad, ale ne před vlastním svědomím. Tvé domněnky jsou liché, královno. A cesta, kterou si volila, je...
0: Cesta, kterou jsem volila, jest nedůstojná, královny nehodná. Ale milující žena má jiná práva, než jaká uznává dvorní mrav. A pak je pozdě. Měla jsem mluvit dříve s tebou, důstojný otče.
1: A nebyla bys v hloubi duše své více přesvědčena, než právě nyní. Ty jsi raněna. Třeba léku na ránu tvou. Ty musíš být i sama přesvědčena, jak liché jsou tvoje domněnky. Ty musíš na vlastní oči vidět, jak odaný je ti císař. Jak tě zbožňuje.
0: Jak mě zbožňuje. A kolik dní mi věnoval od sňatku našeho.
1: Nezapomeň, dcero, že jest prvním vladařem Evropy.
0: Přičemž srdce jeho ženy musí chodit i almužnou. Císař zabrán ve své vladařské práce nebo své stavby, ostatní pohltí návštěva kostelů a klášterů.
1: I na ty žárlíš?
0: Kdo opravdu miluje, žárlí na všecko. O, jak jsem se těšila jako dítě na venkovský svůj hrádek. Myslela jsem, že odjedu z Prahy po jeho boku. O, běda, jaké zklamání. Vypravili mě napřed s hofmistryní mou, tou vyzáblou na těle i duchu paní Ovkou na Karlík, a císař jel ve svém voze, ve kterém prý celou cestu pracuje, sem na Karlštejn. Zde se zavře jako poustevník a žena nesmí překročit jeho práh. A potom praví, že mě zbožňuje. Kdy jej zase uvidím?
1: Ještě dnes, dcero má. Ještě dnes.
0: A zde, otče, není-li pravda? Ty mi pomůžeš k tomu, ty přemluvíš ho, aby zrušil ten nesmyslný příkaz, že nesmí žena být přes noc na Karlštejně. O, díky tobě, díky.
1: Ne, toho učinit ti nelze. Císař jest důsledný a zákon, jež dal sám, nejpřísněji zachovává. Ale rána v srdci tvém, královno, je povahy takové, že třeba přiložit na ní ostrého nože ihned. Okamžitě. Jsem nepřítelem klamu i lsti. Ale zde není pomoci.
0: ty zamýšlíš?
1: Jsi odhodlána podrobití se všemu? Svěří ti se úplně mému vedení?
0: S vděčností půjdu za tebou. Dělej, co chceš, jen vrať mi císaře.
1: První podmínka je těžká, královno. Nikdo nesmí zvědět, že jsi zde. Císař by nesnesl tak zřejmé a okázalé přestoupení svého předpisu. Nikdo tě nesmí zde vidět.
0: Což se mohu udělat neviditelnou?
1: Skoro. Aspoň pro oči dvořanů. Pojď, jsou hosti na hradě a jeho milost může zde být každou chvíli. Pojď v jizbu mou, kde ti povím ostatní. Bůh bude s námi. Je to první klam, jehož se v životě dopouštím. Ale konám jej klidně. Vždyť chci vrátit tobě mír srdce a vrátit tebe srdci svého přítele.
0: Jak ti žehnám, otče.
1: Až později, dcero. Snad budeme litovat i oba. Ale čas kvapí. A dílo naše je dobré.
0: Jak láska sama.

0: předstup blíže.
1: Hochu.
0: Ještě blíže. Jsi tedy poprvé na stráži.
2: Ano, císařská milosti.
0: Dobře se zdržel. Ale jsi začátečník a nebude ti nazbyt několik pokynů. Posaď se.
2: Nemohu přece sedět, dokud vladař můj stojí.
0: Jen se posaď, usednu také. Vezmi pohár a nalij mě a sobě. Noc je dlouhá a nechce se mi spát. Stát na stráži v předpokoji císaře není ještě všecko, hochu.
2: Vím. Neusnout přitom je větší umění.
0: Máš ovšem pravdu. Je však něco, co jest největší umění? Baví ti pána svého v bezesných nocích. A těch mají panovníci nejvíce.
2: Myslím však, milosti, že je to jen vinou jejich.
0: Musí trochu prosto řeky, hochu. Ale sluší ti to. Pij tedy.
2: Děkuji, milosti. Nepij vína.
0: Oj, co to slyším? To se nesrovnává s svou statečností. Lámeš meče jako třísky a vína bys nepil? Což když si toho výslovně král tvůj přeje?
2: Ať tedy žije.
0: Kdo, můj hochu?
2: Kdo? Jak říkáme, ten, koho milujeme.
0: Tož z duše ti připijím. Co říkáš tomu vínu?
2: Nemohu přece tobě, císařská milosti, haněti tváří v tvář, co je dílem tvým a pýchou tvou.
0: Tobě je tedy příliš nechutná. Jsi upřímný.
2: Je trpké, milosti. Trpké jako panská služba.
0: Proč jsi tedy vyhledával? Ty, syn zámožného měšťana, sám neodvislý. Nač se spídil po službě u dvora?
2: Záleželo mi na tom seznatiji. Otec říkává, že je třeba znáti všecko.
0: A přidrži ti, že máme se nejlepšího, pravý apoštol. Ale jak vidím, není panská služba v očích tvých tím nejlepším. Brzy se vrátíš domů, viď, klokti a váze svého otce. A věř, že dobře učiníš.
2: Ano, vrátím se. Zvláště když poznám, že nehodím se k tak důležitému úřadu, jakým je střežiti osobu vladaře a být jeho společníkem.
0: Co mluvíš, blázinku? Co si bereš do hlavy, že bys nestačil mé službě? Naopak, mám tě rád. Tvůj vzrůst, tvá statečnost se mi líbí. Jsi jedním slovem roztomilá. Roztomilý hoch.
2: Jak jsi laskav, císařský pane.
0: Jak jsem pravil, jsi statečný roztomilý hoch. Ale poslyš, něco bych ti přece vytýkal.
2: Jsem zvědav, milosti.
0: Bojím se, že celá noc nám ani nestačí, bys všecko zvěděl, co se mi na tobě nelíbí.
2: Celá noc, o bože. Již poslouchám tvoje milosti.
0: Předně ti vytýkám, že tak málo vína piješ. Hoši tvého věku líp to umývají. Jsem však upřímný a řeknu ti tajnou svou myšlenku. Ty piješ také dost, ale když tě nikdo nevidí, ty chceš přede mnou být vzorem dokonalosti, chceš se tvářit jako úpejpavá panenka.
2: Ne, jako panenka to právě nechci, císařský pane můj.
0: Pij tedy a dokaž opak. Věř mi, je dobré a burgundskému nezadá. Nož tedy na zdraví toho, koho milujeme.
2: Ale já nemiluji a nemohu tedy pít.
0: Jsme povinni milovat ti aspoň blížního svého vůbec. A jsme-li tak způsobné, páže, jakým ty se býti zdáš, pána svého zvlášť. Mne tedy také nemiluješ?
2: O, miluji, miluji nade všecko.
0: To šlo od srdce. Hezky si to řekl. Jakoby s dívkou byl.
2: Ach.
0: Je vidět, že zkušený jsi v hrách a cviku sladké milosti. Hleď, zde je pás. Zajisté máš též dobrý vkus a povíš mi, jak se ti líbí. Dříve však buď tak hodný a pověs mi ještě jednou, jak mě miluješ.
2: Jako pána svého, nadšeně i odaně.
0: Opět se přetvařuješ. To neznělo jako poprvé. Chci se vsadit, že když poprvé si vyslovoval slovo miluji, myslil si na někoho jiného než na mne, starého a zasmušilého samotáře. No, však nechme toho. Prohlédni si tento pás a pověs mi upřímně, jak se ti líbí. Vy mladí věcem těmto lépe rozumíte.
2: Pěkný, ba nádherný jest. Jaké rytiny a drahokamy a tu jsou nápisy, ano i verše. Na tom světě žádná jiná. A zde není jeď div, že túžím, než ze všech nejkrasšej slúžím. Můj milý, netuš mnoho, ať chceš, však máš pro koho.
0: Líbí se ti ten pás? No, vezmi si jej. Dej ho své milence. Jistě máš nějakou, bude ti zajisté vhod.
2: Děkuji, milosti. Nemám milenky a oloupil bych někoho jiného o tak vzácný dar, který jistě původně nebyl pro mne uchystán.
0: Dobře, věřím ti, že nemáš milenky. Proto vezmi pás přece na památku dnešní první své stráže. Můžeš je zcela dobře také sám nosit. Pojď, zkusíme ho. Zdá se, že bude právě dobře, jako by na tebe schválně dělán byl.
2: To sotva, císařská milosti?
0: Ty pochybuješ? Proto právě to musíme zkusit. Jak hebkou ručku máš a jak malou. Je vidět, že jsi příliš mnoho tetivu nenapínal, ani oštěpem neházel. Neřekl jsem to, jako by schválně byl pro tebe. A jak ti sluší. Ale ještě lépe by se vyjímal, kdyby spod něho splývala blankitná říza.
2: O bože. O bože.
0: Co je ti, hochu? Ty omdléváš. Zdá se mi, že máš příliš těsný kabátec.
2: Díky, o díky, císařská milosti. Již to přešlo. Je mi už lépe.
0: Jsi mi to pěkný hrdina. Dvě číše vína tě porazili. Ale ještě něco, hochu. Ty jsi byl na stráži, konal jsi dobře svou povinnost. Ale králům páže meče z ruky netrhá, neláme jako mrkve a nehází jim je pod nohy. To nebylo pěkné, hochu. Příště se toho, doufám, uvaruješ.
2: Ale co mi zbývalo jiného, když král Petr tak na mě dotíral již za oponou?
0: On se odvážil?
2: Ano. Ruku mi tiskl a k sobě chtěl mě přivinout. Mluvil tak divně a chtěl mě i políbit. To by přece také tobě vhod nebylo.
0: To máš pravdu, to ne. Ale celkem co zlého na tom mladému kvetoucímu hochu jako ty, rádi poklepáme na rameno a štípneme ho i do tváře.
2: Ale nelíbáme ho.
0: Nikdy?
2: Nikdy, císařský pane.
0: Jsou, uznáš přece výjimky, jich si může dovolit hlava korunovaná.
2: Ani ta ne.
0: Výjimky, jich si mohu dovolit já.
2: Ne, ne, ne.
0: Víš, že mohu. Eliško.
2: Pane můj.
0: Řekni můj Karle, to ti lépe sluší.
2: Můj Karle. Můj drahý Karle.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Víte, kdo to byl Arkadij Timofejevič Averčenko? Vynikající ruský satirik. Na útěku před ruskou revolucí zemřel v roce 1925, považte, v Praze a pohřben je tady na Olšanských hřbitovech. V dramatizaci jedné z Averčenkových povídek, která se jmenuje Kouzlo vzpomínek, si hlavní roli zahrála právě paní Libuška Švormová. A náramně. Ostatně posuďte sami. V další ukázce, kterou jako vypravěč celého příběhu uvádí Jiří Lábus.
2: Divadlo je šalebná, zrádná past. Opravdu. Neměl jsem se před ním na pozoru, neubránil jsem se mu. Byl jsem vtažen do jeho záludných tenat. Uvízl jsem v jeho osidlech. Stal jsem se osobním sekretářem, impresáriem, herečky Marfy Petrovny Lučezarské. Ano, té, co hrála mladou choť starého profesora Serebriakova ve Stříčku Váňovi. Tak jsem se stal přímým účastníkem nekonečného strhujícího monologu, odkrývajícího tajemství jejího naplno žitého, bouřlivého života.
3: Ach ano, milý Arkine, tehdy jsem ještě byla v angažmá v Samaře. Ještě jsem, jak se říká, nerozepěla křidélka. Jak bědně, jak uboze jsme tenkrát žili. Komická stará vařila chlebovou polévku s bramborami pro celý ansámbl. Jaký kontrast s tím, čím jsem byla zahrnuta potom. Proudy zlata, hory mincí a bankovek. Ach, milý Arkine, kdybych teď měla jenom desetinu toho, co tenkrát prošlo mýma rukama, tonula bych v bohatství jako Kleopatra.
4: V Samaře zřejmě záhy rozpoznali váš talent a dovedli jej po zásluze ocenit, Marfo Petrovno.
3: Ale kde pak, broučku? Kdybych měla žít z té almužny, co mi tenkrát v Samaře platili, byla by ze mě žebračka. Dávno už bych byla pod rnem. To teprve v Moskvě. Generál Štifel se mi tenkrát dvořil ve stáji na usedlosti statkáře Kulakova. Se mi zalíbil nádherný, spěněný, zlatolesklý kůň. Generál jen mrkl okem a kůň byl můj. Ale když já jsem chtěla mít pár takových koní, a co myslíte? Generálův sekretář sjezdil celé Rusko od Brjanska po Vladivostok, aby nalezl druhého zlatolesklého koně do páru. A nakonec ho objevil snad v Ústťugu nebo kde. 8 000 rublů ho to stálo.
4: Opravdu tolik? Marfo Petrovno, zde jsem si dovolil...
3: A nebo dřevař Supov, to bylo ve Voroněži. Vzpomínka na toho dobráka mi dodnes vyvolává na tváři úsměv. Všechny ty malé hloupůstky, kterými mě zahrnoval, když mi připravoval koupel, naléval do vany pravé francouzské parfémy. Oh. Flakonek za 28 rublů.
4: Ne.
3: Také mě samozřejmě koupal v šampaňském. To bylo tenkrát běžné. Jednou v Jaltě se mi v akváriu zalíbila malá zlatá rybička. Koupil mi ji za 150 rublů. A co já, marnivána Jirka? Rozřízla jsem jí vidličkou a ochutnala.
4: Oh.
3: Odneste to, povídám. Nechutná mi to. No, a cikáni. Když cikáni zpívali, Supov plakal a říkal mi: Marfo, jestli chceš, otrávím ženu a vezmu si tě. Byl tak komický, neodolatelný. Odpověděla jsem mu: proč bys to dělal, hlupáčku? Vždyť jsem tvoje i tak. Za 1/2 roku jsem ho přišla aspoň na 100 000.
4: A snad se dočista nezrujnoval. Marfo Petrovno, kdybyste je laskavě...
3: A nebo v Saratově, cukrovarník Tipurin. Stařík skrz naskrz zkažený. Ale peněz nelitoval. Když jsem měla benefici, poslal mi na jeviště 100 květinových košů.
4: 100 košů?
3: Úplně jsem se v nich na jevišti ztratila. A k večeři pak bylo šampaňské, koňak, maraskýno. Za 3 týdny 60 000.
4: 60 000. Nic není zadarmo, že? Ale co vaše současná benefice, Marvo Petrovno?
3: Ach, mé vzpomínky. Mají tak opojnou vůni. Tak uhrančivé kouzlo. V Kyjevě továrník Akulin, co ten natropil, vzal celou divadelní společnost na Truchanovu v ostrov na 2 na 3 dny a našemu řediteli platil za mě penále. A to všecko jenom proto, že mu ve městě překážel plukovník Podprugov a továrník Akulin mě chtěl mít jenom pro sebe. Strávil se mnou měsíc a stálo ho to... Vidíte, že už se ani nepamatuju. Ach ano, ano, 82 tisíce.
4: A měla jste štěstí na štědré mecenáše. Marfo Petrovno, prosím vás, zde
3: co
4: mám...
3: Co pak to máte, broučku?
4: Časový program vašeho benefičního turné.
3: Turné? Ach ano, ano, turné. A kdy?
4: Za 3 týdny.
3: Za 3 týdny? A co vlastně budeme hrát, broučku?
4: Bude to váš solový recitál, sestavený z fragmentů nejpamátnějších rolí vašeho repertoáru.
3: To bude krásné. Měli bychom začít zkoušet, že ano? A kdeže to budu vystupovat?
4: Tady je seznam míst.
3: Pištovo, Tominsk, Orjachovoje Burskoje, Tobolsk Podolský, Podolsk Tobolský,
4: Sosnogorsk.
3: Sosnogorsk, Kalitkin. Kalitkin. Jak jsem šťastná, že navštívím to milé městečko. Mé srdce se sladce zachvělo při vyslovení jeho jména. Mé rodné hnízdo.
4: Ze kterého jste vzlétla k výšinám slávy. Netušil jsem...
3: Kalitkin. Jako 15letá dívenka jsem jej opustila. A od té doby jsem tam nebyla. Je to dobrých 12 let.
4: Ano, opustila jste Kalitkin jako dívenka v rozpuku mládí a nyní se tam triumfálně vrátíte jako vyzrálá dramatická umělkyně, Marfo Petrovno.
3: Ach ano, odešla jsem jako malá.
4: A vrátíte se jako velká.
3: A vy budete svědkem těch památných okamžiků. Zajisté mě přece budete doprovázet, můj impresario.
4: Jistě, Marfo Petrovno.
3: Broučku, ale co Soněčka? Co si beze mne počne? Dostává se do nebezpečného věku. Pučící ženství již klepe na dveře její panenské nevinnosti.
4: Jako vám tenkrát v Kalitkinu.
3: Ano. Ne, ne, nemohu přece Soněčku nechat samotnou. Arky nekladu vám na srdce. Než odcestujeme, musíte sehnat guvernantku.
4: Ano.
3: Nejlépe švýcarskou nebo německou.
4: Ano, udělám proto vše, spolehněte se, Marfo Petrovno.
3: Zákulisní intriky mě vypudily z kamenného divadla. Vzala jsem na sebe veškerou tíhu údělu zájezdové umělkyně. Věru nelehký úděl pro matku dospívající dcery. Zejména, když její otec nás tak zrádně, tak věrolomně opustil.
4: Opustil, ale... Říkala jste přece, Marfo Petrovno, že Soněččin otec zemřel.
3: Ach ano, jistě. Tak věrolomně nás opustil. Navždy. Jsem tak šťastná, milý Arkine. Cítím, že dnes je můj velký den.
4: Ano, byl to její velký den. Na nástupišti stál uvítací komitét v plné pohotovosti.
3: Moji drazí, moji drazí.
5: Buďte vítána, paní Lučezarska. Je pro nás nesmírnou ctí, že vás můžeme uvítat v našem starobylém městě. Dnešní den bude milníkem v jeho stoleté historii.
3: Jste tak milí.
6: Vítáme ve vás představitelku nejhlubších realistických tradic našeho herectví. Něžnou naivku, divu, heroínu i tragédku.
3: Vynechal jste komickou starou?
6: Oh, ne, to vy jste nikdy nebyla.
5: A také nikdy nebudete.
3: Pane...
6: Trošky. Jsem divadelní kritik zdejších novin.
3: Určitě oba, paní. Jak jinak, že?
5: Bude to váš triumf, Marfo Pavlovno.
6: Marfo Petrovno.
5: Jo, Marfo Petrovno. Teprve po vašem vystoupení bude jeviště našeho skromného divadla opravdu znamenat prkna, která znamenají svět.
3: Jste tak milý, báječný, skvělý.
5: Povoz je připraven, Marfo Petrovno.
3: Ne. Ať odvezou zavazadla s panem Arkinem do hotelu.
6: Marfo Petrovno.
3: My půjdeme pěšky. Bude to slast, dát se opájet vůní krajiny dětství, zastřené s novým oparem vzpomínek.
6: Netušili jsme, že...
4: Snad to mohu prozradit, Marfo Petrovno?
3: Prosím.
4: Pánové, Marfa Petrovna Lučezarská se dnes po letech triumfálně vrací do svého rodiště. A teď mě prosím omluvte.
5: Jak jsme jen mohli?
6: Malé fopa, no což... Rád bych, Marfo Petrovno, v našem listě uveřejnil váš portrét.
3: Pán si žádáme foto.
6: To by bylo znamenité. Mně však spíše jde o portrét vaší umělecké i lidské osobnosti, který hodlám napsat. Po hříchu však postrádám vaše základní biografické údaje.
3: To bude těžké. Nevím ani, kolik je mi let. Pořád si připadám jako děvčátko. Když jsem byla malá, papa a mama jezdili po jarmarcích s artistickou produkcí. I já jsem skákala salto mortále a metala kozelce. A když papa a mama zemřeli, vzala si mne na vychování jedna stará dáma.
6: Přímo dojemná schoda. Přesně totéž o sobě říká guvernantka Charlotte ve Višňovém sadu od Čechova.
3: Vidíte, můj život a mé role se natolik prolínají, že často úplně splývají. Sama nevím, co jsem žila a co jsem hrála.
6: Ach tak. Promiňte, musím do redakce, abych stihl u závěrku. Omluvíte mě.
3: Ale na představení přijdete, že?
6: Jistě. Naschledanou.
3: Naschledanou, pane obávaný. Papa.
7: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky, záclo nám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál, někdo se tomu smál, zatímco jiný dostal vztek.

Dennis. Ja, Dennis. Maan van Oepenhoofie, Alek. Maan van Oepenhoofie, Alek. Maan van Oepenhoofie, Alovie. Postupně se všem zalíbilo, budit se písní, zvlášť když lilo, s harmonikou tahací. Začali

kdo bydlel v oblacích. Už se to stěží někdo doví?

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: S paní Libuškou Švormovou je vám na jevišti před diváky na besedě moc dobře. Člověk se s ní nebojí. Z žádné otázky vám, jak se říká, nevyklouzne a celou dobu zůstává dámou, která má tak ráda ten chytrý, najmě tedy humor z klasické konverzační komedie. I proto jsme nejednou při našich společných setkáních zmínili situace, které se při konverzačkách v divadle odehrají jaksi neplánovaně. Mnohokrát padlo i jméno Miroslava Horníčka. No a našel jsem v archivu i jiný důkaz Libuščina smyslu pro humor, totiž i to, že četla v rozhlase třeba posudek na Tomáše Slámu. Opravdu. Ten posudek kdysi napsal, tuším, malíř Vladimír Komárek. Ale to už bude pro dnešek všechno, ač nerad musím se rozloučit a s díky za vaši pozornost vám přeju dobré dny a ve zdraví zase brzy naslyšenou.
2: Tehdy se dost hrálo na šikmě, takzvaný, že se udělala šikma, aby lidi snad líp viděli, nebo já nevím, byla to taková jeden čas moda výtvarníků. A já jsem v tom příliš štědrým večeru přinášela tác s chlebíčkama a ten jeden chlebíček mě upadl. No, kdyby mě upadl, tak se nic nestalo, ale on byl gumovej a skákal po té šikmě dolů. Takže to lidi si mohli, no, opravdu to... Jo, to mimochodem jednou Mirek Horníček vyprávěl, co se stalo v nějakém divadle. Tuším v Plzni, on tam snad i hrál, nebo já nevím. A tam byla scéna, kde tam měl být takový zástup žebráků. Asi jako měl Michael Jackson v té takový těch příšer, jako jak to má v tom thrilleru. Že jo? A oni si dělali to, že na každý představení si vyrobili ty... Oni tam neměli žádný text, nic. Tak si někdo namaloval prostě jedno oko semle a takhle a přišli a různě schrbený. A jednou se stalo, že jeden z těch komparzistů si vymyslel, že bude jako beznohej. Udělal si takové jako sáňky ze dvou dřev, na ty si klék, přivázal si nohy a přijel tam jako bez nohy. No a tak jako dobrý, všichni dělali takový ty nějaký ty. A teďka ale byl další obraz, jo, a on právě sjel po té šikmě a zarazil se, až jak je hlediště, jak končí jeviště a to, tak tam se zarazil. Mezitím vyjela ta ulice, spustila se opona, kde dva spolu měli dialog, vážnej tedy, a on tam... On nemohl. A on tam celý
3: bez
2: ten
3: obraz,
2: bez, tak tam seděl na tom rantlu. Se hrála vážná hra.
3: Z toho plzeňského divadla má neuvěřitelné vzpomínky, právě když se tam potkal s Danou Medřickou, že někdo z jeho kolegů si vymyslel prostě do hry takový jako uchechty nebo smíchy. A teď ta Dana říkala, nedělejte to, já to nevydržím, ale...
2: Já se odbourám.
3: A to se říká takhle, na jevišti to bude jiný. A on říkal, to byl souboj, který ta Dana prohrála prostě po třetím smíchu, když se ozvala takový to hihi, tak prostě už to nedala, utekla.
4: Já jsem jí měl strašně rád jako kolegyni a jako přítelkyni, ale to jsme hráli takovou tragédii, to bylo Gerhard Hauptmann před západem slunce. A ona tam hrála manželku jednoho profesora, který ho hrál Zdeněk Hofbauer, později tragicky zahynuvší při autonehodě. A on, to je zvláštní role, on má předepsanou od autora tvar paruky. On má mít sešišatělou hlavu, takovou jako, a to se v té hře vysvětluje, protože oni ho při porodu cvakli kleštěma a od té doby má šišatou hlavu a je trošku degenerovaný, ale přesto je profesorem.
5: Tragedie.
4: Na divadle to jde, to je samozřejmě. V normálním životě to je vyloučený, ale na divadle to jde. A to hrál Zdeněk Hofbauer jako toho trošku pomateného takového profesora. A my jsme tam měli takovou scénu, kdy jsme stáli s kolegou, s Karlem Forstem, dole a na dvoumetrovém praktikálu nahoře byla Dana Medřická a ten profesor, Klausen se jmenoval, a v zákulisí jsme stáli připravený na výstup a on říká, Dano, já jsem si tu roli ještě doma jako trošku domyslel a já tam budu ode dneška přidávat takový šílený smíchy. A on říká, Zdeňku, neblbněte, nedělejte nic, já jsem smíšek, já to ne.

0: A ona rozčilená pomlouvala celou tu rodinu a tohleto. A on do těch jejich nádechů vždycky udělal.
1: To musí být šílený, tohleto zažívat jako na jevišti.
2: No, je, protože Adana taky, jo, ona byla smíšek. Ona byla trochu smíšek, no, ona byla skvělá, ale byla...
1: To já bych řekl do vás, jakože máte tyhle ty věci, jakože...
2: A to zase já se moc neodbourávám, to já se tak trošku jako spíš naštvu, jako, co mi to dělá ten kolega.
3: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
4: Posudek na Tomáše Slámu. Nezlobte se na mě, já nikdy v životě neměl možnost na někoho psát posudek. Dělali to vždycky jen lepší lidé, co nosili odznak. Popravdě řečeno, vlastně ani nevím, jaký má Tomáš Sláma poměr, jestli vůbec kladný nebo ne. Já osobně mám k němu kladný. Je populární osobností, což se v Čechách dá dobře změřit na základě anonymních dopisů. Sláma jich musí mít celý pomyslný kufr. Anonymy se nepíšou zbytečným lidem. Právě ti zbyteční, co jsou na světě jen kvůli stravě, ti píšou těm, kteří v životě něco udělali. Tomáš Sláma je něco jako encyklopedie našeho umění. Mám ho v podezření, že má dvě hlavy. Jednu, co stále nosí sebou, a ještě druhou na nápady. Je vlastně buditel, který neustále připomíná důležité kulturní věci, které se člověku ztrácejí při honbě za devalvovanou korunou. Tím nechci říci, že tato honba je nedůležitá. Chcete-li se dostat třeba na Pražské jaro, musíte prodat nejenom psa, ale někdy i manželku. Existuje něco, čemu se říká umělecká kuchyně. Prostě podhoubí, které není omračující, ale kde to všechno vzniká. A o tom víme jen proto, že nám to dílem ukazuje Tomáš Sláma. A to nemůže dělat každý, na to musíte mít právě tu encyklopedickou hlavu. Být umělcem a zároveň umět o tom něco říct. A pak ještě je důležité veřejné sdělovadlo, které se k nám prodírá smogem a my Slámu slyšíme. Jsem mu vděčný, že vůbec je. Je na své parketě osamělý, ale aspoň je na něj vidět. Umí vybruslit z blbých dotazů. Někdy se sám potím při rozhlasovém přijímači, jak to dopadne, a krčím se, aby na mě nebylo vidět, i když s tou relací nemám nic společného. Nejvíc mě potěší, když obce nějaký dědeček nebo babička si postěžujou, že to a to nebylo řečeno správně česky. Jednak ten dotyčný potřebuje říci národu, že chodil do školy, což ostatní ne, a že správná mateřština se učila u jejich pana řidicího za Rakouska. Jsou některé způsoby, jak se potřebujeme sebe realizovat. A tohle okénko pro veřejnost, které Sláma umožňuje, je něco, na co se těším.
5: Mohl bych poprosit o historky ze zákulisí.
4: Ze zákulisí ti teďka neposloužím, ale můžu takovouhle krásnou. Mm-hmm. Já jsem jezdila domů za rodiči a vždycky v Zábřehu jsem seděla chvíli v takovém tom, jak byly kulturní středisko, se tomu říkalo. A tam završoval pán, tam byla cedulka a tam bylo napsáno. Občane, který vstupuješ do kulturního střediska, vstupuj sem z kulturního hlediska. Zanechej zde jídla pití, duchu svému dej zde žíti.
5: Jo.
4: To je přece děkuju, tak, to si nevymyslíš.
5: A v té Ostravě jsem zažil ještě v tom divadle Petra Bezruče nádhernou věc. Jestli něco Libuše Švormová nádherně dělala, tak to byly psychologické hry, takzvané a navíc konverzačky, já jsem ji v tom obdivoval, ale neznali jsme se ještě. A tenkrát v Ostravě královala Nina Divíšková a Petr Čepek a Jirka Harzáň. A vím, že se tam hrála hra, která teď má velký úspěch právě v divadle Pod Palmovkou, Tramvaj do stanice Touha a Kočka na rozpálené střeše. A to je jako je to hodně o citech a o vztazích a tohle. Každou chvíli se tam odehrávaly choulostivé věci prostě na kanapi v té hře z 30. let. A my jsme tam byli zaměstnaní v tom divadle a přišel příkaz, že požárníci mají hlídat objekt ne co hodinu, ale co půl hodiny. A přišel nový požárník a akorát zjistil, že teda uběhlo půl hodiny, že by měl zkontrolovat objekt. On v životě nebyl v divadle. Vůbec nepochopil to zákulisí, že se tam odehrávají

0: Také příběhy. A představ si, bylo asi 7:30 večer nebo 19:40, tam se odehrávaly absolutně dramatické okamžiky, šlo o všechno. A on tam v uniformě ze 70. let přišel s baterkou kontrolovat objekt. Teď ta baterka skončila samozřejmě na tom kanapi, co tam ty dva lidi dělají. On ani nevěděl, co dělají, teda asi zřejmě. A on se zachoval jako český požárník, že skutečně jim řekl, pokračujte, zasalutoval a odešel. A ty lidi tam koukali, kdo to tam vstoupil, proč a jestli to tam do té hry patří, jo. Do dneška se s tím nevyrovnali. Zažila jsi někdy něco takového?
1: No, požárníka jsem zažila opačně. Já jsem jednou na zájezdě hrála takovou hru ruskou a sama jsem tam byla na jevišti a měla jsem takový šátek a tam byla svíčka na jevišti a já jak jsem hrála a tím šátkem jsem se tak jako to, tak jsem zavadila o tu svíčku a aniž jsem to věděla, tak ten šátek chyt a takhle z hlediště na mě volal pán, paní, hoříte? To bylo krásné. Takže nějak jsem se otočila, honem jsem to udupala, že jo, a to musela jsem pokračovat dál. Ale během celé této scény, podle mě dost dramatické, seděl ten požárník v portále a spal, ale tvrdým spánkem. Ale tak jako takhle, jo. Jako.
0: Spící divák je horší než divák, který na vás útočí, vám musím říct. A nejhorší je to v komedii. Paliček s Janíkem mají jednoho dobrého kamaráda, Radka Tomáška. A s tím my jsme řadu let dělali a já jsem tak trošku možná až příliš tlačil na to, že ty jeho koncerty mají mít divadelní podobu. A tak jsem si tam vymýšlel povídky a historky. Když jsem napsal svoji povídku, tak jsem vzal povídku Tárbara nebo Moroška. A teď ty věci už byly vyzkoušeny. Už jsme to na tom zájezdě dělali třeba po 30., po 50., takže přesně jsem věděl, kde se lidi na kterém místě v té povídce smějí. A teď jsme jednou dělali v tom divadle v Buriana, tenhle ten pořad, tu povídku jsem dělal už asi po 50. Přišla jakoby první poenta a ty lidi nic. Za 3 minuty nic a tam se vám nikdo nezasmál. Já jsem to vůbec nechápal. A teď jsme měli připravený takový číslo, vtipný, nevím, kdo s tím přišel, ale Karel Hovorka, který se mě furt smál, jako že nemám vlasy, tak si myslel, že mě úplně jako dodupe tím, že říkal, mám ohromný nápad, uděláme takovou scénku, ve které ty budeš táta reportér a my budeme tvoji dva synové reportéři a budeme taky plešatý a my si vypůjčíme paruky prý z divadla a to lidi teda nepřežijou tohle, to budou opravdu se válet smichy, sotva vlítneme na jeviště, tak uvidíš, to bude smích, my se na to těšíme. Oni si dva hudebníci, kteří v životě nestáli na jevišti, si skutečně půjčili paruky z toho divadla. 14 dnů předtím si je zkoušeli, smáli se před tím zrcadlem, těšili se, jaká to bude sranda. A vystoupili jsme na to jeviště a jsem řekl, tak já jsem Tomáš Sláma a to jsou moji dva synové reportéři taky. A teď oni vstoupili dva plešatý lidi na jeviště a měli pocit, že bude ohromná legrace a tam se ale nikdo nezasmál. Nikdo, vůbec. Já jsem nevěděl teda, co máme, jak jsme odešli, jo. A lidi říkali, co prý to znamenalo. No. Možná bychom se teda mohli rozloučit písničkou jménem paní Libušky Švormové, která přijala moje pozvání jménem Mirka Palečka a Míši Janíka. A chtěl bych vám poděkovat a popřát hezké další dny. Mějte se hezky a naschledanou.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Noční linka tentokrát úterně středeční právě otevírá, odbíjí 23. hodina, začínáme jako vždy přesně na čas. No a krásný pozdní večer, zatím stále ještě úterní, vám všem přeje Jitka Lukešová, moc vás zdravím, budu se na vás těšit po celé 2 hodiny, které jsou před námi. No a já doufám, že najdete chvilku a zastavíte se u nás, jak se říká, na kus řeči, a také pro vás máme i tentokrát spoustu příjemné muziky pro vaši pozdně večerní relaxaci a pro váš příjemný pozdně večerní odpočinek. No a o čem to dnes bude? Co považujete ve svém životě za úspěch? Co je vaším životním úspěchem? A řekli byste o sobě, že jste úspěšní? A v čem konkrétně? A chopili jste se třeba nějaké životní šance, příležitosti, která vyšla a přinesla vám úspěch, a tedy i radost a naplnění? A podařilo se vám zbavit třeba nějakého zlozvyku? A považujete to za úspěch? A byli jste úspěšní v tom, co vás bavilo, ve své profesi nebo v čemkoliv jiném? A byli jste ve správnou dobu, jak se říká, na správném místě? A přineslo vám to taky úspěch. Pro každého slovo úspěch znamená asi něco jiného a pro někoho je úspěch cesta a ne cíl, ať už jde o jakýkoliv úspěch, důležité je vědět, že nic není samozřejmostí a že k dosažení úspěchu můžeme nasadit především také svoje vlastní úsilí. No, takže na toto téma z vašeho úhlu pohledu a na základě vašich zkušeností, jako vždycky, telefon k nám 731 800 900, pak máme také web rozhlas.cz/linka a samozřejmě máme i e-mail nocnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásný pozdní večer a právě začínáme.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak to byl na úvod Jaromír Nohavica i s potleskem a písničkou Jdou po mně, jdou. No a krátce po 23. hodině pozdravíme prvního hosta, kterým je Dana z Blatné. Dano, krásný večer přeju.
1: Krásný večer, i Tulko, tobě.
0: Děkuju.
1: Sluchačům.
0: Děkuju za všechny.
1: A od západu na východ. No, všechny moc zdravím a já bych dneska nechtěla být teda negativní, protože jsem teď prošla těžkým obdobím, ale chtěla bych vyzdvihnout to, co jsem v životě dokázala, nebo co se mi povedlo.
0: Co se podařilo a z čeho máš radost, ano, ano.
1: Tak, přesně. Podařilo se mi hlavně to, že jsem teda zdatně a slušně vychovala 3 děti.
0: No.
1: Taková jako pro mě docela podsta.
0: To já si myslím, že není vůbec jednoduchá věc, takové 3 děti teda.
1: No, nebylo to jednoduché. Můj život nebyl jednoduchý. No a pak jsem se ujala teda různých kočiček, který z nich teda jedna mě bohužel zemřela po 16 letech, ale to je krásný. No a dělala jsem práci hlavně mě, která mě bavila, protože já jsem byla u prvních pamětí, u prvního úplně počítače, který byl v Česku.
0: Jo.
1: A já jsem dělala vlastně ve vývoji paměti. Jo, takže v podstatě moje práce byla i mým koníčkem, i když to bylo hodně analytického myšlení a počítání a tak dále a tak dále. No a za druhé teda k tomu vedle toho
0: ano.
1: Jsem se dostala ke zpívání. A to už teda v Ústí nad Labem během těch studií, přípravu na povolání. No a u toho mikrofonu jsem vydržela stát snad 20 let přestávkou teda na první dítě.
0: No pánečku.
1: To nešlo. No a opravdu teda jsem pak i hostovala, takže jsem se podívala i do zahraničí, teda do východního Německa.
0: No to je jedno, ale jeli jste zkrátka.
1: Ty si prostě brali kapely, protože jsem byla taková univerzální zpěvačka. Takže za to jsem vděčná Pánu Bohu, že mě nechal tady vůbec ještě a že prostě jsem dokázala prostě tyhle ty 3 věci podstatné pro mě.
0: Ano, ano, ano. No a co to zpívání, to tě provází stále ještě dano životem, nebo už tak jako jenom tak pro sebe někde doma?
1: Právě, že teď jsem řešila takový ten smutek momentální posledních 2 týdnů, že když přijel syn z Prahy, tak jsem prostě, jsme museli vzít kytaru a prostě museli jsme zpívat, aby jsme ten žal nějak přebyli.
0: Jo.
1: A ono mi to fakt pomáhá i třeba při hudbě, i ty noční lince, když poslouchám ty písničky české a slovenské, no tak já jsem úplně nejšťastnější člověk, já se prostě vznáším nad zemí a no a to zpívání, to byla prostě, to byl můj největší koníček. A vlastně tím se naplnil taky můj z velký části můj život, jo.
0: No tak to je dobře.
1: Využila i cestování vlastně.
0: Ano, ano.
1: A odměny sladké i věcné, prostě bylo to krásné a byla jsem populární.
0: Tak to je nádhera.
1: Mladí lidé, kteří mě potkávají, si mě ještě pamatují. Jako zpěvačku, když oni byli děti a chodili na dětský maškarní.
0: Jo, jo, jo, tak to je nádhera. To je nádhera, to je krásný úspěch a radost zkrátka, když člověk navíc dělá to, co ho baví a co ho těší opravdu.
1: Já jsem dostávala tu radost plnýma duškama. Jituško, měj se moc krásně, všichni posluchači, buďte zdraví, ať vás nepotkává nic zlého, ať se vám vyhýbá a jděte v klidu a v míru. A
0: ráda vyřizuju, děkuju za návštěvu, jinak přeju všechno dobré, Dano, a ať se všechno tak jako brzo trošku vylepší a ulehčí.
1: Čas je milosrdný.
0: To je pravda, říká se přesně tak. A děkuju moc za návštěvu, hezký večer, jo? Dobrou noc, naslyšenou. Zdravíme do Blatné.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Helena Vondráčková, svou partu přátel, tolik písnička. No a na telefonu teď máme Jána z Hradce Králové. Tak Jáno, krásný večer.
1: Pěkný večer vám prajem všetkým.
0: Děkuju za všechny.
1: Jestli jsem dobře počul, že jaká je otázka, alebo o čem se má hovoriť.
0: No.
1: Takže čo jsme dosiahli, jaké úspěchy?
0: Co považujete ve svém životě za svůj úspěch? Co vám udělalo radost? Co se povedlo? Na čem pracujete ještě? No.
1: Presně to, čo by mal každý chlap mať. Já jsem to urobil. Spravil jsem syna, zasadil strom a postavil dom, který vyhrál na Slovensku súťaž v roku 72 a je postavený v Hradci Králové.
0: Jo, a čím to, že jste se dostal do toho Hradce Králové konkrétně?
1: Prosím?
0: Čím to, že jste, nebo co vás přivedlo do Hradce Králové ze Slovenska?
1: Aby to věděli všetci, já jsem z Bojnic.
0: Aha.
1: Ne z Bohnic, ale z Bojnic.
0: Ano.
1: Je to krásné mesto u Prievidze.
0: Ano, ano.
1: Je tam zámok, zoglická zahrada, lázně. No a tam chodili přes leto na dovolenku Košičanky, Pražáčky, Plzeňáčka, já vím, všetko možné. No a jedna Hradečáčka mi zůstala.
0: Mhm.
1: Tak jsem byl dvakrát na motorky na rande v Hradci Králové.
0: Jo, jo.
1: No a po třetí krát jsem už motorku nechal v Hradci. No a
0: bylo jasno.
1: A bylo to výborné v tom, že jsem prežil mladí těch normalizačních letech, které tak kritizují všichni. Já jsem velmi rád, že jsem v nich mohl žít, protože jako spojář jsem dostal za 3 měsíce od okresné zprávy spoju Hradci Králové byt 2 plus 1 v Činžáku a už jsem už mít 3 děti, že jo? Měl jsem kde bydle a to. A byl to byt 2 plus 1. A keď 3 děti, co s tím? No tak v těch časoch někdo dobře počívají všetci občania České republiky. Za 4 koruny štvorcový metr jsem koupil parcelu Hradci Králové, 8 árov, 3000 korun jsem mal peknou parcelu, no a postavil jsem barák.
0: No vidíte to, tak velký úspěch.
1: A tím pádem udržala v Čechách, v Hradci.
0: Ano.
1: No a já už mám 8 měsíc rvočkou.
0: Aha.
1: Takže už tady, už mám koupet, všetko jsem už mal.
0: Jo.
1: A i mám, a víte, co jsem nemal?
0: No.
1: Hrob. A už mám aj hrob.
0: Tak jste si říkal, udělal jste si radost a koupil jste si své místo, jo?
1: Ano, mám už svůj flek, děti nebudou mít starosti, kam so mnou.
0: Jo, jo, jo.
1: No, jo, akorát ten kapitalismus, já ty mladí lidé teď litují, protože se nedivím, že se rodí málo dětí, protože nestavějí se byty nájemné.
0: Jo, ale tak to zase je trošku jiné téma, pojďme k těm vašim osobním úspěchům. Tak pro vás, kdybych udělala podrženou sečtenou, tak je to hlavně rodina, to, že jste jí zabezpečila, to, že se všechno takhle podařilo pěkně.
1: Ano, mám všechny 3 děti, vítáte v pořádku, všechno.
0: No tak to je krása.
1: A mám 5 vnučat, ale s tou jediná vnučka, sami vnuci.
0: Jo, jo, tak ono se vám to zase rozroste. No a žijete teda v Hradci nebo na Slovensku teď?
1: Ne, v Hradci Králové.
0: V Hradci Králové stále.
1: Preto hovorím teda po slovensky, abyste věděli, že jsem nezabudol. No.
0: Jasně, to věřím.
1: Jinak že se mluvím česky normálně.
0: Jo, že se nezapomíná.
1: V jedné části Hradce jsem dělal 10 roků, jak se tomu hovorí teda, ne starostu, ale toho předsedu občanského výboru. Mal jsem rozhlas ve sklepě, tak jsem vlásil zprávy, víte, kolik a to.
0: No, vidíte
1: takže
0: to.
1: Takže jsem po česky spisanou češtinou, udělal jsem si tady maturitu z češtiny.
0: Dobře.
1: Ale víte, co jsem dostal otázku,
0: no.
1: Že si čeští profesory koukali, to slyšeli poprvé. Dostal jsem slovenský spisovatele, druhá polovina 19. století. A byl to Hvězdoslav Kukučin Majanský. A já jsem jim povedal také to, že například povedal jsem, čo kdo napísal a všetko, a čo jich dojalo a dali mi jedničku.
0: No prosím.
1: Jsem povedal také, Pavol Orsák Hvězdoslav, největší slovenský básnik, napísal prvou jako básničku, tak šel mamičke, že? A ona začala plakat.
0: Jo.
1: Myslel si, že to je dojatá z toho, jak to, ale ona ne. Synko, to je po maďarsky, já nerozumím. A od té doby psal Pavol Rosák, kde zosláva po slovensky. A ta komise maturitní, ta říká, děkujem. Stačí, no.
0: Stačilo, ano, vidíte to. No výborně, tak Jano, každopádně moc vám děkuju. Přeju vám pevné zdraví celé vaší rodině, ať se vám v Hradci dobře stále žije, ať máte radost z toho, že jste tam vlastně zakotvil na celý svůj život, nebo téměř na celý svůj život, a přeju krásné dny a vůbec, ať se vám vede celé rodině.
1: A Jitko, podle hlasu, takým holkám, jako jste vy, víte, jako jsme na Slovensku říkali?
0: Nevím.
1: Bohovská baba.
0: Dobře, tak já vám moc děkuju za poklonu velkou, děkuju taky za návštěvu a mějte se
1: pěkně.
0: Taky, mějte se hezky a budu se těšit zase příště. Jo, naslyšenou, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: No a tohle to byl, jak jste určitě všichni poznali, Pavel Bobek a jeho písnička Můj rodný dům. A dovolal se František ze Židlochovic. Františku, krásný večer přeju.
1: Ano, dobrý večer, paní Tučková. Tak ti přeju krásný večer od vás a všem posluchačům naší linky.
0: Děkuju moc krát. Tak co vás tak napadlo, Františku, když jste slyšel, že si budeme povídat o tom, co se komu z nás podařilo a co nás těší a co nás těší o něco méně a tak dále.
1: Tak já vám to řeknu, paní Jitušková, od začátku,
0: ano,
1: od školy.
0: Ano.
1: Tak ve školy jsem nebyl nějaké premia, no takové jako samé jednička nebo něco, jo, byly tam trojky a tak, jo, ale to nevadí, to vůbec nevadí, jo, neměl to vliv na další postup, třeba na vyučení.
0: No je, to já víte, že ne, no.
1: Já jsem se vyučil zedníkem a to už asi to celkem dobře, jako jo, no a teď jsem se teda vyučil, za krátkou dobu v 18. jsem se oženil, jo, taky jsem neměl, taky to bylo dobrý, protože to naše manželství trvá do posud, 64 roku, takže...
0: Pánečku, no.
1: To nám taky podařilo, jo. No a teď jsem šel na vojnu, to jsem taky absolvoval dobře, bez nějakého, jo, bez nějakých průšvihů velkých. A, no, a pak jsem teda se vrátil z vojny, s manželkou jsme dostali byt, získali tady v Židlochovicích, kde jsme se dostali do JZD. A řeknu vám jednu věc, že jako zedník, to neznamená, že jste nějak odvařený, nebo méně cená, nebo něco, jo, člověk,
0: no
1: že...
0: No je, to víte, že ne.
1: Vůbec na tom nic nemělo, když se nebojíte práce, zaberete za prácu, všem lidem, když vyhovujete, tak mají vás celkem rádi, jo, a dneska, když jezdím všude tady v okolí, když se podívám na ty domy, co jsme dělali v Brně, až v Bystřici pod Hostinem, jo,
0: no,
1: jako v zaměstnání jsem dělal i v Řeži u Prahy, taky jak ten pán teďko vykládal, v Hradci Králové jsem taky dělal, ale to už jsem se potřeboval dostat, to už jsem potom se oženil, tak jsem se potřeboval dostat dom z toho Hradce, nejezdit po světě.
0: Ano,
1: no
0: ano.
1: Tak jsme si dostali tady do těch Židlochovic a prostě ohromně, jo.
0: Uh-huh.
1: A jako dostal jsem se i do jako 8 roku jsem byl v městském zastupitelstvu, jako jo. A přitom říkám, obyčejný zedník, a neznamená, že je člověk odvařený, že je méně ceně. Byl jsem ve společnosti hodně potřebné, teda tady, jako na ty, aby jsme dělali ty práce, ty domky stavěli a všechno opravovali. Tak tady si myslím, že jsem udělal hodně práce, ne sám, já jsem si organizoval i partu kluku, jo, to bych měl všechno dělat sám, tak už jsem tady dneska nebyl, jo.
0: Jo, jo.
1: Tak to mě, protože jsem taky prodělal pár nemocí, jo, tu ledvinu pryč a to všechno.
0: To nejsou jednoduché věci, ano, přesně tak.
1: A mám to štěstí, že jsem dokonce překonal, naši úřeli se nedožili 80, a my už teda překračujeme 80, takže, ale taky jsme se nadělali, že já dneska jezdím a vidím, jak jsme dělali vězeny a chodili jsme na tu řepu a vidím ty lány, tu táčku, a my jsme to protrhávali, okopávali, byly velký vedra, jako jo, horka.
0: Jo, jo.
1: Prostě dostali jsme to zabrat, no ale přečil jsem to a hlavně, že se lidi na nás mohli spolehnout, když jsem něco lidem řekl, že něco uděláme, tak jsme to udělali, jo.
0: Ano, a klaplo to
1: škoda,
0: všechno.
1: Škoda, že ti lidi, no, to většinou už byli lidi starší a už dneska skoro nejsou žádní, co jsme jim to dělali, to už většinou podědili ty děcka, jo, a ty ani nevěří, že jsme tam dělali, no. No já vždycky to jsou takový oponenti, jo, takže vždycky musím vysvětlovat, co jsme tak dělali a tak všechno vytvořovat, to je takový, no, tak my si takový kluci do nás rádi zavrtají, jo, a tak to tak šel život, no a myslím si, že jsou spokojené, jako
0: že
1: jo.
0: Že jste rád, co všechno se podařilo časem postupně vybudovat a a no, to udělat
1: zdravíčko,
0: pro vaši
1: rodinu. Zdravíčko, takový, musíme se hlídat, jo? No, a tak občas, když spadnu, takže musím dávat bacha, abych se nezabil, abych nespadl někde zase z nějaké vešky, jo?
0: Jo, jo, opatrně, no, ano, no, přesně tak.
1: Ale věřím, teďko budu trošku ubírat na té fyzické, no, nebo na té práci, no, jo? Mm-hmm. Trošku už ubírám.
0: Ano,
1: a
0: ano.
1: A to připouštím na kluka, ale kluk už taky, už je dávno v částečním důchodě a teď už za rok nebo za dva půjde do normálního důchodu, takže...
0: Ono to utíká všem, já vím, no.
1: No, takže to je sranda, bude... No, takže...
0: Tak,
1: říkám, tu rád jsem celkem spokojený, jo?
0: Tak to je dobře.
1: Naříkám,
0: to je dobře. Františku, moc vám taky děkuju, jinak samozřejmě jsem ráda, že se vám daří a přeju hlavně pevné zdraví celé rodině a hezký večer. Mějte se pěkně, děkuju, naslyšenou.
1: Děkuju taky, naslyšenou, dobrou noc.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Maruška Rotrová, to mám tak ráda. No a krásně po 11:30 pozdravíme Elišku do Olomouce. Eliško, krásný večer.
1: Já vám taky přeju, Jitušku, a přeju všem posluchačům.
0: Děkuju moc krát.
1: A chtěla bych se trošku zmínit na to téma, protože už dnes, já, když si to dávám dohromady, tak se dím, že jsem to dokázala.
0: No.
1: Protože jsem začala můj život těžké, začal ve 12 letech. A dneska mě je 94 a já jsem spokojená.
0: No panečku.
1: Právě proto si tak říkám, jak jsem to dokázala, protože v těch 12 letech jsem ztratila méně maminku při bombardování a dva sourozence a dostali jsme 4.
0: Jo.
1: A ty malí, jeden měl 7, jeden 5 a ta nejmladší měla 6 neděl.
0: Mm-hmm.
1: Tak si dovedete představit, co to pro mě znamenalo.
0: No.
1: Takže škola byla pro mě vzácnost.
0: Mm-hmm.
1: No a chyba byla právě to, že ten můj otec se brzy oženil.
0: Jo.
1: No a teďkom já jsem se musela starat o ty děti. Musela jsem je roznášet jak kvočna, protože jsem nemohla v těch letech ještě. Takže jsem je každýho Libuška ta šla do kojeňáku a potom ji dal otec k adopci.
0: Aha.
1: Tu nejmladší a ten...
0: A víte o ní, Eliško, teďka, nebo úplně se
1: já
0: vám...
1: Jo, teď mě volala zase.
0: Víte o sobě.
1: Já si myslím moc, já jsem mu potom vyhledala, když jí byly 3 roky. Já jsem si vzpomněla, co mě maminka říkala. Maminka mě udala do kočárku ke krytu a říkala, Eli, hlídej ju a dej na ňu pozor, je to malá, tak prosím tě, staré se o ňu. A ty slova mě zůstaly na celý život.
0: No je, rozumím.
1: Takže já, když měla 3 roky, tak jsem ji vyhledala, byla jsem za ní, koupila jsem ji panenku, až to dodnes pamatuje. A mě se ulevilo, protože já jsem musela mít o všechny starosti. Ten 7letý, toho jsem dovedla do jedné ochranovní mládeže. Tak ten tam taky, ale to jsem musela přes církev. A dokonce jsem jim lhala, protože jsem musela jít na to biskupství a oni se mě ptali, jestli jsme katolické církvi. A já jsem říkala, že jo, a nebyli jsme. My jsme byli československé učitelé. Ale to jsem jim neřekla, no tak oni, když jsem řekla, že jo, tak mě dali to povolení a ta ochrana mě vzala. No a ten 5letý, on byl dost na mě namazaný, že ten v těch letech ještě ty děti na tu maminku bývají zvyklí, takže jsem se mohla. A toho jsem vezla k mojí tetě, tatínkové sestře, protože jí umřel chlapiček a byl se tak starý, jak ten náš Pavel. A ona byla ráda, že by tam byl, jenomže ona ho druhý den přivedla dom, že pořád pláče a křičí, že chce jít za mnou. Takže já jsem musela teda, on byl to největší chudák, pán. On potom, já už jsem šla potom z domova ve 14. A on trpěl. Takže já jsem trpěla taky, že ten život byl opravdu ukrutně těžké.
0: A pro vás?
1: Pro mě, protože mě nikdo nepomohl. Že?
0: Ano.
1: V těch jsem musela jít, jak se říkalo, do služby. Takže jsem tam musela, ale nedostávala jsem peníze. Ty moje, ta nevlastní matka, otce přišli prvního a dostali od milostaní peníze a nedostala ani na zmrzlinu.
0: Tak a pro vás to byl velký úspěch, že jste se vlastně postarala o celou rodinu, že jo? Že jste to zvládla všechno. A...
1: Zvládla jsem to, ale říkám, nevím, jak jsem to dokázala. No,
0: rozumím.
1: Se vdala, měla jsem 3 děti.
0: Jej.
1: No a to jsem taky zvládla, říkám, byla jsem šťastný, no šťastný. Ja som schopný človek, ale neskonču šťastná, že som to dokázala.
0: Jo, rozumiem, že sa to povedlo nakonec všechno i přes tie starosti.
1: Povedlo, že som to, a říkám, kolikrát v noci preľudujú, pretože nemôžu spať, a říkám, jak som to dokázala. Mm-hmm. Pak som sa ocitla v Karlových Varech. Protože já jsem pak dělala, a jsem rozhadovala sama za sebe, až jsem dělala ve zdravotnici. Mm-hmm. Dělala jsem zdravotní sestru v Brně u svaté Jany. Mm-hmm. No a pak jsem šla do Karlových Varů do školy, ale nemohla se udělat. To mě ještě nebylo 18.
0: Teda. Jo, jo, jo.
1: A nemohla jsem udělat, protože mě řekli, co mě to bude stát. Já neměla, kdo by mi to zaplatil. Mhm. Tak jsem se v těch Varech rozhodla, že půjdu pracovat. Já jsem byla dobrodruh, já jsem říkala, tak já tady zůstanu a vím, že tam jsou porcelánky, tak jsem vám půjdu do nějaké porcelánky. Já jsem dávno ještě v životě neviděla, že? A potkala jsem policajta a povídám, prosím vás, kde je tady porcelánka? A on říká, tady je hodně, do které chcete. Já pánu, do té nejbližší. A on mě řekl, tak musíte sednout na autobus, na bečko a pojedete do dvoru a tam je epiak.
0: Jo, jo, jo, jo, jo.
1: Já tak jsem se zbrala a udělala jsem to zase moje dobrodružství.
0: Mm-hmm. A Eliško, prosím, už jenom to... stručně, musíme na závěr, jo, poprosím.
1: Já vám řeknu stručně, já jsem mě zali, takže jsem pracovala ještě do 21 let v Karlových Varech podstáce.
0: Pánečko.
1: A takže moje dobrodružství bylo dobrodružstvím a jsem ráda, že jsem mi to povedla.
0: Tak to já jsem taky moc ráda, že takhle ještě vlastně s láskou vzpomínáte i na období, které bylo plné třeba velkých vážných starostí, ale přesto no, se to povedlo. Tak Eliško, velká poklona a děkuji moc za váš příběh, taky, který jsme museli velmi,
1: já
0: velmi zestručnit.
1: Děkuju, Eliško, mějte se hodně a hodně pěkně taky, a hodně zdravíčka.
0: Taky, Eliško, a hezký večer, jo?
1: Ano, já vám taky děkuju.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Ježorážská skupina Elán a písnička Vermi. Tak, tolik muzika. No a u nás je teď na telefonu Pepíno z Valašska. Krásný pozdní večer, Pepíno.
1: Hej, pěkný večer a zdravím vás a všechny posluchače.
0: Děkuju opět za všechny. Tak co vás tak napadlo, Pepíno, když jste slyšel naše téma a některé příběhy už, které tady zazněly?
1: Tak co napadlo, tak ten život jako přináša, já už mám 80 roku, že? Přináša jako leda, jaké takové překážky, že? Ale tak jsme to překonali, vybudovali jsme si jako zázemí jako na horách, že? A jako hledíme, aby jsme byli zdraví, rodina je zdravá jako děti a vnuci, pravnuci, takže no a tak musí se člověk snažit zdravě žít, že? My to tu máme takové klidnější na ty horách, že to je
0: jo.
1: Člověk to
0: zdravější život vlastně,
1: vypracuje, aby byl odolnější, že? Takže zaměstnání. Teď se mě splnilo, co jsem si jako odmala přál, takže
0: ano.
1: Jsem ten a tak teď už to je v pohodě. Manželka je po operaci kyčle, takže už pomaly už chodí.
0: Už cvičí, jo?
1: Jo, už se rozchoďuje.
0: Tak to je dobře.
1: My sedne na vůz a my s koníkem popojížďáme, takže my to máme tady takové veselé.
0: Jo.
1: No, takže s psíkem a kosůl jezdí s námi, takže my jsme taková čtverka.
0: Takže jste rád vlastně, že žijete tam, kde žijete a že se vám podařilo se tam usadit a vlastně tak si tak hezky žít společný život s těmi vašimi blízkými.
1: Jako od mala nemyslíte, bylo to těžké, protože já už jsem od 8-9 roku musel ráno, než jsem šel do školy, podojit krávy, že?
0: Jo.
1: Pomoct, poklidit všecko, že? A 8 kilometrů do školy pěšky, že?
0: Ano.
1: Ten, ale všecko se přežilo, že? No a tak. Takže paní, ještě by jsem chtěl paní Vlastičku, ona pochodí z Karlovic a teď je v Krnově, pozdravovat, ať se drží, jo, že ten. Takže.
0: Tak doufám, že vás slyší, že ještě neusnula, že je napříjmu a že má radost, že jste si na ní vzpomněl určitě.
1: Jo. A vy se tež, paní, držte.
0: Děkuju nápodobně, Pepíno. Přeju vám krásné dny.
1: Teď svítí měsíček, víte, jak je tu nádherně?
0: No věřím.
1: Vzduch.
0: Věřím, že tam máte krásně teď čisto.
1: Je, tu je. Klídeček, rybky, jaké si narostly, takže jsme to zpracovávali, že jo. Rozdali jsme hodně a jí. Takže
0: pořád
1: to,
0: co dělat, že jo, tam u vás.
1: jo, to je teď paráda, takže klídeček a tak, jo.
0: Tak to jsem ráda. Pepíno, děkuji moc za návštěvu, jo. Ať se vám daří stále dobře. Jo.
1: Dobrou noc, děkuji.
0: Mějte se hezky. Dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tohle je hudební vzpomínka na Jirku Schellingera v podobě písničky Jsem prý blázen jen. A blížíme se k půlnoci a před půlnocí pozdravíme do Rajhradu paní Jitku. Krásný večer, Jitko.
1: Krásný večer všem přeju a Jitka zdraví Jitušku.
0: Děkuju, děkuju, taky nápodobně.
1: Já začnu teda tak od mládí,
0: jo.
1: Když jsem byla ještě v Brně a ta tu měla babičku, kde teda oni celá rodina byli sokoli, sokolský hřiště, takže jsem byla tam non-stop věčně u ní, že mě maminka znala méně jak babička. A já jsem samozřejmě s těma sokolama snažila se všechno cvičit od malička. Mě byly 4 roky, 5 roků, já už jsem vyšplhala na ty šplhadla vysoký a babička úplně šílela, že tam z toho
0: jasně,
1: spadnu.
0: Ježiš.
1: Podobně, jo. A takže jsem se prostě tak tělesně zdatně až do té školy udržela a opravdu jsme kde jaký závody, ono bylo v Brně hodně, všechnych možných mezi školama a taková rivalita, takže ještě ředitel vybral tam takových pár, jedna byla lepší, taková elegantní na kladině, že lepší cvičila, já zase zdatná zase na ostatních, tak všechny možné sporty jsem prošla, kde jakých medailí a já nevím, diplomu a všeckýho nanosila domů a vždycky maminka mi říká, no za to si nic nekoupíš, ale tu radost toho nikdo nezažije, tak to, kdo to nepoznal, tak to je prostě něco.
0: Jasně.
1: No a samozřejmě to končilo až, že jsem začala chodit s mužem, který měl motorku 250. Takže jsem si udělala samozřejmě řidičák a on odešel na vojnu, na Šumavu. No já říkám, tak to je dobrý, tak to já si teďka můžu klidně za ním zajet. No jenže samozřejmě bylo to o ty opravy a to seřizování, tak tím, že jsem byla na svazarmu, tak mě to udělali vždycky samozřejmě zdarma všecko.
0: Ano, ano.
1: A pamatuju si, že jsem jeden večer, ještě o 9 večer volala, že jsem tak dojela, že prostě mě to dělalo neplechu. Takže přijeli před dům a zpravovali mě to skoro do 1 hodiny pod lampou doslova. A já už ale jsem měla nachystaná, že o 4 ráno prostě pojedu za mužem na Šumavu. A tak já říkám, kluci, víte dobře, že to musí být spravený, že musím odjet, jo, už jsme domluveni, nebylo tehdy mobil nebo co, aby to bylo všecko se jenom dopisovalo, že. A takže opravdu o těch 4 jsem ráno vyjela.

0: abyste vyjaty nervy. A samozřejmě cesta do Českých Budějovic byla daleká, tak já jsem při tým provozu slabým tehdy se bála někde zastavit, aby mě ta motorka nezhasla, tak vždycky, kde nikdo nebyl, tak jsem zastavila u lesíčka, odběhla si, ale motorku jsem nechala stát nastartovanou, aby mě to nezdychlo a prostě dojela. No a skutečně jsem do Českých Budějovic dojela a teď tam oni ho hledali, volali, říká, Ježíš, ale on odjel traktorem až do Kaplic, to je ještě pod Českýma Budějovicama.
1: Jo.
0: Tam to takto nic se neděje. No jenže už tam mě to nešlo zase nastartovat, tak zase tam zavolali nějakého kluka, protože to zase uměli kde co mezi sebou spravovat. No a tak honem mě to tam zase pošteloval a nastartoval. Já říkám, výborně, a teď se vyjela do Kaplic a přijeli. A říká, je, on teďka odjel, odvelili ho s traktorem až na Pohoří. A to už bylo opravdu na hranicích, že tam bylo zakázané hraniční pásmo. A tehdy už, když jako mě řekli, že tam jako jedu za ním, tak mě známe, říká, běž v Brně na Leninovou za sembákama a vyříct si propustku do hraničního zakázaného pásma a budeš tam, protože nebudou tě nikde moc omezovat. No skutečně, když jsem tam přijela, tak samozřejmě už tam v tým hraničním pásmu, tam seděli kluci u pod stromem a já přijela na motorce v přilbě, neviděli, kdo to přijel, jestli to kluk nebo baba, to je nenapadlo. A tak na mě mávají, jo, ale já jsem neviděla, proč na mě mávají, tak já jsem jim zamávala a odjela jsem až na ta jejich rotu. A teď tam přilítl ten jejich velitel a říká, jak to, že jste ujela hlídce? A já říkám, a proč bych ujela hlídce? Protože oni vás chtěli zastavovat a vy jste ujela. Já říkám, podívejte se, že se oni tam slunili pod stromem nebo vedle stromu a já mávali na mě, no já se nemohla vidět, že se měla zastavit, že na mě mávají. Tak jsem jim zamávala a odjela jsem.
1: Jo. Tak,
0: no a ta manželka to slyšela z toho domu a se smát a říká, a co tady budete teďka dělat? Teď tady není hotel a tady není něco, abyste tady přijela za svým.
1: Jitko, já vás musím trošinku přibrzdit, protože už povídáme moc dlouho a mě půlnoc klepe na dveře. Prosím, úspěch, jo.
0: Ano. No tak prostě mě tam nechali přenocovat a všecko, že se tam byla ale týden, já jsem jim hlídala děcka a podobně.
1: Ano.
0: No a samozřejmě potom jsme neměli kde být, tak do Adamova na byt jsme šli pracovat a Adamově jsem se hlásila jako Jitka Adamitka, taky do rozhlasu.
1: Jo, vzpomínáme, ano.
0: No samozřejmě byt jsem nechala už zase dceři, vnučce, samozřejmě to tam budu sama, no, muž mě mezi tím zemřel. A teďka jsou v Rajhradě a představte si, že už jenom to, že tady jsme taková božská partie.
1: Tak
0: že
1: jste tam ráda.
0: Že stačí jenom, že děláme humor a já jsem šťastná, že tam
1: tak
0: babičky.
1: Tak to je dobře, tak to je dobře. Paní Jitko, moc děkuju, jinak vám přeju, ať se vám tam líbí, budu se těšit zase příště v Noční lince a přeju hlavně pevné zdraví. Mějte se moc hezky, děkuju, naslyšenou. Dobrou noc a teď už přichází Mr. Elton John, se kterým se přehoupneme do nového dne.

0: Tak do nového dne jsme se přehoupli s písničkou od mistra Eltona Johna a je tady středa s datem už 7. října. Na prahu nového dne nám všem přeju, aby to byl den uprostřed týdne vydařený, abychom z něj měli radost, aby nám práce šla dobře od ruky, abychom si ten den užili, samozřejmě pokud možno ve zdraví a s radostí a s těmi, které máme rádi, a abychom zkrátka na co šahneme, tak aby se to povedlo a abychom slavili své životní úspěchy i dnes ve středu 7. října. No a o čem to ještě bude až do 1 hodiny v noční lince. Dnes bude pokračovat naše povídání na téma, co považujete ve svém životě za úspěch. Co je vaším životním úspěchem? A řekli byste o sobě, že jste úspěšní? A v čem konkrétně? A chopili jste se nějaké životní šance, příležitosti, která vyšla a přinesla vám úspěch a tedy i radost a naplnění? No a podařilo se vám zbavit třeba nějakého zlozvyku a považujete to za úspěch? A byli jste úspěšní v tom, co vás bavilo, ve své profesi nebo v čemkoliv jiném? A byli jste ve správnou dobu na správném místě a přineslo vám to úspěch? Pro každého slovo úspěch znamená něco jiného, no a pro někoho je úspěch cesta a ne cíl. Ať už jde o jakýkoliv úspěch, důležité je vědět, že nic není samozřejmostí a že k dosažení úspěchu musíme nasadit také především své úsilí. Tak jak to vidíte vy a jak jste na tom vy se svými úspěchy, tak to si rádi poslechneme na našem telefonním čísle 731 800 900, pak máme také web, kam můžete psát rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nocnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásnou noc, hezký nový den a můžeme směle pokračovat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dalibor Janda, co se má stát, to se stane, tak alespoň o tom v písničce. No a teď pozdravíme Olina do Kopřivnice, protože právě se dovolal. Hezkou noc, Oline, zdravím vás.
1: Já vás zdravím taky, zdravím posluchače.
0: Děkuju.
1: Tak pojď, tedy.
0: Pojďme na úspěchy, ano.
1: Řekl bych takhle, ono to bylo řečeno na začátku, každý vlastně považuje za svůj úspěch něco, co je schopen sám získat nebo zdolat.
0: Mm-hmm.
1: A je to různé.
0: Mm-hmm.
1: Klukovi v mateřské škole podaří poskládat nějakou skládanku, tak je to pro něj úspěch.
0: Mm-hmm.
1: Chlapec 16, 17, když políbí poprvé děvčátko, tak je to taky úspěch.
0: No je.
1: Prostě každý máme něco, samozřejmě, že jo. No, abych to teda svedl na sebe. Mám, nebo takhle bych řekl, jsem spokojený. V rámci jako svého života člověk dosahuje různých úspěchů od výchovy dětí, dosahuje zaměstnání úspěchu a tak dále. Já to, že se včelařím, to už je všeobecně známo. Robert, vždycky zdravím včelaře, takže já zdravím Roberta. S Františka ze Židlochovy, s tím jsme se poznali při jednom takovém malém setkání. No a k těm úspěchům, já jako včelaření jsem začal dost pozdě, teď 45. I když můj tatínek včelařil, ale tak tenkrát jsem o tom neměl ani páru, neměl jsem ani zájem, protože on když včelařil, tak měl takové divoké včely, že to prostě to se nedalo. Ten, když vytáčil med, tak to vyhlásil místním rozhlasem, že bude točit med a lidi už věděli, že bude zle, protože on jako hrábl do těch včel, i když byl oblečen jako kosmonaut, tak vždycky dostal žádla.
0: Jo, a bylo.
1: A bylo to. Ten, kdyby mě viděl, jak chodím v trenérkách v tričku v krátkýma rukavama do včela, tak by řekl, že jsem se zbláznil. No, tam prostě, ale tak to je vývoj těch včela.
0: Ano.
1: V souvislosti s tím včelařením, ono se říká, že každý včelař by si měl vychovat svého nástupce.
0: No.
1: Snažil jsem se o to u svých vnuků, ale tak nějak je to nedrží. Mají 18, 19 a pak mám ještě jednoho 8-letého vnuka. Tak by možná, že s ním to nějak zachytím a snad to půjde.
0: Jo.
1: Ale to nevadí, já jsem vychoval spoustu včelařů, protože od roku 99, minulého tisíciletí nebo století, jsem založil včelařství, nebo založil. V domě dětí byl založen s pomocí naší organizace včelařský kroužek.
0: Uh-huh.
1: A tím kroužkem prošlo odhadem, no, když tak spočítám, kolem 50 děcek.
0: No to je krásné.
1: 99. roku, jo?
0: Jo.
1: To znamená, že toho je 26, 27 roku. S některýma včelařema zrovna dneska jsem se s jedním z mým absolventem, když to tak řeknu, jsem se s ním potkal, protože bereme nějaké nové úly od jednoho včelaře, který končí.
0: Mm-hmm.
1: Takže toto je, myslím si, dost úspěch, protože těch kluků, kteří prošli tím kroužkem a včelaři, tak není sice moc, ale je jich tam možná 5 asi. Ale tak to stačí. Prostě.
0: No je, když budou šikovní.
1: Včelařská generace trošku by potřebuje toho omlazení, protože přece jenom ti staříčci, jako jsem já, nebo důchodci už tak prostě...
0: Chtějí mít nástupce svoje.
1: Ano, chtějí mít nástupce, protože ta technologie jde dopředu. No, takže dalším úspěchem si myslím, nebo mám z toho radost, máme takovou skupinu, nebo je nás pár muzikantů, kteří se scházíme pravidelně a nepravidelně, tak jedenkrát za týden, možná za 14 dnů, vždycky se sejdeme a zahrajeme si. Kolem nás vždycky se vytvoří skupina posluchačů a zpěváků, takže tímto způsobem já si myslím, že odcházíme všichni spokojení. Aspoň já teda, když skončíme to hraní, my třeba začneme v 6 hodin večer, zahrajeme, já nevím, do jedné hodiny ani ne, ale no někteří do jedné, když jsou místní, záleží, kde se sejdeme, když je to někde přes pole, tak my tady se musíme vrátit domů. Takže já jsem vždycky takový nabitý, že vždycky přijedu domů, ať je to třeba, jak říkám, o půlnoci nebo o půl jedný, tak už mě čeká Korinka, to je ten můj spacek, a jdu do terénu, ještě chodím třeba hodinu,
0: no,
1: hodinu
0: ano.
1: A půl, 2 hodiny po Kopřivnici, abych prostě to vydýchal, tu energii, kterou tím raním, a opravdu líbí se mi to a musím říct, že se to setkává s takovým příznivým ohlasem. Spousta lidí nebo spousta lidí, není jich moc, ale jsou někteří, kteří si vyžadují nebo chtějí, ať přijdeme třeba tam někde zahrát nebo takhle. Takže to tady roznášení té radosti pomocí té hudby, písniček, tak to mi taky dělá radost.
0: No tak vlastně, jak vás tak poslouchám, vás prostě baví život a ten se vám stává vlastně úspěšným tím, že vás baví a že vás těší to, co děláte.
1: Nevňukáme, když, jak František říkal, jsou tady nějaké zdravotní indispozice, ale tak bojujeme s tím, tak s pomocí pánů doktorů a paní doktorky.
0: Ano.
1: Vždycky to nějak vyladíme do nějakého nesidelného stavu, abychom se mohli pohybovat. Když ráno, když vstanu, tak opravdu to trvá nějakou dobu, než se rozhýbu.
0: Než se člověk rozchodí.
1: Mám páteř od vrchu až dolů, takže to je takový nepříjemné. Ale prostě vždycky něco je za něco, takže musím se rozhýbat, aby potom mohl fungovat celý den.
0: A užívat si ten den podle představ. Ano.
1: Jsem venku, máme tady skoro jasno.
0: No krása. No krása.
1: Nefouká, nevím, jestli Korina ještě přijde, ale ta už někde je zalezená.
0: Půjdete sám na procházku, vypadá to.
1: Takže doposlechnu si váš pořad, protože některé ty odpovědi jsou takové zajímavé. No tak samozřejmě člověk vždycky srovnává sám sebe.
0: Ano, to je pravda.
1: Třeba dneska jsem se setkal se svými spolužáky z průmyslové školy, co jsme dělali v Rožnově. Setkali jsme se v Rožnově, naložili jsme se do auta, jeli jsme na Horní Bečvu a houbařili jsme.
0: No krása.
1: Musím říct, no nádhera. Jenom ta procházka po tom lese.
0: A k tomu ještě koší hub, velký úspěch. Mlázím,
1: jak to zpívá, mám velkou kabelu, do které házím všeho, čem s ním, to už zase zpívám.
0: Ano. Tak Oline, děkuji mnohokrát, přeju krásnou noc, hezký celý nový středeční den.
1: Já těším se na další příspěvky, opatrujte se.
0: A já se zase budu těšit příště na návštěvu, mějte se hezky.
1: A někde taky, dobrou noc.
0: Dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka, čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Voda živá, Aneta Langerová se svou písničkou a 19 minut po půlnoci pozdravíme Otu do Uherského Brodu nebo Hradiště?
1: Uherský Brod.
0: Uherský Brod, tak vás moc zdravím.
1: Ano. Oto, já vás zdravím, tak já zdravím taky posluchače všechny.
0: Děkuju.
1: Tak já bych začal těma úspěchama, mám takové dva.
0: Povězte.
1: Které mě nesmírně těší.
0: Uh-huh.
1: Já jsem dělal v pivovaře a já jsem se stal závislým na alkoholu, těžce závislým.
0: Jo.
1: A před 20 rokama jsem s tím seknul a je to. Pohodě, jsi svobodný člověk.
0: No tomu věřím, že se člověk... A vy jste se stal závislým vysloveně na pivu, jo?
1: Na pivu a my jsme dostávali kořálky v obchodech,
0: jo, takhle.
1: V hospodách.
0: Že to bylo...
1: My jsme skládali.
0: Mm.
1: No... Nebyl jsem sám, no byli jsme tam alkoholici všichni, no. Hmm.
0: Jak padne to rozhodnutí, že si člověk řekne a dost, mám toho dost a jdu něco dělat s tím?
1: No, já jsem vyzkoušel různé léčebny a tohle a takhle, nepomohlo nic.
0: Mm-hmm.
1: Tak mám známého jednoho kriminalistu, já jsem se ho zeptal.
0: Mhm.
1: Kdybych v obchodě ukradl něco nad 5 000, jestli bych se dostal do vězení.
0: Uh-huh.
1: A on mě řekl, že bych mohl dostat 2 roky,
0: uh-huh.
1: což mě vyhovovalo. Tak já jsem se u nás vloupal do obchodu, ukradl jsem zboží asi za 6 000
0: uh-huh.
1: a nechal jsem se zavřít.
0: A to byla pro vás ta léčebna, jo?
1: Ano, a já jsem za 20 měsíců byl propuštěný
0: jo.
1: a byl jsem střízlivý.
0: No já vám řeknu, vy máte teda zamotaný příběh, to teda léčebna nepomohla žádná, až takhle jste si to musel sám naordinovat.
1: Těch léčeben bylo moc, to jako...
0: A čím to, že vám nepomohli jakoby tam, že to tam nezabralo v té léčebně?
1: Oni v těch léčebnách, já nevím, já jsem byl v Kroměříži a oni tam na nás nějak nedbali.
0: Jo, byli málo přísní, jo, říkáte.
1: Tak člověk tam přijel a měl abstinenční příznaky a oni mu dali do jaký které na to nebyli.
0: Mhm, mhm.
1: Takže málo kdo to vydržel, no, tak podal revers a šel první na pivo,
0: no. A šel pryč, jo, jo, jo.
1: No, takže já jsem to řešil takhle radikálně, už jsem to tady jedenkrát říkal na program na ČRO. A ještě bych vám chtěl říct, že jsem aspoň něco pořádného udělal. Já jsem zachránil jednoho mladého kluka od strašlivé smrti. Já jsem byl v práci a šel jsem zastavovat provoz na silnici, protože mělo vycouvat naše auto, jako z pivovaru. Vycouvat na cestu a řidič neviděl přes barák. A tak jsem šel na chodník, na protější, a tam jsem začal rozjíždět trambus. Nákladní auto s vlekem, plně naložené pískem, těrkem. A teď vedle mě si hrály 2 děcka a točili se dokola, vzali se za ruku a naraz to jedno děcko spadlo, ten kluk spadl pod ty kola. Mezi ty kola, pod to auto, na té vlečce. Ale protože bylo to auto tak strašně naložené, tak on se strašně pomalu rozjížděl. A já jsem stačil skočit pod to auto a vytrhnout ho ven.
0: Rozumím.
1: Vyrval jsem ho ven s tama. Vyhodil. Takže já jsem mu zachránil život, protože on měl tak 5-7 centimetrů, aby mu to začalo brát nohy.
0: Jej, to jsou, no, tak ještě, že to takhle dobře dopadlo, že se vám to povedlo. Každopádně o to velké gratulace k tomu vašemu velkému životnímu úspěchu.
1: Děkuju vám.
0: Přeju pevné zdraví, protože to je strašně moc důležitý pro vás a velká poklona, že jste to dokázal, protože to
1: dokázal.
0: Určitě žádná závislost není jednoduchá.
1: A je to strašné.
0: Vymotat se z toho potom, tomu rozumím, že jste určitě bojoval. Takže velké gratulace
1: hrůza.
0: A děkuju za telefon, za návštěvu, ať se vám daří.
1: Jo. Pěkný ještě zbytek dne, nebo večera.
0: Krásnou noc přeju
1: a
0: taky.
1: Ještě nashledanou.
0: Budu se těšit, mějte se hezky, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Skupina AG Fleka, písnička Carpe Diem, za 2:30 končí. No a na telefonu teď pozdravíme Roberta do Olomouce. Hezkou noc, Roberte.
1: Dobrý večer.
0: Tak zdravím vás taky.
1: Rovně řadě chci poděkovat, že jste mě vzala, to je slušnost.
0: Mm-hmm.
1: No a teďka půjdu k tématu.
0: Dobře.
1: Takže takový úspěchy, co jsem zažil, jeden z nich byl, že společně se ženou jsme se nechali potřít, protože víra pro mě hodně znamená.
0: Mm-hmm.
1: Obohacuje mě to, rozšiřuje mě to rozhledy.
0: Jo.
1: A věřím, že jednoho dne, ale přijde poslední souda, buď budu věčně žít, to je to nejlepší, nebo věčně zahynu a to je lepší se ani nenarodit.
0: Mm-hmm.
1: Takže to je taková duchovní věc.
0: Ano, ano.
1: Tak je další úspěch, že jsem se ze ženou vzali.
0: Mm-hmm.
1: Žili jsme spolu celkem 22 let, 2 roky jsme spolu chodili. No a pak se nám narodil syn Marek.
0: Mm-hmm.
1: Je moc prima kluk, sice autista, ale mám ho aj tak moc rád.
0: No je, je.
1: No a to bylo takový hodně smutný, ale to už není žádný tajemství, už tu 3 roky a 2 měsíce v době, protože žena se mě utopila.
0: Mm-hmm.
1: Takže jsem si našel kamarádku.
0: Mm-hmm.
1: A teďka se seznámím z jednoho paní, ale musíme si nastavit hranice, protože ta paní je vdaná a nechci udělat nic, abych si ublížil. Ale vypadá, že je to rozumná ženská, tak si řekl, že si jenom budem povídat nebo takhle, ale...
0: Mm-hmm. Ano, to, ano.
1: Co potřebuju a kamarádka to ví. Já to měl kamarádi Moroka půl, tak... A zatím na to není připravená, tak strašně potřebuju takový ten pocit toho tepla, bezpečí, no prostě holku, která by mě dala do náruče, abych se nadal. Mě strašně smutná, co sám, víte.
0: Mm-hmm.
1: A to je i důvod, proč jsem se... vlastně přidal v té noční lince, že jsem si tam našel bezva lidí.
0: Mm-hmm, tak to je dobře.
1: A mám radost, když se teda dovolám. Když se nedovolám, no nedá se nic dělat. No, tak prostě
0: tak to se stane, to... ano, přesně tak.
1: No a tak jsou takové uplakánek, no bojím se bez holky, ale zase jako, když budu mít holku, která mě veme do náruče, tak potom už se to zlomí zase k lepšímu. No,
0: mm-hmm, tak, no tak vám budu držet palce, aby to...
1: Na odnory, no, takže mám 2,50, no.
0: Mm-hmm.
1: A jinak, jestli chcete se na něco zeptat, tak klidně se mě...
0: No ne, to já čekám spíš na, co vy na sebe prozradíte jako za své životní úspěchy, ze kterých máte radost. Určitě máte radost ze svého syna, jak jste říkal. Tak čím se třeba bavíte, no, když jste spolu, nebo co vám dělá radost oběma?
1: Stavíme spolu pucle, to je primo.
0: Uh-huh.
1: Chodíme spolu na bohoslužby, to je taky moc primo.
0: Uh-huh.
1: Občas chodíme na plavání. Dneska jsem měl taky úspěch.
0: Jo.
1: Zehnal jsem, mám z toho velikánskou radost, knihu stála mě teda 600 od Roberta Křesťana.
0: Mm-hmm.
1: Je to vlastně takovým o jeho životě v podstatě. A pak je tam i jako ty texty, které slyším v rádiu.
0: Ano, ano.
1: A teď mám možnost si to přečíst, a protože je to tam napsané, tak se ten text můžu naučit a pak ho můžu zpívat. A vy to, co jsem vás chtěl, paní Tuško, poprosit, ale my si máte tu možnost. Ale já bych chtěl ještě nějakou hezkou knihu, kdybyste něco věděla, protože vím, že máte kontakty na internetu a zeptám se lidi. Nějakou hezkou knihu o skupiny Fešáci, oni jsou mě moc sympatičtí, jako mm-hmm. mají fakt pěkné písničky, tak kdybyste o něčem věděl, tak já vám dám na sebe telefon a můžete mě třeba i zavolat, do kterého knihkupectví se Olomouci vypravit, ono je tady hodně.
0: Tak zkuste se zastavit, když tam máte knihkupectví po ruce, zastavit a popovídat s paní prodavačkou.
1: Dobře, já můžu vám na sebe prosím.
0: Už jste nechával minule, Roberte, jo, děkuju. Máme
1: jo,
0: tady
1: tak
0: na... No,
1: tak.
0: Ano, přesně.
1: Dobře,
0: tak.
1: Takže kdybyste věděla, kde tu knihu koupit, s kterým knihkupectví, tak mě normálně zavolat.
0: Dobře.
1: Já tam půjdu.
0: Dobře.
1: Vám děkuju.
0: Není vůbec zač.
1: Pozdravujte Olina,
0: mm-hmm.
1: pozdravujte Vastičku, pozdravujte Ludmilu, zkrátka všechny linkaře.
0: Tak já doufám, že vás slyší a mají radost.
1: Já věřím, co říct, že jste prima rozhlas a že vás mám moc rád.
0: Tak děkujeme mnohokrát.
1: Mějte
0: se moc hezky, ať se vám daří a hezkou noc a budu se těšit zase příště. A teď už přichází Petra Janů.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak tolik Petra Janů a s ní také Jiří Bareš a duet s názvem Jsme stálí. No a teď máme vzácného hosta Láďu z Velké dálky. Já jsem mu nejdřív nerozuměla, ale už jsme se dorozuměli. Láďo, moc vás zdravím do Jižní Alberty v Kanadě. Doufám, že se uslyšíme hezky.
1: Já taky doufám, děkuju pěkně a už to je úspěch, že jsem se dovolal.
0: To je úspěch. A mě hned napadlo, víte, ano, že o té vaší Jižní Albertě, kde vy žijete, zpívá také písničku Neil Young, který je vlastně původem Kanaďan taky. Tu určitě znáte, že jo?
1: Ale o tom žádná, když vy máte ty nové písničky, no úžasné to
0: Vy posloucháte radši ty český zase, když jste tady napřímu, jo?
1: Ano. Ano, máte náročné zaměstnání, vy moderátoři.
0: Jo, děkujeme za poctu a za pochvalu. No povězte mi, když takhle člověk se rozhodne žít v úplně jiných zvyklostech, jiné zemi, jiném kraji, tak co musí udělat všechno pro to, aby se dostavil aspoň nějaký úspěch a žil tam rád?
1: No tak úspěch, no, předně pracovat jednou v jakém směru, že? Mm-hmm. Já jsem to, protože jsem se narodil tady v Kanadě, ale...
0: Jo, vy jste narozený tam už, aha.
1: Ne, já, ale narodil jsem si českým rodičům během světové války, mm-hmm, kteří se tady poznali. A já jsem se otcem s mojí matkou, mm-hmm, následovala manžela jako do Československa jako letce z Anglie.
0: Jo.
1: A z české perutě 312. Mm-hmm. A tím pádem jsem žil v Československu od roku 46.
0: Jo. Tak vy to máte takový komplikovaný, teda vám řeknu, no? No
1: tak ne, ani ne, to nejsem sám takový lidi.
0: Já vím.
1: Hodně všude, no. A teď jsem chodil do školy, education, jako vzdělání, mm-hmm, základní a automechanik, no a 35 roku. V 80. roku s manželkou a s třema synama jsme dostali vystěhování, mm-hmm, a jsme odletěli z Prahy a od roku 80 žijeme tady. Mm-hmm. Nepřestali jsme být nikdy Češi, pořád jsme Češi, i když jsme Kanaďané, samozřejmě.
0: Ano, ano.
1: Manželka už umřela 7 let tomu zpátky. Mm-hmm. Dostali se ze Slovenska, zdravím. Moji synové jsou vlastně Čechoslováci.
0: Jasně, jo.
1: No a takže ten úspěch. A ten úspěch, teď vám řeknu, uh-huh, lidé, co mluvili, pán měl úspěch, protože už jsem taky někoho slyšel, mi připomíná smutnou muže Válka, uh-huh, komika, a ten vždycky tak mluvil takovým hlasem a měl vždycky úspěch, že se prostě dovolal.
0: Jo.
1: No, úspěch, já si myslím, že všichni jsme se dopracovali úspěchu v momentální době, v této rozbouřené době, mm-hmm, ale ten úspěch teď mezi národy se začíná rozvíjet na té správné cestě. To mm-hmm znamená přátelství mezi národy, spolupráce a hlavně mír. Jakmile se to podaří, když si lidi uvědomí a řeknou ne, to, co bylo za to roky strašné, jak fašisti nesmí existovat, oni uvědomit, oni to nechcou zapomenout, ale oni, já vím, že si to uvědomí, konečně všichni. Takže to jediné se podaří rozumným lidem, lídrům tady těchto národů, kteří to pořád všechno vedou. Takže já nevím, co bych ještě říkal, ale já si myslím, že to je právě ten úspěch. Nejenom to, úspěchy jsou, kolik vy jste měla, já jsem měl úspěch úplně a všichni z nás, takoví lidé, jak paní doktorka Nora z Frenštátu, já jsem žil v Novém Jičíně, takže okres, jo, a tak to jsou vynikající žena. A jiný, já si teď nemůžu vzpomínat jména, protože já to tady chytnu, vy tam už máte nový den, středu mi ještě pořád úterý před večer.
0: Vy jste mladší o něco, no.
1: Vy jste 8 hodin vpředu.
0: Jo, jo, jo.
1: Takže tak to je, no. My jsme byli několikrát jsme byli. Hned příští rok, v 90. roku jsme byli dokonce na den, měsíc a rok, 10 let. Uh-huh. 80 jsme odletěli a zase v 90. roku už jsme byli mezi váma.
0: Zase na návštěvě.
1: Takže to bylo úžasné. Uh-huh. Tak to jsou taky úspěchy.
0: To jsou úspěchy. Tak já myslím, že přece jenom ten svět se, co se týče cestování, tak trošku jakoby v dobrém slova smyslu zmenšil, takže už to není tak těžko dosažitelné podívat se ať už do Prahy nebo do Čech, nebo zase potom zpátky k vám a tak dále.
1: Ano, ale jestliže by se měli omezovat kvůli energetice,
0: jo,
1: třeba letní návštěvy lidem z Evropy, tady do Ameriky nebo někdekoliv jinde, takže to je smutné. A je to možné, ale nechci, oni nechtějí, ti nejbohatší, oni nechtějí to dopustit. Oni si myslí, že je svět jenom pro ně. No, to není správné.
0: Tak Láďo, tak moc vám taky děkuju. Na dálku zdravím a mávám. Přeju vám zatím hezký podvečer u vás. Hezké pozdní odpoledne a budu se těšit, že se zase uslyšíme. Ať se vám daří. Mějte se hezky.
1: Já vám taky děkuju a všechny zdravím. Dobrou
0: díky.
1: Noc.
0: Hodně zdraví.
1: Držme se za rytě.
0: No, dobrou noc. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Petr Janda, skupina Olympic, a nějak se vytrácíš, má lásko. No, pomalu půjdeme do finále, úterně středeční noční linky. Pojďme také do pošty. Nepřijte se mi teď, někdo ztratil z telefonní linky, což mě mrzí, ale hojně píšete, za což mnohokrát děkuju. A třeba paní Iveta k tématu dodává. Moc vás zdravím do studia a nespavci. Za svůj největší úspěch považuji svoji práci. Když jsem poprvé nastoupila do zaměstnání, zdaleka to nebyla moje vysněná práce. Vdala jsem se, postavili jsme dům a narodili se nám dvě děti. V té době se mi naskytla má vysněná práce, jenže mi chybělo vzdělání. A tak jsem se do toho zakousla. Při zaměstnání, starosti o dům, o zahradu, o děti jsem se pustila do studia. Bylo to kruté období, ale vydržela jsem a vyhrála. Dnes už jsem dlouho v důchodu, ale na svou práci ráda vzpomínám. No a věřte, je moc krásné, když na procházce potkáte své bývalé žáčky a oni se k vám i po těch letech hlásí a svým dětem šeptají, vidíš, tohle byla moje paní učitelka. Dobrou noc všem. Tak paní Iveto, velké gratulace, že se vám podařilo dělat vaší vysněnou práci a že jste to v určitém období, které asi nebylo také jednoduché, prostě zkousla a dala jste to krásně takhle se ctí a s úspěchem. Takže ještě jednou také děkuji za písemný příspěvek a moc vás zdravím. No a my popojedeme.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Katie Rogers těm dvoum život vzal. Svědomí měl, vedle nich si klekl.

skupina Hop Trop a písnička Tři kříže. No a pojďme se opět začíst ještě do dalších písemných příspěvků. Pan Michal Sedlák z Myšlína dodává: úspěch v životě znamená pro mě narodit se ve zdraví a do dobrých poměrů, prožít čestný život s vědomím, že jste nikomu neublížili, uchovat si do konce života dobré zdraví a pak bezbolestně a s čistým svědomím odejít. Pro mě osobně největším úspěchem v životě není ani tak vybudovat kariéru, jako nalézt toho správného životního partnera se společnými hodnotami, s nimiž to ostatní zvládneme. Myslím, že na tom, koho máte či nemáte po svém boku, záleží více, než se může zdát. Osobně se v životě považuji za úspěšného jenom v některých aspektech. Naučil jsem se zvládat svůj zdravotní stav, odolávat závislostem a konzumerismu, vydržet sám se sebou, to je taky důležitý poznatek, to je pravda, a vybudoval jsem si určité jméno ve svém pracovním oboru. No a hlavně jsem snad nespůsobil nikomu újmu. Taky důležitá věc. Michale, moc vám taky děkuju za všechny. No a protože je čas takový, jaký je, tak musím konstatovat, že více už se nám toho do noční linky nevejde. Patří se poděkovat za pozornost, za společnost. Loučí se Jitka Lukešová. Přeji vám krásnou noc, hezké sny a pokud budete bdít, tak hezký poslech všech našich dalších pořadů. No a brzy naslyšenou. Dobrou noc. Děkuju moc.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové, tak jsem tu zas, abych vám připomněl něco málo z rozhlasového archivu. A společně se mnou jsou tu dnes i naši asi opak. Nejslavnější dřevění herci. No tak dobře, dobrý den, pane Spejble, dobrý den, Hurvínku, a aby jí to nebylo líto, přidá se k ním za chvíli občas i Hurvínkova Mánička.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Tak pěkně po pořádku. Ke Spejblovi s Hurvínkem, dřív než si vychoval v Miloši Kiršnerovi svého nástupce, patřil nejprve přece autor těch dřevěných loutek a taky první principál divadla, pan Josef Skupa. No a právě jeho scénkou o jednom věru, že unikátním pečení bábovky, dnes začneme. No a Miloš Kiršner se přidá hned v zápětí, protože Hurvínkovi něco napadlo.
2: Je, taťulo, co to máš na sobě za ubrus?
3: Ale žádný ubrus, ale brž kuchařský stejnokroj, že ano?
2: Ty ho dáš kuchařiti?
3: Samozřejměž. Tetička má zítra svátek, upečují bábovku. A pomůžeš mi, Hurvajs. Vem si nějakou zástěru a dělej, co ti řeknu. Tak, jsi připraven?
2: Ano, tati, na všecko.
3: Tak dobrá. Nejdříve se podíváme do kuchařské knihy na recepty. Počkej, tady máme brzlík, beavstek,
2: Tati, nestraš.
3: Ale co bych strašil? Listuju, tady je to, tady bábovka. Tak, nejdříve si připravíme kvásek. Mléko tu mám tady, je tam pod tou pokličkou v tom hrnci, vidíš? No, dobře, cukr, kvasnice taky, vejce. Hele, přines 6 vajec, Hurvajs, a já zatím utřu čtvrtku másla.
2: Ono je špinavé.
3: Ale ne, to je takový kuchařský výraz. Máš ty vejce?
2: Ano.
3: Tak je zatím můžeš rozbít.
2: Co to říkáš, to snad přece...
3: Už jsem řekl, tady je to napsané, tak neodmluvej a rozbije.
2: Ano.
3: Ale kluku milionská, takhle ne, do mísy si je měl rozbít. Já bych tě přece...
2: Ale tati, tvé rozkazy postrádají jasnosti, z čehož vzniká galimatyáš.
3: Tak už mlč, utři to a přines nová vejce. Já se zatím podívám do recepisu, co je tam dál. Ačkej, přidáme sníh, to je ale hloupej předpis. Teďko v letě, kde mám vzít sníh? Červenci.
2: Ale ze 6 bílků, táti.
3: A dět, já vím. Nech si, prosím tebe, pořád to poučování. Dej to do mísy, přidej půlky na pšeničné mouky včetně. Ačkej, kde jsem to zůstal v té knize tady?
2: Tati, mísa už je skoro plná, podívej se. Tu pšeničnou mouku včetně už tam asi nedostanem.
3: Ale musí se to tam vejít, okáž, trošku to zmaž, nerozbij mě to, hrec kluku, nešikovná. A zatím šlehej sníh. Co je dál v předpisu?
2: Aha, tati, tadyhle...
3: Nepleť mě do toho, neskákej, tadyhle máme... Počkej, taťko, čeká celý osplete. Přidáme 2 lžíce hořčice, 3 okurky, podle chuti zalijeme octem.
2: Co, tati, bábovku?
3: No co jinýho, tady to je. Tak do toho nemluv pořád, ty. Co ty víš, co je dobrýho? No prosím, tady, navrch dáme strouhanou mrkev. No podívej se, když mi nevěříš, nech toho už.
2: Je, tati, ty si ale dovol obrátil stránku. Jsi u bramborového salátu.
3: Co?
2: No podívej se.
3: No tak vidíš, co děláš, kluku.
2: No já to dělám.
3: Ale ticho už buď. Pořádně vyrušuješ a pleteš mě. Už máš dost toho sněhu?
2: Až po krk.
3: To víš, bez práce nejsou koláče.
2: Bábovka.
3: A to je stejné. Tak dej tam ten sníh, já to pořádně zamíchám, tak nalijeme to pěkně do formy, no vidíš. A dáme to péct. No. Teď si teprve můžeme oddychnout.
2: Správně. Konečně je to všecko v troubě. Tati, už bude ta bábovka snad.
3: Ale co tak pospícháš? Celou hodinu se musí péct. A schází ještě plná minuta. Přece to nebudu tahat z trouby syrové.
2: Já bych rád slyšel, drahý otecko, tvůj názor, jak si...
3: No?
2: Jestli totiž myslíš, že se ta bábovka povede.
3: Povede, proč by se nepovedla? Všecko jsme udělali přesně podle předpisu, tak jaký pak copak? To bude bábovka Hurvajs, jakou tetinka ještě v životě neviděla.
2: Věřím ti, oče, no. A teď už na tu bábovku bude třeba vyndat. Hodina je v nenávratnu.
3: No tak dobrá, tak podej tedy hadr. Podržím troubu, tak opatrně, ať se nespáš, vidíš. Je, ta má barvu, no, tak vyklopíme jí sem nehezky. No, počkej, vyklop to. No, zkus to ještě jednou, ona nejde ven nějak.
2: Tati, zkusme to ještě.
3: No, to se divím, nejde to. Počkej, no pořádně. Třeba to děláme špatně. Počkej, nech to, podíváme se do knihy, co tady píšou. Upečenou bábovku snadno vyklopíme. A já to se jim řekne, ale jak to tam nenapíšou?
2: Taťuldo, tuším strašný konec.
3: Proč?
2: Budeme muset zavolat klempíře, aby tu plechovou formu rozříz, jinak bábovku nedostaneme ven.
3: No, tá, prosím tebe, ani nápad. Podrž to tady za uši, pevně to drž, já do toho bacím válčkem do nudle. To jdiš na nudle, co, už ten celýho člověka spleteš, poráty.
2: Nic neříkám.
3: Tak buď ticho. Tak pozor, jedna, dvě...
2: No a váleček je v půli.
3: Ale bábovka je venku, o to šlo. A pojej se, jaká je?
2: A je ale vypečená.
3: No, baleč by nebyla, jsem jí vytvořil já. No, tak si třeba na ní sáhni. No co fňukáš?
2: Tak já jsem zde o tu bábovku říct do prstu.
3: Co to, jak je to možné?
2: No to zkus sám. To není bábovka, to je odlitek. Ona nám v té troubě skameněla.
3: No už opravdu je to hotový beton. Jak je to možné? Podej mi nůž, jestli to bude ukrojit.
2: To je zbytečné, tati. To si vem raději hned kladívko a majzlík.
3: No, jsou ale předpisy, prosím, tak podívej se na to. Tady ještě píšou, že bábovka je křehká a nadýchaná.
2: Jo, nadýchaná. S tou se dá řezat sklo.
3: A čím to je, že bych to byl to těsto dost neprohňácal?
2: Tati.
3: No?
2: My jsme tam zapomněli něco dát.
3: A co?
2: Podívej se tuhle, kvásek. Má být v bábovce, zatím je na městečce.
3: Dítě nešťastné, tak proč jsi mi to nepřipomenul? To je práce s tebou, já nevím, kluku.
2: Ale teď jsem to na mě svaluješ, nenaříkej. Buď rád, jedna předpověď se ti přece jenom dokonale splnila.
3: Jak to, která?
2: No přece, jak jsi říkal, že takovou bábovku tetička ještě v životě neviděla.
0: Divadlo pro vaše uši.
4: Tati, jestli pak víš, co napadlo.
5: Chci si snad říct, co mě napadlo, ne? A co tebe napadlo, to opravdu nevím, protože to, co tebe napadá, nenapadne nikoho jiného.
4: Tak to mi tedy, pane Spíble, odpuste, že vám skáči do řeči, ale to jste se pěkně spletl.
6: No, tatildo, to jsi se, jak už řekla moje předřečnice, pěkně spletl. Já jsem nechtěl říct, že mě něco napadlo, ale že napadlo něco, co ty nevíš, že napadlo.
4: Jejda, Horvínku, jak ty to dokážeš vždycky pěkně vysvětlit.
6: Vidíš, jo? No. A víš, Máni, že mě právě teď něco napadlo?
5: Nehlejte se vy, nápadové. Nechtěli byste už konečně říct, jak vám mám rozumět? Zatím to vypadá, že vás napadlo hejnovoz, když tady tak poskakujete.
6: Hejnovoz teď v zimě.
4: No ano, prosím. Pane Spejble, jak to, že nedokážete přijít na to, co napadlo Hurvínkovi teď v zimě, no?
6: No, pane Spejble, vlastně tatí... Co napadne Hurvínkovi vlastně mě, no?
4: No,
5: co? Co napadne Hurvínkovi vlastně tobě, to nevím, ale mě napadne, že už by zase mělo být jaro.
4: Já mináčku, pane Spejble, promiňte mi laskavě, ale s vámi je těžké pořízení.
5: Jaké pak, promiňte laskavě, jaké pak pořízení? Vysypte už konečně ze sebe, co vás napadlo.
6: Dovolu si tě, tatínku můj zlatý, upozornit, že už jsem několikrát, viď Máni, nenápadně naznačil, viď Máni, že nejde o to, co nás, viď Máni, napadlo, ale co napadlo.
4: No ano, pane Spejble, Hurvínek to několikrát nenápadně naznačil.
6: Počkej, Máni, já to s Taťuldou zkusím jinak. Milý tatínku.
5: Ale nech si milého tatínka, protože jak začneš s milým tatínkem, tak z toho buď kouká poznámka v žákovské knížce nebo peníze na žvejkačku.
6: Ani to, ani ono. Já jsem ti chtěl jen připomenout, jak si mě, když jsem byl ještě batole, učil písničku Zima, zima tu je.
5: No, no to mě nemusíš připomínat. Já si tu písničku náhodou moc dobře pamatuji.
4: No, tak schválně, no.
5: Zima tu je, snížek poletuje, že?
4: No.
5: No a co má být?
4: No.
5: Většinou v zimě poletuji já, protože scháním kapra, kuchám kapra, smažím kapra.
6: A vyhodíš kapra, protože si ho připálil.
5: Ale...
6: O to ale tati nejde.
5: Ne?
6: Ty když poletuješ, tak je to jako když parní válec popojíždí na dálničním úseku škvorec při Šimasi. Ale v té písničce poletuje co?
4: No.
6: No, sní.
4: No,
6: sní.
5: No co, sníme třeba olejovky, když jsme kapra vyhodili.
4: Pane Spejble, když vy pořád jen myslíte na jídlo.
7: V té písničce se přece zpívá. Snížek poletuje.
5: No,
7: snížek.
5: Jo,
7: no. A jsme u toho. No?
5: U čeho zase? Ale... Toho kapra jsem připálil kvůli Hurvínkovi, protože právě dělal slohový úkol první sníh. Počkat.
4: No?
5: Počkat, první sníh?
4: No.
6: Tati.
5: Jo, napad sníh.
6: Sláva, slávenečka, konečně to Taťuldu napadlo.
4: No.
5: Jaké pak konečně napadlo? To jste mi nemuseli tak sáhodlouze vykládat. Mně stačí jen naznačit a vím, o co jde, že ano.
6: No ano, samo sebou naznačit.
5: No, to dá přece rozum. Je zima.
6: Je zima.
5: Tak napadne sníh.
6: Ano.
5: A když napadne sníh, tak se jde co?
7: Sánkovat.
6: A lyžovat.
5: A bruslit.
6: Teda, Taťulinku, to bych byl nikdy nevěřil, jak tobě stačí jen naznačit a ty hned asi po půl hodině pochopíš, o čem je řeč.
5: No aspoň, chlapče, víš, co ve mně máš. No, zima a sníh, to bylo vždycky moje.
4: Je, pane Spejble, vypravujte, jak byla zima a sníh
6: tati,
4: vždycky vaše.
6: Vypravuj, tati.
4: No, pane Spejble.
5: Já se děti, Máničko, já se nerad chlubím.
6: Taťulo, nebuď tak skromný.
5: Nerad se chlubím.
6: Pochlub se, tati. V kterém z těch zimních sportů si vynikal?
5: Ale v kterém se nerad chlubím.
6: Tati.
5: Ne. Ve všech jsem vynikal, ve všech. Co? Jen krasobruslení mi zakázali.
4: A proč, pane Spejble?
5: No, proč? Kvůli piruetám.
6: Jo.
5: No, já když jsem na mistrovství v Holíšově roztočil piruetu, tak jsem se protočil až na mrazící zařízení a museli mistrovství zrušit z technických důvodů.
6: To ti vážně?
5: No, ale za to hokej, chlapče, hokej. To jsem se zasloužil o vítězství C mužstva 6. divize v Břinkoslavi a pomohl tak zajistit postup do 5. divize. Ještě pak do nemocnice mi přišli poděkovat.
4: Do nemocnice?
6: Jak to?
5: On hrál za Litochleby nějaký Ferda Pelíšek, říkali mu Bušťoun.
6: On to je hezký jméno.
5: No, a jak jsem měl na bránu, jo,
6: aha,
5: tak mi dal bodyček a já přes něj přeletěl trojitým Rydbergrem. No, a jeho za to vyloučili, mě odnesli a naši dali v přesilovce rozhodující gól.
6: No jo, hokej, to je mužný sport. A v čem jsi ještě takhle vynikal, tatí?
5: V letech na lyžích, chlapče, v letech na lyžích.
4: To musí být krása,
5: vidíte.
4: Odrazit se. Letět.
5: No to víš, Máničko, mě tenkrát říkali létající ďábel.
6: No, ty ďáble.
5: No, my jsme chodili do Šárky a já jsem tenkrát doletěl až do toho čertova mlýna. No, potom už raději dávali padák, aby mě brzdil, jinak bych vyjel doletět. Letěl málem až na letiště.
6: No jo. Tati.
5: No.
6: Nevytahuje se trochu?
5: Já?
6: Kde je Šárka, kde je letiště?
5: No vždyť já také říkám, málem až na letiště.
4: Jestil jste, pane Spejble, také slalom?
5: No samozřejmě, děvenko moje zlatá, já nevynechal jedinou tyčku.
6: Ale tyčky se mají přece objíždět, ne?
5: No teď se objíždějí, teď ano. Ale proč?
4: Ano, proč?
5: Protože dnešní generace nemá tu odvahu, co jsme mývali my. Teď jezdí všichni opatrně, aby se té dejce nic nestalo, nebo aby se oni neuhodili. To my jsme jezdili odvážně. Nebo kdybyste mě viděli při sjezdu.
6: Jak tě tak poslouchám, tati, tak si to dovedu představit.
5: A to, kdybys to viděl, to byste prv koukal.
7: To jste, pane Spejble, jezdil také obří sjezd.
5: Šárce si milá zlatá, jiné sjezdy nejezdili, ale já jsem se jednou vyznamenal. To, když jsem měl 12.
6: Jak to 12. To si jezdil na jelenu?
5: Ale čočku na jelenu, to je styl, kterým jsem ohromil celou šáreckou sportovní veřejnost.
7: Co to je za styl? Já jsem o tom nikdy neslyšela.
5: No, co je to za styl? To si, mančko, stoupneš na nejvyšší kopec a čekáš.
6: Aha, asi na znamení ke startu, ne?
5: Ale kde pak? Tam si prostě stál tak dlouho, dokud do tebe někdo ze zadu nešťouh. A kdo udělal cestou víc kotrmelců, ten to vyhrál. No a já jich udělal 12. To bylo slávy. 12 jsem jich udělal, 2 měsíce mě tenkrát vozili.
7: Jak to vozili?
5: No, vozili museli. Já měl totiž obě nohy v sádře, tak jsem jezdil na vozíčku.
6: Jo, takhle.
5: Jo, děti, já býval divok. Však také si Šárce na mojí počest říká divoká.
6: Hele, tati, když jsi byl takový borec, nešel bys jsi s námi zítra zaližovat?
5: No to víš, že půjdu. Aspoň se ode mě něco přiučíš.
7: To je prima. Já už běžím domů, Horvínku, ale cestou se ještě stavím u paní Plachetkové.
5: Co pak, ona půjde také?
6: To ne, ale Mánička se jde zeptat, jestli má ještě ten vozíček. Co kdyby se ti zítra povedl třeba ten, no...
7: No, kdyby se vám povedl 13. Tak dobrou noc.
6: Dobrou noc.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Miloš Kiršner měl mezi herci v klasických kamenných divadlech hodně přátel a Miloš Kopecký patřil mezi ty nejlepší nebo nejvěrnější. Není proto divu, že se všichni čtyři, Spejbl, Hurvínek, Miloš Kopecký a Miloš Kiršner, potkali několikrát i v rozhlase. Ale tam si povídali převážně jen ve trojici. Miloš Kiršner se ke slovu moc nedostal. Spejbl s Hurvínkem jsou totiž velmi zvědaví a Miloš Kopecký zase rád vzpomíná a vypráví.
2: Učeš se, Hurvínku, očekáváme návštěvu z nejvzácnějších.
3: Kdo pak nás to zase otravuje, taťuldo?
2: Tiše, nezdárníku, přijde umělec.
3: To je jiná, už se češu, kdo to je?
2: Zasloužilý umělec Miloš Kopecký, herec, člověk ze stejného dřeva jako my. Již slyším jeho mužný krok.
3: Již čichám jeho osobitý parfém.
4: Nazdar, chlapci.
2: Dobrý den, vážený kolego. Dovolte, abychom se představili.
4: Není třeba, mládenci, mě se nemusíte představovat. Mimochodem, já jsem tady něco zaslechl. Vy jste říkal něco, že jsem jako ze dřeva.
2: No, já jsem říkal náš dřevěný kolega snad.
4: No. Vás já znám strašně dobře. Už jako malej kluk jsem na vás chodil. Říše Loutek a divadelko Spejbla a Hurvínka, to byla moje první škola života. Ano. Tam už jsem jako chlapec nasával mléko poznání.
2: Nasával mléko poznání. Slyšíš, Hurvínku, jak se vyjadřuje umělec? A ty pořád plácáš jenom samé nesmysly.
3: Já jsem nezletilý, já na to mám právo, taťuldo. Mládí si může občas jen tak kváknout. My z toho vyrosteme, ale vám to zůstane.
2: Omluvte ho, kolego.
4: Ale prosím, je omluven. Také jsme bývali mladí, ne? Já na to rád vzpomínám. No, někdy na to rád vzpomínám vlastně. Kde je ta doba her a malin nezralých?
3: Dáte si malinový džus?
4: Rád, děkuji.
2: A budeme si povídat o mládí.
3: Vážení posluchači, posloucháte právě besedu. Dva dřevění a jeden živý o lidech a věcech kolem nás.
2: Co to zase povídáš za nesmysl?
3: Reportuji.
2: Cože?
3: Reportuji, u každé význačné návštěvy má být přítomen reportér, jinak to není to pravé.
4: Nechte ho být, ať se mládí vydovádí.
2: Dobře, tak já se ptám.
3: Taťulda, klade mistrovi první otázku.
2: Čím jste chtěl být, když jste byl ještě takový trouba jako Hurvínek? Promiňte, on mě úplně zmátnul. Dej sem ten cedník, mikrofon a chovej se slušně. Pardon. Čím jste chtěl, mistře, být, když jste byl klukem? Teď povídejte.
4: Vy jste řekl mistře? Vy jste pravil přímo mistře?
2: Přímo to jsem řekl.
4: A velmi, velmi. Máte postřeh a bystrost.
2: Ano, rád.
4: No tak, čím jsem chtěl být? Pokud si vzpomínám, tak jsem mýval takový... Tři touhy jsem měl. Úplně malý kruk jsem si umínil, že budu prezidentem.
2: Ano.
4: Pak jsem jednu dobu toužil být novinářem a posléze dirigentem. Totiž všechny tyto tři věci mě imponovaly. Tedy toho prezidenta, toho mi rodiče rozmluvili, že s tím je plno práce, že jo. Ta novinařina nějak, no jednu dobu jsem jako hodně psával, ovšem jenom pro vlastní potřebu. Ale nejvíc jsem chtěl být dirigentem. Mě to strašně imponovalo, ten muž, který stojí před orchestrem a má v ruce hůlčičku a takhle jí mává a všichni hrajou podle té hůlčičky. Jo, to jsem chodil s maminkou na odpolední sobotní koncerty do Stromovky a tam jeden takový dirigent byl a strašně mu to slušelo. Klanil se, lidi mu tleskali a já mu záviděl. Představte si, že jsem se tehdy domníval, že ta hůlčička, ta taktovka, co drží v ruce, že taky hraje.
3: To myslíte vážně?
4: No, tenkrát jsem to myslel vážně. No, a když se mi pak jednou dostala do ruky a nehrála, tak jsem na to povolání dirigenta zanevřel.
3: Smím se teď zeptat já?
4: Musíš přímo, jseš na řadě.
3: Jestli si vzpomínáte na nějaké kamarády z klukovských let, myslím, jestli si na ně vzpomínáte rád.
4: No tak na některé vzpomínám rád. Například Krupička, ten bydlel tam v Jámě A vzpomínám si, že měli domácí promítačku a promítali jsme si tam Chaplinovy filmy. To byla událost, bylo něco hromního.
3: Já to věřím.
4: A potom jsem měl jednoho kamaráda. Jo, teď, abych začal úplně od začátku, to je nejlepší. Můj otec byl filatelista a sbíral známky, jenomže těm známkám se nemohl úplně věnovat až po sezóně, když bylo léto, a celý rok o tom jaksi neměl přehled. No, to víte, nuzota z lidí lotričiní a vlky z lesů, že nehrad. Abych měl na biograf, tak jsem občas mu nějakou tu známku vzal, dal svému kamarádovi a ten ji šel tatínkovi prodat. Tatínek měl radost, že má další novou známku.
2: Ano, ano.
4: No,
2: vy jste, kolego, řekl bych kvítko k pohledání, kdybych nevěděl, že si dělá telegraci.
4: No tak trošku.
2: tak vás teď přehnu přes koleno, zasloužilý, nezasloužilý, 20 na holou.
3: Taťuldo, tohle je beseda a žádné nápravné zařízení. Pokračujte, jak to bylo s těmi známkami.
2: Počkej pořád, to už se tady povídalo. Promiňte, kladu další otázku.
3: Ale Taťuldo,
2: moment. Moment, jenže teď nevím, jakou...
3: Jak jste se učil ve škole?
2: No, to je moc hezká otázka, tak tu kladu.
4: To je moc hezká otázka, nějakou lehčí otázku byste neměli? No, ne. Jak jsem se učil ve škole, s čistým svědomím musím říci, že jsem nebyl zrovna nejlepší a nejvíce vynikající žák, to tedy ne. Já jsem si vždycky říkal... Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se.
3: No, ještě školy...
2: No, dobře, tak prosím.
4: No a do školy jsem chodil, takže jsem se zúčastnil, že jo. A pak já jsem tehdy jako kluk měl takovou zajímavou teorii. Já jsem si říkal, třeba při hodině zeměpisu, k čemu to je, nebo nač já potřebuju vědět, kde leží Dardanely. Buď to jednou, až budu dospělý a budu úspěšný, bude se mi dařit, tak si koupím auto a vždycky se zeptám, stáhnu okénko a zeptám se kolem jdoucího, kde pak leží Dardanely. No a on řekne, tady rovně doprava a vlevo a jste tam. Ale nebo na tom budu špatně a potom řekněte mi, k čemu potřebuju vědět, kde jsou Dardanely, ne?
2: No, že by tohle byl zrovna pedagogický příklad, to... No.
4: A když já si strašně rád vymýšlím.
2: Aha,
4: ty... Já vás taky chci pobavit.
2: No,
4: vy jste se mě v životě tolikrát tak napobavili, já jsem se tolik smál, tak jsem vám to chtěl trošku vrátit.
2: To jste moc hodnej. A víte, kde jsou Dardanely?
4: Vím. A to jsem tam nedojel autem, ale když jsem opravdu začal brát rozum, jak se říká, když už rozum bralo na matku, se ptalo. U mě to je tak, když už rozum bralo na Dardanely, se ptalo. Já jako dítko, ano. No, tak jsem se všechno pečlivě naučil, pročetl, prostudoval.
2: Pardon, teď poslouchej, Hurvínku.
3: No já poslouchám.
2: No prosím, pojď.
4: Ano, dalo by se říci, že jsem všechno dohnal. Pozdě, ale přece.
2: Výborně.
4: Protože tady ten vtípek s těmi Dardanelami a autem, to je takové šálivě, to je jenom jako, abych jako, no prostě nevydařený vtip, že?
2: Ano, je to jako, když si na pouti koupíte cukrovou vatu a ona se vám...
4: Tak rozplyn.
2: Rozplyn.
4: Ano, přesně. Člověk se musí zakousnout do něčeho pořádného, festovního.
3: Do Dardanela.
4: Výborně.
3: Už jsem se zakousal.
4: Ano. Do matematiky, do fyziky, zakousnout se, nepustit a pomalu strávit.
2: To je moc zajímavé uvažování, pane kolego. A jak pak, když jsme u toho kousání, tedy zakusování, koho vy jste jak vy jste se zakousl do divadla, kdy pak to bylo?
4: No, mám-li být upřímný, a to chci být, protože jinak by to nemělo smysl, já se vlastně do divadla zakousávám pořád. Totiž to člověk musí pořád vlastně jako začínat znovu. A nikdy s tím není hotov. Nikdy
3: ano,
4: si nemůže
3: člověk není prostě nikdy pořádně zakousnutý.
4: Tak, ano. Ano, správně. No někdy taky vás kritika může zakousnout. To už je jiné kousání. Ale do divadla vůbec, do kumštu člověk nikdy s tím není hotový a nikdy se nemůže říct tak a teď to umím. Nikdy člověk nic neumí. Dokud se neučí, musí se učit pořád rada.
2: To je opravdu, bych řekl, odpověď vyznání.
4: Ano, to je konfese.
3: To je odpověď vyzrálého umělce.
2: Ano, bylo to lichotivé, mistře.
4: A přehnané
2: ale říká mistře,
4: to
2: že?
4: Vyzrálé bylo tak, trošku přehnané.
2: Takže jste se stal hercem, dejme tomu, že už jste jako trošku zakousnutej, no a nestal jste se třeba...
4: Třeba učitelem.
3: Učitelem,
4: no.
3: Ano.
4: No, právě, to ne.
2: No a...
3: Ještě jeden malý nový džus?
4: Ano, rád.
2: Tak pijte a povídejte. Co byste rád učil? Kdybyste byl učitelem?
4: Kdybych byl učitelem, tak bych učil asi nejraději dějiny.
2: Ano.
4: Dále literaturu, obojí mám velice rád. Protože obojí je o životě, totiž, jo? A tyhle ty předměty, ty bych učil tak dobře, že by všichni měli zaslouženou jedničku. Zaslouženou.
2: Já vám tleskám a trochu aplauduju. Takhle se má odpovídat, že by mládež měla příklad. Smím ještě otázit?
4: Ano, prosím.
3: Hrajete rád v pohádkách?
2: Počkej, já jsem se chtěl ptát, tak se snad můžu zeptat.
3: Tak se zeptej.
2: Hrajete rád v pohádkách?
4: Strašně.
2: A když tak koho?
4: No tak v pohádkách hraju, no tak prince ne. Prince jsem ještě nehrál. Já vám nevím, čím to je prince mi nedali, ale já ani o to nestojím. Já hraju většinou krále, jo? Na krále já jsem dělaný. A jednou jsem hrál taky dokonce Babu Jagu.
2: Ale?
4: Ano, Babu Jagu, kostěnou nohu. Ale s vámi dvěma bych si rád zahrál v nějaké krásné pohádce. Já vůbec miluju pohádky.
2: Já bych taky, když byste, mistře, dovolil, že bychom samo sebou velice
4: někdy
2: rád...
4: dali něco dohromady. No já už jsem se nahrál v životě tolik králů, že bych místo klobouku měl vlastně právo nosit na ulici korunu.
2: To zní velice hezky.
4: A žezlem si ve volné chvíli roztloukám vlašské ořechy.
2: To snad ani není pravda.
3: Je, jak slyšíš.
2: A teď ještě takovou otázku čistě mezi námi odborníky. Jak se má na divadle hrát?
4: Jak se má na divadle hrát?
2: Ano.
4: No, dobře se má hrát.
2: Jo, jistě to chápu.
4: To je šalamounská odpověď.
2: To je správná odpověď dokonce, ale já jsem to myslel asi tak, aby vám třeba bylo rozumět.
4: Aha, tak já vám to povím.
2: Aby pochopili tu postavu, kterou
4: vám,
2: právě vytváříte.
4: Ano, rozumím.
2: A mohl bych pokračovat, ale...
3: Radši ne.
2: Ne. No, jistě.
4: Ne, nepokračujte, já budu pokračovat. Na divadle se má hrát prostě asi takhle. Dám vám rady. Mluvte tu řeč, prosím vás, mrštně od jazyka, ale budete-li to v ústech obracet, jako mnozí z herců tak činívají, raději bych, aby verše přednášel městský vyvolávač.
2: Slyšíš, Hurlinku? Zapiš si to za uši.
4: Nešermujte příliš rukama do vzduchu,
2: promiňte.
4: Ale... Ano, ale konejte vše s mírou. O, to mě uráží do duše, když slyšíme hřmotného parukatého vlasáče trhatí vášně na cucky a třaskatí do uší floutků v přízemí.
2: Ale co, prosím?
3: Slyšíš, Taťuldo, zapij si to taky někam.
4: Ale také příliš krotcí, nebuďte. Však vaše vlastní rozvaha budíš vám učitelkou.
2: Bravo, učitelka to je důležitá osoba.
4: Posunek přizpůsobte slovu a slovo posunku s tím zvláštním zřetelem, abyste nepřekročili míru přírody.
3: Taťuldo!
2: Posunu se, pardon.
4: No, neboť vše, co přehráno, vymkne se účelu hry. Jakožto cíl od počátku i nyní byl, jest a bude držeti zrcadlo před přírodou. Ukázati ctnosti její vlastní rysy. Jděte a připravte se.
2: No? Ano, prosím. A kam máme, prosím, pane kolego, jít? A nač se připravit?
4: Ale nikam, to je konec monologu. To nebylo z mé hlavy přece. Tohle to všechno, co jsem říkal, to napsal jistý pan Shakespeare. No, Shakespeare, Hamlet.
2: Aha! A to nebyl Našinec?
4: Ne. Našinec ani Vašinec, ne. To byl Angličan.
2: Já jsem si to hned myslel. Taková hlava otevřená. A on to Angličan. Vy se s ním znáte osobně?
4: Ne. Tak star zase nejsem.
3: Mohl bych nějak rychle zamluvit Taťuldovu nevědomost?
2: Vidíte ho? Ani před otcovými plešatými šedinami nemá úctu.
3: Tak já zamluvám. Na závěr z jiného soudku.
2: Já ti dám soudek. Dáte si ještě malinový džús?
4: Velmi rád.
3: Mistře, Máte potomka?
4: Ano, mám potomici.
3: A jak se jmenuje?
4: Moje potomice, tedy můj potomek, vlastně se jmenuje Barbora. A jak už ty jméno naznačuje, je to holka.
2: Poslouchá vás?
4: Tak moc ne, zrovna.
3: Moc ne, jo. Jedině, když mluvíte asi z rozhlasu, ne?
4: No ano, tak to z toho poslouchám.
2: No vidíte, takže...
4: No, prosím, můžete poslouchám.
2: Můžete něco vzkázat, když vás poslouchá? Prosím, pane kolego, a hezky zřetelně.
4: No tak já bych rád Barboře vzkázal, aby se učila. Aby alespoň v tomhle tom nebyla úplně po tátovi. A aby hodně četla v tom, aby byla po tátovi.
2: To jste řekl moc hezky. Já se ve vás přímo vidím.
3: To je zrcadlo, Tatuldo. Mistr stojí tady, vedle.
2: Aha, promiňte. Už jsem nějaký roztěkaný. Schází mi můj pravidelný dopolední, odpolední spánek.
3: To by chtělo závěr. Mohl bych kolego Kopecký, kolego mého Tatuldy, vznést poslední prosbu?
4: Ano, jsem s ní. Psst. Tatulda už spí.
3: A ještě poslední otázku.
4: Ano, prosím, jakou?
3: Mohl byste mi říct, co je největší umění?
4: Ano, řeknu. Největší umění je včas odejít.
3: Děkuju. Tak já jdu a natáhněte se vedle Tatuldy. Naschledanou, mistře!

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: No a na závěr ještě Hurvínek a Spejbl, tak trochu, jak se říká, v nedbalkách. Ne tedy, že bychom je oba zastihli doma jako neohlášená návštěva, to ne, ale jsou to dvě takové zkrácené vzpomínky na dobu, kdy i dřevěný Hurvínek a Mánička chystali mávátka a museli chodit do průvodu, anebo se s taťuldou Hurvínek zase okem kritickým díval na to, jak neupravené jsou chodníky v Praze. Ale to všechno už je dneska pouze a jen archivní zvukový dokument, spíš tak k pousmání. Tak všechno dobré a zůstávejte ve zdraví. To vám přejí autor pořadu Robert Tamchina a za technickým pultem v režii kolega Tomáš Rypan.
2: Pane Spejble!
3: Co je? No, pojďte, no. Tak pojďte, děti, pojďte.
2: Pane Spejble, no? Chcete vidět, jaká jsme udělali mávátka?
3: No, samozřejmě, že chci.
2: No?
4: Ty ještě nemáš vžehlené ty kalhoty, tatí?
3: No, zrovna je žehlím, jak vidíš, a já sám, vždycky sám, své kalhotky si vyžehlím.
4: Dej radši tu žehličku na kamna, ať ji zase nepoložíš na ty svý kalhotky, jako loni.
3: Ale neměj strach, a já sám, vždycky sám.
4: Si žehlíš dvojité puky, tatí?
3: Nech si ty rozumí.
4: Vždyť se to tak nežehlí.
2: To není moderní.
3: Neraďte, děti, neraďte, co pak žehlím nohavice poprvně?
4: Jestli nohavice, to nevím, ale kalhoty asi ano, jak ti tak pozoruju.
3: Eli, hurvajs, nech si to pořád.
4: Přežehli ještě jednou.
3: Neraď.
4: Tomhle nemůžeš jít do průvodu, taťulo.
3: Ale co bych nemohl?
4: Teď budeš mít řachu.
3: Hele, hurvajs, o mě strach mít nemusíš.
4: No, dobře.
3: Ne, a vůbec, ukaž, Máničko, to tvoje mávátko, no?
2: No, líbí se vám, pane Spejble.
3: To je ono?
2: No, to je krása.
3: No jo, no krása, no líbí se mi, ale
2: no.
3: Holčičko, to je to nějaký roztřepaný.
4: No to... No, mávátko, to je přeci vlastně takový střapec.
2: To je střapec.
3: No jo, dobře, střapec. No. Ale střapec musí mít zarovnané třásně. Co pak je tohle nějaký střapec?
4: Je to střapec.
2: Je to tak hezký,
4: to je to hezký.
3: Ale hele, hurvajc, každé mávátko má být pokud možno ještě hezčí, než je. Rozumíš?
4: Ne.
3: Tak mi podejte nůžky. Já to srovnám.
2: Ale neustřihněte to moc.
3: Ale ne, neboj se pořád, Máničko, přece vím, co a jak, ne?
4: Ať to nemusíme dělat znova, tatí.
2: No, jenom kapánek to ustřihněte.
3: Nemějte starosti, děti. Polož mi ten střapec tadyhle na žehlicí prknu, ať k tomu můžu.
2: Vždyť to není místo, pane.
3: No, semhle na kalhoty ho polož, no tak já to střihnu asi tuhle, ne?
4: To je moc, tatí.
3: Tadyhle?
4: To ještě moc.
3: No tak dobře, ať je po vašem. Tak pozor, no a hele, šmik. Šmik, šmik, no i hele, a hned to vypadá jinak, no. No, že je to hezčí.
2: Je, pane Spejble.
3: No tak vidíte, kde pak do průvodu s mávátkem, které má zuby.
2: Pane Spejble.
3: Co seš tak?
2: Je.
3: Co je ti?
2: Pane Spejble.
4: Ty si ústřih. Jednu nohavici od kalhot.
2: Jste si ustřih.
3: Cože? Šmanko,
4: Jsi si ustřih jednu nohu, tatí?
3: No mě snad vezme čert. To je každou chvíli něco tohleto.
2: Je, umíte si přišít, pane Spejle.
3: Že já jsem se s těma vašima mávátkama... Ale to nejde přišít, Máničko, to by byla stejně jedna kratší, že ano?
4: No, to je taky fakt. Hele, tatí, tak si vezmeš ty druhé kalhoty, no.
3: A kde je vezmu?
4: No, kde je vezmeš? No přeci, ty už
2: nemáš. Vy nemáte.
3: Jo, tak, počkej. Mám, ale mám na nich to propálené koleno od loňska.
4: Tak si ustředni tu druhou návici, ať jako v krátkých kalhotech, tatí.
2: No.
3: Ale prosím vás, co pak to jde?
4: No. Budeš v minišortkách, tatí. Božena Krupičková ze třetího patra.
3: Ale nech si už ty svoje rady. Seberte si mávátka a běžte už.
4: No fakticky, tatí, Božena Krupičková ze třetího patra.
3: Běžte už.
4: Hele, pojď máni, taťole je v poslední době kvůli každé maličkosti hned našňupnutej a nebudem si kazit 1. máj.
2: Naschledanou, pane Spejble.
3: Naschledanou.
4: Ahoj, tati, a nebo žena Krupičková.
3: Už!
2: Ale nezapomeňte na ten průvod, pane Spejble. My vás tam budem vyhlížet.
4: Zboženou Krupičkou!

0: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
1: Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
3: Buďte pozdraveni.
2: Ano,
1: od koho?
3: No, od těch dřevěných herců.
1: Děkuji. Když jsme se tak hezky pozdravili a sešli, můžete nám říct něco, co my nevíme?
3: No tak, že hrajeme nejraději doma pro naše diváky, to jistě víte. Právě tak víte, že jezdíme pravidelně na zahraniční zájezdy, ale třeba nevíte, že jsme s tím divadlem procestovali 4 kontinenty světa a navštívili 26 zemí, z toho některé až 10krát, a že jsme kromě žebříňáku a rakety vyzkoušeli všechny možné dopravní prostředky.
2: Já bych ještě strašně ráda viděla Spejbla a Hurvínka zblízka. Toho náhodou sebou nemáte.
3: Mám.
1: A ty dva, co je voděj toho Báju, Šulce a Luboše Homolu, ty tady máte taky?
2: No.
3: Máma.
2: No tak to je výborný, tak to byste nám mohli zahrát přímo nějaký dialog, co?
3: Mám?
1: No to víte, že máte. A my vám tady s kolegyní uděláme místo u mikrofonu.
3: Udělejte.
4: Hele, taťuldo, tak pořád poslouchám a poslouchám. Mluví se tady o divadle o nás a co jak bylo a co jak je a co jak bude a podobně. A tak mě napadá, neměli bychom jako pamětníci přijít taky s troškou do mlýna?
3: Do mlýna říkáš?
4: Simano.
3: S troškou?
4: Simano. Lidé si nás prohlédnou, poslechnou, zasmějí se a tak?
3: No vidíš, a právě v tom a tak je ten háček.
4: Jaký háček?
3: No, lidi si nás prohlédnou, no to je v pořádku. Lidé si nás poslechnou, v pořádku. Lidé se zasmějí,
4: jen aby.
3: V pořádku. Ale my budeme nahraný.
4: Jak nahraný?
3: No, co pak tady nevidíš ty mikrofony s různýma těma nahrávátkama?
4: No to vidím.
3: No tak. To si, chlapče, pustíš pusu na špacír, plásneš něco o nějakým závazku a už máš na polimance slavobránu a v ruce hrábě na listí, že ano?
4: Víš co, taťulo, uděláme to jinak. Já budu třeba jako reportér a budu s tebou dělat jako to interview, ano?
3: No jo, to by šlo. To mě nic neudělá. Musíš ale otázky pokládat na dobře viditelné místo, abych se mohl některým šikovně vyhnout.
4: O vás je, mistře, známo, že máte vřelý vztah k mládeži a zejména k dětem. Jest prosím tomu pravdou?
3: Jo, pravdou.

0: žíp jako spokanský můstek, ano, a z jara jako
1: raj horolezců.
0: No ano, skutečně hezký a neformální přístup k oslavě Mezinárodního roku dítěte, že?
1: Hele, taťuldo, víš co? Já už to interview nechám radši plavat. Mně se zdá, že se začínáš do nás mladých nějak moc navážet. To si o tebe nezasloužíme.
0: No to máš pravdu, někteří si to opravdu nezasloužíte. Jenže jak já se rozjedu, tak je ze mě rozhněvaný...
1: Starý muž.
0: Starý muž, jo.
1: Jenomže my jsme starý muži také chtěli přijít se svou troškou do mlýna. Nevzpomínáš si?
0: No vzpomínám. Jenže také si vzpomínám, že jsi s tou troškou chtěl přijít hlavně ty. Tak mlel.
1: Já bych mlel, jenže on už to spíš všechno semlel, náš Řídě.
0: No tak vidíš, jen když se do všeho montuješ. Co pak ty můžeš vyprávět nějaké zážitky z cest, když tě všude vozej, zabalenýho v bedně a vytáhnou ti akorát na představení? No řekni, můžeš ty o něčem vyprávět?
1: Můžu, taťuldo. Můžu vyprávět o tom, jak se umí děti smát.
0: Jo, takhle.
1: Můžu vyprávět o tom, jak jsme dávali radost nejen zdravým dětem, ale i těm dětem v nemocničních postýlkách.
0: Jo, takhle.
1: Dětem, které nemají ani maminku, ani tatínka.
0: Jo, takhle.
1: A hlavně můžu vyprávět o tom, jak jsme všichni rádi, že jsme zase u nás doma.
0: No tak ve všem s tebou souhlasím, ale myslím, že je nejvyšší čas se rozloučit. Tak na shledanou.
1: Na brzkou shledanou.